0: soutěž skončila nerozhodně. A nejspíš proto chtěli závodit dál. Můžeme se vsadit, která má delší krk? Napadlo Pikolu. A hned začala ten svůj krk bez tak už dost dlouhý natahovat. Šlo jí to tak dobře, že brzy přestala vypadat jako mladá žirafa a začínala se spíš podobat stavebnímu jeřábu. A k tomu, aby dohlédla z té výšky na zem, málem potřebovala dalekohled. Spokojeně si utrhla pár mladých zelených lístků až ze samého vršku toho nejvyššího stromu, co v Africe vyrostl, a řekla: Koukej, kam až dosáhnu. A teď si na řadě ty, Nikolo. Ukaž, jak máš dlouhý krk.
1: Ha, zelené lístky z našeho nejvyššího stromu umývám každý den k snídani. Ani se pro ně prostě nemusím natahovat. Ca,
0: ušklíbla se žirafa Nikola a hned si jich také pár utrhla bez natahování.
1: Jsou dobrý jako vždycky. I když teďka odpoledne už trochu zvadlí. Jak vidíš, milá Pikolo, můj krk před natahováním je stejně dlouhý jako ten tvůj po natahování. A stačí, když se jen tak malinko povytáhnu, asi takhle, jo? Hele, a teď pověz, která z nás má delší krk.
0: Pravda je, že Nikola byla z těch dvou žirafích holek o měsíc starší a o kousek větší. Není divu, že měla i o metr delší krk. Teď jásala.
1: Já vyhrála!
0: A Pikola to musela uznat.
1: Tohle moje vítězství nejlíp oslavíme zpěvem,
0: řekla Nikola.
1: Takovou docela malou pěveckou soutěžičkou, kterou nejspíš taky zase vyhraju. Pro zpěv je totiž důležitý krk a můj krk je o metr delší než ten tvůj krk.
0: V té době totiž toho žirafy nejenom spoustu namluvili, ale také naspívali. Každému, koho potkali, vykládali, že jsou hudebně nadané a nepřestali s tím, dokud nepřespívali aspoň jednu písničku. Zpívání je bohužel bavilo. Hroch, když to slyšel, vždycky se radši potopil až na dno řeky. Tyhle dvě žirafí holky hodně bavilo závodit a soutěžit. Takže se teď vsadili, že vyhraje ta, kterou bude víc slyšet. Hned proto co nejvíc natáhli krky a spustili tu svou nejmilejší žirafí.
2: Na jedné louce v Africe našli žirafy střevíce. Boty jim sluší, až srdce buší. Přistánci v horké Africe. La, la, la, la.
0: Nikola zpívala svým vítězným delším krkem a Pikola s kratším krkem a společně trochu bzučeli a trochu bučeli a jejich žirafí zpěv se nesl Afrikou, ale pravda je, že moc daleko slyšet nebyl. Nedalo se ani poznat, která vyhrála, i když zpívali opravdu dlouho. Tak dlouho, že se pomalu setměl. Pak vyšel měsíc a z bláta vylezla žába. Nadmula hrdlo a spustila svůj žabí koncert. Žirafy Nikola a Pikola přestali zpívat a už jenom žasly nad sílou žabí písně. Žábu bylo slyšet široko a daleko, dokonce i vysoko, až tam, kde mají žirafy uši.
1: Jsi slyšet daleko víc než my dvě dohromady a přitom nemáš ani krk,
0: divila se Nikola.
3: Za to mám talent.
0: Zaskřehotala žába a pokračovala v koncertu tak dlouho, dokud měsíc nezapadl. Od těch dob už žádná žirafa, i když má krk jako rozhlednu, ani v Africe, ani v zoo, ani nikde jinde radši nespívá. Ale kdo ví, třeba ještě někdy nějakou žirafku uslyšíme.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

Miluje nudle, mrkev v housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové pí.

nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, kterak k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijíti. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigaretu, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné a nikdo neuhodl, jak to kouzelní Pokustón dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokustón z Kalhotovic do Sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece, a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokustón všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do Sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. V jedné vsi, v jedné chalupě žila byla Karolínka. Její rodiče nebyli ani chudí, ani bohatí a měli jenom ji. Kdyby se tak Karolínce vedlo lépe než nám, říkávala maminka. No jo, ale jak to zařídit, říkával tatínek. Jednou šel Karolínčin tatínek do lesa na dříví. Šel, myslel na Karolínku, nedával pozor a zabloudil. V tom se před ním objevil pán v dlouhém plášti. Ten plášť byl nahoře zelený, uprostřed zlatý, pak červený a dole bílý. Jakoby se nahoře zelenala tráva, uprostřed zrálo obilí, pak se červenaly jeřabiny a dole svítil čerstvě padlý sníh. Vím, co tě trápí, řekl ten pán. Dám ti, co tě zbaví starostí. Ale ty mi musíš také něco dát. Ale co já ti mohu dát? Slib mi to, co máš doma pod lavicí. Řekl ten pán. Karolínčin tatínek slíbil, co také mohl mít doma pod lavicí. A pán mu za ten slib dal měšec dukátů. Pán se ztratil a před tatínkem se najednou ukázala pěšina, která ho vyvedla z lesa ven. Toma vysypal dukáty na stůl a nevěděl radostí, co dělat. No to bylo divení, to bylo radosti. Ale kde je Karolínka? Zeptal se tatínek.
1: Tady, tady, já jsem tady pod lavicí, já jsem se tu schovala.
0: A Karolínka vylezla ven, aby si dukáty také prohlédla. Teď se Karolínce povede dobře, radovala se maminka. Jen tatínek věděl, co slíbil a přestal se radovat. Dny ubíhaly a nic se nedělo. Tatínek se utěšoval, že pán na slib třeba zapomněl. A uběhly týdny, a uběhly měsíce. Nadešel poslední den v roce. Noc, kdy se střídá starý a nový rok. Před půlnocí zabuší někdo na okno chalupy.
1: Dej mi, co jsi mi slíbil.
0: Tatínek, maminka i Karolínka se probudí, ale než mohou promluvit, stojí pán ve světnici.
1: Karolínko, vstávej a stroj se na cestu,
0: poroučí. Tatínek a maminka se nemohou ani pohnout. Karolínka se oblékne, jako by všechno byl jenom sen. Venku čeká kočár, pán s Karolínkou usedne do kočáru a koně se sami rozběhnou.
1: Jedeme.
0: Špitne Karolínka.
1: Na můj zámek.
2: A kde je ten zámek?
1: Za devíti horami, za devíti řekami, za devíti slzami.
0: Karolínka dostala strach a začalo se jí taky stýskat. Veliká slza se jí koulela po tváři a druhá a třetí. A po deváté slze kočár zastavil.
1: Tady je můj zámek.
0: A opravdu, Stál tam zámek a měl dohromady víc oken než všechny chalupy ve vsi. A v každém rohu zámku stála věž. Pán zavedl Karolínku do zámku a jdou chodbou. A Karolínka vidí v té dlouhé chodbě spoustu hodin.
1: Je, to je ale hodin.
3: Z těch hodin utřeš každý den prach. To bude tvá práce.
0: A když došli nakonec té dlouhatánské chodby, visely tam na čtyřech zlatých hřebících čtyři rezavé klíče.
1: To jsou ale divné klíče.
0: Těmi klíči se odemykají vrátka v zámeckých věžích. Až přijde čas, budeš je odemykat. Ale ne dříve, než ti povím. Rozuměla jsi, Karolínko? Ne dříve. Potom pán odvedl Karolínku do pokojíčka a povídá, tady budeš spávat. Dobrou noc. A tak začala Karolínce služba u pána v dlouhém barevném plášti. Nebyla to těžká služba, jen kdyby se Karolínce tolik nestýskalo po domově. Jednoho dne pán zase povídá. Musím odjet, Karolínko. Hezky všechno opatruj a nezapomeň. Nesmíš odemykat vrátka ve věžích. Karolínka slíbila, že bude všechno opatrovat a že bude poslušná. A když pán odjel, utřela prach na všech hodinách a ani jedny nevynechala. No a potom, jak to dělají všechny holčičky, si hrála. Hrála si na princeznu, židle byly jako její sloužící a veliké křeslo byl pan král. Ale ani židle, ani křeslo neumí mluvit a tak si brzo přestala hrát. Procházela se po zámku a byla jí dlouhá chvíle. Procházela, až se zastavila u vrátek první věže.
1: Stát! U vrátek snad mohu,
0: řekla si Karolínka a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
1: Poslouchat za vrátky snad také mohu.
0: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky tichounce zpívat podivný hlásek.

0: sedmi krásky. Pampelišky se rozvily, leďte si, moji motýli.
1: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. A vrátka se najednou otevřela. Zaspívalo to okolo Karolínčiných uší, jako by zaspíval teplý větřík. A kde nic, tu nic. Ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala, rychle zamkla věž a klíč vrátila na místo, ale to už před zámkem zahrčel kočár a pán se vrátil.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Odpuste, prosím vás, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a dlouho trvalo, než se mračit přestal. Uplynul nějaký čas a pán v barevném plášti povídá Karolínce.
2: Musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruj. A nezapomeň, co jsi mi slíbila.
1: Karolínka slibovala a slibovala, ale když pán odjel, ani nevěděla jak a ocitla se u druhé věže.
3: Stát u vrátek snad mohu,
1: řekla si a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
3: Poslouchat do vrátky snad taky mohu.
1: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začal za vrátky zase tichonce zpívat podivný hlásek.

0: zlatý med, začněte kosy vyzvánět.
1: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se otevřela a kolem Karolínky proletěl smích, jako by se větřík zasmál. Ještě na konci chodby se ozvalo zasmání a pak se smích ztratil. A ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala, rychle věž zamkla a vrátila klíč na zlatý hřebík, ale jen pověsila klíč, už tu byl pán.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpustte, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a tentokrát se mračil ještě víc a ještě déle než minule. Po čase pán řekl Karolínce.
2: Karolínko, musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruj. Ale pozor, pozor na vrátka u věží.
1: Karolínka slibovala, slibovala a ještě víc slibovala. Ale jen kočár odjel, ani nevěděla jak a zase stojí. Tentokrát u vrátek třetí věže.
3: No co, stát u vrátek snad mohu. A poslouchat za vrátky snad mohu také.

0: tak otevři mi už vrátka. To se ví, že Karolínka byla zase zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se rázem otevřela a kolem Karolínky to zašustilo, jako když na podzim vítr proletí suchým listím. A ve věži zase pusto a prázdno.
1: Ajaj, propáníčka,
0: vylekala se Karolínka, zamkla rychle vrátka a klíč uklidila na místo. Ale pán nejel.
1: A co?
0: Povídá si Karolínka.
1: Podívám se ještě do poslední věže. Ať už to mám odbité na jedno.
0: A jak řekla, tak také udělala. Vzala čtvrtý klíč a přitiskla ouško na čtvrtá vrátka čtvrté věže.

0: sníh. Smutný a těsný je tenhle kout. Pust mě ven, chci se proběhnout. A Karolínka bez váhání vsunula klíč do zámku, vrátka odskočila jen tak, že Karolínka nahlédla do věže a zase pusto a prázdno. A už tu byl pán v barevném plášti. Karolínko, Karolínko, ty jen slibuješ a neposloucháš. Já jsem pan Rok. Jak mě kdo poslouchá, tak mu zaplatí. Jaká služba, takový plat. A pan Rok mávl rukou, zavlnil pláštěm zeleně, zlatě, červeně a bíle a najednou všechno zmizelo. Zámek i pán s pláštěm. Karolínka stála na lesní cestě a z oblohy se sypal sníh. Cesta před Karolínkou byla bílá a studila. Co si měla počít? Kdyby plakala, slzy by jí mrzly na tváři. I utíkala a utíkala, ale les neměl konce. Když tu Karolínku uchopily dvě silné paže, je to tatínek.
1: Tatínku, tatínku, můj milý tatínečku.
0: A tatínek vzal Karolínku do náruče, zabalil jí do kožichu, který měl na sobě, a odnesl domů k mamince. Cestou bylo Karolínce u tatínka tak přelíbezně, že usnula. Ani si doma nevšimla, že jí maminka uložila do postýlky. A ráno si Karolínka myslela, že to snad byl jenom zlý sen. Ale přesto vyprávěla tatínkovi a mamince o tom pánovi v dlouhém barevném plášti, který se jmenuje pan Rok, a o zámku a o čtyřech věžích. A tatínek se na Karolínku šibalsky podíval, ale na oko vážně povídal. Tak teď už vím, maminko, proč jsme měli letos tak divné počasí. Kdyby byla Karolínka poslouchala, mohli jsme mít hezké jaro, v létě by se děti dosyta vykoupaly a na podzim by měla jablíčka dost času uzrát. Ale hlavně, že jsem tě teď v zimě včas donesl domů, viď? No, co říkáš? Karolínka neříkala nic. Byla to opravdu pravda, nebo se jí to jenom zdálo? Karolínka už nevěděla, ale od té doby poslouchala maminku i tatínka. Jen někdy, když foukal jarní větřík, nebo když hřálo letní sluníčko, a taky na podzim, nebo v zimě, se jí zdálo, že slyší odněkud zpívat známou písničku.

0: Poslouchej, Jakube, nikdy jsem si nevšiml tady toho černého kamínku. Vypadá tak smutně.
1: Ano, vypadá smutně, protože pochází ze smutného kraje. Znáte snad smutnější název, než je Černý kříž u mrtvého luhu? Dnes je na tom místě nádraží a donedávna to bylo nejsmutnější nádraží na Šumavě. I pan výpravčí ve Volarech z něj měl těžkou hlavu.
0: Každá mašinka, která přijede z Černého kříže, je smutná. Co s nimi mám dělat?
1: Ale ještě horší bylo, že začínaly být smutné i mašinky, které na Černý kříž teprve mířily.
0: Vidíš to?
1: Říkal pan výpravčí Kozák svému kolegovi.
0: Podívej se na ten červený motoráček, jak je veselý. Ten jede do Vimperka a pak do Strakonic. A ten s pruhem si dokonce pohvizduje. Jede do Prachatic a do Číčenic. Ale támhle ta velká mašina, co míří přes Černý kříž do Budějc, ta má slzy na krajíčku.
1: Kolegu nikdy nenapadlo, že jsou mašinky smutné a mašinky veselé. Ale to bylo tím, že je ve Volarech teprve krátce a z města není zvyklý povídat si s mašinkami. A tak nevěděl, co má říct.
0: Asi se podívám do Černého kříže a zkusím nějak rozveselit nádraží.
1: Rozhodl se výpravčí Kozák a posledním vlakem skutečně do Černého kříže jel. Vláček drkotal mezi rozkvetlými loukami a pan výpravčí pozoroval, jak sluníčko zachází za rozlehlé šumavské hřbety. Na loukách byly jak hříbky, v lese rozesety malé smrčky a jedličky.
0: Vždyť je to ten nejkrásnější kout světa.
1: Začal se z výletu radovat výpravčí Kozák. Jenže v tom se rozestoupil les a mašinka dorazila k opuštěnému smutnému nádraží. Počkala, až pan výpravčí vystoupí, pak ještě zahoukala na pozdrav a už pelášila směrem k Budějovicům. Pan výpravčí se na rozveselování najednou moc necítil. Stál na kolejích uprostřed temného lesa a sledoval, jak se k němu valí oblak mlhy ze slatí. Rychle zaběhl do kanceláře.
0: Uf, tady je to opravdu strašidelné, ale nádraží pomoci musím.
1: A protože byl zkušený železničář, věděl, že nádraží uděláte největší radost, když v něm přespíte. Začal se schánět po dece a stlát si v kanceláři.
2: Ahoj, Romane.
1: Ozvalo se kolem něho.
0: Ahoj, nádraží. Přijel jsem se na tebe podívat. Prý jsi poslední dobou nějaké smutné.
2: Vždyť to vidíš. Ani jedna mašinka tu se mnou nezůstane díl, než musí.
1: Plačtivě hleslo nádraží.
0: Ale za to přece nemůžou, musí dodržovat jízdní řád.
2: Ani ptáček v těchhle temných lesích nezaspívá.
1: Pokračovalo smutné nádraží.
2: A mlhy z mrtvého luhu jsou tak strašidelné, že se bojím i já.
0: Tak víš co, dneska už se neboj. Já tu budu s tebou a hned zítra zajedu na ředitelství a něco s tím uděláme.
1: A jak pan výpravčí slíbil, taky učinil. Prvním vlakem odjel do Českých Budějovic a rovnou za panem ředitelem. Přece si nemyslíte, že dám výpravčího na stanici jenom proto, že nádraží je smutné, rozčílil se pan ředitel.
0: Jenže, pane řediteli, oni tudy jezdí i rychlíky, dokonce jeden z Volar až do Prahy.
1: Vložil se do řeči pan náměstek.
0: A zrovna včera volali z Prahy, že jedna mašinka nabrala zpoždění, protože vyjela ze Šumavy smutná.
1: Tak to nemůže být, zarazil se pan ředitel. Jízdní řád se dodržovat musí. Já tedy na ten Černý kříž někoho pošlu. A od té doby slouží na Černém kříži mladý výpravčí a nádraží je šťastné.
2: Já jsem taky nevěděla, že mohou být mašinky smutné nebo šťastné.
1: Nejen to. Mašinky mohou být i chytré, nafoukané, milé, hloupé, prostě stejné jako ryby nebo lidi. A taky upovídané. Jako mašinky v depu v Jindřichově Hradci. Venku už bývá tma, když pan strojník ještě kontroluje, jestli mašinkám něco nechybí. Dnes jich tu bude spát 5. dvě veliké elektrické, Lívie a Žofie, pak dvě normální, motorové, Stáňa a Božka a nakonec jedna malinká, úzkorozchodná Maruška. Tu má pan strojník nejradši a taky ještě na noc namaže závity olejem a pomalu se rozloučí. Jakmile za ním zaklapnou vrata, mašinky ožijí.
3: Dnes jsem byla opět ve Vídni,
1: oznámila Žofie důležitým hlasem.
3: Už mě to začíná nudit. Ale co vám budu povídat? Vy si velký svět vůbec nedokážete představit.
2: Ach, Vídeň.
1: Vzdychla obdivně Stáňa a Božka se k ní přidala.
2: Já jedu zítra do Budějovic, ale Vídeň to musí být.
3: Mně se nejvíc líbí Praha,
1: prohlásila zahořklé Lívie. Byla stejně velká, krásná a elektrická jako Žofie, ale ve Vídni ještě nebyla.
3: Praha je prý nejkrásnější město v Evropě. Ano, jistě,
1: přitakala Žofie.
3: Jenže Vídeň má trochu jinou atmosféru. Je daleko větší a výstavnější, ale to bys nepochopila.
2: Ano, ano.
1: Zavzdychala zasněně Božka a zaškemrala.
2: Vyprávějte, prosím. Slečno Žofie, vyprávějte nám o Vídni.
3: Pokud máte zájem, ráda vás poučím, jak svět vypadá. Tak hlavně, ve Vídni je spousta kolejí. Ne troje nebo pater jako tady, ale desítky a desítky kolejí na všechny strany. Všude je spousta kouře a oleje a každou minutu přijíždí a odjíždí vlaky tak dlouhé, že konce nedohlédneš. A některé ty vlaky táhnou mašinky tak veliké, že by se ani nevešly do našeho depa. A strojvůdci ani strojníci tam nemluví česky. Všichni jen německy. Což mě samozřejmě nečiní problémy. Je to zkrátka velký svět.
1: Ozve se od Stáni a Božky, ale z druhé strany depa je slyšet zvonivý, Žofie by řekla drzý, smích.
3: To se směješ ty?
1: Zeptala se Žofie, která dávno zapomněla Maruščino jméno.
4: Ano, já.
3: A proč?
4: Protože si myslíte, že znáte svět. Ale svět, jak ho znám já, je mnohem krásnější. Poslouchejte. Ráno přijde ještě za tmy strojvůdce, pohladí mě po řídící desce a vyrážíme do hor. Z Hradce jede jenom paní Konopíková. Na loukách kolem trati se povalují mlhy a za nimi pomalu prosvítá sluníčko. Na návěstidle u Blažejova na mě čeká veverka Zrska, aby mi zamávala a pak už spěcháme mezi rybníky do lomů, aby na nás pan Pávek s panem Bauerem dlouho nečekali. Jedou do práce, do Bystřice. Jakmile se ponoříme do lesů, připadám si jako dobyvatel divočiny, tak jsou hvozdy kolem kolejí temné a hluboké. U Senotína se k nám připojí Sojka Lída a než dojedeme do Bystřice, stačí mi sdělit všechny novinky. V Bystřici mě pan Němec umyje a připraví na cestu zpátky. A takhle si celý den jezdím po té nejkrásnější trati uprostřed lesů, luk a rybníků. Znám všechny železničáře, pasažéry i zvířátka v okolí a je nám všem spolu dobře. Tak to je můj svět. A já bych ho nevyměnila za nic na světě.
2: To je krásné.
1: Ozvalo se z koutku Božky a Stáni. Protože některé mašinky umí totiž jenom vzdychat.
5: Když mě

0: Lídvůr.
1: Jo, to myslíte sníh, pane Spejble?
0: Správně, máni.
1: A co je tohle? Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrh tam podušku, sedlák s selkou běží, chtějí sbírat peří.
0: Taky sníh?
1: Uhodl!
0: Jo!
2: No, a počkejte, a co je tohle? V jednom rožku trošku, v druhém rožku trošku, v třetím rožku trošku, v čtvrtém rožku trošku a v prostředku nejvíc.
1: To nevíme.
2: No přece peřina.
1: Je, peřina.
3: A co já, pusťte taky mě ke slovu. Tahle hádanka bude těžká, dávejte pozor. Čtyři nožky, dvě trnožky, v zimě běží, v létě leží. Co je to?
1: Sáně. No ano. Přiletěla vrána, sedla na kopec. Přiletěla druhá, dala jí klofec.
3: Řekla vrána vráně, koupíme si sáně. Budeme se vozívat i z Prahy do Líbáně.
2: A párkrát si zasáňkovali a už je za dveřmi štědrý den.
1: Stromečku vstávej, ovoce dávej, umej se, ustroj se, je štědrý den. A ten já přímo miluju.
3: Já taky.
1: Hlavně proto, že se rozdávají dárky.
3: No to jo. A ten nejlepší byl loni od Máničky.
0: Vážně? A co jsi dostal?
3: Neštovice.
1: No?
0: Prosím tě, a co je na nich tak krásného?
3: Nemusel jsem do školy.
1: No?
0: A co jsi dal Máničce ty?
3: Náplň do nafukovací madrace.
1: No?
0: Jo, jo, no jo, čas utíká. No šmanko, to je už, abych začal přemýšlet, co koupit letos. Nejvíc starostí mi dělá dárek pro vás, paní Kateřino. Prozraďte, co by se vám líbilo.
2: Nejspíš něco, co by mi šlo k obličeji.
3: Tatí, tak kup sukni s faldama.
0: No to je nápad. No jo, ale to už by nebylo překvapení.
2: Ale no tak, víte co? Pojďte si raději o těch Vánocích zatím jenom zaspívat.

0: a hospodář s hospodyňou leží oba pod peřinou. Hej, hej, koleda, hej, hej, koleda.
1: To se nám povedla.
2: Počkejte, počkejte, a co byste říkali téhle? Já bych rád k Betlému.
3: To mi taky.

0: vám, že je dnes koleda. Kdo mi něco dá, rád ho uhlídám. Kdo mi nedá nic, ten je ze škudlic. Na toho se zamračím, jako medvěd zabručím. Půjdu od něj pryč.
1: Skázala mě Maňka, přijď Hurvínku k nám. Zabili jsme vepře, já ti jelit dám.
0: To bych nesměl znát, Máníčku. Ty jsi, Maňko, skoupá, ty mi čerta dáš. Sama všechno pojíš, mě nic nenecháš.
2: Jo bych dala, ale tancovala dvě jelítka, Bachorek jim pískal, Hurvínek si poskakoval, až se zle potřískal.
3: A co já?
0: Kapitola pátá, jede tady táta. Táta jede po silnici, veze sebou jitrnici. Jitrnice skáče, táta nad ním pláče.
3: A bodej bych neplakal, vždyť. Když jsem šel do Prahy pro jelita, potkal jsem na cestě tajtrlíka. To nebyl tajtrlík, byl to profous. Kdybych byl neutek, byl by mě kous.
4: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám. Pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si to namířil po cestičce, co vede k rybníku. Hlučně tam kvákalo hejno žab. Kvákali velmi rozčileně. Tak jsem natáhl uši a z jejich kvákání jsem si dal dohromady tohle povídání. Na břehu rybníka žili dvě žabí kamarádky. Čilá, veselá žabka jménem Koukalka a líná, mlsná, ukňouraná žabka jménem Fňukalka. Když o nich mluvili jejich maminky, dvě vážné paní žáby, vždycky z toho nakonec byla hádka. První paní žába tvrdila druhé, ha, ha, ta vaše Koukalka, ona je hrozně divoké dítě a pořád k těm svým bláznivinám navádí i mou Fňukalku. Kolikrát už jsem slyšela, jak jí říká, koukej, koukej, Fňukalko, co asi může být tady za tou mezí a tam za tím lesem a tamhle za kopcem. Koukej, koukej, pojď, půjdeme se tam podívat, přesvědčíme se na vlastní oči a už ji táhne pryč, ačkoliv mé něžné Fňukalce se vůbec nechce. Jenomže ona nedokáže říct ne, když jí někdo o něco požádá. Má už takovou milou povahu, prostě ráda vyjde každému vstříc, jenom aby mu udělala radost. Pchákvá, odsekla na to vždycky druhá paní žába. Vaše Fňukalka ať je ráda, že jí má Koukalka vytáhne od rybníka, jinak by zapomněla skákat. Potom si řekli ještě párkrát pchákvá a rozešli se rozhádané. Ale Koukalka s Fňukalkou spolu kamaráděli dál. Tak jednou zas zakuňkala Koukalka. Koukej, koukej, Fňukalko, pojď se dnes se mnou podívat ke statku.
5: Tak jo, když ti to udělá radost, líně souhlasila Fňukalka. Ale ani o kousek dál.
4: Sotva ale doskákali ke statku, čilou Koukalku hned napadlo. Fňukalko, koukej, koukej, ještě není čas na večerní žabí koncert. Ještě můžeme doskákat kousek dál, ještě se můžeme kouknout k lesu.
5: Ouvej, už teď mě bolí nohy, nebaví mě pořád jen tak bloumat a koukat po světě.
4: A co by tě tedy bavilo? Ptá se Koukalka a Fňukalka zčista jasna ožila a čiperně povídá.
5: Zrovna teď by mě bavilo skočit na okno komory a potom dovnitř.
4: Čichám, čichám a cítím odtud sladkou vůni mléka. Ano. Tam do komory už by opravdu stálo za to se kouknout. Ne, to je nebezpečné, lekla se Koukalka a Fňukalka se už klíbla.
5: Koukalko, ty jsi zbabělá, zbabělce nemám ráda. Jestli nechceš jít se mnou, skočím tam sama.
4: Ne, samotnou tě nepustím, řekla starostlivě Koukalka a Fňukalka se jen už klíbla.
5: Aha, to se ví, bála by ses tu zůstat sama.
4: Pak obě skočili na okno komory a z okna rovnou na okraj velké díže s mlékem.
5: Napij se, Je to moc dobré mlíčko, kuňká Fňukalka. Vždyť není naše, odmítla Koukalka. Je naše, protože jsme ho objevili, měla Fňukalka po ruce šikovné vysvětlení. A tak se obě žabky naklonily a pily, ale najednou žbluňk, plác, obě uklouzly a v tu chvíli se obě topily v mléce. Díže byla hluboká, stěny kluzké, nebylo od čeho se odrazit ke skoku ven. Fňukalka i hned spustila strašlivý nářek.
6: Ah, ouvej, Koukalko, s náma je konec a můžeš za to jenom ty. Kdo se chtěl pořád jít někam kouknout? Ty? Nebýt tebe seděla bych teď pěkně doma v pohodlí a kvůli tobě zahynu. Utopím se v mléce.
5: Nikdo se neutopí, kvákla Koukalka tiše. Když nestratíme hlavu a budeme plavat, za chvilku nás třeba někdo najde a pomůže nám.
6: Ahoj, kňourala rozčilená Fňukalka. Jestli nás někdo najde tady v díži, pochopí, že jsme mlsali jeho mléko a stejně to s námi špatně dopadne. To se raději utopím rovnou.
5: Uklidni se, vzdychla Koukalka. Až nás někdo najde, bude dost času přemýšlet o tom, co dělat dál.
6: Ale Fňukalka vřískla. To je tady dost bezstarostná odpověď. V takovém strašném okamžiku nemyslíš?
5: Já myslím jenom na to, že hlavně musíme plavat. Kvákla zas Koukalka a Fňukalka jen piští.
6: Ty jsi tak umíněná, říkám ti přece, že to nemá smysl a já nikdy nedělám věci, které nemají smysl a proto plavat nebudu. Plavej si sama.
5: Tak dobře, kvákla odevzdaně Koukalka, ale ty mi aspoň vylez na záda. Budu plavat za obě, jsme přece kamarádky.
6: No, prosím. Když ti to udělá radost, tohle bych pro tebe udělat mohla,
5: kňourla Fňukalka a už šplhá Koukalce na záda a přitom vzdychá.
6: Čím to je, že já jsem taková hodná, že nikdy nedokážu nic odmítnout, že vždycky vyjdu vstříc. Ano, i v téhle strašlivé situaci.
5: Zatím Koukalka usilovně plavala. Fňukalka chvíli seděla tiše, ale brzy zas spustila nářek.
6: Koukalko, mně se to zdá strašně nudné. Plaveš pořád jen dokola, dokola. Vždyť mě se z toho začíná motat hlava. Přestaň, já už to nevydržím.
5: Musíš, řekla Koukalka a Fňukalka kňourá.
6: Koukalko, jak můžeš být tak bezohledná?
5: Dobře, teď tedy budu plavat zas na opačnou stranu. Bez dechu zašeptala Koukalka, ale Fňukalka stejně naříká dál.
6: Koukalko, věř mi, že to není žádná zvláštní změna. Na mou duši, že ne. A ještě ke všemu ti to plavání jde nějak pořád hůř a hůř. To mléko tak divně houstne a mně se teď točí hlava zas na druhou stranu a vůbec je to celé tak strašlivě vyčerpávající.
5: Zívá Fňukalka a zčista jasna usnula. Když se probudila, zjistila, že sedí v díži na hroudě másla a vedle spala Koukalka.
6: Asi tím plaváním utloukla z mléka máslo,
5: pomyslela si Fňukalka a hned dostala na Koukalku zlost.
6: Vydaj. Ne, aby mě hned vzbudila v té chvíli, kdy jsme konečně mohli utéct. Kde pak? Klidně si tady usne.
5: Fňukalka zatřásla Koukalkou a houkla na ní.
6: Vstávej, jsme zachráněné. Co na mě mžouráš? Ani mi nepoděkuješ, že jsem ti o tom řekla? Tak to už tedy nebudeme, kamarádky.
5: Ne, šeptla Koukalka unaveně. Už ne. A pak hopsali domů každá jinou cestou. Tak tohle vyprávění jsem si vyslechl dnes u rybníka. A představte si, žáby se tam ještě teď hádají, která z těch dvou malých žabek byla v právu.
7: No, já to vím. A vy to jistě víte taky. Dobrou noc.

0: Kiki. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu, malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku, pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám, čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš. Ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába, ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: titul pravého Kocourkova se odpradávna hádala dvě města. Šilda v Německu a Šilperk, tedy dnešní Štíty, u nás na Moravě. Města se hádala a hádala, a když bylo všecko písemné vyjednávání marné, nakonec se purkmistři dohodli, že se sejdou osobně a vleklý spor o prvenství a pravost rozhodnou na nejvyšší úrovni. K setkání došlo před hezkou řádkou let v Praze. Aby však jeden z purkmistrů nepřijel do Prahy dříve než druhý, dohodli se písemně na tom, že purkmistr ze Šildy vyjede do Prahy ten týž den a v tutéž hodinu jako purkmistr ze Šilperka. A ten, kdo bude v Praze první, bude mít na konferenci přednost a také první slovo. A tak jednoho dne, když se purkmistr ze Šildy, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě, šel si připravit pergamen a pečeť, napsal na listinu Dnes se jede, podepsal se, přivěsil pečeť a vydal se s početným průvodem do Prahy. Také šilperský purkmistr se jednoho dne, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě. Dal si přinést pergamen a pečeť, napsal na dokument Dnes se jede, přivěsil pečeť a dal svým lidem povel vyrazit ku Praze. K mostu přes Vltavu dojeli současně. Na pergameny napsali Už jsme tady a přivěsili pečeti. Jenže do brány ve věži nemohli oba purkmistři vjet současně, protože byli tělnatí a navíc měli tlusté koně. Proto se skočili a aby jeden druhého nepředbíhal, vzali se za ruce a levá, pravá prošli mostní bránou do města. Za nimi jeli dvojice, jeden šilďák, jeden šilperák. Nahrnuli se do ulic a Pražáci se měli na co dívat. V šenku u zlého Kocoura byla pro sjezd připravena zasedací síň, vyzdobená vybranou kocourkovskou tématikou a doplněná vhodnými hesly. Od stropu visely girlandy malých dýní a nafouknutých vepřových měchýřů, mezi nimi věnce buřtů, špekáčků, klobás, jelit a jitrnic, na nitích nakládané kvašáky, na provázcích uvařené vepřové ovarové hlavy, uzená kolínka, šunky, špek a šrůdky uzeného masa, upečená selata, vídeňské řízky, srnčí hřbety a jelení kýty. Takhle totiž byli purkmistři v obou Kocourkovech zvyklí zasedat s malým pohoštěním. Pod touhle užitečnou výzdobou stála uprostřed sálu velká tabule pro několik set osob, podepřená dřevěnýma, umělecky vyřezávanýma nohama v podobě statných kocourů, kteří na svých předních prackách nesli dubovou desku ohromného stolu. To proto, aby se neprohýbala, když zasedající účastníci sjezdu náhodou usnou znavení jednáním a složí na stůl své těžké hlavy. Na čelní straně sálu visela ohromná žlutá draperie s městskými znaky obou Kocourkovů. V čelech předsednického stolu usedli proti sobě oba purkmistři. Před každým purkmistrem ležel na stole velký zvonec. Purkmistři se zvonců hned chopili a zvoněním dávali najevo, že se jednání zahajuje. Za plentou spustila kočičí muzika kulturní vložku, kterou přítomní vyslechli v stoje. Hlediště potom na nenápadný pokyn bouřlivě zatleskalo, načež písaři ukázali lidu zapečetěný bílý pytlík, z něhož vyndali jednu černou a jednu bílou kočičí oháňku a prohlásili. Který z pánů purkmistrů vytáhne z pytlíku bílou oháňku, zahájí podle dohody kocourkovský sněm a udělí si slovo. Bílou oháňku vytáhl purkmistr ze Šildy a spustil. Vážení zástupci měst kocourkovských, dovolte mi především, abych vás na dnešním shromáždění co nejsrdečněji přivítal a současně s tím hned v počátku své řeči prohlásil, že pravým a jediným Kocourkovem je Šilda.
1: Šilperk, Šilperk!
0: Dupali, hvízdali a skandovali šilperáci.
1: Šilda, Šilda!
0: Snažili se je překřičet šilďáci. Bušili pěstmi do stolu a troubili na kozí rohy.
2: Klid, prosím, klid!
0: Pokoušel se je utišit předsedající purkmistr. Hluk v sále za chvíli ustal, protože kocourkovský lid byl zvyklý, na rozdíl od jiných měst, své purkmistry na slovo poslouchat.
1: Nyní chci podat nezvratné důkazy, že naše německá Šilda byla, jest a na věčné časy vždy bude tím pravým Kocourkovem. Už prosím, staří Římané totiž obdivovali u našich germánských předků způsob, jakým tito v lese lovili bažanty. A když tento způsob poznali, již tehdy o Šildě sám velký vojevůdce Julius Caesar napsal, že je to pravý Kocourkov.
0: Když dneska my, kráčejíce ve šlép jejich svých předků, chceme jako oni ulovit bažanta sedícího na stromě, skočíme si domů pro housle, trumpetu nebo niněru a vesele vyhrávajíce na ten nebo onen nástroj chodíme kolem stromu. Bažant se diví, co to děláme, sleduje nás a kroutí za námi hlavou tak dlouho, až si zakroutí krk a spadne nám rovnou do klína. Tak co vy na to, šilperáci? Skončil purkmistr ze Šildy a za svou promyšlenou řeč sklidil ohromný potlesk a nejméně 10krát se musel uklánět. Na to vyskočil šilperský purkmistr, vyzváněl zvoncem a volal. Když my, šilperáci, lovíme bažanta, činíme tak způsobem ještě starodávnějším, známým už z doby Ňumovsky Pompilionské, kdy ještě lidé housle, trumpety, ba ani noty neznali a tam, kde stojí Šilda, se tenkrát líhli medvědi. Šilperák vydá na stromě bažanta, skočí si domů pro pilku, strom skácí a bažanta má bez vyhrávání. A potlesk opět zaburácel. U nás v Šildě máme i vodovod. Pochlubil se v zápětí purkmistr ze Šildy, aby ukázal pokrokovost města.
1: Naši inženýři zjistili v cizích zemích, že vodárny jsou vždycky na kopcích. Proto jsme na nejvyšší horu nad naším městem vykopali z náměstí až na její vrchol hluboký příkop a do zdi na radnici jsme dali zazdít vodovodní kohoutek. Vždycky, když hodně prší, teče voda příkopem přímo na náměstí, kde je za deště vody až po kolena a kohoutkem ve zdi se nemusí ani točit. Tím se chlubíte, opáčil šilperský purkmistr a vynesl na šilďáky svůj poslední trumf. To my u nás v Šilperku. Nepřihlížím-li k tomu, že každá modernizace je hrobem Kocourkova? Jsme ještě starodávněji modernější a tím jsme starobilému rázu města nijak neublížili. Ponechali jsme si na rinku dvě staré kašny po předcích. A jako oni, tak i my každé ráno do kašen vodu v putínkách z řeky nanosíme a máme vody, že z ní jde až strach. A nemusíme se prosit, jestli zaprší nebo ne.
0: Po řeči šilperského purkmistra o zásobování města vodou se v sále rozhostilo ticho. Lidé u tabule jenom tiše povstávali ze svých míst a nožem si odřezávali od stropu visící klobásy, jitrnice, nač měl kdo právě chuť. Zkrátka zřetelně dávali najevo, že řečí bylo už dost. Předsedající purkmistři dali proto neprodleně, dříve než všichni utečou, schválit usnesení, v němž bylo uvedeno. Žádné straně se zatím nepodařilo prokázat, že by na titul pravého Kocourkova měla nesporný nárok. Proto letitý spor budiš rozhodnut soutěží, v níž každé město splní jeden úkol. Za A. Měšťané města Šildy do 14 dnů po návratu z Prahy
1: nakrmíš peclemi orlí mláďata na nejvyšší skále ve Schwarzwaldu. A o výkonu podají zprávu do Šilperka, doloženou 2 škopky špeclí ozdobenými orlím peřím. Za B. Šilperští občané ve stejné době na kostelní věži, kde roste pěkná tráva, napasou vola a přímo z pastvy ho pošlou do Šildy, aby šildákům osobně dosvědčil, že se tak stalo. Skončeno, podepsáno a dáno v Praze na svatého Kocoura roku tohoto. Po návratu z pražského zasedání se obě strany doma dali hned do práce. V Šildě všecky ženské vařili špecle a všichni muži, včetně školního dorostu, stloukali dlouhý žebřík, zatímco vyslaní špioni hledali ve Schwarzwaldu skálu s orlým hnízdem. Pak naložili 20 kádí špeclí, vzali na ramena žebřík a vydali se ke skále. Jakmile však přišli se žebříkem k lesu, objevili se potíže. Nemohli dál, protože nesli žebřík napříč a v postupu jim překážely stromy. Pan purkmistr dostal nápad, že by bylo nejlepší uřezávat žebřík podle potřeby kus po kuse. Nápad se zprvu báječně osvědčoval. Byli u skály opravdu dříve, než by to dokázali pokácením lesa, ale když dorazili k cíli, zbyli jim ze žebříku jen 2 příčle. Naštěstí však zjistili, že orly už vyvedli svá mláďata a odletěli. Co teď? Povídá purkmistr. Víte co? My ty špecle sníme. Bylo by škoda je vyhodit. A kdo ví, jestli šilperáci vola na věži napasou. I jim se mohou vyskytnout nečekané potíže. A tak se dali do špeclí. V Šilperku, přibližně ve stejnou dobu, byla na rinku pěkná podívaná. Obecní pastýř se tam namáhal seč byl, aby vola vyhnal na věž, ale co chcete. Byl to vůl a ne se k pěkné trávě rozběhnout. Městská rada se tedy usnesla, aby zvíře bylo na věž vytaženo. Uvázali mu na krk provaz, provaz nahodili na kladku upevněnou za křížek na věži a hej, rup, táhli vola na věž. Když se vůl blížil k věžní římse, kterou obrůstala svěží zeleň, měl už oči z důlků a jazyk vyplazený. No podívejte se, jakou má na tu trávu chuť, no ne, už vyplazuje jazyk, vytáhně to ještě trošku výš, ať má při pastvě trochu pohodlí. Jásal dav na náměstí. Táhli, potahovali, vůl už měl přední nohy v trávě na věži, ale pást se nechtěl. Tahači bručili, že už je od provazů bolí ruce. No chuť ho asi přešla. Nechce se pást, no nemá hlad. Měli ho nechat pořádně vytrávit, než ho na tu pastvu hnali. Usuzovali. A nebo tu trávu nechce, protože je to tráva farářova. Dodala jedna zbožná paní a ostatní jí dali za pravdu. Za všeobecného souhlasu spustili vola pomalučku na zem. Vůl nevstával. Ležel na zemi, nehýbal se, oči vyvalené do prázdna, jazyk vyplazený do písku. Místní zvěrolékař se k němu naklonil, ohmatal mu puls a zvedl mu víčko na oku. Potom prohlásil, oběsil se vůl jeden. Co teď s ním? Zněl po rinku jeden hlas. Guláš, rozhodl purkmistr. Tím se stalo, že ani tentokrát žádná strana titul pravého Kocourkova nevyhrála, a spor o tom, kde leží pravý Kocourkov, zůstal pořád nerozhodnutý.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: A teď ještě jednou.
4: Měsíčku, Můj měsíčku, pes na tebe frčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Miau.

0: To bylo už hodně dávno. Tenkrát stoly měly nejen nohy, ale i ruce. A hrnce měly nejen ucha, ale taky nos. A hodinky měly nejenom ručičky, ale taky očička, bříško a zadeček. Tehdy ještě myši vůbec neměli strach z koček. Opravdu. Ani trošičku se jich nebáli. Jedna myška bydlila tenkrát s naším kocourem v psí boudě na našem dvoře. Byla to pěkná bouda. Měla i sklep. Jednou, bylo to v úterý, venku sněžilo a kocour seděl v křesle a četl noviny.
1: Podívej se, kocourku, jak venku sněží, povídá myška. Jestli bude sněžit celý den, zasype nám sníh celou boudu a my se nedostaneme ven.
2: Ne, to nevadí, povídá kocour. Stejně je venku zima a sníh zebe do tlapek. Budeme doma a nepůjdeme nikam.
1: Ale co budeme jíst? Musíme přece nakoupit něco k jídlu, abychom tu neumřeli hlady.
2: Já neumřu, povídá kocour. Kdyby bylo nejhůř, tak bych přece snědl tebe.
1: No, mám nápad, kocourku, povídá najednou myška. My si v tom sněhu vystavíme tunel. Budeme pak tím tunelem chodit nakupovat do obchodu a taky na návštěvu ke svým přátelům a na procházku za město a večer do divadla nebo do kina.
2: Mňau, to je výborný nápad, myško, povídá kocour. Začni hrabat tunel a já zatím vymyslím, kam budeme chodit, až ten tunel postavíš.
0: Kocour si sedl do křesla, zavřel oči a přemýšlel a myška se pustila do práce. Nejdřív prohrabala tunel k vrátkům u zahrádky. Potom provrtala chodbičky na pole ke svým kamarádkám. Ale pak už byla celá upracovaná a unavená. Lehla si do postýlky a usnula. Když se kocour probudil z přemýšlení, šel se podívat, jakou práci myška udělala. Otevřel dveře a kouká. Ve sněhu je tunel dlouhý, jako pro celý vlak, ale uzoučký, jako myší dírka. Říká se, že kam kočka prostrčí hlavu, tam proleze i celým tělem. Kocour tedy zkusil vstrčit hlavu do dírky. Sníh trochu povolil a hlava zajela do tunelu. Ale dál to nešlo. Zapřel se tedy zadními tlapkami a znovu zatlačil. Sníh opět maličko povolil, ale dál už to opravdu nešlo.
2: Mňau, musím říct myšce, aby udělala tunel širší, řekl si kocour a chtěl vycouvat.
0: Ale ouha, nešlo to. Hlava byla v tunelu jako zazděná. Marně zkoušel dupat tlapičkami a kroutit ocáskem. Hlava zůstávala v tunelu. Kocourek už začínal mít strach.
2: Myško, halo, myško, pojď mě vytáhnout,
0: zavolal do tunelu. V tunelu to jen zahučelo, ale myška spala.
2: Myško, mňau, myško, myšinečko,
0: volal kocourek, ale myška spala a spala. A kocourek volal a jeho hlas se nesl tunelem až na pole k dírkám polních myší. A myška spala a spala a spala. Ale polní myšky nespaly. Vylezly ze svých dírek a šly se podívat, kdo to na druhém konci tunelu tak volá. A vida, na konci tunelu trčí kocouří hlava a má slzičky na krajíčku.
1: Myši, myši, pojďte se podívat,
0: volali na sebe.
1: Tu je ale legrace, kocouří hlava v tunelu. Pane kocoure, kam jste dal hlavu? Kde jste zapomněl nohy? Kam tak pospícháte?
0: A myšky se smály a smály. Ale kocour se nesmál.
2: Mňau, po počkejte, myši, až vás chytím. Já z vás udělám nudličky, já z vás udělám tlačenku, já z vás udělám myši karbanátky. Mňau.
0: Ale myši se smály a smály a pořád se smály.
1: To musíte, pane kocoure, počkat až do jara, až roztaje sníh. A to vám pak, pane kocoure, pěkně provlhne kožíšek. To pak budete, pane kocoure, vypadat jako zmoklá myš. Potom se vás, pane kocoure, nebude bát ani mravenec.
0: A myšky se smály a smály a smály. Když se dost nasmály, začalo jim být kocourka líto. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce. Hrabali a hrabali, rozšiřovali tunel, až byl tak vysoký a tak široký, že by jim mohl kocour projít docela pohodlně, třeba až do biografu. Ale kocour nešel do biografu. Honem vycouval z tunelu zpátky do dveří a hubky do postýlky. Však už měl tlapky i uši celé skřehlé. Přikryl se pěkně peřinou a usnul. A tak spal kocour, i myška spala a oba tam v té zasněžené boudě spali až do večera a od večera zas do rána a od rána zase skoro do večera, ale pak už se jim nechtělo spát a tak si chvilku povídali a chvilku si hráli na schovávanou a chvilku na slepou bábu, až z toho zase usnuli. Když se pak ráno probudili, bylo po sněhu.
1: Jestli pak nám ještě letos napadne sníh?
0: Ptala se myška.
1: Tolik bych si ho přála.
0: Ale kocourek se mračil, nechtěl už o sněhu ani slyšet.
3: O kočce, která měla ráda ušák. Kde kdo říká, že jsou kočky falešné, ale není to vůbec pravda. Byla jednou jedna černá kočka. Nosila červenou mašličku, moc jí to slušelo, a všechny židle jí říkali, pojď si sednout ke mně, to bude pohodlí, uvidíš. Židlí bylo v pokoji 6. Byly kožené a měly krásně vyřezávané nohy. Ale kočka měla ráda jenom jedno křeslo s velikánskýma ušima, kterému se říká ušák. Ušák už byl starý. Pořád mu bylo zima. A tak stál u kamen, kočka v něm seděla od rána do večera, povídala si s ním, četla mu noviny a bylo jim spolu hezky. Všechny židle v pokoji měly na ušák velikou zlost a šeptali si, proč si ta kočka všímá jenom toho hloupého ušáku? My jsme přece krásnější. Máme vyřezávané nohy. A ušák je starý, ošklivý, a má uši veliké jako slon. A ušák to slyšel, i když si to židle šeptali docela potichu. Ušák má veliké uši a slyší všechno. A tak si říkal, ty židle mají asi pravdu. Jsem starý, nehezký. Mám ohromné uši. Vypadám asi směšně. Jednou si toho kočka všimne, přestanu se jí líbit. A co potom? A protože se o tu černou kočku s červenou mašličkou velice bál, počkal, až bude na procházce na střeše, šel do kuchyně, vzal z kredence ten největší nůž a šmyk. Uřezal si obě uši. Pak se podíval do zrcadla. Uši byly pryč. Vypadal teď jako ostatní židle a měl z toho radost. Teď už nebudu muset poslouchat žádné hloupé řeči. A kočka mě bude mít pořád ráda, řekl si. Ale kočka se vrátila z procházky, spráskla tlapičky a řekla, udělal si pěknou hloupost. To ti tedy povím. Ušák bez uší přece k ničemu není. Teď tě vyhodí na půdu. A měla pravdu. Ušák bez uší není žádný ušák, a tak ho vyhodili na půdu. Byla tam tma a zima. Ušák byl zvyklý na teplo a tak se třásl a bylo mu smutno, vzpomínal na kočku a říkal si, co jsem to jenom provedl. Chtěl jsem se kočce líbit a takhle to dopadlo. Teď si kočka sedí v nějaké kožené židli s vyřezávanýma nohama a čte jí noviny a na mě dávno zapomněla. Kočky jsou přece falešné, to je známá věc. Ale nebyla to pravda. Kočka na ušák vůbec nezapomněla, jak by mohla zapomenout. Říkala si, jsem sice kočka a každá kočka je falešná, ale proč bych měla být falešná k ušáku, když se v něm tak dobře sedí? A tak šla na půdu a řekla, nic si z toho nedělej, že jsi na půdě. Mně se na půdě líbí víc než v pokoji. Jsem přece kočka. Budeme tady spolu. Budeš můj ušák a já se postarám, aby ti nebyla zima. A hop. A už seděla v ušáku a začala příst a upředla velikou teplou deku, pod kterou není ani trochu zima, a pak četla ušáku noviny. Četla je klidně po tmě, protože tma kočce nevadí. A ušák byl šťastný, že je kočka s ním. Vůbec mu nevadilo, že nemá uši. Bylo mu hezky, usmíval se a přemýšlel o tom, jaká je to hloupost říkat o kočkách, že jsou falešné.

širém kraji znají, jak podkovy vyhrávají. Když koníky koval kovář zeloty, ať mě chválí tím, jak kapou, a i těm, co pěšky šlapou, tam pro štěstí podkovičky na boty. Ať mě chválí tím, jak klapou, a i těm, co pěšky šlapou, dám pro štěstí podkovičky na boty. Když se mísí těsto v díži, občas z toho bolí v kříži, pomůže však, když si pekař zaspívá. Celá zem by vědět chtěla, jak to lhocký pekař dělá, že se houska na jazyku

Běžte vstoupit k hokináři. Na pultě vás čekají jen dobroty. Poradíme, posloužíme, předvedeme, zabalíme. Jen si přijďte na

0: pejsek.
1: Běží malý černý pejsek pouští Sárou. Běží, běží, nikde nic, jen písek, písek a zase písek. Malý černý pejsek je čím dál smutnější a smutnější, až konečně zapláče.
2: Jestli už brzy nepřijde nějaký patník, tak...
3: Tak co?
0: Tak se počůrá.

0: kampák, na výlet.
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapaly čápy červenými zobáky.
0: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky, fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
2: Kampa, kampák, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
2: Vzali byste mě sebou, foukl vítr.
1: Proč ne?
0: Souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, ahoj, čau, těpero, proč si nenajmete Ero na tu cestu k moři, kde slunce věčně hoří?
2: Na co Ero?
0: Divili se čápy.
1: Umíme přece létat.
3: Na co Ero?
0: Divili se mraky.
3: Co pak neumíme letět a plout?
2: Na co Ero?
0: Divil se i vítr.
2: Dokážu sám letět a běžet a utíkat.
0: Nikdo už je ze země nepřesvědčoval. Jen jim všichni mávali a mávali, až jim z toho mávání mohli ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru
2: hlavu ukroutit.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně tak.
0: Jde,
2: a hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděla,
2: Hanko. Tak prosím tě, zkus
0: když
2: to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, drž balanc. A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha.
0: Nerovnováha.
2: Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
2: Všechno, co se...
0: A všechno dělalo tlapičkama,
2: tak
0: dobře.
2: Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
2: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi pažemi můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
2: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
0: Podsázek dovnitř.
2: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava, to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
2: Boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
2: A teď naopak zakroužíme předloktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Před kopítčí.
2: Půlkou své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma. A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
2: To je jako by si plaval znak, to nevadí, takže...
0: Třeba jablíček, mňam, mňam.

No, běda, konečně se nehádáte. Ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: všechno. To byl ale mlsnej děda.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bývala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit. Jo.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat.
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.
2: Nebožka bába zabila švába, neboštík dědek byl toho svědek, neboštík dědek byl toho svědek.
3: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
4: Bábinko?
0: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
1: Kde pak? Já myslím,

0: nebo tuhle? Sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, no, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: tady rád. Dnes je 17. srpna.
1: A svátek má Petra.
0: Petra je holčičí tvar jména Petr. A mojí ale úplně stejný význam.
1: Jsou odvozena od řeckého výrazu pro skálu a kámen.
0: A dřív, než vzniklo jméno Petra, používalo se jméno...
1: No?
0: Petronila.
1: Všem dnešním Petruškám přejeme jen a jen to nejlepší.
2: Tak už jsem tady. Prosinec, poslední měsíc roku. Jistě se těšíváte na Vánoce, na stromeček a dárky. Já vám k tomu přidám pohádku o podivuhodných Vánocích, které zažila zvířátka v jednom šumavském lese.

0: 3 dny a 3 noci hustě sněžilo a zdálo se, že zima se tu chce zabydlet na hezky dlouho. Od té doby ráno co ráno a někdy i k večeru prošlapával děda Smrček cestu od chalupy do lesa, kde na mítině stál krmelec. To je taková zimní jídelna pro zvířátka. Ještě jako mladý hajný ho děda sám postavil a dal si záležet. Na 4 sloupcích šikmá střecha, uvnitř jesličky, do kterých se dává seno, aby se jelení zvěř nemusela u jídla ohýbat. Korítka na všelijaké zrní a z pařezu vydlabaná miska pro sůl. Na Štědrý den byla obloha bez mráčku a ukázalo se i sluníčko. Ne, že by zrovna hřálo, za to sníh se v jeho paprscích třpitil, až oči přecházely. Jen aby to vydrželo, staral se děda, když ukládal na široké lesnické saně na dílku pro zvířátka. Kaštany a žaludy pro divoká prasata, zrní ptákům, hlávky zelí a mrkev zajícům, přidal ošatku jablek, nezapomněl ani na sůl a navrch přivázal otep vonavého sena. Těžké saně po ušlapané cestě jen klouzaly a za chvíli už děda rozděloval všechny ty dobroty pokrmelci. Tak si to pěkně užijte, zavolal do lesa, jako by věděl, že ho poslouchají staré uši. Sotva sáně zmizely za lesem, vybubnoval datel pozvánku na slavnostní večeři. Začíná se, až vyjde první hvězda. Na nikoho se nečeká. Kdo by se taky opozdil? Smrky a borovice obsadili ptáci, kteří neodlétají do teplých krajů. Na větvích se houpaly veverky, kolem krmelce dováděli zajíci, lasičky a kuny. Jeleni, srnci i daňci netrpěli, vyhrabali kopítky. A jezevec brblal na dlouhé čekání, že už ho zebou tlapy.
1: Chybí prasečí rodinka, volala straka.
0: Divili se, vždycky tu bývají první, aby se jim tak něco stalo. A v tom už přibíhá matka Bachyně a s ní vyděšená selátka. Ale jsou jen 4. Pomozte, prosí Bachyně, můj nejmladší se chytil do pasti, sama ji neotevřu. Nikdo se na nic neptal, všichni se za ní rozběhli. Nedaleko krmelce, mezi nízkým smrčím, spola zakrytá větvemi, stála bytelná klec. Ze 3 stran mříže, vpředu padací dvířka, zabořená hluboko do země. V rohu se choulí ubohé prasátko. Ale ani jelenovi silné parohy z dvířky nepohnuli, mříže nevylomili. Já vím, kdo nám pomůže, křikl mladý srneček a už utíkal z lesa rovnou k dědově chalupě. Netrvalo dlouho, všem se ale zdálo, že je to celá věčnost, a objevil se děda Smrček i se saněmi. Nejdřív nadzvedl padací dvířka a vysvobodil nešťastné prasátko. Pak naložil klec na saně. Doma ji rozřeže na polínka, aby do ní žádný pytlák už nemohl nikoho chytit. Vyšla první hvězda. Slavnostní večeře chutnala zvířátkům jako snad nikdy. Jen matka Bachyně si povzdechla. Ani jsem dědovi neřekla děkuju.
1: Měli bychom mu napsat poděkování, navrhla straka. Uměla totiž písmenka, protože pilně vysedávala na okně třídy, ve které se prvňáčci učili psát.
0: A kde chceš teď v noci sehnat vánoční pohled? Ušklíbla se Kavka.
1: Žádný nepotřebuju, mávla křídly straka a už byla na zemi.
0: Rozběhla se po netknutém sněhu, běžela kousek dopředu, pak se vrátila obloučkem zpátky.
1: Tak co vidíte?
0: Ale to je přece písmeno D, zvolala rychle Kafka, aby ji zase někdo nepředběhl.
1: A z takových písmen napíšeme dědovi poděkování. Až ráno vstane, může si je přečíst.
2: No, a co když písmena do rána zapadnou? Nebo roztajou? Namítl jezevec, protože se mu nechtělo vzdálit od vánočních dobrot a krom toho byl líný na krok.
1: Poprosím mraky, aby nesněžili a mráz, aby hlídal, zvolala poštolka, odrazila se od větve a už mířila k noční obloze. Ostatní se vydali k dědově chalupě. Měsíc jim svítil na cestu a také na práci. Naproti oknům dědovy světnice vyšlapávala straka velká písmenka. D, E, K, U, J, E, M, E. Děkujeme. V její stopě šli potom pěkně za sebou ptáci, kuny, veverky, zajíci, prasátka a nakonec jelení zvěř. A když nejstarší jelen otiskl své kopítko do posledního E, všichni, i Kafka, chválili straku za ten skvělý nápad. Jenom jezevec se strachoval, jestli to poštolka s mraky a mrazem zařídí včas a dobře. Zařídila. A ještě líp. Mraky poslali na zem pár hrstí vloček, větřík je opatrně seřadil kolem nápisu a mrazíky na ně dýchali tak dlouho, až z nich vznikl krásný křišťálový rámeček. Ráno vyšel děda Smrček ze dveří a svým očím nevěřil. Dlouho, předlouho se díval na velká, trochu kostrbatá písmena.
0: Já vám také děkuju. To je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostal. Řekl to tiše, spíš to jen zašeptal, ale věděl, že ho ptáci i zvířátka slyší, protože ho mají rádi. A taková láska nepotřebuje hlasitá slova, víte?
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

velikou řepu, kočka s myškou na to nestačí. Tak zavoláme žirafu a krokodýla Pepu, roh a tygr taky přikvačí.

0: Pět kluků stojí před rezavou brankou do zdivočelé zahrady. S tím kocourem se to musí ukončit. Jen opatrně, pánové, povídá jeden, opatrnost je matka moudrosti. Já to slyšel od jednoho starého pána v parku, když krmil vrabce a pořád říkal jen opatrně. To se asi bál, aby ho vrabci neklovali. A to je hloupost, říkali ti druzí čtyři kluci. Vrabec člověka nenapadá. Měli jsme to v přírodopise. Ani když je rozzuřen, tak nenapadá. To není kocour. Stalý kocoul napadá mís a pohlává si s ní, řekl ten nejmenší. Ovšem, těžko se poznalo, který byl nejmenší, protože všichni byli stejní, jak už jsem říkal. No tak nejlepší bude, když mu předhodíme míš, on si s ní bude pohrávat a my vběhneme do zahrady. To je nápad, předhodíme mu míš, dejte jí sem, kdo jí má. No, všichni se na sebe podívali, ale míš nikdo neměl. Já by jsem měl laka, povídá ten malý. To je hloupost, říkali ti ostatní. Rak není míš? No, není, ale je také v díze jako mís. No, v díře je, ale ve vodě a ne na mezí, odpovídali ti ostatní. To je jedno, je v díře a to je hlavní. Jak pak to kocour může poznat, jestli díra byla v zemi, nebo v mezí, nebo ve vodě? To se pozná, protože rak je mokrý. Já pak může být mokrý, když je zabalený. Kdo je zabalený? No, přece ten lák je ve scíbze. Pánové, to jsem ještě neslyšel, povídá větší kluk. Rak zabalený ve stříbře. Kde jsi ho našel? Na Slomecku byl, o Vánocích. Já ho schoval. No tak ho ukaž, kde ho máš. Malý kluk sundal čepici z hlavy. Dobrý den, řekli ostatní, byli to slušní hoši. Proč zdravíš? Já nezdravím, mám ho v čepici. A vyndal krásného čokoládového raka zabaleného ve staniolu. Juj, ten je krásný, snesme ho, dej mi kousek, volali všichni. To nejde. Musíme ho předhodit kocoulovi. Kdo má plovázek? Já, volali čtyři kluci, protože každý kluk má provázek, ne? A já taky, povídá ten pátý, který měl raka a vytáhl provázek a uvázal na něj raka. A teď dlouhý prut. Ulomili hodně dlouhý prut a přivázali raka jako rybu. Budeme kocoura lovit, jásali kluci a chtěli hodit raka přes zítku. Já sám. Cí je lak? Cí je plovas? Povídá kluk a hodil raka přes zítku. Kluci stichli, protože to bylo pravda. Jejich rak to nebyl. Bere? Zeptal se ten třetí. Nebele, povídá malý a lovil dál. Pátý se podíval klíčovou dírkou v brance, zdali si kocour s rakem pohrává. Co vidíš? Šeptali všichni. Nic. Je to zrezavělé. A začal dřívkem vrtat v dírce. Ozvala se branka a pomalu se otevřela. Nebyla totiž zase vůbec zavřená. Kluci pustili prut a odskočili od branky jako blechy a hned do jednoho klubka. Nesnad, že by se báli, to ne, ale opatrnost je matka moudrosti, řekl ten kluk, co zná toho starého pána z parku. No a otevřenou brankou bylo vidět zase tu starou zahradu. Pod trávníkem stál ten starý trpaslík, co měl jen trochu červené barvy na čepici, a vedle stará roztrhaná žiněnka, kde spával kocour. Před brankou ležel rak na provázku a nehýbal se. číhá na nás, povídá třetí kluk. Nebojme se. Nečíhá, asi spí, povídá druhý. Hoďte na něj toho raka. Kdo? Ptali se všichni. Ty, je to tvůj rak, řekli malému. No, vidíte, to měl za to. No, tak dobře, ale pojďte všichni se mnou. Ale ti se, pojďte, kamarádi. Víte, najednou kamarádi. A všichni se vzali za ruce, že ano, když byli kamarádi, a tiše, tichonce se šourali do branky. Házej raka, šeptali malému. Jeho skoda, šeptal on. Hodím raci kámen. A hodil. Pardon, já nelad, vykřikl tiše, protože trefil trpaslíka do knoflíku na kabátě. Já opravdu nechtěl trpaslíku uhodit vás do knoflíku. No ale trpaslík neřekl nic a dělal, jako by se nic nestalo. Byl to slušný trpaslík. Teď hodíme všichni pánovi, křičel tiše ten čtvrtý a zvedl kamínek. Pozor! Teď! A všichni hodili a skoro všichni trefili do staré žiněnky, ale nestalo se nic. Kocour z žiněnky nevykoukl. Sláva! Kocour není doma, budeme mít pré, volali myši, totiž kluci, o myších to je takové přísloví. Tak ti kluci poskakovali kolem žiněnky a jeden dokonce do ní píchl prutem. Ozvalo se za nimi naříkání. Kluci se zarazili a stáli jako skamenělí. Vypadali jako pět kamenných trpaslíků, ale ten šestý byl opravdu kamenný. Starý, zlomyslný kocour seděl na zdi a celou tu dobu koukal na kluky. Na krku měl šálu a šátek přes uši. Nevypadal zdravě a byl strašně tlustý. Hej, vy, to není slušné takhle na člověka vybafnout, povídá ten malý. Na to kocour. Teď nám budete nadávat? Ptali se všichni. Nemůžu nadávat. Bolí mě zuby. Zakňovral kocour. A taky v krku. Já mám ještě angínu a rýmu. Bolí mě břicho. A je mě špatně. Já nemůžu nadávat. A co jste jedl? Myši. No to je divné. A co ještě? Ještě raky. Taky raky? Divili se kluci. No vidíte, zesem měl plavdu. Kocoul pozírá taky laky, křičel malý. A kolik těch myší a kolik raků jste sežral? Tři krabice myší a dvě raků, plakal kocour. Ha, to bylo skutečně podivné. Myši ani raci se nepočítají na krabice, to kluci věděli. Ale najednou uviděli u zdi hromadu stříbrného, zlatého a červeného staniolu. Aha, a jaké to byly myši? Jací raci? Volali rozčilení kluci.
1: Čokoládový,
0: naříkal kocour. Neviděl, že se říká čokoládové. A kde jste je dostal?
1: Od Ježíška,
0: vzlíkal kocour. No, lžete, odkud je máte, řekněte pravdu.
1: Od slonů,
0: vzdychal kocour.
1: Bylo jich pět takových velkých.
0: Takových velkých, se říká, opravil ho chytrý chlapec. A proč vám je dali?
1: No, že jako mám vás, jakože...
0: Tak mluvte pořádně, Co říkal jí?
1: Že vás se mám vpustit tam do té zahrady, hrát si a nestrašit vás a s vámi si hrát a pořád si s vámi hrát a...
0: Fuj, to byla ale ošklivá věta, řekli kluci. To neumíte mluvit jinak?
1: Ne. A jsem chodil za školu. Nic jsem se nenaučil, protože jsem zlomyslný kocour. A to jsou následky.
0: No to je nám líto. A taky nám líto, že stůněte. A nemůžete si s námi hrát. Mohli jsme si hrát na lovce a tygra. Vy byste byl tygr, my bychom vás zastřelili a stáhli z vás kůži a mrtvolu dali do mraveniště, abychom měli vaši kostru a tu bychom pak dali do školy. No, a teď si musíme hrát na nemocnici. My budeme 5 doktorů a budeme vás léčit. Skočte dolů. Mnoho psů, totiž doktorů, zajícova smrt. Pomyslil si kocour, ale neřekl to, protože nebyl zajíc a bylo mu příliš špatně. Ak skočil jako pítel ze zdi a buch, svalil se na zem. Nebylo divu, když snědl 5 krabic míši a raků. A teď ležel na zádech a kničel.
1: Já jsem se zapíl. Něco jsem si zlomil. Mně je zlé.
0: A to nic není, říkali kluci. My vás dáme na nosítka a odneseme do postele. No, ale nosítka nemáme. Tamhle u zdi je děravý pekáč. To budou nosítka. Povídá druhý kluk a skočil pro něj a vytáhl ho z roští. Ale hned ho pustil, protože z něho vyskočila velká hnědá žába a zlobila se. No, prosím vás, jaké to máte chování? Nevidíte, že tu spím? Nemůžete zaklepat? A tak kluk zaklepal na pekáč a slušně se omluvil. No proto. Po druhé to nezapomeňte a zaklepejte, moje úcta. Povídala žába a odskákala.
1: No to kde jste vy? Kde jsou ty nosítka, vy uličníci?
0: Vrčel kocour. Bylo vidět, že už je mu trochu lépe. No, už nadával. Ale už to bude, říkali hoši a uložili ho do pekáče.
1: Táhněte pomalu.
0: Velel kocour a kluci táhli a tlačili.
1: Tam ne! Tamhle, k té jedlí.
0: A kluci táhli k jedlí.
1: A teď zpátky, k trpaslíkovi.
0: A kluci táhli k trpaslíkovi.
1: A teď k brance.
0: A kluci se zastavili. Poslouchejte, nám se zdá, že vy se necháváte jen tak vozit. A že nestůněte. Mračili se kluci.
1: Stůňu, křičel kocour. Vezte mě k trpaslíkovi.
0: Ale oni ho dovezli zrovna k žíněnce a vyklopili ho na ní.
1: To je trápení. Všecko mě bolí.
0: Povzdechl si starý kocour.
1: A co bude teď?
0: No teď bude léčení. Dáme vám teploměr. A zastrčili mu pod packu jedlovou šišku.
1: To šimrá. No a co dál?
0: Vrněl kocour. No teď vám vytrhneme bolavý zub, řekl kluk a nasadil si brejle z pampelišky.
1: A já vás kousnu,
0: řekl kocour. Ale ne, pane kocour, my vám jen jako vytrhneme zub.
1: A já vás jako kousnu,
0: klidně povídá kocour. Kluci se zamysleli. No tak ne, my vám dáme obklad na hlavu. A dali mu na hlavu lopuchové listy. Bolí? Ptali se.
1: Bolí,
0: kňoural kocour znovu. Pak mu přidali na hlavu ještě šišky, 2 krabice od cukroví a staré hadry.
1: Bolí,
0: řval kocour a tak mu narazil ještě pekáč, až kocour stichl. Aha, už je mu asi lépe, když mlčí, povídá první.
1: Aha, ještě teploměr, prohlédněte teploměr.
0: Tak vyndali teploměr. Je s vámi zlé. Máte 85 krát 16 děleno 23, tak to máte 196 horečky. Musíte dostat lék. A natrhali hřmánek, který rostl u trpaslíka. Kocour vystrčil hlavu.
1: Prosím vás, kytky já nejím. A jsem masožravec, a ne kytkožravec.
0: Kocour se chtěl pochlubit, že ví něco ze školy, ale spletl se stejně, protože se říká bíložravec, a ne kytkožravec. No tak my vám dáme raka. Radovali se hoši, to je maso. A cpali mu čokoládového raka i se staniolem.
1: Ne, ječel kocour. Rak já, myš, já nechci. Mně je špatně.
0: No tak ho kluci nechali. On by měl spát. A nejlepší usne, když nám bude povídat pohádku. My také nejlépe usneme, když se nám povídá pohádka. Tak povídejte, my už pěkně sedíme.
1: Nic nebudu povídat, nic.
0: Vztekal se kocour.
1: Já jsem nemocnej a umím jenom strašidelné věci, a ne pohádky. Povídejte si sami.
0: O, s vámi není žádná hra, urazili se kluci. S vámi je otrava, abyste věděl. A bylo ticho. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava. Taky měl vztek a trochu se taky styděl. Tak raději zahrabal hlavu do žiněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný, a nevěděli, co mají dělat. No, tak dělali taky, že spí. A zahrada asi taky dělala, že spí, protože stromy nešuměly, včely nebzučely, ani ptáčkové nespívaly, jen slunce pálilo a blížilo se poledne. A bylo ticho, až bylo skoro slyšet.

Digi básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: tak mám nový kamínek.
1: Jakube, co to je za příšernost? Vždy ten kámen vypadá jako šklebící se hlava nějakého odporného skřeta.
0: Ten je z Vltavy, od Krumlova.
1: A proč ho takhle vystavuješ? Co kdyby ho nikdo viděl?
0: Tak by vykřikl jako ty. Ale vážně, tohle je opravdu zvláštní kámen. Tak už se uklidni a sedni si. Je to totiž na delší povídání. Krištof seděl unaveně v krumlovském zájezdním hostinci a zamyšleně mezi prsty převracel poslední dukát.
2: Co ty seš vlastně zač? Tovaryš?
0: Zeptal se hostinský, když mu přinesl polévku.
1: Ne, jsem student. Vlastně bývalý student. Došly mi peníze, tak se vracím z Bavor domů. Vy byste o nějaké práci nevěděl?
2: Víš ty co? Latinsky umíš? Určitě si pochytil i něco z chemie. To by si mohl založit pěkný živobytí jako alchymista.
3: Já a alchymista? Vždyť o tom vůbec nic nevím.
2: To je jedno. Náš pán taky ne. Ale podporuje každýho, kdo se tváří, že hledá zlato, kámen mudrců nebo elixír mládí. Však to zkus, za to nic nedáš.
0: A opravdu, nebylo nic složitého představit se na zámku jako alchymista z Bavorska. Krištofa nastěhovali do malého domečku v podhradí s dokonale vybavenou laboratoří. Každý den mu nosili ze zámku jídlo a víno a navíc dostal i peníze na nákup vodiček, preparátů a koření. Krištofova radost neznala mezí. Konečně se mohl po měsících toulek s prázdnou kapsou dosyta najíst, pořádně vyspat a obléci se do čistého. První den z čerstva vstal a šel se podívat do laboratoře. Byla to velká místnost plná lahví a lahviček, baněk, křivulí a dalších nádob na policích s velikým stolem a knihovnou až po strop naditou starými knihami. Krištof nakoupil u lékárníka vše potřebné k bádání, všechny vodičky nalil do lahviček a koření nasypal do baněk a spokojeně se rozhlédl po místnosti. O tak krásné laboratoři nikdy ani nesnil. Ale hned mu úsměv z tváře zmizel.
1: Jsem já to ale Janek. Jistě, že jsem nikdy nesnil o laboratoři. Vždyť přece nejsem žádný alchymista. Jak já jenom budu bádat?
0: Ale protože už byl večer, zamkl laboratoř a vydal se na procházku do města. Přímo na rohu ulice, ve které bydlel, se z krčmy ozýval veselý hlahol. Krištof neodolal a šel se seznámit s novými kumpány. Druhý den vstal trochu později. Počkal na jídlo ze zámku, po obědě si ještě trochu schrupnul a odpoledne dorazil do laboratoře. Připravil si na stůl baňku a lahvičky a přemýšlel, jak má začít dělat zlato. Jenže za chvilku se setmělo a tak pospíchal do své oblíbené krčmy. A jak tak čas upíhal, Krištofova odpoledne v laboratoři byla stále kratší a špatné svědomí z nevykonané práce se rozplývalo v dobrém bydle a pitkách s kumpány. Dělalo mu dobře, že ho považují za alchymistu, nad nímž drží ochranou ruku sám krumlovský pán a tak svou pověst ještě přiživoval.
3: Tak hoši,
0: hlásil večer v krčmě.
3: Dělám na tom už od Bavorska a myslím, že zanedlouho to budu mít. Budete koukat, až přinesu svůj první valounek zlata. Používám zcela novou metodu oxidace a detoxikace křemenného základu.
0: A Krištof ze sebe chrlil latinská slovíčka, která si pamatoval ze studií. Jednoho odpoledne se Krištof rozhodl v laboratoři alespoň utřít prach. Zrovna čistil lahvičky se solemi, když se rozrazily dveře a dovnitř vstoupil sám krumlovský pán.
2: Buď zdrav, chlapče. Jdu se podívat, jak bádáš. Málem už bych byl zapomněl, že tě tu mám. Ale po městě se začalo povídat, že už máš zlato na dosah.
0: A pán se s úsměvem rozhlíží po laboratoři ale čím více se rozhlíží, tím více se mu úsměv ztrácí v údivu a rozhořčení.
2: Považuješ mě za hlupáka, nebo co? Netvrď mi, že se v téhle laboratoři pracuje.
1: Pracuje, pracuje. Vidíš, pane, že právě uklízím. Opravdu už nejsem od zlata daleko.
0: Krištof se celý třese a neodvažuje se zvednout pohled.
2: Dobrá, dám ti ještě šanci. Když mi zítra v pravé poledne přineseš vlastnoručně vyrobený valounek zlata, můžeš zůstat. Ale pokud se ti to nepovede, počítej s tím, že půjdeš z Krumlova s ostudou.
0: A za pánem se zabouchly dveře.
1: Kriste, pane, jsem já to ale. Proč jsem se rovnou nepřiznal?
0: Naříkal si Krištof, ale pozdě bycha honit.
1: Nedá se nic dělat. Pán mi dal byt, stravu i peníze a já mu musím dát něco na oplátku. Nezbývá, než začít pracovat.
0: A Krištof nanosil na stůl všechny staré knihy a začal hledat nějaké řešení. O půlnoci zaslechl slabé ťukání. To se ta nejposlednější knížka na konci stolu vrtěla, jako by se sama chtěla otevřít. Krištof se hrozně lekl, ale pak si řekl, že nic jiného než kouzlo mu stejně nepomůže, a knihu otevřel. Ze zlatem vymalované schránky se na Krištofa zubil ošklivý skřítek.
2: Co hledáš?
0: Zaskřehotal.
1: Zlato.
2: To jako, že bys chtěl být bohatý?
1: Ne, já to dlužím svému pánovi.
0: A Krištof vyprávěl skřítkovi celý svůj příběh.
2: No, tak na tvůj případ bych tu měl kouzlo číslo 7.
1: Kouzlo číslo 7? A jaké je to kouzlo?
2: No, takové polovičaté. Já tě ani nenaučím dělat zlato, ale ani tě nenechám na holičkách. A ty splatíš svůj dluh, ale nebude z tebe slavný alchymista. Poslouchej, tady ti dávám valounek zlata a ty ho doneseš pánovi na zámek, ale předtím ho nikomu jinému neukážeš. A hned ráno si zavalíš svých 5 švestek a ze zámku půjdeš rovnou k rodičům do Hradce a budeš jim pomáhat v hospodářství. Tak, a teď se ještě pořádně vyspi. Dobrou noc.
0: Krištof se ráno probudil s velikou úlevou. Pustil oknem do ložnice sluníčko a začal si balit své věci. Ten skřítek to ale dobře vymyslel. Bude to pěkné pracovat a nikomu nic nedlužit. Popravdě mu bylo přímo do smíchu a nemohl se dočkat, až bude poledne, on odevzdá valounek a vyrazí na cestu k domovu. Jenže poledne bylo ještě daleko, a takže se vydá na poslední procházku po městě.
2: Kam pak tak po ránu, alchymisto?
0: Potkal u krčmy své kumpány.
1: Jdu na zámek. V poledne mám odevzdat své první zlato.
0: Neudržel Krištof svou píchu nad valounkem v mošně.
2: Dopoledne je ještě moře času. Pojď na jedno.
0: No což, s kamarády by se rozloučit měl, a tak tedy do krčmy zašel. Nebudu vás dlouho napínat. Pivo udělalo svoje. Krištof se začal zase chvástat a nakonec svým kumpánům ukázal i skřítkův valounek. Jenže místo valounku, jaká hrůza, na Krištofově ruce leží skamenělý šklebící se obličej skřítka z knížky. Krištof na nic nečekal a upaloval z Krumlova, co mu nohy stačily. Domů. Hlavně, aby už byl doma. Jen ještě stihl cestou hodit kámen do Vltavy, aby se mohl dostat do mojí sbírky.

kočce a ptáčkovi. Jednou takhle pomalunku usínám a myslím si, teď by se mi mohlo něco hezkého zdát. A tu vlétl do pokoje ptáček a posadil se mi rovnou na přikrývku. Hledím na něho udiveně a povídám, copak? Ale on jenom dýchal a srdéčko mu poplašeně tlouklo. Podívám se na okno a tam kočka. Usmála se medově, oči dvě čárky zlé a povídá mi. Vyhoď toho ptáčka ven. Má nožičky zamazané od bláta, zašpiní ti přikrývku. Dívám se na ptáčka. Nožičky docela čisté. Bláto nikde nevidím. Jen se chvěje. Srdéčko mu tluče až hrůza. Povídám kočce. Nevadí. Když zamaže, zamaže. Co se dá dělat? A kočka povídá medově. A blechy má. Naskáčou ti do postele. Hnedle bude pospaní. Vyhoď ho ven. Dívala se na ptáčka, oči dvě čárky zlé, jen se olizovala.

Stala ptáčka chytit. Povídám, šc, potvoro, už ať tě nevidím, kožich ti vypráším, nezdárnice jedna. Hned byla kočka pryč, jako pára zmizela. Dívám se na ptáčka a vidím, jak si oddechl. Povídám, chtěla tě sníst, co? Tamhle si vlez do mé punčochy a prospi se do rána. Ta se už nevrátí. Ptáček radostně zacvrlikal. Vlezl si do punčochy a za chvíli spal. Dal jsem si ruku pod hlavu a spal jsem také. Když jsem se ráno probudil, hned jsem se podíval na punčochu, ale byla prázdná. Vzal jsem ji do ruky a tu cítím, že je ještě trochu teplá. Dívám se s údivem. Tuhle byla včera dírka. Tuhle také. A je zaštupovaná. A jak hezky. Směji se. Zachránil jsem ptáčkovi život a on mi za to zaštupoval punčochy.

0: Soudce kárá obžalovaného.
1: Jak můžete být takový nevděčník? Ta stařenka vám dala koblihu a vy jste jí potom rozbil okno kamenem.
0: To je, prosím, omyl, hájí se obžalovaný. To totiž byla ta kobliha.
2: Tvrdá jako kámen.
3: Byla asi hodně stará.
2: Možná si na ní vylomil zub, tak se vztekal.
4: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou. Pak se nečekaně v bytě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se Robinsonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo, z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tulamur junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tulamur junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tulamur junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já protože se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste si s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů.
1: Piggy, já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru, lopatky jsme lehce zdvihli
1: je
2: také.
1: To jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak a pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď, tak vždycky nahoru je výdech. Já vám to ukážu. Zdvihám hrudník, pokládám hrudník, nadechuju se. Vydechuju, když jdu nahoru. A nadechuju se, když jdu dolů. A ještě jednou vydechuju cestou nahoru. Nadechuji se cestou dolů. A teď pozor, malinká změna. Zůstaneme nahoře a jenom malinké hmyty. Piggy, cvič, já tě vidím, ty spíš. Ty spíš.
1: Tak. Já hrozně hmytám.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. U těch hmytů se dýchá a polož se na záda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
1: Ten pupíček už trochu vrátil.
2: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.
3: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
4: Já?
5: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš. Ale ať je po tvojemu.
4: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
3: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
4: Jo, to jo.

0: Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
3: Ne.

0: 不写喽。
1: 那种
2: 那是
0: 不写喽。那么就写喽。
2: 写喽。写喽。
0: tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tiki kalendář. Dnes je 17. srpna
4: a svátek má Petra.
3: Petra je holčičí tvar jména Petr. A mají ale úplně stejný význam.
4: Jsou odvozena od řeckého výrazu pro skálu a kámen.
3: A dřív, než vzniklo jméno Petra, používalo se jméno...
4: No?
3: Petronila.
4: Všem dnešním Petruškám přejeme jen a jen to nejlepší.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Tomku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš.
1: Já sám.
2: Vápno, vápno.
1: Kluci, pojďte skládat.
2: Pane Brtík. Pane Brtík, ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo.
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne klugolce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
4: Hlavně židlema.
0: Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
0: No to už poznáš. Ta po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
4: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
5: Když hvězda betlémská svou pohádku dovyprávěla, ozdoby zatleskaly a korálkový šašek vyskočil na svou větev. Procházel se po ní jako provazochodec a vyvolával jako na pouti.
6: Teď nás čeká štafeta. Zlatá hvězdo od Betléma, cípkem ukaž přede všema. Všemi?
5: Všema.
6: Která z ozdob má teď slovo? Tahle nebo támhleta?
5: Támhleta, ukázala hvězda na skleněnou rybku se zlatomodrými šupinami, která visela mezi 16. a 17. jehličkou na 3. větvi zhora.
6: Rybce se rozářila očka a i když vypadala jako malá bělička z řeky Lužnice, celá její pohádka se houpala na vlnách světových oceánů.

0: Pohádka skleněné rybky. Cirkus Pelikán Velikán byl cirkusem suchozemským, a to znamená, že vždycky stál a hrál na suché zemi, a když v jednom městě dohrál, maringotky jeli po suché zemi do města dalšího. Ale jeho slavný ředitel Pelikán, který předváděl velkolepé číslo polikání rybiček, sardinek vystřelovaných z námořního děla, se toužil rozjet i po mořích a oceánech. A tak se jednoho dne cirkus Pelikán Velikán nalodil na přesoceánský parník Kolumbus a vyplul na cestu kolem světa. A tak pluli moři a oceány artisti i klauni, krotitelé i žongléři i šapitó s manéží a samozřejmě pan ředitel s paní ředitelovou Vilémínou a synem Honzou, a plula i zvířata vřískající, bučící, troubící i mluvící lidskou řečí. A plulo i veliké akvárium s duhovými korálovými rybkami, které cvičil sám Honza. Uměl je za sklem akvária skládat jako pucle a rybky ho tak poslouchaly, že se mu do minuty složily třeba v obraz hradu Karlštejna a taky v Pražský hrad. Honza se na plavbu kolem světa moc těšil a jeho kamarádi, opice Melounie, slon Gaston a papoušek Kalendář taky. A jen co 10. října vypluli, neslezli z paluby a bylo jim hej, protože Honza nemusel do školy a Melounie, Gaston a Kalendář neměli každý večer cirkusové představení. Jenomže nikomu není hej od pondělka do pondělka. Jednoho rána vylétl papoušek Kalendář ze své kajuty a vřískal. Kalendář oznamuje, že je právě 18. prosince a je na čase zkrátka a hned dát za okno dopis pro Ježíška, nebo dostaneme houbeles. A já chci Kalendář na příští rok. Slon Gaston zvedl chobot a zatroubil. Tram, tará, houbeles nechci dostat ani já. Já chci vyšívanou čepičku. A Melounie vypískla. Pro páníčka, a já chci od Ježíška červené lodičky a modrou pelerínu. A Honzovi, a to si nevymýšlím, ukápla slzička a řekl, okna v kajutách se nedají otevřít a pořád plují. Jak pak si ze zavřeného a plujícího okna vezme Ježíšek náš dopis? A bylo ticho. Jen vlny šplouchaly a korálové rybičky zavřely oči, aby neviděli ten ukrutánský smutek, který se zákeřně plížil kolem Gastona, Kalendáře, Melounie a Honzy jako zrádná krajta tygrovitá. Ale v tom Honza vykřikl, mám nápad, v mořích a oceánech přece žijí zlaté rybky a ty plní přání. Pro pána vážně? Podivila se Melounie a papoušek dodal, já Kalendář to můžu zkrátka potvrdit. Jen to dořekl, už se kamarádi nakláněli přes zábradlí na horní palubě a Honza zavolal. Zlatá rybko, krásná paní, splň nám prosím naše přání. Chceme dát za okno dopis pro Ježíška, ale všechna okna na lodi jsou napořád zavřená. A tu se stalo něco, co by nikdo ani na palubě přes oceánského parníku nečekal. Za zády čtyř kamarádů se ozvalo. Ksupánkové, zlaté rybky jsou jenom v pohádkách. Tady na lodi plním přání já, zlatá kočka. Ale nejdřív musíte splnit přání mé. Kamarádi se otočili a uviděli macatou kočku kapitána barníku Žisténa Kormorána. Tak, tak, hlupánkové, a moje první přání zní, chci mít 333 vanilkových rohlíčků a ani o jeden míň. Když je dostanu, dostane se i na vás. A kočka se tajemně zašklebila a zmizela. A v kuchyni začalo pozdvižení. Vařil se zrovna námořnický guláš, ale teď se muselo začít i s pečením vánočního cukroví pro zlatou kočku. A protože kuchaři neměli na rohlíčky čas, dělali je s paní ředitelovou Vilemínou 4 afrodity, artistky, co létají na vysuté hrazdě, a světe div se, odpoledne bylo 333 rohlíčků upečeno. Honza je nesl zlaté kočce ve velikánském koši. A jen kočka mlsně olízla první rohlíček, vykřikl papoušek. Pozor, vidím na moři okno. Kamarádi se divili, ale nejvíc se divila zlatá kočka.
1: To mě podržte, ať se dívám, jak se dívám, je to tak, je tam okno.
0: A opravdu, z moře vyrostl bílý stožár a na něm bylo okno jako z babičiny chalupy. Okno pootevřené, aby se za ně mohl dát dopis pro Ježíška. Ten už byl napsaný. A tak plavčí Joe spustil záchranný člun a s Honzou popadli vesla a zabírali rázně jako dva mořští vlci, aby byl dopis za oknem co nejdřív. No a dny odplouvaly a 22. prosince v 5 hodin ráno vystřelil ze své kajuty pro změnu Honza.
1: Je, my jsme zapomněli, že Ježíšek musí ty dárky na Štědrý den přece někam přinést. Nebude honit naší plující loď jako racek.
0: A Melounie se hned scháněla po zlaté kočce.
1: Pro pána, kde je madam Zlatá?
0: A papoušek hlásil,
1: nutně, ale nutně potřebujeme vánoční runway, čili přistávací plochu pro Ježíška, zkrátka. Ostrov tak akorát, 18x na 5x.
0: A to už byla kočka na palubě a poroučela.
1: Abyste měli runway, musíte splnit mé druhé přání. A to zní, chci mít 666 oříškových úlečků na piškotových piškotech.
0: A kočka se olízla a zmizela. A v kuchyni začalo dvakrát větší pozdvižení. 4 afrodity pekly piškotové piškoty, 5 bulelos, čili bulící chlapíci, kteří dělali v cirkuse bulící číslo a dokázali vybulit labe i z přítoky, mleli oříšky na oříškové těsto, 7 plavčíků těsto nacpávalo do formiček a paní ředitelová Vilemína šlehala krém, kterým se úlečky plnily.
2: Jen co na večer zlatá kočka k vánočním úlečkům přivonila, papoušek hlásil.
1: Vidím v moři runway!
0: Kamarádi se divili runwayi a taky se divila zlatá kočka, která si mňoukla pod vousy.
1: Jak já to jen dělám.
2: Ale pak bylo s divením konec.
1: Honza vykřikl: sláva, Melounie, pro pána, to je paráda.
2: A Gaston zatroubil fanfáru z opery Libuše, která se troubívá prezidentů, ale může se taky troubit i na počest tramvají.
1: A bylo tu ráno štědrého dne. A Honza tentokrát vystřelil z postele už v 16:30. Melounie, Gastone, kalendáři, probuďte se. My zapomněli na vánoční stromeček.
3: Tulpasové, žádný problém,
2: zívla zlatá kočka, která se zjevila na palubě jako na zavolanou.
3: Stačí, když splníte mé třetí přání a máte na ránveji vánoční košťátko i s ozdobičkami. Moje třetí přání zní: chci 999 vykrájených a marmeládou slepených lineckých koleček a hlavně lineckých myší a autíček a lokomotiv.
2: V kuchyni nastalo pozdvižení nevídané.
1: No to je nám přání. Myši a lokomotivy se budou muset vykrajovat námořnickými nožíky a toho pečení a toho lepení.
2: A tak k vykrajování a slepování i hned nastoupili 3 lodní kuchaři, 4 afrodity, 5 bulelos, 7 plavčíků a 21 námořníků z dolní paluby a sám ředitel Pelikán s klaunem Tondou Plackou. Nikdo nereptal, protože Honzu měli všichni rádi. A bodeť ne, uměl si sám vyprat ponožky a uměl posílat domů babičce e-maily. Kuchaři rozváleli 30 čtverečních metrů lineckého těsta a v tom se to stalo. Zabouřila bouře a zvedly se vlny, ale ne na moři. V akváriu korálových rybek jedna z nich vyplula na hladinu a v té bouřkové tmě zazářila pravým zlatem. Zazářila a pravila. A dost. Ty jedna kočko zlatá z kočičího zlata, ty podvodnice mlsná, své třetí přání si splníš sama. Těch 999 lineckých koleček a lokomotiv vykrájíš a upečeš ty. Ale opovaž se sníst při pečení jedinou lineckou myš. Je to trest za to, že ses vydávala za čarovnou zlatou kočku a nepřiznala ses, že okno a ránvej dal vystavět na moři někdo jiný. Byla jsem to já, zlatá rybka, a ty ses jen drze divila a mlčela si.
3: Já ale nejsem cukrářka,
2: vyděšeně mňoukla kočka. Ale nebylo jí pomoci. Už když to říkala, proti své vůli si oblékala zástěru a začala z těsta vykrajovat první autíčko.
1: Zkrátka, řekl papoušek, moc zlatých rybek je obrovská. Když pohučí, budeš péct, pečeš a basta fidly.
2: Kočka kmitala kuchyní až do večera. A kuchaři, kteří chystali bramborový salát, se křenili, jakou mají vykutálenou kolegyňku.
1: Měla byste se, slečinko zlatá, rybce omluvit, radili jí.
2: Ale kočka unavená a umatlaná od marmelády vřískla od 506. kolečka.
3: Nevím, kde mi hlava stojí, vy salátkové.
0: Za to se ale Honzovi omluvil její pán, kapitán Justin Cormorán. Ve vlastnoručním dopise napsal, že svou kočku, darebačku, za ten zlatý podvod náležitě pokárá. Úderem 7 hodiny vyšla kočka z kuchyně a nesla k akváriu horu lineckého cukroví, na které ležela úplně nahoře, zlatou citronovou marmeládou slepená linecká rybka.
3: Já se ti omlouvám, zlatá rybko,
0: pípla kočka, které svědomíčko přeci jen nedalo hrát si na pyšnou. Spust cukroví rychle do člunu. Plavčík Joe se 4 pasažéry už čeká, poručila rybka. Kočka ji poslechla a tu zazněly varhany a na ránveji v moři se rozzářil vánoční stromeček pro Honzu a kousek džungle s liánami pro melouny a papouška a kolem ní se zavlnila řeka Nil pro slona Gastona. On se totiž u Nilu narodil. A pod stromečkem našli kamarádi vysněné dárky, čepičku a červené lodičky s modrou pelerínou a kalendář na příští rok a dlouhé kalhoty pro Honzu, který se v nich dal po Vánocích vymalovat rychlokreslířem Augustínem a obrázek poslal Julii, své první lásce. Když se kamarádi přejedli lineckého cukroví, Joe je odvezl zpátky na loď. Tam, než se pustili do salátu, zaťukal Honza na své akvárium a řekl: Zlatá rybko, krásná paní, děkuju. A pověs mi prosím, jak to, že jsem nevěděl, že mám zlatou, přání plnící rybku. Rybka se zasmála a řekla: Ne, všechna svá přání jsi dokázal plnit sám, ty můj šikovný kluku. Mou pomoc si potřeboval až teď a já ti pomohla ráda. Poslali si pusu a oceánem plul rozzářený parník a na ránveji se v Nilu pod stromečkem koupali první kolibříci.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj, chvíli nic a za chvilku fujá. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není, něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička, jenom to třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle. Měli bychom si honem postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, chaloupku, přitakávali bratříčci. Chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky.
1: Roch, roch, roch, zroští, zívlo prasátko z proužky.
0: Kde pak sláma, kde pak roští? Na babici fujavici platí jenom cihly. Takhle to růžové prasátko řeklo rovnou.
2: A hrome, do bratříčku, jako když píchne, hned se jim ocásky začaly kroutit.
3: A to já s tebou z cihel stavět nebudu, vypísklo prasátko z puntíky. Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou, dvakrát pole obejdu, trochu slámky seberu a chaloupka je na to tata, pěkně zlatá. Celička mě ukryje, střechu nepotřebuje.
0: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej,
3: ňo, ňo, ňo, to je voňo.
1: To se ví, jaké pak cihly. Chaloupka z chrastíčka, tam bude teplíčka,
2: zívlo si prasátko z proužky.
0: A hrc, hrc, už rylo rypákem támhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští, ani vidět ho nebylo.
3: Jenom abyste bratříčci potom nelitovali, vykviklo dotčeným hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet. A prasátka na to volání nevytáhla ani rypáček. Och jo, tak jsem tu prasátko růžové zůstalo docela samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám.
1: Roch, ňoch, ňoch, rach, ňach, ňach,
2: svorně se chechtala obě prasátka.
3: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác.
0: Růžové prasátko to všechno slyšelo a jak bylo celé od té námahy zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku trochu vyfoukneš, tak mu to přišlo líto. Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně. Sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli. A fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pšá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho pudrového cukru, kam ses jen podíval. Pšá! Ale jednoho dne se v tom studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko z puntíky. Hned dostal na to prasátko hlad. Rohamňam, rohamňam. Slyšíš mě? Povídám. Prasátko z puntíky, otevři.
3: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále. Snad mělo prasátko zůstat potichu. Jen počkej, já ti dám.
3: Ještě ti zaspívám,
4: Fik mikr, ham, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku ti sfouknu.
3: A hned taky zafoukal. Fiu, docela maličko. Slámka se rozlítla jako to peříčko. A bylo po chaloupce. Ještě, že prasátko stačilo utéct. Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky. No, no, honem. Jenomže vlk za ním po sněhu cap, cap, dup. Uviděl chaloupku z roští, prasátka dvě.
4: Rham, rham, ňam. Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
2: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
3: I pro pána krále. Snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky, od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
4: Počkejte, já vám dám. Ještě vám zaspívám. Fik mikr, ham, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku vám sfouknu.
3: Zafoukal vlk. Fuj, fuj. Chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fuja! A bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.
1: Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo.
2: Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé proužečky ušetřilo.
1: Chrň, chrň, chrň, honem za růžovým bratříčkem. Ňo, ňo, ňo, honem.
4: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo.
1: Roh, líná jsme byla a ošklivá, ňo, ňo, ňo, ošklivá. Teď nás za to vlk žene závějema.
3: No, poplakali si bratříčci všichni a pak si začali blaženě pochrochtávat, když v tom cap, cap, dup. Už tu byl zas ten vlk. Uviděl chaloupku z růžových cihel a uvnitř prasátka hned tři. První mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka, druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek.
4: Hrhamňam, hrhamňam, slyšíte? Povídám, prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete.
3: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme.
4: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mikr, ham, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr houknu. Chaloupku vám sfouknu.
3: Nadul se vlk jako dudy.
2: Fuj!
3: Jenomže ať foukal, jak foukal, ať se zle koukal, na vítr houkal, chaloupka z cihel nic. Pořád tam sedí jako hříbek.
4: Tlapkama se opíral, ocasem dotíral,
3: nakonec do vrátek hlavou bouchal.
0: Jenom si boule nadělal. A byly to boule, na mou věru, jako cibule.
5: O zelené huse. Běž, pohádko, běž, až na zlatou věž. Rozhlédni se kam, a pak rovnou k nám. Žil muž se ženou a měli 12 dětí. Děti měli hodně, ale v hrnci mívali málo nebo vůbec nic a v chalupě býval hlad. Jednoho dne šel otec s nejstarší dcerou do lesa na dříví, aby se doma alespoň ohřáli. Pojednou uslyšeli za sebou dusot kopyt a hrčení kol a než se nadáli, zastavil vedle nich kočár. V kočáře seděla pana, celá zelená. Vyklonila se z okna a zeptala se muže. Proč jsi smutný? Co pak tě trápí? Muž se nepolekal. Myslil, že ho už nic horšího nemůže potkat než nouze a hlad, a těch měl nad hlavu. Řekl proto hezky nebojácky,

Bylo by dobré, kdyby člověk měl všeho dost a nelehal a nevstával s prázdným žaludkem. Ale dát dceru kdo ví, komu se mu přece jen nechtělo. Dcera se už rozmyslila. Tatínku, povídala, jen mě do té služby pošlete. Všem nám bude líp. Přemlouvala otce a přemlouvala, až nakonec povolil. Odvedl dceru k velikému pařezu na pasece a vrátil se domů sám. Děvče dlouho nečekalo. Za chvilku se objevil kočár, zelená pana poručila dívce, aby nastoupila, a sotva dívka usedla do kočáru, jakoby kočár dostal křídla, letěl lesem, že se stromy kolem jen míhaly. Muž přišel domů a řekl ženě: jdi do sklepa a přines chleba, máslo a sýr a nezapomeň na láhev vína. Co se to s tebou, muži, děje? Zabědovala žena. Dobře víš, že máme sklep prázdný a chceš na mě, abych ti podstrojovala jako pánovi. Jen jdi, přikázal muž. Žena šla tedy do sklepa a na schodech zůstala stát jako omráčená. Sklep byl plný. Plníčky jídla a roztodivných lahví. Vzala, co si muž přál, i jednu z lahví vzala a pospíchala nahoru. Muž na ní čekal u stolu a usmíval se. Tak vidíš, neříkal jsem ti to. A teď jí vyprávěl, jak se všechno zběhlo s jejich dcerou, se zelenou panou a vším tím bohatstvím a štěstím, které je potkalo. Od té doby měli muž, žena i děti dost jídla a nemuseli hladovět. Dobře se jim vedlo. Dívku odvezla zelená pana hluboko do lesa, tak hluboko, kam ani lidé nechodili, jenom zvěř žila v té končině. A ptáci létali ve větvích stromů. Tady stál na hebké louce veliký a nádherný zámek. Před ním kočár zastavil a zelená pana s dívkou vystoupila. V zámku bylo mnoho pokojů a pokojíčků a dívka ode všech dostala klíče. Všechny pokoje každý den pěkně uklidíš, řekla zelená pana, a postele usteleš. Jen do jednoho pokoje, od kterého také dostaneš klíč, nesmíš po celých 7 let vstoupit. Potom zelená pana zmizela. Dívka žila v zámku docela sama. Každý den uklízela a zametala pokoje a stlala v nich postele. Zakázanému pokoji se vyhýbala. Rozmlouvala jenom s ptáky, kteří prospěvovali kolem zámku. Každý den našla prostřený stůl a nemusela se o nic starat, kromě toho, co jí zelená pana rozkázala. Tak plynul den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem. 6 let uplynulo jako voda v řece a nadešel 7. rok služby. Ale čím víc se blížil konec služby, tím zvědavější se dívka stávala. Kdybych zakázaný pokoj odemkla, dveře maličko pootevřela a jen škvírečkou se podívala dovnitř, zelená pana by jistě nic nepoznala. Obcházela kolem dveří. Naslouchala. Za dveřmi však nebylo nic slyšet. Rozhlédla se ještě opatrně po chodbě, vsunula klíč do zámku a klíč se v zámku sám otočil. Dívka se trochu polekala, ale zvědavě

Vost byla silnější než strach. Pomaloučku pootevřela dveře a škvírečkou nahlédla dovnitř. Uviděla veliký pokoj, v pokoji veliký rybník a na rybníku plula zelená husa. Jakmile dívku spatřila, zamávala křídly, zarmouceně zakejhala a zvolala. Škoda, přeškoda, že si dveře otvírala. Ještě rok, jediný rok a byla bych vysvobozena ze zajetí. Teprve za 100 let se narodí zase někdo, kdo by mě mohl vysvobodit. Jdi neposlušná, odkud si přišla. Poděšená dívka vyběhla ze zámku. Před zámkem stál kočár a čekal. Dívka vsedla do kočáru a kočár ji odvezl až na paseku k velikému pařezu. Nedaleko odtud se procházeli její rodiče. To je dobře, že se zvrátila, řekl otec. Budeme se mít všichni dobře. Ale když se vrátili domů, byl sklep prázdný a po jídle a víně ani památky. Do chaloupky se vrátila stará nouze a na to, jak se měli dobře, jenom vzpomínali.

0: Malý indián se ptá náčelníka.
1: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
0: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
1: Líbí.
0: Nebo Divoký bizon?
1: Taky.
0: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?
2: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: figy cvičení?
1: S Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje,
2: a nebo vy? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně. Chtěla říct.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Mhm. Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla.
0: No.
2: A teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru. Pink.
0: Pink.
2: A zase směrem dolů. Pink.
0: Pong.
2: A ještě jednou. Pink nahoru. Pink. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže pink, ramena
0: jako
2: vytáhnu
0: k
2: uším.
0: Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Pink, zdvihni ramena k uším. Uh-huh. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
2: A bříško.
0: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku
2: na levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. Počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším. Pink. Dlaně dolů, ramena dolů, pink, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Naviděnou je, holky, Piggy mi tady usíná, já už musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. Teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: jenže ještě jedna věc byla mrzutá. Starý pavouk už nechtěl dělat žádnou novou záchranou síť, třeba že ho pavoučata prosila: tatínku, udělejte prosím vás Pytlíkovi novou síť, ať máme nějakou legraci. Ale pavouk ne za nic na světě. Ovšem, to zase neznáte Pytlíka. Když starý nechce, udělá si ji Pytlík sám. Jen co se podívá, jak si starý pavouk každý den dělá novou síť. Schoval se za lístek, pěkně si počkal a tu uviděl podivnou věc. Pavouk snědl prostě tu starou síť, ne snad, že by si ji pokrájel na talíři, ale soukal do sebe lana a nitky jako nudle, až měl celou síť v sobě, že z ní ani vlásek nezbyl. Pak si vylezl na jednu vysokou větvičku a hezky dlouho odpočíval. Najednou skočil rovnou po hlavě dolů a za ním z několika puntíčků na zadečku se táhla od nejvyšší větvičky báječná silná nit. Na ní zůstal chvilinku viset, ale pak se otočil jako akrobat a šplhal zase po své vlastní nitě nahoru. A co nit? Tu táhl za sebou? Kde pak? Pavouk ji nechal viset, ale hned k ní, jak lezl nahoru, přisoukával novou, takže když vylezl nahoru, visela pod ním pěkná smyčka. Zase chvilenku čekal, až přijde vítr, až zafoukne smyčku na některou větvičku tak, aby se tam zachytila. No a sotva měl tak hlavní lano zachyceno, začal se spouštět i na jiné větvičky, až si z vláken udělal hezkou hvězdu, pak začal běhat po hvězdě do kolečka, až byla celá pavučina hotová.
1: Božinku, to je to celé, divil se Pytlík, to tedy svedu jedna, dvě.
0: Rychle přeběhl ke své roztrhané záchranné síti a v minutě ji také snědl. No, nechutnalo mu to příliš, ale snědl ji. Pak se posadil na vršek větvičky a čekal, až se začne dělat pavučina. Něco se v něm skutečně dělo. V břiše mu kručelo, vrtalo to tam, točila se mu hlava, škytal o 106 a v uších měl, jakoby gramofon hrál. Ale pavučina z něho vylézt nechtěla. Jednu chvíli myslel, že přeci cosi mu začalo vycházet z nosu.
2: Ale byla to docela obyčejná kapička. Zkrátka, bylo mu špatně.
1: No, ještě asi nejsou hotové, utěšoval se. Bolí to, ale bude to slávy, až se o mě dovědí, že dovedu dělat pavučinu.
0: Nakonec se to v něm začalo s úžasnou silou všechno trhat, válet. Myslím, že se rozsype. Teď jdou nitě, zasténal, rozpřáhl se do vzduchu a skočil, jak to viděl prvé u pavouka, z větvičky dolů. Bác! Žádná nit, žádné záchranné lano se za ním neobjevilo. Pytlík sebou jen praštil o zem, ne jako pytlík, ale jako pořádný pytel písku.
1: V hlavě se mu pořádně zatmělo. Ale hned poté se mu zdálo, jako by se rozsvítilo. Jako by andělé na všechny strany létali. Každý z nich pletl pro Pytlíka síť a nit pro ní tahal z čertího ocasu. Pak z čerta počaly sršet jiskry jako ohňostroj a potom už Pytlík ztratil vůbec vědomí. Byl docela bez sebe.

0: Dnes je 17. srpna.
1: A svátek má Petra.
0: Petra je holčičí tvar jména Petr. A mojí ale úplně stejný význam.
1: Jsou odvozena od řeckého výrazu pro skálu a kámen.
0: A dřív, než vzniklo jméno Petra, používalo se jméno...
1: No?
0: Petronila.
1: Všem dnešním Petruškám přejeme jen a jen to nejlepší.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bob a Bobek, králíci pokusní. A bylo zase ráno. Bob si četl noviny, pak přišel Bobek celý ustrašený a řekl:
1: Bobe, my už nemáme skoro žádné peníze.
0: A na důkaz zatřásl kasičkou, která vůbec nezachrastila.
1: Nevadí, řekl Bob. Nahlédneme do inzerátů a jistě si něco vybereme. Podívej, tady je zrovna jeden. Hledáme partnery pro trénink závodních rtů.
0: Aha.
1: No, anebo tohle. Kdo spraví parní válec, ozvi se.
0: No,
1: ale Bobku, tohle je ono. Výzkumný ústav hledá pokusné králíky. Strava zdarma, ubytování zajištěno. Tak, Bobku, tohle je pro nás.
2: Ale Bobe, to je daleko. Kdo ví, jestli budeme mít na cestu?
1: Nějak to dohromady dáme, řekl Bob
0: a pak u pokladny ledabyle prohlásil.
1: Dvakrát do kostižer, prosím.
2: Přejete si zpáteční?
0: Zeptala se pokladní.
1: Což o to? To my bychom si přáli. Ale na cestu zpátky si budeme muset teprve vydělat.
0: Pravil posmutnělé Bob, když spočítal hotovost. A už vezla lokálka králíky do kostižer. Za městem pak stála úplně nová, moderní budova. Byla samé okno a nad vchodem měla veliký nápis. Výzkumný ústav. U dveří byla veliká hlídací bouda a v ní ještě větší hlídací pes. Měl tak velikánskou hlavu, že se na jeho služební čepici vešel celý nápis. Vrchní vrátný výzkumného ústavu pro výzkum pohybu Nejvyšší akademie věd. Tak takhle velikánský to byl pes.
2: Bobe, neměli bychom se raději vrátit?
1: Nemůžeme, Bobku, protože nemáme na cestu zpátky, řekl posmutněle Bob.
0: Ale stejně by už bylo na návrat pozdě. Mohutný Hafan otevřel bránu a řekl:
3: Jen pojďte dál, už na vás čekáme.
0: A hrozivě zavrčel.
1: Tak to je tedy uvítání, pomysleli si králíci.
0: Z budovy vyšli dva vědci v bílých pláštích, na nose brýle a na bradě plnovous a oba králíky si odvedli.
1: Meno?
0: Zeptal se první, zatímco druhý si pečlivě všechny údaje zapisoval.
1: Bob a Bobek.
4: Narození?
1: 2.1.
0: řekl starší Bob.
2: 1.2.
0: řekl mladší Bobek.
1: Tak, zaměstnání?
5: Původní povolání varietní umělci. A teď spíše práce všeho druhu.
2: No, něco jako Ferda Mravenec,
0: dodal Bobek na vysvětlenou.
1: No tak na to zapomeňte, u nás budete pokusní králíci,
0: řekl vědec a dodal.
1: Tady prosím nám to podepište, že si s váma můžeme dělat, co chceme.
2: Moc se mi do toho nechce,
0: bál se opatrný Bobek.
1: Prosím tě, už jsme tady,
0: zamyslel se Bob a pak oba podepsali smlouvu. Oba vědci je podrobili přísné lékařské prohlídce. Poslouchali, jak jim buší srdce, museli hlasitě dýchat, pak nedýchat a nakonec oba otevřeli pusu, vyplázli jazyk a řekli
2: aaa.
0: Zkrátka řečeno, byla to prohlídka, jak má být. Pak je vědci zavedli na své pracoviště. Tam bylo plno měřících přístrojů, ručičky v nich kmitaly sem a tam. Jinde zase stály zkumavky s barevnými vodičkami a na poličce bylo plno nádherných lahví. Na jedné z nich byla dokonce nalepená umrlčí hlava aby všichni věděli, že je v ní jed.
1: Brr, jen abychom to nemuseli vypít, strachoval se Bobek.
0: Co vás nemá? Tady nemusíte mít strach, že byste vůbec něco pili, řekl potněšile jeden z doktorů.
1: Ale prosím pěkně, v inzerátu bylo, že jsme tu na byt a stravu, takže snad i pití, ne?
0: Bránil se polekaný Bobek. Ale doktor jen mávl rukou a ukázal. Tady máte své pokojíčky. A před vyjevenými králíky byly dvě drátěné klece.
1: No, a nemohli bychom bydlet aspoň pohromadě? Prosil Bob.
0: Co vás nemá? Takhle máte každej svoji garsonku. Utěšoval králíky vědec a zavřel za nimi dvířka na petlici.
1: Ubytování bychom tedy měli. Teď ještě jaká bude strava, pomyslel si Bobek.
0: Ale vědci si králíků už vůbec nevšimli a vedli mezi sebou vědecké řeči.
6: Pane kolego, ale vy nemůžete a priori zlehčovat můj výzkum. Podívejte se, zde jsem vyvinul tabletku, pane kolego. Hleďte, to je zázrak, je to silová tabletka. Stačí jednu spolknout a ohnete železnou traverzu jednou rukou nebo vyzvednete třeba nákladní auto plné písku.
0: Pane kolego, proč by měl někdo ohýbat rukou traverzi nebo ručně vykládat písek z nákladního auta? O to jsou přece stroje. Takové silácké kousky prcký možná na pouť. Ty jsou dobré leda pro cirkusáky. Já jsem, pane kolego, vyvinul též tabletku. Ta bude mít zásadní význam pro celé lidstvo. To je prosím rychlostní tabletka. Spolknete ji a předběhnete i vozy formule 1.
6: No, dobře, pane kolego. Teď je však třeba, abychom spojili svoje síly a vynalezli tabletku proti jídlu. Pak teprve budeme mít vyhráno, pane kolego. Nám dvěma postaví pomník v každém městě na světě a všechny budou v nadživotní velikosti.
0: No, já vím, pane kolego, ale napřed si vyzkoušíme, jak dlouho vydrží na životě dva králíci bez jídla a bez tabletky. To řekl druhý a pak oba odešli. Ještě štěstí, že věci jsou roztržití a nechali rychlostní i siláckou tabletku ležet na stole.
1: Bobku, podívej, jsme zachráněni.
0: A Bobek prostrčil svoji tenkou packu skrz mříže a napálil tabletku jako při hokeji rovnou Bobovi do klece. Ten ji rychle spolkl a nestačil se divit, jak mu zmohutněly svaly. Zavlnili se a Bob roztáhl mříže, jako by byly z těsta. Hned vystoupil z klece a vysvobodil Bobka. Ten rychle spolkl rychlostní tabletku, ovšem byl nejvyšší čas, protože oba vědci už stáli ve dveřích.
1: Rychle, zavřeme dveře a neutečou,
0: volal jeden z nich. Ale kam pak na Bobka s jeho rychlostní tabletkou? Proběhl kolem nich jako blesk. Vyběhli za ním a Bob zůstal za zavřenými dveřmi. Bobek pelášil, co mu síly stačily. Vědci odvázali mohutného hafana a vydali se za ním. Zatím se Bob smutně procházel v uzamčené laboratoři. Otevřel okno, že skočí dolů, ale bylo příliš vysoko. Až si vzpomněl, jak v televizi viděl, že se jeden detektiv rozběhl proti dveřím a vyrazil je ramenem.
1: No tak, jsem přece silák, uvědomil si.
0: Už nemeškal ani chvilku. Udělal 3 kroky zpět, pak se rozběhl, nastavil rameno a bum, prásk, Dveře se rozletěly, jako kdyby byly lítací. A už byl venku a s ním i všechny papíry a záznamy, které díky průvanu vylétly oknem. Zrovna se vraceli věci s Hafanem z neúspěšného pronásledování Bobka. Nevěděli, kam dřív honit své poznámky po louce nebo utíkat za Bobem.
7: Naše poznámky, no bez nich jsme ztraceni,
0: volal jeden a hopsal po louce, jako by honil motýly. Marně, ani jeden papírek nedostihl. Druhý se s Hafanem vrhl na Boba. Ale stačilo, aby Bob zaťal pěsti a zahrozil.
7: Snědl moji siláckou tabletku. Bor, spas se, kdo můžeš.
0: A vědec sebral poslední zbytky svých sil a hop, už byl v koruně nedaleké višně. Pes skočil do boudy a jen jeho mohutná hlava se služební čepicí vykukovala ven. Bob si nemohl pomoci a když šel kolem něho, stáhl mu čepici přes oči a vyplázl na něj jazyk. Udýchaný, ustrašený pes se vůbec nezmohl na odpor. A tak Bob vítězně došel až na nádraží, kde na něj čekal před pokladnou Bobek. Tak kam pak to bude? Zeptala se pokladní.
2: Domů. Domů bychom chtěli,
0: vydechli oba současně. Tak to máme 22,60. A to byl malér, protože králíci neměli ani korunu. Ale zrovna jako na zavolanou vystoupil z vlaku spěrač s činkami a volal:
8: Nosiče, prosím, je zde nosič!
0: Když ale viděli nosiči na nádraží jeho činky, raději utekli.
8: Je tu nějaký nosič, nebo ne snad?
0: Volal spěrač už rozlobeně.
8: Prosím, já bych to zkusil, řekl Bobek.
0: Zafuněl a nehnul s činkou ani o milimetr.
8: Ostup, pápěrko, řekl Bob.
0: A k údivu všech si hodil obě činky na ramena a řekl:
8: Kam to bude, šéfe?
0: Pak složil těžký náklad do dodávky, jen korba zapraštila.
8: Bude to 5 korun za 1 činku,
0: řekl spěrači Bob. Vzal od něho odměnu a otočil se na Bobka.
8: Tak vidíš, k čemu ti ta tvoje rychlost je.
0: Ale v tom zastavilo auto, které mělo na střeše 2 závodní kola a z auta vystoupil závodník v cyklistickém drezu pomalovaném reklamami s přilbou a krásnou žlutou čepičkou.
9: Mládenci, vidím, že jste šikovní. Potřebuji doprovod na Tour de Mokropsy a zpátky.
0: A tak měli Bob s Bobkem zase o práci postaráno. Peloton vyrazil vpřed a Bob s Bobkem spokojeně sledovali z doprovodného auta, jak žlutá čepička jejich nového kamaráda svítí daleko vpředu.
2: Hurá! Hurá! On vyhraje! Bohatá odměna nás nemine!
0: Radovali se. Když v tom v jejich autě hrklo a auto se zastavilo.
8: Došel nám benzín, řekl smutně Bob.
9: Neboj se, řekl Bobek.
0: Vzal si přes rameno brašnu s nářadím a občerstvením, vsedl na náhradní kolo a vyrazil vpřed. Za chvilku se cyklisté v pelotonu nestačili divit. Bobek předjížděl jednoho za druhým. Dral se dopředu, setřásl čtveřici nejvytrvalejších, kteří se na něho zavěsili a chtěli se tak dotáhnout na žlutou čepičku a už se přibližoval ke svému závodníkovi.
9: Nic se nebojte. Kdybyste něco potřeboval, jsem u vás.
0: Závodník se otočil a napůl zděšeně a napůl v údivu se díval po králíkovi, který se v pohodě držel vedle něho a klidně stačil jeho ďábelskému tempu. Nakonec ho Bobkův výkon tak rozčílil, že zadupal do pedálu takovou silou, až se pod ním kolo rozpadlo.
9: To nic, šéfe, nic se neděje.
0: Zavolal na něho Bobek a podal mu kolo náhradní. Sám běžel vedle něho a to prosím ještě držel v jedné ruce tácek s džusem jako vrchní nejlepší restauraci, aby se mohl jeho závodník osvěžit. V cíli byl první Bobek po svých, cyklistů ten jeho. Padl vysílením a Bobek vedle něho vesele poskakoval, balil jej do deky a lil do něj čaj a čokoládu, aby se co nejdříve zotavil.
9: Šéfe, vyhráli jsme,
0: jásal radostně. A to už i silák Bob dostrkal do cíle doprovodný vůz. Však bylo na čase, protože zázračné tabletky přestávaly účinkovat. Závodník dal oběma bohatou odměnu.
9: Jste opravdu šikovní, zvlášť ten menší, pochválil Bobka. Nedáš se do závodění, byl bys tebe boháč, ty by si zmáknul i Tour de France.
0: Bobek se nadmul pýchou, ale Bob řekl.
9: Depak, šéfe, proč se pořád tak honit? To mi radši budem v klidu v klobouku.
0: Pak žduchl do Bobka a zašeptal.
9: Pojď radši, nebo nám udělaj antidopingovou zkoušku a ty peníze nám seberou. Tak nashledanou a moc děkujeme.
0: Rozloučili se oba. A protože odměna byla tuze velká a Bobovi a Bobkovi se moc stýskalo, jeli domů rychlíkem.
10: Vigi básnička.
11: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
10: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola druhá,
1: která vypráví o zlém mlynáři, o Filipkovi a Dorotce, o létajícím mlýně, o krávě Kunegundě i o šedivé myši.
2: Daleko, daleko nad hlubokým jezerem stál malý zelený domek. Žila v něm velmi šťastná rodina. Stará babička se šedivými copy a malí sirotkové Filipek a Dorotka. V zahradě za domkem v červené boudě bydlela početná psí rodina a pod schody se usídlil starý šedivý kocour Baziliš. Děti si hrály se zvířátky, měli spoustu barevných hraček a celé dny trávili v bezstarostných hrách s kocourem. Babička si večer česala šedivé copy a vyprávila dětem prapodivné zkazky. Děti měly babičku rády a byly velmi, velmi šťastné. Až se jednoho dne stalo něco hrozného. Nevíme, co to bylo a jak se to stalo. Prostě jednoho dne děti najednou zůstaly doma úplně sami. Sousedé říkali, že babička odcestovala do nebe. Děti neměly co jíst a proto se vydali do světa hledat nový domov. Na světě tehdy panovala bílá ledová zima a jedna vánice střídala druhou. Nebýt pomoci hodných zajíců, kteří Filipkovi a Dorotce půjčili své staré kožíšky, kdo ví, jestli by děti nebyly cestou zmrzly.
1: Šli.
0: Šli.
1: Šli.
0: A šli.
2: Když na bílé pláni spatřili veliký černý mlýn, jako paňác rozhazoval dlouhýma rukama a sýpavě skřípěl. Bylo na něm vidět, že už je velmi starý, utrmácený a vysloužilý. Děti měli dobrá srdéčka a proto se rozhodli, že mu pomohou. Šli tedy až k němu. Když byli docela blízko, mlýn se náhle zastavil a až docela nahoře v podkroví se s rachotem otevřelo malé okénko. Opatrně z něho vykoukla hlava podivného staříka na dlouhém zarudlém krku. Hlava svým tvarem připomínala vejce, byla úplně lysá, za to však z ní čněl dlouhý šedivý plnovous, který byl na konci špičatý a ostrý jako rampouch. Spod šedivých brv na ně hleděla dvě malá pichlavá očka. Jedno bylo černé a druhé červené. Po chvíli hlava zmizela a okénko se s rachotem zavřelo. V zápětí se dole se skřípěním otevřela malá dvířka a vyschlá kostnatá ruka vtáhla Filipka a Dorotku dovnitř. Dýchavičný mlýn se stěžka znovu dal do lopotného pohybu. Mlýn byl černý nejen zvenčí, ale také zevnitř. V jeho útrobách byla spousta všelijakých kol a koleček, háků a háčků, kladiv a kladívek, spirál a spirálek, šroubků a šroubečků, závitů a závitků, kivadel a kivadélek, klik a kliček, zubatic, hřebíků a pružin. Takový složitý mechanismus byste mohli vidět snad jedině, kdybyste vlezli do útrob starého orloje. Všechno se tam kroutilo, kroužilo a otáčelo se, třáslo se, houpalo a poskakovalo, rachotilo a bzučelo, prostě vydávalo nepopsatelný rámus. Hluboko ve sklepě byl obrovský kámen a pod ním druhý, ještě větší. Bylo to srdce mlýna. Všechny stěny byly doslova obsypány různě velkými klíckami na ptáky, ve kterých seděly smutní holuby. Většina z nich měla vytrhaná péra. Mlynář bez dlouhých caviků dětem přikázal, aby se pustili do práce. Od té doby byl život Filipka a Dorotky tuze těžký a krušný. Děti spali v temné komůrce společně s krávou Kunegundou, která, i když měla dobré srdce, byla tak zaneprázdněna žvíkáním trávy, že jí na děti nezbylo ani trochu času.
3: Kromě toho musela každý den ze sebe vydat 3 litry mléka. A to přece není jen tak.
4: Dorotka každé ráno vodila Kunegundu na louku,
3: kde se kráva napěchovala bezpočtem snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří.
4: Celý den se prostě cpala trávou.
2: Čas od času Kunegunda truchlivým hlasem zpívala staré holandské balady. Vzpomínala na dávno zašlý čas mládí, na svého snoubence, fešáckého bíčka Fernanda, a slzy jako hrachy,
3: ale kdeže jako švestky,
2: se koulely do trávy jedna za druhou. Kunegunda si často takhle poplakala a louka byla stále vlhčí a nakonec se podobala močálu. Dorotčina bosá chodidla mrzla od chladivé rosy. Když se večer obě vrátili do mlýna, Kunegunda se uložila k spánku, zatímco Dorotka musela ještě uklidit celý mlýn a uvařit večeři pro zlého mlynáře. Filipek zase celý den pomáhal při výrobě mouky.
1: Byla to hrozná práce.
2: Mlynář nejdříve nachytal spoustu bílých holubů a zavřel je do klícek. Pak jim vytrhal bílá pírka, která naházel do stroje a uvedl mlýn do chodu. Všechno se začalo hýbat, kroutit a skřípět a z bílého ptačího peří vznikala nejprapodivnější mouka na světě. Když byla mouka hotová, mlynář ji sypal do pytlů a každý z nich opatřil nápisem nejlepší bílá mouka na pečení chleba. Tu pak prodával lidem. Jestliže někdo snědl třeba jen krajíček chleba upečeného z této mouky, jeho srdce se pokrylo smutkem a od té chvíle se už nedovedl smát. Mlynář to dělal proto, že byl zlý člověk a chtěl, aby všichni lidé byli zasmušilí, zarputilí a aby se nikdy nesmáli. Lidé nakupovali u mlynáře mouku, pekli z ní chléb, jedli jej a byli čím dál tím více smutní a mrzutí a pořád měli pláč na krajíčku. Zlý mlynář byl radostí celý bez sebe. Z gruntu poctivý starý mlýn, který před lety mlel jen z gruntu poctivou mouku ze zlatého obilí, nevýslovně trpěl, když viděl, co se děje.
1: Ale co si měl chudák počít? Mohl mlít jen to, co mu přikázal mlynář, a ve skrytu duše litovat kakabusany i ubohé ptáčky. Malému Filipkovi bylo nesmírně líto holubů odsouzených ke smutnému šedivému životu v klíckách. Nosil jim vodu na pití, staral se o ně a pomáhal jim, kde se dalo.
2: Zlu však přesto zabránit nemohl. Byl to konec konců jen malý chlapec. A tak dál těžce pracoval a teprve pozdě večer, když už všichni spali, společně s Dorotkou spřádal sny o vysvobození holubů a o radostném, veselém životě. Kunegunda těžce vzdychala ze spánku, černé zdi mlýna praštily a děti unavené celodenní lopotou usínaly. Tou dobou se s mlýnem začaly dít prapodivné věci. Mlynář obcházel zdi kolem dokola, zabuchoval okna a na dveře pověsil veliký visací zámek. Čekal, až odbije půlnoc. Mračna zakrývala měsíc, nastala úplná tma. Mlynář vzal na sebe kožich z černých netopírů a uvedl mlýn do pohybu. Jeho ramena se točila stále rychleji a rychleji. Stěny i střecha se roztřásly a všechno ve mlýně se začalo hýbat. Mlýn totiž stoupal do povětří. Nejdříve zvolna, jako by se nerad loučil se zemí, nadnášel se líně a těžkopádně, jenom jeho ramena vířila rychlostí blesku. Mlýn se vznesl nad vysoké stromy, byl pořád výš a výš a pohupoval se ve vzduchu jako loď na klidném jezeře. Kolem dokola se prostírala noc. Tma byla tak hluboká, že nikdo z městečka by nikdy nemohl odhalit tajemství mlýna a jeho nebeských výletů. Když se někdo tou dobou čirou náhodou dostal do blízkého okolí mlýna, říkal pak jenom, byla taková tma, že ani ten zatracený mlýn nebylo vidět. Nikomu ale ani na mysl nepřišlo, že mlýn nebylo vidět, protože odletěl. A mlýn letěl, letěl jako veliký černý pták. Jeho obyvatelé spali a ani nepozorovali, že se vznášejí. Jenom mlynář otevíral okénko v podkroví a vystrkoval ven svoji lysou hlavu na tenkém krku. Jeho šedivý plnovous se třepotal ve větru, když začínal svůj ďábelský zátah. Nejdříve vyhodil okénkem dlouhou udici, svábnou návnadou již bylo zrnko hrachu.

0: jako vrtulník se spustil rovnou dolů a přistál právě na místě, kde jej před 100 lety postavili. Když se na obzoru objevilo slunce, bylo všechno zase v nejlepším pořádku. Starý mlynář spokojeně chrápal pod kostkovanou peřinou a jeho tvář se šklebila zlým úsměvem. Děti by se asi nikdy nedověděly nic o tajemství mlýna, kdyby jim jedné noci rouška toho tajemství docela náhodou nebyla odhalena. Byl večer jako každý jiný a děti po úmorné práci ve své komůrce uléhali k spánku. Leželi k sobě přitulené a tiše si povídali, jak se mají na světě špatně a jaký je smutný život v kakabusech. Jak toužili po radosti a štěstí, jak by rádi změnili krušný úděl kakabusanů. Sněli o veselých ulicích, na kterých by nebyly plačící děti ani zarputilí, nerudní a ustaraní dospělí. Nevěděli ale, co mají dělat. Horečně se svých myšlenek ptali na radu, ale odpověď nepřicházela. Přesto však věřili, že jednoho dne se jejich osud změní a že všichni budou nakonec šťastní. Unavené leželi a spřádali své plány a sny, když tu náhle něco u jejich lůžka slabě zahrašilo. Na polštáři, hned u dorotčiny hlavy, se objevila malá myška.
1: Dobrý večer, milé děti, pravila a rozšafně přitom pokyvovala hlavičkou.
0: Děti si všimly, že myš je už v pokročilém věku. Její tváře byly šedivé a vůbec nevypadala zrovna nejlépe. Přední tlapky si hřála v malém rukávníčku, který měla pověšený na provázku kolem krku.
1: Bydlím v noře pod vaším pelíškem, pokračovala myš. Poslouchala jsem vás, jak se bavíte, a vím, jaké máte trampoty. Jsem stará a zkušená myš a snad bych vám mohla pomoci.
2: Ach, myško, zašeptal Filipek. Poraď nám, co máme dělat, aby lidé ve městě neplakali a aby všude vládla jenom radost.
3: A aby ve mlýně nám ani ptáčkům nikdo neubližoval, rychle dodala Dorotka.
0: Myš přicupitala ještě blíže k dětem, párkrát zakroutila kníry a začala vyprávět. Co vyprávěla myš?
1: Milé děti, určitě by vás ani ve snu nenapadlo, že mlýn, který všichni společně obýváme, je začarovaný. Může létat ve vzduchu jako pták. Ve sklepě jsou dva obrovské kameny. Jeden je černý a druhý bílý. Jestli někdo třikrát zaťuká na bílý kámen, mlýn vzlétne do povětří. Aby se mohl vrátit zpátky na zem, musí někdo třikrát zaťukat na černý kámen. Když jsem byla ještě docela malá myška, bába mi často vyprávěla, že daleko odtud jsou přenádherné kraje, kde jsou lidé pořád veselí. Tam určitě mají lék na nekonečný smutek, který trápí naše město. Musíte se s tímto začarovaným mlýnem rozletět do světa a ty šťastné kraje najít. Ale pozor, zlý mlynář dnem i nocí mlýn střeží. Přece však je jeden den v roce, kdy odchází do města na nákup. Nikdo nikdy předem neví, který den to bude. Dá se to vyčíst jenom z mlynářových očí. Jak víte, má levé oko černé a pravé oko červené. V den, kdy odchází nakupovat, červené oko na několik hodin zčerná. Dívejte se tedy bedlivě do mlynářových očí. Až uvidíte, že má obě oči černé, nesmíte promeškat okamžik, kdy budete ve mlýně úplně sami. Potom zaťukejte na bílý kámen, jak jsem vám poradila. Vzlétnete do světa a jestli budete vytrvalé a odvážné, určitě naleznete zemi, o které sníte, zemi štěstí a radosti. Dobrou noc, milé děti.

Zapamatujte si má slova a klidně spěte, řekla myš, zakroutila kníry, usmála se na děti a rychle zmizela ve skulině pod postelí.

zase špatně. Dore mi fa sol la si do. Teď je to dobře.

0: Matka si stěžuje učiteli. Pětku si můj syn nezaslouží.
1: To máte pravdu, ale horší známku už nemám, odpoví učitel.

Jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
2: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
1: Hanko,
2: a tudíž nemůžou
1: to,
2: rovně stát.
1: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
2: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
1: Plandá.
2: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
1: Nebo batohu.
2: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
1: Dobře.
2: A nebo, když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
1: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
2: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
1: A jsou kšandy trendy?
2: Kšandy jsou trendy.
1: A taky co to by byla... je trendy? Jako, že to frčí.
2: Jako, že to frčí. Jako, že je to móda.
1: Tak je to tak, jak jsem
2: si myslela. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
1: Tak pojď na záda.
2: A to se mi nějak jako vymýká. Takže
1: budem dělat trendy
2: tě.
1: Záda.
2: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem. Vy děti samozřejmě doma.
1: Pupíče. Já jsem cvičil ty cvičky.
2: Lehneme si na záda. Co to povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty, a vy si je položte na zem.
1: Nad prstičky.
2: Přesně tak.
1: A u mě nad kopítky.
2: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
1: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
2: Přesně tak, jako by si splýval. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
1: Před
2: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
1: A ta hlava, jako před
2: hlavou. Hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já vám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím, 3, 2, 1 a pustím.
1: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
2: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
1: Dopředu.
2: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
1: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
2: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
1: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
2: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
1: A já už vím, to je jako je když to. Vojta dělá kočičí hřbet.
2: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik tomu předchozímu posilování.
1: Takže nejdřív plác, jako tulek.
2: Pak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do 10. 1, 2, 3, 4, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
1: kočičí
2: hřbet. Já jsem spokojená. Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
1: Děti, bylo to prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: Tak dělej, Hurvaj, zať máme tu zoologii za sebou.
1: Ale tati, já bych to od někoho opsal a bylo by to místo takhle, když je venku tak krásně.
0: Jo, jo, opsat nějaký nesmysly, když ti tadyhle na to chci přispět svými znalostmi. Ostatně, domácí úloha je, když je doma.
1: Zrovna když jsem si pozval Máničku.
0: Mánička si ráda poslechne a nebude jí škodit, když se taky přiučí. Viď, Máničko?
2: Prosím, ano. Máme se vzdělávat pořád a pořád a pořád a jindy taky.
0: Správně, Máničko. Tak piš už. Ještě si nezačala, už to máš ukoptěný až hrůza.
2: Hurvínek si to opíše na čisto, až to bude mít hotové na Špinavovi.
0: Jen se ho nezastávej. Tak piš. Tur domácí, tečka.
1: Skot.
0: Tak co to má být, tur nebo skot?
1: To je fuk.
0: Vám říkali ve škole?
1: Říkali, v knížce to taky.
0: Ano, konečně to není rozhodující. Dělej, já budu listovat a hledat otázky a ty koukej začít.
1: Tur je doma skot.
0: Není to moc stručný?
2: Napiš, Hurvínku, když přijde tur domů, tak je to skot.
0: Už to nechte, to nic. Tady jsou konkrétní otázky. Co získává člověk chovem skotu?
1: Získává skot.
0: Výborně, jen se toho nebát. Schutí do toho a půl je hotovo.
1: No jo, půl, my to máme mít celé.
0: Počkej, dál tu stojí. Jak se kráva pase a jak uchopuje potravu?
1: Kráva se pase?
0: No.
1: Kráva uchopuje potravu?
0: No.
1: Když?
2: Kráva se pase ústy.
0: No přece si to viděl, jak to dělá. Nepamatuješ, jak ti v Senohrabech sežrala to tričko? Tak jak to napíšeš?
1: Kráva se pase jedna, dvě, už to má v sobě.
0: Stačí jedna, dvě. To tedy Hurvajs, to se musí nechat. Ovládáš.
2: Jedna žasne, Hurvínku. Já jsem na tebe hrdá.
0: No a co dál o krávě?
1: Kráva mužského rodu je vůl.
2: Jú.
0: No, je to tak, Máničko, nedá se nic dělat. Pokračuj.
1: Jejich děcko je tele.
0: No, vždycky to nebejvá jen jejich děcko, ale dejme tomu. Dál, chvíli musíme být ještě u těch volů. K čemu je nám vůl?
1: Vůl je nám na maso.
0: No dobře, a vůl je přece také zvíře tažné.
1: A proto odlétá vždy na podzim k jihu.
0: Tak dost, nechtěj bejt humorní, když je to smutný, jak je stráda. Píš.
1: Jo.
0: Vůl je dobrý k tahu a když jsou na to dva, tak je to, no?
1: Vkusnější.
0: No to víš, vkusnější. Je to lepší to dva k tahu. Dál. Co žere kráva, no? Kráva žere, no? V létě trávu, v zimě seno.
1: V Senohrabech trička.
0: Nech si to, žere píci a je z toho...
1: Celá pryč.
2: Je z toho tlustá, ty hloupinké.
0: Je z toho mléko.
1: A ještě lecos.
0: Mlč a piš. Počkej, jak je to tu. Složení mléka, laboratorní práce. Nuže?
1: Nuže?
0: Nemluv takový pitomosti. No, z čeho se skládá mléko?
1: Z auťáku.
0: Ale chemicky.
2: Mléko se skládá z láhve, mlíčka.
0: No, z vody, tuku, bílkovin a tak.
1: Správně.
0: No, to bych řekl. Počkej, tady, no, prosím. Důkaz bílkoviny. Přidejte k mléku několik kapek octa, zahřívejte, potřepávejte a za chvíli se srazí bílý tvaroh. No, to je zbytečně zlouhavé. To dostaneš někdy ve flašce už hotové. A tohle je důležitý pro život, jo. Co jste pozorovali při zahřívání mléka ve zkumavce?
2: Prosím, my jsme pozorovali, že zkumavka rupnula, no. Ale my jsme měli těch zkumavek velmi značně hodně.
0: Výborně. A co jste spozorovali?
2: No, spozorovali jsme, že rupnuli všecky nečky.
0: No, vidíš, Hurva, jsi toho Mánička pochytila. No a už by se to mohlo zakončit, co říkáš?
1: Se ví.
0: Píš. Kráva si skládá... Počkej, tady to je. Jo, tadyhle. V tlamě protáhlé hlavy chybějí horní řezáky... No, to je nás takový víc. Tadyhle má rohy z rohoviny. No, bolej si tu zexu. Jo, hlavu spojuje s trupem svalnatý krk. No, to tam napiš. To se jinde nevidí.
1: Už to píšu. Tur i skot jsou u nás...
2: Nebesíčka, vždyť jste vynechali telátko.
0: No, pravda. Píš no. Částečně vůla, částečně nebesíčka. Telátko. V našich krajinách se vyskytují...
1: Pouze v maličkých kousíčkách.
0: Kousičkách a proto tohle už tady opíšem. Proto mají velký hospodářský význam.
1: Jo.
0: Hnízda si stavějí v dutinách stromů, v zimě odlétají k lidským, počkej, obydlím.
2: Je, mináčku, krávy si stavějí hnízdečka, ale
0: moment, mně se to obrátilo na síkoru poňadru.
1: To nemá, ty dva ptáky už taky zvládneme.
0: Nic, píš. Tur i skot se vyskytuje hojně, nejen u nás, ale i v ostatním světě.

0: Dnes je 17. srpna.
1: A svátek má Petra.
0: Petra je holčičí tvar jména Petr. A mojí ale úplně stejný význam.
1: Jsou odvozena od řeckého výrazu pro skálu a kámen.
0: A dřív, než vzniklo jméno Petra, používalo se jméno...
1: No?
0: Petronila.
1: Všem dnešním Petruškám přejeme jen a jen to nejlepší.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný a jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání vánek nenesl a nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval a najednou vykřikl: jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje a to tam, kde se říká podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal: Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazováč, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla. Takové štěstí. Miluje mě docela cizí beránek. Myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi a to tam, kde se říká nadstrání. A vyhlídl si beránka přehezkého a začal: Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. Ale protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
1: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
0: Vlk Ignác se zazubil. No to dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně.
1: To je ale hrozitánské místo, povídá beránek.
0: A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co, já toho vlka vypeču a bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytáhl. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám? Co ty si ale? Teď vůbec nevíš, která to je? Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
1: Ne, povídá beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
0: Ignác se kapku zaškaredil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác beránka.
1: Líbí a zítra si povíme, kde ta svatba bude.
0: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácneme si hned. U havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupit dub manželové.
1: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl beránek. A teď alou, každý jdem svou cestou.
0: Ale beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k beránkovi.
1: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
0: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
1: I ne,
0: špitla ovečka.
1: Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Beránek na to kývl.
1: Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem.
0: Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad strání, ne, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem a ne, že ne.
1: Ne.
0: Ovečka zase nebyla spokojená.
1: Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, vyřídím. a vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
1: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za strání. Rozumíš?
0: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod úprkem, ne, pod potokem. Ne, svatba bude... Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne. Pod strání, nad strání, za potokem, za skálou, za skálou, pod skálou.
1: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
0: Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal, všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude ve sebe před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna, dvě, červená jablíčka, jedno za mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nadstráň, podstráň, zasmrk, podsmrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinkují.

0: Aničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Zub hlouposti. Povídala Pídělka Pídělce a Konvalinka to hned vyzvonila, že Pučmeloudovi vyrostl zub. Pučmelout je velikánské čmeláčí strašidlo a tak jeho zub byl také obrovský. Malým čmelákům, Čmeldovi a Brumdovi, připadal jako patník. Pučmelout se procházel po louce a byl na svůj zub pyšný.
1: Já mám zub moudrosti a ty ne. Heč.
0: Chlubil se každému na potkání.
1: Já jsem moudrý Pučmelout. Račte se mi podívat do huby, tímhle tím se málo kdo z vás pochlubí.

0: Tyhle věci důležité jsou dosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Račte se mi podívat sem, budu ještě chytřejší než sám.
1: Ale, podivila se stonožka, vždyť vypadáš pořád stejně.
0: Jak to myslíš, stonožko?
1: Vykulil na ní oči pučmelout. Jak to říkám, tak to myslím. Vypadáš pořád stejně jako starý Popleta. Zasmála se stonožka rovnou do těch vykulených očí.
0: Náhodou s tímhle zubem jsem teď tady ze všech nejchytřejší.
1: Dupnul si pučmelout a rozhodl se, že bude králem louky a že ho všichni budou poslouchat. Jenže kdo by chtěl poslouchat hloupé pučmeloudovy nápady, příkazy a zákazy, které jsou dobré leda pro zasmání. A tak se smáli se stonožkou i oba čmeláci, obě bídělky, brouk kvapník, co běžel kolem, chechtal se zelený koníček a dokonce i ta krásná, elegantní váška. A to pučmelouda rozlobilo nejvíc. Vášku chytil, přivázal jí na šňůrku, aby neuletěla a za trest musela jeho mlsnému zubu vařit. Pusť vášku, prosili čmelda s brumdou, chyť si radši nás. A tak si pučmelout chytil čmeláky, ale vášku nepustil. Kde pak?
0: Váška ať vaří a vy, brundibáři, vy mi k těm hodům hezky vyhrávejte. To je dobrý nápad, co?
1: Pochvaloval si pučmelout.
0: Za ten můžu poděkovat svému zlu moudrosti.

0: A tak Váška vařila, Čmeláčkové hráli a už se zdálo, že jim od té těžké služby není pomoci. Jenže zrovna uprostřed toho pučmeloudího posvícení se zub moudrosti rozbolel.
1: Jauva, jauva, jauva,
0: kvílel pučmeloud.
1: To je bolest, to je bolest.
0: Drmolil a tloukl hlavu o pařízek.
1: To není zub moudrosti, ale hlouposti.
0: Když nás pustíš, doběhnem si pronit a od bolavého zubu ti raz dva pomůžeme, slibovali čmeláci. Ale nejdřív musíš pustit Vášku, nařizoval Čmelda. Tak co Pučmeloudovi zbývalo? Pustil je všechny tři. Hlavně, ať si prý pospíší. Váška letěla rovnou ke své tůňce odpočinout si v rákosí. Čmelda s Brumdou se vydali pro nitku a měli štěstí. Našli nití hned celé klubko, jenže nikde neviděli té nitky konec. Táhla se a vinula do dálky jako mravenčí pěšinka. Tak se po ní pustili. První, koho potkali, byla Váška. Prý už si v rákosí dost odpočinula a teď si tu hop hop skákala přes nit jako přes švihadlo. To ze samé radosti, že je zase na svobodě. Jenomže u Vášky ta nitka nekončila. Vinula se dál. Kolem zvonečků, přes dvě krtčí hromádky a zavedla čmeláky až ke kvapníkovi. Čmelda s Brumdou zůstali koukat s otevřenou pusou. Kvapník tentokrát nechvátal, ale hověl si na jitrocelovém lístku jako na lehátku. Tak tohle dělá kvapník, když ho nikdo nevidí. Pomysleli si čmeláčkové a zavolali. Ahoj, kvapníku!
2: Nazdar, brundibárci,
0: usmál se kvapník a mával na ně tou nitkou.
2: Koukejte, jaký já mám nitkofon. Po téhle té nitce si zrovna telefonuju se stonožkou. Skončil jsem s běháním. Už nikdy nebudu chvátat. Konečně si odpočinu.
0: Že by nitka vedla ke stonožce? Čmeláci nemuseli jít daleko. Hned za dalším krtčím kopečkem stonožku spatřili. Seděla pod pampeliškou jako pod zlatým slunečníkem, pletla ponožku a ta nitka vedla rovnou do stonožči na telefonu. Jenže zdálo se, že ani tam nekončí. Pozdravuje vás kvapník, řekla stonožka. Zrovna jsem s ním ukončila svůj první telefonický rozhovor.
3: No, děkujeme za pozdrav, odpověděl Brumda zdvořile a Čmelda dodal. Přišli jsme se tě zeptat, stonožko, jestli náhodou nevíš, kde je konec téhle nitky.
4: Mého telefonu? Přece tady v ponožce. Už mě zbývá doplést jenom špičku,
0: řekla stonožka a pochlubila se čmelákům pěknou, skoro dopletenou ponožkou. Chvíli se z dálky ozval Pučmeloudův nářek a bylo to, jako když v zimě kvílí meluzína. Když Čmelda s Brumdou pověděli stonožce, co Pučmelouda potkalo a vysvětlili jí, na co a jak chtějí nitku použít, stonožka okamžitě tu svou krásnou, skoro hotovou ponožku rozpárala. Pučmeloud je Pučmeloud, ten už jiný nebude, řekla moudře. Ale bolavý zub já nikomu nepřeju. Tady máte konec nitě a pospěšte si, čmeláci, no tak, tak. A tak Čmelda Pučmeloudův bolavý zub přivázal na nitku ze stonožčiny ponožky, Brumda do Pučmelouda malinko strčil, Pučmeloud se zapotácel, poskočil, zub zůstal na niti a bylo po bolesti.

0: jako výhle zubem hlouposti. Budu radši za tím starým bezezubým Pučmeloudem.
1: Usmíval se šťastně Pučmeloud. To si tenkrát všichni společně oddechli. Jen stonožka zůstala bez ponožky a kvapníkovi nezbylo, než zase chvátat a nemít ani chvíli klid.

0: Kapitola 9. Proč se nemá skládat hudba, při které každý musí tančit?
1: Profesor Kurama odpočíval v parku na lavičce.
0: Vedle něho seděla holčička a hrála na harmoniku.
1: Tu k ním přistoupil vousatý muž v černých brýlích a pravil.
2: Pane profesore, já jsem z hudebního nakladatelství. Rád bych se vás zeptal, jestli máte rád hudbu.
3: Hudbu? To ano, mám.
2: A už jste někdy napsal nějakou hudební skladbu?
3: Ještě ne, ale jistě bych to dokázal.
2: Dovedl byste složit písničku, při které by každý, kdo ji uslyší, musel tancovat?
3: To je zajímavý nápad.
1: Zamyslel se profesor Kurama.
2: Nesložil byste nám nějakou veselou melodii, aby se při ní všichni hned roztančili?
3: Mohu se o to pokusit.
4: To se mi nelíbí.
0: Vmísila se do rozmluvy holčička.
2: Proč se ti to nelíbí, holčičko?
1: Zeptal se vousatý pán.
4: Někdy přece mám takovou náladu, že se mi vůbec nechce tancovat.
2: Slyšel jste to, pane profesore? Zkuste zkomponovat takovou skladbu, aby musel tančit každý, i když se mu právě nechce.
3: Dobře, udělám to pro vás.
1: Rozhodl se profesor Kurama a odešel do laboratoře.
0: Hned se dal do díla.
1: Skládal a komponoval všelijaké melodie. Své hudební pokusy zkoušel na ptácích, na myších a nakonec i na sobě.
0: Za pár dní byla skladba nahrána na magnetofonovém pásku.
1: Když se přišel vousatý muž z hudebního nakladatelství přeptat, jak dílo pokračuje, řekl profesor.
3: Už to mám hotové. Nechcete si to přehrát a vyzkoušet, jak hudba působí?
2: Ale kdepak. Mně úplně stačí, když mi tu skladbu prodáte.
3: Proč ne?
1: Profesor Kurama předal muži s plnovou sem magnetofonový pásek se svou skladbou.
2: Než přijdou desky do prodeje, přinesu vám je ukázat.
0: Slíbil muž a odešel.
1: V zápětí navštívil pana profesora jiný muž, tentokrát z městské banky.
5: Pane profesore, uměl byste vyrobit pokladnu, kterou by nikdo na světě neotevřel?
3: Kdybyste měl takovou pokladnu, nikdy byste z ní nedostal věci, které tam uložíte.
5: To je pravda.
1: Povzdechl zarmouceně bankovní úředník.
3: Načpak potřebujete takovou pokladnu?
5: Dneska nám přišel do banky dopis, přečtěte si ho.
3: Ukažte.
0: Profesor Kurama četl.
3: Ve vaší bance je uložen diamant velikosti holubího vejce. Dostavím se do banky a vezmu si ho. Policie se nebojím. Určitě si pro něj přijdu. Oznamuji vám to raději předem. V úctě váš zloděj.
1: Dopis byl napsán neumělým písmem.
3: Opravdu u vás máte takový diamant?
0: Podivoval se pan profesor.
5: Ano. Jeden zákazník z ciziny se ho bál uložit ve velké bance a proto ho svěřil nám.
3: Už jste to oznámil policii?
5: Ovšem. Slíbili nám pomoc silného policejního oddílu.
3: Čeho se tedy obáváte?
5: Ten zloděj píše v dopise, že z policie nemá strach. Bude to asi nebezpečný zločinec.
3: Co kdybyste to provedli takhle?
1: Řekl profesor Kurama a zaměstnanci banky co si pošeptal.
0: Muž přikývl a odporoučil se.
1: Kolem banky už bylo plno plno strážníků. V přilehlých ulicích byly postaveny barikády. Budova banky byla tak opevněna, že by se do ní nedostala ani celá armáda lupičů.
0: V bance však zazvonil telefon.
6: Haló, tady je zloděj, který vám poslal dopis. Za pár minut přijedu pro ten diamant. Můžete si svůj poklad hlídat, jak chcete. Stejně ho dostanu.
1: Policisté si připravili zbraně a ukryli se za barikádami.
0: Možná, že lupič hodlá přijet v tanku.
1: Městem projížděli policejní vozy a sledovali, zda se neděje něco podezřelého. Na střechách vozů byly upevněny velké tlampače, kterými strážníci varovali obyvatelstvo.
7: Město se chystají přepadnout lupiči. Nevycházejte proto do ulic. Zůstaňte doma. Procházky venku mohou být velmi nebezpečné. Ve svých domovech se nemusíte obávat. My město uchráníme. Žádáme vás však o spolupráci. Město se chystají přepadnout lupiči.
1: Opakovali neustále policisté. Město stichlo. I hlavní třída byla zcela prázdná. Ani pes se na ní neukázal. Slunce prudce zářilo, ale město bylo jako mrtvé. Všude bylo ticho jako na poušti.
0: Kdyby někdo upustil špendlík, bylo by to slyšet široko daleko.
1: V té chvíli vjel do města reklamní vůz.
0: Policie se za ním ihned vydala, aby ho zastavila.
1: A tu se to stalo. Z tlampače reklamního vozu zazněla hudba. Byla to nesmírně veselá skladba, při které nikdo nemohl zůstat v klidu.
0: Jakmile ji policisté v autech i na barikádách zaslechli, vyskočili a dali se do tance pěkně podle rytmu písně.
1: A nejen policisté, i zaměstnanci banky a všichni ostatní lidé vyběhli do ulic a tančili, jak vyhrávala muzika.
0: Hudba se neustále zrychlovala.
1: Také lidé tancovali pořád rychleji a rychleji.

0: Nemyslel jsem si, že to takhle dopadne.
1: Omlouval se profesor Kurama.
2: Jak to myslíte?
0: Tu hudbu jsem vlastně složil já.
1: Přiznal se pan profesor a vyprávěl úředníkovi příhodu s mužem z hudebního nakladatelství.
2: Co bychom teď měli dělat?
1: Zamyslel se pan profesor.
3: Do pracovny vstoupila jeho známá holčička. Tvářila se, jako by o ničem nevěděla.
0: Ty jsi prvé netancovala?
1: Ptal se pan profesor.
4: Já o ničem nevím. Stalo se něco?
0: Tu hudbu bylo určitě slyšet po celém městě.
4: Já jsem nic neslyšela.
3: Odporovala holčička.
0: Jak je to možné?
4: Seděla jsem doma a prohlížela jsem si obrázkovou knížku. Maminka mě začala hubovat, že bych se měla raději učit a že bych si měla napsat nejdřív úkoly do školy. A tak jsem si dala do uší vatu, abych její napomínání neslyšela. Šla jsem do parku a tam jsem si četla.
0: Už zase!
1: Vykřikl pan profesor, až se holčička polekala.
3: Zloděj, který chtěl ukrást diamant, se znovu vracel do banky.
0: Honem si zacpěte uši!
3: Muž z banky rychle odešel.
4: Já si uši zacpávat nebudu, já chci tancovat.
1: Radovala se holčička.
0: To nesmíš, jakmile hudbu uslyšíš, musíš pak tančit pořád a pořád. Když jsem tu skladbu komponoval, ani ve snu mi nenapadlo, co natropím.
1: Profesor Kurama si nacpal do obou uší vatu.
3: Jenom holčička chtěla poslouchat veselou melodii, ale hudba záhy ustala.
0: Co se asi přihodilo?
1: Podivil se profesor Kurama, když zjistil, že holčička přestala tancovat. Vydal se do města, aby zjistil, co se děje.
3: V ústrety mu běžel pracovník banky a něco mu vykládal, ale pan profesor nerozuměl ani slovo. Tak pevně měl zacpané uši.
1: Úředník tedy vytáhl notýsek a napsal.
3: Lupič byl chycen.
1: Profesor Kurama si vyndal vatu z uší.
0: Jak jste ho chytili?
2: Jděte se za ním podívat do nemocnice a zeptejte se ho sám.
1: Profesor Kurama se vypravil do nemocnice.
3: Našel tam známého zloděje, celého ovázaného. U jeho lůžka hlídal policista.
5: Pane profesore, to je vaše vina, že jsem tady v nemocnici.
0: Jak to?
1: Nechápal pan profesor.
5: Chtěl jsem si znovu dojet pro diamant, když jsem při první výpravě neměl úspěch. Když jsem přijížděl k železničnímu přejezdu, vytáhl jsem si vatu z uší, abych si poslechl, zda nejede vlak. V tom okamžiku jsem zaslechl hudbu. Nechal jsem volant volantem a musel jsem tancovat, dokud nešel kolem hluchý dědeček. Kdyby mi ten nepomohl, snad už jsem ani nežil. Jsem teď z toho celý nemocný a potlučený.
0: To mi tedy promiňte.
1: Omlouval se profesor Kurama.
3: Ale v zápětí se na zloděje přísně zamračil.

0: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmese na Baker Street.
1: Dobré jitro, milý Watsone.
0: Pravý velký detektiv.
1: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
2: Ano,
0: zvolal Watson celý udivený.
1: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
3: Žádná dedukce, Watsone, prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.
0: Lidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tullamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tullamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tullamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
4: Přesně tohle mi řekl můj táta.
0: Co?
4: No, že svět je malý.
0: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: Figy cvičení?
1: S Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, ahoj Piggy.
0: Ahoj Hanko Kynichová a já volám ahoj Hanko, protože dnes je u nás Hanka Kynichová, takže to znamená, že budeme cvičit.
2: Budeme cvičit. Já mám pro Piggyho a pro vás hned otázku, ale myslím si, že Piggy ji bude asi znát tu správnou
0: jenom
2: odpověď.
0: Jenom aby to nebylo moc těžké.
2: Ne, Piggy, prosím tě, víš, co je to metronom?
0: Metronom.
2: Metronom.
0: Vím, co je metronom.
2: Víš, co je metronom? Tak to pojď dětem říct.
0: Proč to vím? Protože slečna, učitelka, sova, Heda Okata mě učila na piano zahrát ovčáky, čtveráky a přitom na tom piáně měla takovou zvláštní dřevěnou skřínku a ta skřínka vypadala jako pyramidka a v té skřínce byla taková dlouhá tyčka a ta tyčka dělala klap, klap, klap,
2: ano,
0: klap.
2: Ano,
0: a
2: ano,
0: minkla
2: ano.
0: S sebou ze strany na stranu. A když se otočilo kolečkem na té skřínce, tak ta tyčka začala minklat ještě rychleji. Klap, klap, klap, klap, klap,
2: jde,
0: klap,
2: jde, jde, jde,
0: a nebo
2: jde.
0: Pomalej. Klap, klap.
2: Výborně, takže děti, já si myslím, že jste pochopili, že vám Piggy popisoval přístroj, který se používá k pravidelnému rytmu při hře na klavír a kinklá se ten přístroj doprava a doleva a to samé teď my jdeme dát do praxe, jdeme totiž do akce. Potřebujeme ze svého těla udělat taky takový ukláněcí mechanismus, tedy na chvilku se proměníme na metronom. Není to vůbec nic těžkého.
0: Budu mít nad sebou taky takovou pyramidu?
2: Budeš mít nad sebou pyramidu, totiž tu pyramidu my si uděláme z vlastních nohou. Ale nejdříve potřebuji, abyste si děti, Piggy, maminky, pokud s námi cvičí, lehly na záda, ruce si dali do upažení.
0: Vedle sebe.
2: Že si je položíte vedle sebe, dlaněmi na zem.
0: Dlaněmi na zem.
2: A teď jdeme udělat pyramidku. Zdvihneme svoje nožky. Kopítka.
0: Mě to vůbec nejde.
2: Piggy, ty se nesoustředíš. Zdvihni nožky. Teď je natáhni v kolenou. Aha. A z kopítek znova udělej fajfky.
0: Aha.
2: Tak. A teď máme nohy zdvižené, dopnuté kolenou. Pokud by se vám zdálo při uklánění bim bam vpravo a vlevo, že ty nohy máte příliš těžké, tak si je lehce pokrčíte.
0: Hanko, takže ty nohy jsou jako ta tyčka.
2: To je ta tyčka, výborně. A ještě poslední pomůcku, než ze sebe uděláme metronom, je, že špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou. Špičky chodidel budete uklánět k prstům na svých rukou.
0: Špičky kopítek taky.
2: Ty máš kopítka, my máme ruce, my máme nohy a špičky, takže v každém případě teď ležíme na zádech. Dlaně máme opřený o zem, zdvižené nohy a jdeme pomalu pouštět nohy k pravé straně, bim. A teď to zabere šikmý břišní sval. A jdeme na druhou stranu, bim. Piggy, ty necvičíš.
0: Mě to hrozně baví.
2: Takže, děti, nevím, dám ještě jednou šanci Piggymu, tak pojď, ukloň svoje kopítka k pravé straně a teď je zdvihni a pojď je uklonit k druhé straně. A já vám teď řeknu, co tímto cvikem, který se jmenuje metronom, posilujete. Jsou to šikmé břišní svaly. Takže, milé děti, já tady musím se vrhnout na Piggyho a trošinku ho opravit. Pevně věřím, že vám to doma jde skvěle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
0: Hanko, možná je to tím, že mám to bříško moc kulaté. Já ho mám jako balónek a vždycky ten balónek se mi překlopí na jednu
2: je
0: stranu.
2: Je to tak, je to tak. A protože
0: stranu.
2: Nechceš mít bříško jako balónek, proto teď se mnou cvičíš.
0: Tak pojď, tak pojď, tak pojď.
2: Tak, ruce máme na zemi, nohy jsou zdvižené. Pomalinku je pouštím k pravé straně, dotkla jsem se kopítky prstů na rukou a pomalu zdvihám a překláním své nožky na druhou stranu. Děti, doufám, že se vám to povedlo. Mějte se krásně a naschledanou.
0: Ahoj, děti.

0: Dále.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Spejble.
0: Dobrý den. Kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, Žano, a vy nikde.
1: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
0: Jak to po obědě?
1: No, už jsme.
0: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
1: Ano.
3: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat, a já žábek si prý vzal taky, žábí to víc chutnalo,
1: ano.
3: Ta slepice.
1: Ano.
0: Jaká slepice?
3: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala. A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
0: Jo? A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos? Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
1: Když mi radši kuře, pane Spejble, kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
0: Kuře?
1: No.
0: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
1: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, vidíte?
0: Samozřejmě, my jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
1: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
0: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
3: Já?
0: Ovšem, že ty, koho se ptám?
3: Já o slepici vím, že například slepice, když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
0: Nemůžeš si vzpomenout. Protože nemáš v myšlení systém.
3: Mám, tati, jenom že...
0: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
3: Když já myslel, tati, že...
0: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
1: Asi kokodák, pane Spejble, že?
0: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
1: Ano, protože hrabe, vidíte?
0: Ovšem.
1: No, podle toho se pozná, vidíte?
0: Velice správně, Máničko.
1: Ano.
0: Jenomže se podle toho nepozná.
1: Nepozná.
0: Jelikož slepice není co, Hurvínku?
3: Jelikož slepice není hrabavec, viď, tatí?
0: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
1: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
0: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno, slepice prostě hrabe, že ano? A chyba, přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
3: Jak si hrabe noru, viď?
0: No právě, naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
3: Protože kdáka.
0: Ale kdáka, ne kdáka.
3: Kdáka, o cože kdáka?
0: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
1: Kdo, pane Spejble?
0: Slepice.
1: Aha.
0: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
1: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
0: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
3: Jelikož má přední nohy, tatí,
1: ano,
3: tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
1: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
3: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, viď, tatí?
0: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem? Supa pozná snadno,
1: ano,
0: že ano. Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
1: Jak to krouží?
0: Protože supy krouží, Máničko, krouží tak, že skoro nepohybují křídly, že ano. Mají je natažená, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no. Supy je mají natažená, kdežto slepice s nimi třepotají.
3: Asi takhle, tatí, viď?
0: To víc, kde pak takhle.
3: Takhle, tatí, viď?
0: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
1: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
0: Samozřejmě.
1: Ano.
0: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
3: Od čeho chcípnul, tatí?
0: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
1: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
0: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepopošel, ne, nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona poznat?
1: Pod těmi supami, pane Spejble.
0: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
3: Nahoru si říkal, že je to skřivánek, tatí.
0: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
1: No, když my už jsme po obědě.
0: Jo, jo, a to, co jsem uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
3: Já na nic nemám chuť, tatí, mě líto toho slona.
0: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
3: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
0: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
1: Vy máte taky slepici, pane Spejble?
0: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem ji musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
2: Tiki kalendář. Ta-ta-da-da! Dnes je 17. srpna
4: a svátek má Petra.
2: Petra je holčičí tvar jména Petr. A mají ale úplně stejný význam.
4: Jsou odvozena od řeckého výrazu pro skálu a kámen.
2: A dřív, než vzniklo jméno Petra, používalo se jméno...
4: No?
2: Petronila.
4: Všem dnešním Petruškám přejeme jen a jen

0: Šestá kapitola. Čenich se probudil a řekl: zítra přiletí. Všichni se podívali na kometu, slečna Ferka taky, jenže spod ofiny. Byla příšerně veliká a obemknuta věncem mihotavých plamenů. Vodní pára zmizela a dal se přehlédnout velký kus mořského dna. Dobré ráno, pozdravil je Šňupálek a stáhl si klobouk přes uši. Tak, jdeme dál. Někdy v době snídaně potkali jakéhosi chudáčka. Jel na kole a v pytli na zádech vezl své dítě. Na nosiči měl brašnu a na řídítkách se mu klátila spousta ranců a balíků. Chudáčkova tvář byla celá červená. Hleděl na ně, ale nepozdravil. Ahoj, zavolal na něho Mumínek. Nepoznáváš mě? Stěhuješ se? Chudáček slezl z kola a řekl chvatně: kde kdo z Mumíního údolí prchá? Co pak si myslíš, že tam zůstaneme a budeme na kometu čekat? Kdo pak říkal, že kometa spadne do Mumíního údolí? Zeptal se Ferko. Ondatra, řekl chudáček. No a co tatínek a maminka? Zvolal Mumínek. Ti jsou snad pořád tam, ne? Vždyť na mě čekají. Ano, ano, ano, odpověděl chudáček netrpělivě. Sedí na verandě, jenomže to se mě netýká. Stejně tam ale nestačíš dojít. Pak sedl na kolo a jel s naježenými chlupy dál. Zastavili se a dívali se za ním. Prašna, poznamenal Šňupálek, rance a balíky v takovém horku. Pojďte, nestrácejme čas. Kousek dál spatřili několik set hatifnatů směřujících na východ. Celé mořské dno se hemžilo uprchlíky. Drobotina a tvorečkové všeho druhu, myší rodiny, skřídci ze slatin a lesní zvířata. Všichni prchali z Mumíního údolí. Většinou šli pěšky, někteří, co byli víc z rovnováhy, běželi. Větší rodiny si však opatřili káry nebo dokonce vozy a někteří si sebou vzali celý dům. Všichni vrhali ustrašené pohledy k nebi a skoro nikdo neměl čas říct něco víc než ahoj. To je zvláštní, řekl Mumínek smutně. Tolik jich znám a tak dlouho jsme se neviděli a zrovna bychom si mohli promluvit o tolika věcech. Bojí se, poznamenal Šňupálek. Nepovídej, odpověděl Mumínek, doma se přece není čeho bát. Zřejmě jsme strašně odvážní, zvolal čenich a zamával svou dýkou, až se drahokamy zablískali. Já bych neřekl, že jsme nějak zvlášť odvážní, uvažoval Mumínek nahlas. Jenom jsme si na tu kometu zvykli. První jsme se o ní dozvěděli a viděli jsme, jak roste a nabývá na velikosti. Představte si, jak musí být asi osamělá. Ano, řekl Šňupálek. Představte si, jak bychom byli osamělí, kdyby se nás všichni báli. Slečna Ferka vsunula svou tlapku do Mumínkovi. Stejně ale slibuju, že dokud se nebojíš ty, tak já se taky bát nebudu. A pak konečně dorazili na druhý břeh. Seskočili z chůd, válili se v písku, běželi do lesa, povykovali, smáli se a vzájemně se objímali. Už jsme skoro doma, volal Mumínek. Pospěšte, pospěšte, tatínek a maminka sedí na verandě a čekají. Cesta domů však byla mnohem delší, než si mysleli. V hloubi lesa narazili na jednoho bambula, jak sedí a něco si pro sebe brblá. V náruči svíral album poštovních známek. Kravál a zmatky, vykrádal si bambul. Kravál a zmatky, ale nikdo nedovede říct, oč jde. Ahoj, pozdravil ho Mumínek. Nejsi příbuzný s bambulem, co má v oblibě noční motýly?
1: To je můj bratranec z otcovy strany, odpověděl bambul se špatně utajovaným odporem. Velký osel. Už spolu spřízněni nejsme, přerušil jsem s ním styky.
2: Proč pak?
1: Zeptal se čenich. Byl moc jednostranný, řekl Bambul. Pořád jenom hmyz, hmyz a hmyz a nic jiného. Mohla se pod ním zem propadnout a on by to nepostřehl.
3: Jenže to se právě má stát, poznamenal Ferko. Přesně řečeno zítra v 8 hodin 42 minut.
1: Cože? Otázal se Bambul. Tak proto teda ten strašný kravál. Celý týden jsem si dělal pořádek ve známkách, prohlédl každou průsvitku a co se stane? Odnesou mi stůl, seberou mi židli, zavřou celý dům. A teď tu se svými známkami sedím v pěkné brindě a naprosto nikdo mi nedovede říct, oč jde.
3: Milý Bambule, pravil náramně pomalu a zřetelně Šňupálek, jde o kometu. Zítra se srazí s naší planetou.
1: Srazí, opakoval Bambul. Souvisí to nějak se sbírkou známek?
3: Ne, nesouvisí, odpověděl Šňupálek. Souvisí to se zběsilou hvězdou, s ohonem, ale až sem přiletí, tak z tvých známek mnoho nezbude.
1: Chraň Bůh,
3: vyjekl Bambul a podkasal si sukni. Jak známo, Bambul z neznámého důvodu nosí sukni. Možná ho nikdy nenapadlo, jaké by to bylo, kdyby chodil v kalhotách.
1: Co si mám počít,
3: pokračoval.
2: Tak pojď s námi, řekla slečna Ferka. Můžeš se i se svými známkami schovat v naší hezké jeskyni. V mé jeskyni, opravil je čenich.
3: A tak se stalo, že se s nimi Bambul vydal do Mumíního údolí. Putování v jeho společnosti bylo velmi svízelné, ale co se dalo dělat? Jednou se museli několik kilometrů vrátit a hledat vadný exemplář známky, co ztratil, a dvakrát se pohádal s Ferkem kvůli něčemu, co bylo pro ostatní španělská vesnice. Tvrdili, že jde o diskuzi, vypadalo to však jako hádka. Čenich šel sám a choval se nezvykle tiše. Myslel na kotě. Nezapomněla mu maminka nachystat mléko? Co kdyby kotě nepochopilo, že má svou lásku soustředit na čenicha a začalo by mít místo něho rádo muminkovou maminku? Bude se k němu lísat nebo si prostě půjde po svých se zdviženým ocáskem? U kočky nikdy není jisto, na čí straně je. Nejspolehlivější jsou pouze náznaky, že máme něco, co nás bezmezně miluje. Čenich byl náramně pyšný, že po celou cestu neřekl o nějakém kotěti ani slovo. Slyšíte? Řekl najednou Šňupálek a vyndal si dýmku z úst. Začíná foukat vítr. Zastavili se a poslouchali. V dálce, kde se nacházel les, bylo slyšet nějaké bzučení přecházející v tenké vití. Stromy se však nehýbaly.
2: Podívejte se, vykřikl Ferko.
3: Vysoko nad vrcholky stromů přilétl velký mrak, který se střídavě zvedal a klesal a zastiňoval rudé nebe a najednou padl přímo na les. Byly to kobylky. Miliony velkých zelených kobylek, které se ihned dali do ožírání stromů. Ožírali les, až to praskalo. Jeden strom po druhém zbavovali listí, kůry, kousali, trhali a škrabali, hemžili se, skákali a lozili. Slečna Ferka se vyšplhala na jeden kmen a dala se do křiku.
4: Ale milá Ferko, vždyť jsou to jen kobylky, těšil jí bratr. Přece ses už s nimi setkala na báli, jedna hrála na housle.
2: Jenomže tyhle se hemží, křičela slečna Ferka. Jedna kobylka se nemůže hemžit. Za žádnou cenu nemůže.
0: Myslíte, že požírají taky známky?
3: Zeptal se Bambul a sevřel pevněji v náruči své album poštovních známek.
2: Takový krásný les, zvolal Mumínek. Podívejte se, jak vypadá.
3: Všechny stromy byly holé, bez kůry a bez listí. A země úplně lysá. Zůstalo jedině kvítko za uchem slečny Ferky. Pak se obrovský mrak hladových kobylek zvedl a zmizel západním směrem. Les opět stichl. Ferko se posadil a psal si do sešitu. Katastrofa číslo 1, poznamenal si. Víte, že kometu provázejí vždycky katastrofy.
2: Co to je?
3: Zeptal se čenich. Hej na kobylek, mor a zemětřesení, odpověděl Ferko. Obrovské vlny, cyklony a takové věci.
0: Jinými slovy, zmatky, zabručel Bambul. Nikdy nemůže být pokoj.
3: Pokračovali v cestě ožraným lesem. Jenom aby taky neožrali naši zahradu, pomyslel si Mumínek. To by maminka nepřežila. A tatínku v záhon s tabákem. A pak řekl, milý Šňupálku, zahraj něco. Třeba i něco smutného.
1: Mám pokaženou foukací harmoniku, odpověděl Šňupálek. Jen sem tam nějaký tón je v pořádku.
3: Tak aspoň trochu, poprosil ho Mumínek. Šňupálek tedy zahrál píseň tralalala.
0: Trala, noc, chlad, blíž, svět, nož, netrefíš. Něco strašného, poznamenal Bambul.
3: A putovali na unavených nožkách dál. Na večer začal foukat vítr. Napřed jenom obyčejný, zlý vítr, jenomže stále sílil, takže přešel z 5. na 6. stupeň podle Beauforta. Brzy dospěl ke stupni 7. a za chviličku se změnil ve vichřici. Ta je zastihla zrovna na cestě přes velkou bažinu.
4: Katastrofa číslo 2, zvolal Ferko a mával svým sešitem. A teď přijde smršť!
3: Pak mu jeho sešit se všemi pokyny, jak se zachránit před kometou, uletěl vysoko do vzduchu.
4: Vítr nás nese domů, vykřikl Mumínek. Díky bohu, že fouká správným směrem.
3: Vichřice se zvitím vydala přes bažinu. Šňupálkovi se pokusila strhnout klobouk, čenicha povalila na zem, Mumínkovi sebrala medaily a vynesla ji rovnou do nebe.
2: Bojím se, volala slečna Ferka. Drž mě za tlapku.
3: Mumínek jí za tlapku pevně uchopil.
2: Kdybych jen měl velký balón, pomyslel si.
3: Letěli bychom domů přímo k tatínkovi a mamince. A pak ze sebe vyrazil příšerný výkřik Bambul, horší než lodní siréna. Vichřice mu sebrala jeho album poštovních známek a letělo teď pryč se všemi svými vadnými tisky, čtyřbloky a průsvitkami. Třepotalo se jako pták a bylo čím dál menší.
2: Bambul se za ním rozběhl.
3: Vichřice mu zvedala sukni, zapleskala s ní a pak se do ní opřela jako do plachty. Bambul se vznesl do vzduchu jako velký papírový drak a pak uvízl v keři. Tam si přehodil šaty přes hlavu a vzdal se vší naděje. Za chvíli ucítil, jak ho někdo tahá za rukáv.
0: Dej mi pokoj, zaúpěl Bambul. Já, nešťastník, jsem přišel o své
5: album s poštovními známkami.
2: Vím, odpověděl Mumínek, je to strašně smutné. My si ale musíme bohužel vypůjčit tvé šaty. Pořídíme z nich balón, musíme domů, vždyť přiletí kometa. Buď tak laskav a svlékni si je.
5: Dej mi pokoj,
2: vykřikl Bambul hystericky.
5: A nemluv o kometách, komety se mi hnusí.
3: Vichřice dosáhla 10 stupňů podle Beauforta. Na obzoru se objevilo černé, spirálovité mračno a rychle se hnalo stále blíž k nim.
2: Svlékni si šaty, vykřikl Mumínek.
3: Nikdo neslyšel, co Bambul odpověděl.
2: A to bylo asi dobře, protože řekl něco strašně ošklivého.
3: V příštím okamžiku mu šaty stáhly přes hlavu. Byly to šaty hodně velké a ozdobené volány. Bambul je zdědil po jedné tetě. Stačilo je pouze u krku svázat a zauzlit rukávy, aby se z nich stal naprosto dokonalý balón. Černý mrak se zatím dostal do jejich bezprostřední blízkosti.
4: Chyťte se šatů a dobře se držte, vykřikl Šňupálek. Poletíme za tvým albem, Bambule!
3: Všichni se pevně chytili volánů na bambulových šatech. Vichřice se do vzniklého balónu opřela a zvedla jej do vzduchu. Černý mrak už dosáhl bažiny a svitím a burácením se hnal za nimi. Země jim pod tlapkami zmizela. A nastala úplná tma a oni letěli daleko, daleko na západ, rovnou do soumraku a noci. Těsně před půlnocí došel cyklónu dech a zamotal se sám do sebe. Balón pomalu klesl do lesa a zůstal viset na vysokém stromě.
2: Dlouho nikdo nic neřekl.
3: Seděli schouleni mezi větvemi a dívali se do červené temnoty lesa. Slyšeli, jak se cyklón stále víc vzdaluje. Nakonec z něho zbylo jen slabé vití a pak zavládlo úplné ticho. Tu se Šňupálek zeptal, jak se vám vede?
2: Já tu asi jsem, odpověděl nejmenší stín. Jestli tady místo není nějaké zatoulané smítko, co přinesla vichřice. Říkal jsem, že to děláte na vlastní riziko.
5: Určitě si to ty, řekl Bambul nazlobeně. Tebe je těžké se zbavit. Teď jsem jenom zvědavý, kdy se uráčíte vrátit mi šaty.
2: Prosím, tady jsou a děkujeme za vypůjčení, pravil Šňupálek.
3: Kde je slečna Ferka, zvolal Mumínek.
2: Tady,
3: ozval se hlas z temnoty.
2: Zrcátko mám.
4: A já svůj klobouk taky, prohlásil Šňupálek se smíchem. I foukací harmoniku. A pero za kloboukem rovněž.
3: Bambul si natáhl přes hlavu šaty.
5: Máte zřejmě výbornou náladu, poznamenal. Jenomže já z duše nenávidím pomačkané volány.
3: Pak už nikdo nebyl schopen ještě něco říct. Usnuli ve větvích velkého stromu a byli tak unaveni, že se probudili až ve 12 hodin dalšího dne.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Evelinka šla zase po mezi a najednou hvízd. Někdo na ní zapískal. Copak je to za způsoby, zlobila se, ačkoliv ani nevěděla, kdo si něco tak neslušného dovoluje. A tu si všimla, že na ní zírají dvě velikánské oči schované za polštářem rozrazilu rezekvítku. Velikánské oči na malé hlavičce a obkroužené kolem dokola světlými kroužky. No všem, Sisel. Hulál Sisel tak, že mu nebylo rozumět ani slovo. Jak pak to mluvíš, kárala ho Evelínka. Co pak se to dělá mluvit s plnou pusou? Sisel si tlamičku vyprázdnil a světe zbor se. On v ní neměl zrníčka nebo semínka, on jí měl plnou hlíny. Já nepískal na tebe, já myslel, že jsi nebezpečí, vysvětloval polní žínce. Já myslel, že jsi sislojet. Co to děláš, křižovala se Evelínka. Co pak žejíš hlínu, když je kolem tolik zrní? Já ji nejím, já ji roznáším. Dělám si novou noru a nechci nechat haldu vyhrabané země zrovna před vchodem, jak to pak vypadá. No to máš pravdu, pohladila ho Evelínka po pískovém hřbítku. Ale ne, aby si políkal, to by tě bolelo bříško. To pohlazení se mu líbilo. Já myslel, že jsi sislojet. Tak jsem hevíznul, ať si dají sislové pozor. Svět je plný sislojedů. Káně je sislojet, tchoř je sislojet, sova je taky sislojet, vrány jsou sislojedí a lidi taky. Juvo, Evelínko, já asi spolknul trošku té hlíny. Mně začíná bolet bříško, honem mi ho pohláď. Evelínka mu pohladila bříško a Sislík si pochvaloval. Už je to lepší, už si mi to asi zahnala. Tak běž dělat tu svou novou noru, pokrákala ho polní žínka za chloupky na hlavě. Už jdu, sliboval Sisel. Pak se otřepal a loudal se pomezi knoře. Evelínka se pootočila, že jako půjde dál, ale v tom se za ní ozvalo. Evelínko. Zase tu byla malá hlavička s dvěma velikýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
1: Já nemohu hrabat noru. Mě nějak bolí přední nožička. Pohlaď mi.
0: Evelínka se posadila na bobek a vzala Sisla do klína. Která? Zeptala se nedůvěřivě.
1: Tohle.
0: Nastrčil jí pravou pacičku. Opatrně mu ji prohlédla, opatrně mu ji promačkala, ale na žádnou bolístku to nevypadalo. Ale to chování na klíně a to promačkávání se Sislovi líbilo. Když mu Evelínka tlapku promačkala, vyhrkl.
1: Tahle mě taky strašně bolí.
0: A nastrčil jí levou pracičku. To už Evelínka tušila, že fixluje, že to jen tak dělá a že ho ve skutečnosti nebolí nic. Ale promačkala mu ji taky a pak ho vyšoupla z klína. Už to bude v pořádku. Utíkej. Děkuju. Rozhopkal se Sislík vesele pomezi. Evelínka neudělala ani tři kroky, když se za ní zase ozvalo.
1: Evelínko.
0: Zase se na ní dívala malá hlavička s dvěma velikánskýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky. A ty oči se dívaly, jako by neuměly ani do pěti počítat.
1: Já nemohu utíkat, Evelínko. Ona mě bolí ještě zadní nožička.
0: Která?
1: Obě.
0: Vyhubkl jí Sisel do klína. Mně se zdá, že tady někdo lže, mračila se na oko Evelínka. Ukaž, já ti sáhnu na nos. No ovšem, vždyť máš nos jako hadříček. Ale přesto mu promačkala obě zadní nožky a že ho jako vyšoupne z klína.
1: Ještě trošku, škemral Sisel. Asi mě to bolí od toho hrabání. Hrabání je namáhavá práce, Evelínko.
0: Já vím, že je. Jenomže noru hrabeš předníma nožičkama a ty si stěžuješ na zadní.
1: Tak mi sáhni ještě jednou na nos,
0: prosil dál Sislík. A když mu Evelínka zmáčkla čumáček, Celý se blaženě uculoval. Pak ho ale opravdu vystrnadila sklína. Sisel už ani nikam neutíkal.
1: Evelínko,
0: obrátil se na ní, sotvaže dopadl do trávy.
1: Mně se asi něco stalo. Mě tady píchlo.
0: Fňukal a hop Evelince do klína. Tam se nejprve uvelebil a teprve pak se začal tvářit, jako by to byla jeho poslední hodinka. Ty jeden podvodníku, čochnila ho polní žínka na prsíčkách. Ty si myslíš, že nevím, že ti vůbec nic není? Já ti povím, co ti je. Ty se chceš mazlit. Ty jsi prostě mazel. Je to tak?
1: Je, Evelínko.
0: Usmíval se přihlouple blažený Sisel.
1: Když se mnou se už dlouho nikdo nemazlil, víš? Naposled maminka, ale ta na nás neměla čas. Měla nás 8. A přitom měla jenom 4 nožičky. A na 2 musela sedět. A hladit 2 nožičkama 8 sislíků. To z toho jeden nic nemá. A ke všemu měla tlapičky tak krátké, že na nás na všechny ani nedosáhla. A než ji dorostly, tak ji odnesl sislojet.
0: Tak dobře, slitovala se Evelínka. Já tě trošku pomazlím. Potom ho chvilku hladila a pomačkávala a Sisel samou blažeností přivíral na maličké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola světlými kroužky.

0: Kapitola 10. V kraji hub.
1: Teď se zas vrátíme do jeskyně fialek,
0: oznámila mi šedozelená.
1: A půjdeme tam s Kratkou. Není to sice moc příjemná cesta, ale už jsme se příliš opozdili.
0: Vešli jsme do úzkého a temného tunelu. Šedozelená mi brzy zmizela v temnu a viděla jsem jen svítící ciferník na jejich hodinkách. Člověk by byl řekl, že to je malá lucerna, která se kývá ve tmě. A šla jsem za tím světlem, jak nejlépe jsem dovedla. Z klenby na nás padaly veliké kapky vody a někdy jsem sklouzla po blátivé půdě, že jsem div neupadla. Potom se tunel rozšířil. Tichem proniklo zatroubení a octli jsme se před padacím mostem nad propastí.
2: Kdo tam?
0: Zvolal někdo hrobovým hlasem.
1: Excelence šedozelená.
2: Heslo, prosím.
1: Čáry-máry fuk.
2: Dobře.
0: Zaskřípaly řetězy, padací most se snesl dolů a po něm k nám kráčela veliká krysa s pochodní v ruce. V druhé ruce držela halapartnu a na sobě měla brnění, jaké jsem viděla na rytířích v historických knížkách. Její chraptivý a drsný hlas, jako kdyby vycházel z nějaké studně. Vedla nás rozlehlým podzemím s klenbami s černalými kouřem pochodní. Spalo tam mnoho prapodivně zkroucených hub všech možných barev. Široké klobouky jim visely nakřivo až na uši a houby chrápaly, jako když řeže pilou. Maličtí sloni běhali sem a tam a jediným pohybem chobotu narovnávali ty houby, které divže už neklesly.
2: Ach, ich, ty houby.
0: Zasténala krysa.
2: Ty už tak zlenivěli, že mi budete muset poslat alespoň dalších 12 slonů. Tihle jsou už naprosto vyčerpáni tou námahou. Bylo by od vás velice laskavé, excelence, kdybyste na mne nezapomněla.
1: Dobře, dobře, promluvím o tom s královnou,
0: řekla žába.
1: Ale potřebovala bych průvodce, abychom se brzy dostali k růžové bráně, protože v téhle končině se dobře nevyznám.
0: Krysa probudila jednu zavalitou dobráckou houbu s dřeváky stejně širokými jako celé její tělo, vězící v kaštanově hnědém kabátě. Její veliká hlava se podezřele kývala při každém kroku. Vedla nás mezi opravdovou záplavou hub a přitom povídala.
3: Jmenuji se Chřapáč a jsem jediná houba, která dokáže ujít 2 kilometry a neusnout.
0: Ale myslím, že se jen chlubila, protože už teď zívala a oči se jí zavíraly. Chvilku bojovala proti ospalosti.

0: Protože sotva ušla několik metrů, hlava se jí skutálela k nohám. Tentokrát si ji nenasadila pořádně. Obličej měla otočený dozadu. A tak to vypadalo náramně směšně, když kráčela dopředu a dívala se sama sobě na paty.
1: Při chůzi dostávám závrať,
0: vysvětlovala nám.
1: Takhle nebudu vidět věci před sebou.
2: A dovedu vás mnohem bezpečněji k cíli.
0: Sotva domluvila, hlava jí upadla po třetí a skutálila se až k mým nohám.
2: Víte, tak mi nějak slábnou paže,
0: doznávala, když hlavu sebrala.
2: Až se skoro bojím, že už ji ani nevyzvednu.
0: Ale běda. Teď jí zase upadly nohy a musela si pro ně dojít po rukou. Šedozelená už začínala být netrpělivá, nervózně se podívala na hodinky a houba si toho všimla. Snažila se udržet rukama hlavu zpříma, ale dřímota ji zmohla znovu a tak silně, že houba upadla a přitom jí uletěly obě ruce.
3: Tak už se nenamáhej,
0: dodala žába.
3: Jen nám aspoň pověz, kterým směrem máme jít.
0: Ale tělo houby leželo jako kláda vedle odpadlé hlavy, která začala mocně chrápat.
3: To je pěkné nadělení,
0: řekla šedozelená.
4: Nezabloudíme,
0: ptala jsem se chvějícím se hlasem.
3: Ale kde pak?
0: Zasmála se žába hlasitě.
3: Bude nám to jen déle trvat.
0: Najednou jsem nešťastnou náhodou vrazila do jedné spící houby. Ta se svalila na druhou, ta zase na další, až se celá řada hub zhroutila jako kuželky. Šedozelená se opovržlivě dívala, jak padaly, a svěřila mi svůj plán.
3: Nepošlu jim 12 slůňat, ale 50 ješků a ti je budou bodat do zadečků tak silně, že jim zajde chuť stále si sedat.
0: Potom jsme dál bloudili mezi tou bohatou úrodou hub. Zdálo se mi, že jen chodíme stále dokola a byla jsem z toho zoufalá. Pak jsem si všimla maličkého světélka, které se rozsvěcovalo a zhasínalo v pravidelných přestávkách.
3: To je jistě maják u růžové brány,
0: řekla šedozelená. Ten maják byl vlastně jen starý světélkující červík, který seděl na stéblu trávy a kouřil fajfku. Uctivě vstal a přeskakujícím hláskem pravil.
5: K růžové bráně prosím, třetí pěšina vlevo.

zahaje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

Znám dívky jako růže a něžné jako perla, co svlékly by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám krásku, co zhlouplá bůh ví čím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: Piggy vtip.
1: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
2: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
1: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
3: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!
4: Král sedmilhář.

0: žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpust, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi.
0: Půjčil jsem ti předčasem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež!
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
3: Když je to lež, tak mi dej půl království!
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit. Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl.
3: Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem.
0: Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci! Vítám tady Hanku Kirichovou!
2: A já se zdravím s vámi se všemi, už jsem se na vás moc těšila.
1: Hanko, protože... Hanko, já umím novou básničku.
2: A chceš ji naučit děti?
1: No, chci ji říct tobě.
2: Tak pojď, poslouchám. A vy děti taky nastražte svá ouška a poslouchejte.
1: A víš, jaká je to básnička? Je ptačí. Já jsem si na ní vzpomněl, když jsme tady minule skákali a létali jako vrabečkové.
2: No tak jsem s ní, už se moc těším.
1: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: Ještě jednou, prosím, pěkně.
1: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem.
2: A to je moc hezký,
1: no,
2: já ti
1: to říkám. No počkej, ještě je to dál, to tak... si nemyslí, že to má ještě tragický konec.
2: Povídej.
1: Holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: A v čem je to ta tragédie, že někdo někomu sněd koláče?
1: No, když ten holub té holubičce sněd koláče, ale možná, že jí sněd ten čáp.
2: Víš
1: co? Jí čáp koláče?
2: No, myslím si, že čáp spíš nosí děti, než že by jedl koláče.
1: Hanko, přece bys nevěřila tomu, že čáp nosí děti, Hanko.
2: Ale tomu bych klidně věřila, protože je to hezký si na to chvíli hrát, takže děti, my si teď na takového čápa nosícího děti zahrajeme.
1: Takže v zobáčku bude nosit miminka.
2: Zatímco Piggy nám ještě jednou řekne tuto tragickou pohádku, tak my si zatím doběhneme pro nějakou hračku, nejlépe, kdyby to bylo miminko, zavážeme si ho do deky a za chvilku si dáme postavení čápa a budeme nosit na zobáčku miminko.
1: V takovém uzlíčku?
2: Přesně tak.
1: Možná, že by se hodil i polštářek nebo nějaký ubrousek.
2: Výborně, takže v každém případě děti, Piggy zpívá, my si utíkáme pro nějaký předmět, který nám bude sloužit jako
1: a
2: miminko.
1: Dobře
2: poslouchejte text.
1: Čáp sedí pod dubem, hraje karty s holubem, holubička pláče, že jí sněd koláče.
2: Super, děti, skončil vám časový limit na donesení si nějaké hračky nebo polštářku.
1: Možná, že někdo nosí i slona místo miminka.
2: No, dobře, tak můžete mít i slona, ale v každém případě teď musíme naučit naše děti, jak mají stát správně jako náš čáp. Piggy, postav se na jednu nohu, zdvihni druhou, zkus nespadnout a my touto hrou trénujeme rovnováhu. Stáhněte děti bříška, stáhněte zadečky. Obě ruce dejte před tělo tak, abyste mohli mít dlaně proti sobě a mohli jste tlesknout. To znamená, že jsme udělali zobáček. Ano, jestli vám to nejde na této noze, nevadí, vyzkoušíme to na druhé straně. Postavíme se na druhou nožku, opačnou zdvihneme.
1: Hanko, ta druhá drží líp.
2: Tak to ti blahopřeju, vám děti taky. Dáme si ruce před tělo, dlaněmi proti sobě a zkusíme tlesknout. Cvak, super, cvak a cvak a cvak.
1: A kde mám to miminko?
2: No to miminko máš v těch dlaních. Tam držíme jako na špičce toho zobáčku.
1: Jedné ruce
2: miminko.
1: Mám uzlíček s miminkem a nesu jako čáp, miminko.
2: A my střídavě budeme dávat krok na pravou nohu, krok na levou nohu a budeme si hrát na chodícího čápa.
1: Jo, a to jsou velké kroky.
2: To jsou velké kroky, protože čáp má dlouhé nohy. Známe text písničky, známe taky postavení čápa, stojíme například na pravé noze a začínáme zpívat a v průběhu písničky několikrát přešlápneme na pravou a na levou a nebo budeme vykonávat kroky po pokoji vpřed.
1: Hanko, možná, že by v tom uzlíčku místo miminka mohly být i ty koláče.
2: Mě to napadlo, že tě to napadne. Víš co, tak já ti příště nějaký zdravý koláč upeču. Upeču ti ho nějaké zdravé mouky, z málo tuku, z mín cukru. Ale teď prosím tě, už spust, naše děti už stojí připravený na cvičení a začínáme přešlapovat z jedné nohy na druhou a klapeme zobáčkem, respektive dlaněmi proti sobě.
1: Tak jdeme velkými kroky. čáp sedí pod dubem, hraje karty s holou.

0: Pepik se nám tady zasekl. Takže já ho, holky, kluci, odsekávám, s vámi se loučím. V každém případě si teď můžete jít pro nějakou zdravou svačinku a budu se na vás těšit zase příště.
1: Ahoj!

0: jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v petrželi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože pod mě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
1: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
0: Pekáči, to přece není žádná ukolébavka, namítl smyčec.
1: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
2: Já bych prosila ukolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěly o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
3: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala, jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
0: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
4: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
0: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
4: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
0: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
4: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
0: urazil se kolíček a táhl.
3: Ouvej, přestaň, to bolí,
0: naříkala struna E.
4: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch,
0: na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
4: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
0: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
1: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
3: Jak to, že není? Tady jsem, tady,
0: ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na Štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
5: Tiki kalendář! Ta-ta-da-da! Dnes je 17. srpna
6: a svátek má Petra.
5: Petra je holčičí tvar jména Petr. A mají ale úplně stejný význam.
6: Jsou odvozena od řeckého výrazu pro skálu a kámen.
5: A dřív, než vzniklo jméno Petra, používalo se jméno...
6: No?
5: Petronila.
6: Všem dnešním Petruškám přejeme jen a jen to nejlepší.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžil. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.
1: Poslyš, Josef, dnes tě naučím, co se ti bude v životě náramně hodit. Vždycky, když budeš mít hlad a nikde poblíž nebude nic k snědku, můžeš se po ránu i večer najíst do sytosti. Naučím tě, jak vyzrát na rybáře. Jenom u toho musíš dávat bacha. Je to vlastně dost nebezpečný. Naučím tě totiž elegantně odmotávat rybářům záčku žížaly rousnice.
2: Konečně dobrý nápad. Rousnice já docela rád.
1: To ti rád věřím, Lenochu. Budeš se muset ale taky přičinit.
3: A kde vezmou rybáři žížaly rousnice?
1: Mají jich plný škatulky, juniore.
4: To zas bude pěkná mila. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
1: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
4: Hlad mají také ti na břehu.
1: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
2: Správně. Jde se na věc.
1: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
0: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
3: Jejda, podívej. Félixi, tady pluje žížala.
1: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
3: Je nějaká zkroucená.
1: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
3: Tak jak se naučím najíst?
1: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trháně, neber.
0: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
3: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost.
1: Já si počkám na maso.
2: Já bych si s dovolením vzal.
1: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
2: Správně, dáme si maso. A počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
1: Ty máš vždycky času dost.
0: A potom začal vodní balet. Félix chytil žížalu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalounku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
2: Říkám, že mám času dost.
1: Tak čekej, jsou tu ještě dámy.
4: Než odmotáte jednu rousnici, mám dávno naloveno.
1: Nevadí, neubude. Nesmíš za ní zatáhnout sprutka. Podívej se na hladinu. Tam plave taková věc, co už znáš. Na to se rybář pořád dívá. Když zatáhneš za žížalu moc, tak sebou ta věc pohne, rybář vyskočí, vezme prut a trhne. A už neutečeš. Nebo taky můžeš počkat, až se rybář zvedne a jde si pro něco. Podívej, pořád něco pijí nebo vypouštějí z pusy kouř. Když stanou a jdou dál od vody, můžeš za žížalu i zatáhat. To na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prud nesáhnu.
0: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatáhl, ale rybář si naštěstí nevšimnul. Pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
1: Až jim žížaly rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
2: Tak vám teda pěkně děkuju.
1: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá, jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
2: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
3: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej, Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil. Tak se neboj. Budeš mít tři krásné rousnice. Já měl taky tři.
1: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl tři.
2: No, měl jsi jich pět, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
0: Souhlasil Lín Silvestr, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lín Silvestr chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na dvakrát. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
5: To by mě zajímalo, co tady vy tři tropíte.
3: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
5: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
6: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
5: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
3: Už tady plavou jenom tři rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
2: Tak to zase moment. Pepa měl tři, Felix dokonce pět a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň tři, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
1: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport. A my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Silvestr. Je mi líto.
5: Uvidíme.
0: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčků s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům splávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
7: Berou! Bože můj, berou!
0: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic. Jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
1: Teď si budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
2: Já mám času dost.
1: Tady už to nemá cenu, brácho, teď si daj pozor, jde se škodit jinám.
2: Já si počkám.
0: Opakoval tvrdošíně Silvestr a také si počkal, když už všichni odpluli krákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
3: Já měl 3 rousnice, Aneško.
1: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
5: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba jsem jednou takový specialista také zavítá.
3: Myslíš, že nám Félixe odnesou, Bartoloměji?
4: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
5: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
0: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru a už letí lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým linkem Silvestrem do kyblíku.
1: Já tě viděl, Frolíku.
0: Ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
1: Od kdy bereš podměrečné kapry? Vždyť ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned opust do vody.
8: To není kapr, ale lín šťovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
1: Tak ho ukaž. Aha, má podmíru.
0: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
5: Tak co? Jak bylo na břehu?
1: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
3: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
1: Tak ještě poděkovat za zábavu.
0: A tak všichni 4, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka, Imlaufa a mladýho Šubra.
8: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štika, kapr, vokoun a lín. Oni se nám snad smějou.
7: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
1: Neměl bys tolik pít, Frolíku.
8: No vážně se nám smáli, než se potopili.
1: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku.
0: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti dva kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
5: Odkdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
0: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
8: Nemáte někdo náhodou nějakou žížalu navíc?
7: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
4: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi.
9: Vlk sedí v rokli, uši mu zmok.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád to, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janíčka. A tvrdila, Janíčka, a tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janíčce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá, vlaštovka, jak to znám.
0: No tak schválně, to znám, tak, to schválně. Janíčce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
0: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala sova Heda. Ale to, kdy mi to říkala, to...
0: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
0: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře, no. Víš, jak se chodím učit vařit kveverce láskonce?
0: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. A tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo?
0: Aj.
1: A sová Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
0: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
0: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka, jo.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen si jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha, zvědavost. Když chceme poznávat a zkoušet nové věci, většinou nám přitom na rameni sedí moucha zvědavost. Musíme si však dávat pozor, abychom nebyli zvědaví až příliš. Mám, nemám, aneb krása překvapení. Ferda s Kubou se ani nenadáli a měli za sebou první pololetí ve škole. Blížilo se vysvědčení. Oba chtěli samé jedničky a vypadalo to, že je budou mít. Snažili se. Rodiče jim totiž za dobré vysvědčení slíbili odměnu. Co myslíš, maminko, když naši kluci donesou jedničky, splníme jim nějaké přání? Ptal se tatínek maminky. Ta se usmála a přikývla. Co byste chtěli? Zeptala se. Já loďku s červenou plachtou, vyhrknul Ferda. A ty, Kubo? Mně je to jedno. Já mám ze všeho nejraději překvapení. Nechci vědět, co to bude. Nechám to na vás. Rodiče souhlasili. Dva dny před vysvědčením šel Ferda naproti mamince k obchodu. Občas to tak on nebo Kuba dělali, aby jí pomohli s nákupem. Ferda stál zrovna na rohu ulice, když maminku zahlédl. Nepřicházela od obchodu, ale směrem z města. A nesla dvě krabice.
1: Tyjo, to jsou určitě ty naše dárky,
0: myslel si v duchu Ferda a schoval se za strom, aby si ho nevšimla. Nechal ji zajít do domu a pomalu se vydal za ní.
2: Ahoj, už jsem doma,
0: zavolal Ferda, když vytahoval klíče ze zámku. Maminka zrovna vycházela z ložnice, dveře za sebou zavřela. Ferdovi bylo jasné, že balíčky musela schovat do velké skříně vedle postele. Dělal jako by nic.
2: Ferdo, ty jsi mě vylekal.
0: Právě jsem přišla. Kde je Kuba?
2: S plyšákama na hřišti. Šel jsem ti naproti k obchodu, ale asi jsme se minuli.
0: Zalhal trošku Ferda. Já jsem v obchodě nebyla, potřebovala jsem si něco zařídit ve městě. Skočím nakoupit teď.
2: Půjdeš se mnou?
0: Ferdu napadlo, že než se maminka vrátí, může se podívat do skříně.
2: Asi ne, mami, půjdu si dělat úkol, neva?
0: Vymyslel si.
2: Nevadí, jdu jen pro pár věcí, nebudu to mít těžké. Tak zatím pa. Maminka si vzala kabelku, klíče a odešla. Ferda zůstal stát v předsíni. Váhal. Má se jít kouknout nebo ne? Věděl, že není správné podívat se do skříně, ale zároveň byl strašně, strašně zvědavý, co v krabicích je. Jednou rukou už držel kliku dveří do ložnice a druhou zaháněl mouchu zvědavost, která letěla kolem. Vešel dovnitř. Pustil tam i mouchu. Stále mu létala kolem hlavy. Stoupil si před skříň, otevřel ji, byly tam dvě krabice. Vytáhl je a položil na postel. Mám, nemám. Pořád si nebyl jistý, jestli je má otevřít. Prohlížel si je, potěžkával, čichal k nim a dělal vše možné, aby poznal, co v nich je, aniž by zvednul víko. Když je teď vrátí zpátky, nic se nestane. Bzz, co tam asi je? Jen nakoukni. Bzz, šeptala muška zvědavost, která mu mezitím sedla na rameno. Bzz, nikdo to nepozná, neboj. Stejně dárky už brzo dostanete. Bzz, není na tom nic špatného, podívej se. Bzz. Mám, nemám, mám, řekl si nakonec Ferda a otevřel první krabici. Loďka, jupí, a to, co jsem chtěl, s červenou plachtou, zaradoval se. Pak mu padl pohled i na druhou krabici. Když v první byla loď, Ferdovo přání, v druhé musí být dárek pro Kubu. Byl zvědavý, co asi brácha dostane. Kuba se chtěl nechat překvapit, takže to mohlo být cokoliv. Ferda něco zaslechl. Nevrací se už maminka? Ne. Byl to zase bzukot mouchy. Oddechl si. Přistrčil si druhou krabici. Byla lehčí než ta s loďkou. Nevydržel to a odkryl víko.
1: Tyjo, takovej parádní kopačák. Kuba se zblázní radostí, pomyslel si Ferda.
2: Vytáhl balon z krabice a prohlížel si ho. Vzpomněl si, jak Kuba o jednom takovém nedávno mluvil před rodiči. Když si dárky dostatečně prohlédl, vrátil je do skříně přesně tak, jak je našel. Ještě než se maminka vrátila, dorazil domů Kuba. Hrál s ostatními plyšáky na hřišti fotbal. Začal Ferdovi vyprávět, jak mu to šlo, kolik dal gólů a další zážitky z odpoledne. Ferda ho poslouchal, ale nesoustředil se. Přemýšlel nad loďkou a kopačákem. Strašně chtěl Kubovi povědět, co našel. Bál se ale, že by mohl brácha žalovat rodičům. Tak moc ho ale svrběl jazyk, že to nevydržel a začal Kubovi všechno vyprávět. No a pak jsem otevřel tu krabici pro tebe a víš, co tam bylo?
1: Ne, neříkej mi to, nechci to vědět, chci být překvapený.
2: Zarazil Ferda Kubu, strčil hlavu do krunýře a neposlouchal.

0: tam zůstal. Následující den vstal Kuba dřív, aby se Ferdovi vyhnul. Rychle se nasnídal a sám se vydal do školy. Potkali se až ve třídě.
1: Proč jsi na mě ráno nepočkal?
0: Protože jsi mě včera hrozně naštval, Ferdo.
1: Tohle je naše první vysvědčení. Ty jsi věděl, že budeš mít nejspíš jedničky, ale víš, jak to bylo u mě? Musel jsem si teď hodně máknout. Fakt jsem se snažil. Taky proto, že jsem se těšil na to překvapení. A ty jsi mi vše zkazil.
0: Ferda nerozuměl, proč se Kuba tolik zlobí. Přece mu nic neskazil. Myslel to dobře, když mu řekl o kopačáku. Každého by přece zajímalo, co dostane. Rozhodl se, že se zkusí nenápadně zeptat tatínka, co by udělal na jeho místě on.
1: Tati, představ si, že máš od někoho dostat dárek, ale až za dlouho. Čistě teoreticky. Chtěl bys vědět, co to bude?
0: Tatínek se na něj podíval.
1: Jak to myslíš, Ferdo?
2: No, jestli by ses chtěl nechat překvapit, nebo to raději viděl hned.
0: Tatínek viděl, jak se Ferda ošívá.
1: Poslyš, já mám pocit, že to není jen čistě teoreticky.
0: Ferda zrudnul.
1: Kápni božskou, co se stalo, Ferdo?
0: Z Ferdy to lezlo jak z chlupaté deky. Jestli tomu teda dobře rozumím, ty jsi šel do naší skříně a našel tam dárky. Pak jsi šel za Kubou a vyprávěl mu to. A i když tě prosil, ať mu neříkáš, co pro něj máme, stejně si vše vyzradil?
1: To seš teda dobrý brácha.
0: Uvědomuješ si, že si překvapení zkazil nejen sobě a Kubovi, ale i mě a mamince? Že i my jsme se těšili, až vám dárky dáme? A po mně teď chceš, abych to nějak vyřešil nebo zachránil? Jak?
3: Asi máš pravdu, tati, že jsem to celkem pokazil.
1: Ale co kdybychom teď šli spolu do obchodu vybrat Kubovi jiný dárek? Já ho zaplatím z peněz, co jsem dostal od babičky.
0: Dobře, Ferdo. A je ti jasné, že ty si žádný dárek nezasloužíš? Zabručel Ferda mrzutě. S tímhle nepočítal. Ale musel napravit prozrazené překvapení. Kubovi koupili potítko s výšivkou. Druhý den přinesli kluci samé jedničky. Protože máte krásné vysvědčení, protože z vás obou máme většinou velkou radost, řekl tatínek a mrkl na Ferdu, aby naznačil, že mu s maminkou odpustili. Máme pro vás překvapení. Kuba věděl, že on dostane kopačák a Ferda loďku, takže vůbec nebyl nervózní. Musel se hodně přemáhat, aby rodiče nepoznali, že o dárcích ví. Nedával najevo smutek, ale pořád ho vše, co se stalo, mrzelo. Rozbalili dárky. Ačkoliv Kuba o kopačáku věděl, když ho držel v rukou, měl velikou radost. Líbil se mu a potítko ho strašně překvapilo. Bylo zelené, jeho oblíbená barva. Ferda byl taky rád. Loďku přeci jen dostal.
1: Jdu ven vyzkoušet kopačák,
0: volal Kuba.
1: A já jdu do vany s loďkou,
0: přidával se Ferda.
1: Počkejte, počkejte.
0: Tatínek ukazoval na dvě tenké krabičky, které ležely na stole. Tady máte ještě něco. Kluci přiskočili. Krabičky byly jak peříčko.
1: To je sranda, že jo? Nic tam není.
0: Ušklíbal se Ferda, ale zvědavost zvítězila. Otevřeli je.
1: Je, co to je za divný brejle?
0: To jsou 3D brýle. Zítra jdeme do kina na podmořský plyšový svět. Vysvětlila jim maminka. Chtěli jsme vás přeci jen něčím překvapit. Oba. Kuba byl nadšený.

ale Ferda ještě víc. Hopsal v brýlích kolem stolu. Večer, když Ferda usínal, říkal si v duchu. Kuba měl pravdu. Překvapení je na celém dostávání dárků ta nejsuprovější věc.

Sedí dvě opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula.

0: pro duši i pro tělíč.
1: Jednou přišla Víla a Málka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalínky a ten se hráli a rostly tu modré zvonky a tým k tomu basovali. To je ale divné místo, řekla si Víla a Málka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen mutáček. A Málka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží kámen mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla a Málka si mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky. Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi Víla. Ale já chci být krásná, tak mi ten mutáček dej. A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná, řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky. Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo. Amálka podává mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín. Celou tu dobu se na vás dívám, křikl Vešmiška, a celou tu dobu si říkám, že mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřín. To radši budu poctivý člověk. Víla a Málka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežníčka Vešmišku a povídá. To je těžká věc. Vy jste dva, ale mutáček jen jeden. Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct, řekla borůvková babka. Já taky, pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli každý půl. Podložili mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka mutáčku měla jen půl moci. Ryc do brku vylekala se borůvková babka. Podívejte se na mě. A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babí. Povzdychl si málem svatě Vešmiška, protože jemu se stala zas jiná věc. Do půl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky. Nebylo to k ničemu. A tak oba dostali na Amálku vztek. Teď nejsme to ani to. Zahoďte ty dvě půlky mutáčku a bude zas, jak bylo předtím, řekla Amálka. Jenže to právě nechceme, řekli ti dva. Protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec, křikl Vešmiška. A já krasavice, křikla babka. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála. Já to napravím. Vzala košík borůvek a rozházela je po lese. Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar. Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání. Protože to oběma rukama jde líp, upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První sesbíral borůvky ve šmiška, dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.

0: Jedničku.
1: Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč jsi pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

0: Když ještě bída s nouzí chodili moravskou zemí, pod Oderskými vrchy žil jeden dřevař se ženou. Mnoho toho neměli, jen starou chalupu doškem přikrytou a na stole věčně prázdnou mísu. Za to dětí byla plná světnice jako doubků v lese. Dokud les dával jahody, maliny, borůvky a houby, vedlo se jim dobře. Hůře však bylo v zimě, když všechno zapadlo sněhem a vítr profukoval každou skulinou ve stavení. Děti byly pořád při chuti a máma jim neměla co dát. Celý rok vypomáhala u bohatých sedláků, aby domů přinesla něco na přilepšenou, a přece to k živobytí nestačilo. Dřevař v lese kácel stromy. Osekával větve a kulatinu svážel dolů k cestě. Lepší dřevo prodal rovnou, ostatní řezal na špalky a štípal na polínka. Každý den jezdil s vozem vysoko naloženým do města, kde polínka prodával po domech. Hospodyně ho rády viděli, protože měl vždycky dobrou míru a nikdy je nešidil. Někdy jim také dovezl několik kousků másla a tvarohu, pečlivě zabalených do řepných listů.
1: Dříví, kupte dříví, prodám lacino,
0: volával na všechny strany a hnětky pomalu táhli vůz od domu k domu. K večeru, když mu na voze něco málo dřeva zbylo, klepával dřevař na vrata známých a nabízel pytel polínek za šesták, jen aby se s ním nemusel vracet domů. Ale ať dělal, co dělal, ve stavení peníze pořád chyběly a pořád měl plno starostí, jak děti uživí. Jednou kácel pod růžovým kopcem a v poledne odpočíval nedaleko velikého šedého kamene, odkud bylo vidět daleko do kraje. Neměl k obědu víc než kus suchého chleba, který zapil vodou ze studánky. Bylo toho trochu málo na takovou dřinu. Uložil se tedy ke spánku, aby hlad zaspal. Hlavu měl ale plnou starostí. A tak přesto, že dávno oči zavřel, usnout nemohl. Pořád ho pronásledovaly samé černé myšlenky. Tohle by snad ani čert nevydržel. Celý den se plahočím po lese a nakonec nemám nic pořádného k snědku. Doma jsou děti hladové jako vlčata a jen vyjedli. Kdybych jenom věděl, kdo mi z bídy pomůže, dal bych mu za to nevím co. Najednou se zčista jasna zablízklo a na šedém kameni stál myslivec. Mladý, pohledný, oči mu jen jiskřily. Dřevař vyskočil a rychle smekl beranici, aby pána pozdravil. Marně však vzpomínal, jestli tohohle myslivce už někde viděl a přece znal všechny v celém polesí. Když si ho lépe prohlédl, všiml si, že má pod zeleným kloboukem v černých kudrnatých vlasech dva růžky. Safraporte. To je vzácná návštěva, pomyslel si dřevař. Odkud pak se tu vzal čert? Vždyť ho nikdo nevolal. Mladý čert na kameni přešlapoval, vousiska si nakrucoval a byl rád, že udělal na dřevaře ten nejlepší dojem. V pekle mu nařídili, aby jim přinesl nějaké duše. A když slyšel, jak si chudý dřevař naříká, vyrazil na svět. Vím, co tě trápí a rád bych ti pomohl, ale něco za něco. Zadarmo ani kuře nehrabe, natož takový čert, jako jsem já. A znovu se začal před dřevařem natřásat a ukazovat svou parádu. Rád bych si pomohl ke štěstí, pane. Jsem jenom chudý dřevař. Mám sotva tolik, abych se ženou a dětmi neumřel hlady. Takový chléb by se i tobě přejedl. Čert skočil dolů a chytil ho za ruku. Držel ho pevně, aby mu chudák náhodou neutekl, a šeptal mu do ucha. Dám ti pytel stříbrňáků a ty mi dáš za rok svou hříšnou duši. Tohle je přece dobrý obchod pro nás pro oba. Dřevaři se v té chvíli zatočila hlava a málem by se byl vyvrátil jako strom. Tolik peněz ještě nikdy neviděl. Za ty by se doma najedli do syta, koupili šaty a boty, jednu krávku a pár koz, žena chtěla mít vepře, to všechno by za ty peníze pořídil. Podíval se na čerta ale mlčel. Zdá se ti to málo? Dám ti tedy dva pytle stříbrňáků, ale víc ani chlup. To bych měl z toho v pekle jenom mrzení, že dávám za hloupou dřevařskou duši tolik peněz. Dřevař zajásal a už se nerozmýšlel. Za tolik peněz by byl dal všechno na světě. Čert hvízdl, až mu v uších zalehlo, dupl pravou nohou o skálu a v tu chvíli tu byly dva pytle stříbrňáků. Z kapsy pak vytáhl pergamenový list a přiostřil husí brk, který měl za kloboukem schovaný. Nejdříve se mi krví upiš, potom budou peníze tvoje. No jo, ale milý pane, jak se mám podepsat, když jsem se nenaučil psát? Jestli vám budou stačit tři křížky, rád je udělám. Čert si odfrkl, pak mu chňapl po ruce a natrhl nehet. Když omočil brk v krvi, podal ho dřevaři. Podepiš se, jak umíš. Do roka si pro tebe přijdu k tomuhle šedému kameni. Nezapomeň na to. Dřevař s těžkou rukou udělal vedle sebe tři kostrbaté křížky a smlouva byla platná. Čert se spokojeně zachechtal, nohou kopl do skály a byl pryč. Nebýt těch dvou pytlů, co tu po něm zůstali, nemusela to být ani pravda. Toho dne se dřevař už do díla nepustil. Stáhl dva pytle dolů na cestu, naložil je na vůz a jel domů. Žena se divila, proč už je tak brzy doma. Pomohla mu odstrojit koně a pytle spolu otáhli až do komory. Když se ale do nich podívala, zatrnulo jí u srdce. Muži, kde jsi ty peníze vzal? Snad si někoho nezabil. Ženská bláznivá, co si to o mě myslíš? Poctivě jsem je vyměnil s čertem za svou duši. Rok tu s vámi zůstanu, dám všechno do pořádku a hajdy do pekla. Za všechno se musí platit. Co tě to napadlo? Neříkala žena. Co si tu bez tebe s dětmi počnu? Na nářky je vždycky dost času. Teď uvař něco dobrého, mám hlad jako vlk. Hlavně, že bude po bídě. Brzy stála pod lesem nová chalupa. Na dvorku běhalo hejno slepic s kohoutem, ve stáji stál vedle hnědek ještě jeden pár koní a v chlívku chrochtal pěkný vepřík. Celá dědina se divila, jak si pomohl chudý dřevař z nouze a bídy. A když koupil pole, přijali ho mezi sedláky. Žena s dětmi měla co dělat, aby doma na všechno stačila. Dřevař jezdil za obchodem, prodával dřevo, formanil a dobře se jim dařilo. Jak měsíc ubíhal za měsícem, štěstí se z chalupy začalo vytrácet. Muž i žena mysleli na čerta a nemohli se smířit s tím, že jejich společnému životu bude zanedlouho konec. Děti byly sice zaopatřeny, nejstarší se šli učit řemeslu, ale ty mladší ještě chodili do školy. Zítra si pro mě čert přijde k šedému kameni. Jednoho dne povídá dřevař. Udělal jsem všechno, aby se vám dobře žilo. Vzpomínejte na mě v dobrém. Žena se dala do usedavého pláče a celou noc oka nezavřela. Ráno však bylo moudřejší večera. Když děti po snídani vyběhly z domu, dřevař obešel hospodářství, spočítal peníze v truhlici a pak se začal loučit se ženou. Nepospíchej, muži. Dopoledne je ještě čas a já se pokusím čerta zahnat. Musíš mi ale pomoci. Dřevař se velice podivil, jakou má odvážnou ženu a bylo mu jí líto opustit. Když se předpolednem objevili nahoře v lese, dřevař nesl putínku vápna a jeho žena plný džbán svěcené vody. Došli mlčky až k šedému kameni, polili ho vápnem a schovali se nedaleko do houštiny. Slunce za chvíli kámen osušilo. Svítil bělostí, až se nad ním zvědaví ptáci začali slétat. V poledne se zablízklo a čert byl tu, vystrojený jako na svatbu. Začal se ohlížet na všechny strany, jako by něco hledal. Pak vytáhl úpis a znovu se rozhlédl. Pomalu začal obcházet kámen ze všech stran a tu proti němu vyskočila z houštiny dřevařova žena. Co pak tu hledáš, pekelníku? Přišel jsi pro mého muže? Ale ne, jenom si vzpomeň, že jste se spolu měli sejít u Šedého kamene a ten tu není. Abys nenaříkal, že si nedostal žádnou odměnu, trochu ti pokropím zelený kabátek, jen se podívej, jak ti to bude slušet. Než se čert vzpamatoval, polila ho svěcenou vodou, která zahání zlé duchy. Pekelník zařval a oběma rukama se popadl za hlavu. Pergamen mu vypadl na zem, dřevař po něm skočil a hned ho roztrhal. Je mi líto, panáčku, ale naše smlouva už neplatí. Snad budeš mít jinde víc štěstí a za ty peníze ti se ženou moc děkujeme. Udělal si dobrý skutek. Do smrti na tebe nezapomeneme. Čert viděl, že ho přelstili a dal se na ústup. Škrábl kopytem o kámen, země se otevřela a on za hrozného rachotu zmizel. Dřevař objal ženu a teprve nyní poznali, co je to štěstí.
2: Když se ti líbí můj hlas, tak mi k němu hrají.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla. Vrčí, když pláče, dělá... Nevím.
0: No to nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: No, mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: No to je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí ani s tím tvým smíchem to nemá nic společného. Proto když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co si řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No a znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No právě, to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap, a už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět?
1: Nebo... No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek, jo? A teď by se mračil a dělal by... Čeká by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brečíš jako krokodýl. Nemáš v se něco velikého.
0: Já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam...

0: Léčení mlaskalky a srkavky. Mlask. Srk. Žblunk. Krištof Novák právě dopil hrnek mléka. Jeho maminka zatím ve vedlejším pokoji leštila sváteční sadu příborů a ani nemusela nakouknout do kuchyně, aby věděla, že Krištof dojedl. Všechno tam totiž stichlo. Paní Novákové bylo hanba, že Krištof neumí normálně jíst. Pořád mu domlouvala a domlouvala, ale její slova zatím neměla žádný účinek. Krištof byl sympatický 10letý kluk. Měl husté, nazrzlé vlasy a miloval sport, nejvíc fotbal. Ze školy nosil jedničky. Ve svém pokoji si dovedl jakž takž udržovat pořádek, ovšem u jídla se chovat neuměl. Dá se dokonce říct, že Krištof se u stolu choval jako čuně. Mlaskal, srkal a hltal jako hladové zvíře. Novákovi si postupně na jeho způsoby zvykli. Krištof směl samozřejmě jíst jen v kuchyni, ale maminka trnula hrůzou při pomyšlení, že ho jednoho dne třeba pozve některý kamarád domů na večeři. Když šel v neděli odpoledne někam na návštěvu, nikdy neskazil legraci a vymýšlel si báječné hry. Dětem proto vůbec nevadilo, že mlaská, srká a hltá jako hladové zvíře. Paní Nováková ovšem měla strach, že by mohl třeba odjet s rodiči nějakého spolužáka k babičce nebo na chatu. To by byla, panečku, ostuda, až by se Krištof zakousl do krajíce chleba. Při jídle zásadně nezavíral pusu a tak se každý mohl přesvědčit, jak se mu tam potrava přemílá a převaluje. Mlaskal tak vydatně, jako by nablízku kdosi plácal rukou do bláta. Srkal jako prasátko a polikal tak hltavě, že to bylo slyšet přes celou kuchyň. Napichoval si velké kusy masa. Vždycky si nabral vrchovatou lžíci hrášku nebo mrkve a pak si ji zasunul skoro až do krku. Pomáhal si při jídle prstem. Příbor držel v zaťaté pěsti a škrábal vidličkou po talíři. Krajíc chleba si obyčejně místo na talířku mazal na dlani, až ho celý rozdrobil a rozpatlal. Brambory s omáčkou si vždycky na talíř rozmačkal a míchal tím, dokud nevznikla kašovitá hmota, připomínající spíš žrádlo pro psa. Do polévky si div nenamáčel bradu a srkal ji rovnou z misky, takže vlastně ani nepotřebovala lžíci. Stále rozhazoval rukama a metal kusy jídla po celé kuchyni jako kameny z praku. Tak by se dalo ve výčtu jeho zlozvyků pokračovat do nekonečna, ale já myslím, že to úplně stačí, abyste si mohli udělat představu o tom, že sedět při jídle vedle Krištofa bylo stejné jako sedět vedle hladového vlka. Není nutno dodávat, že ani pohled na něj nikomu chuti nepřidával. Paní Nováková leštila sváteční příbory, říkala si, že Krištof jí jako čuně a byla z toho smutná. Měli by postavit nějakou školu, kam by se děti chodili učit společenskému chování, uvažovala, a docházka by byla pro všechny povinná. V tom zazvonil telefon. Byla to paní Tomková.
1: Příští sobotu chceme pozvat pár Jardových kamarádů na večeři. Přijede k nám bratr Karel. Víte, on se vrátil z Afriky. Lovil tam lvy a tygry. A tak jsem si myslela, že to bude děti jistě zajímat. Kromě Krištofa by měl přijít ještě Hubert Preclík a Láďa Šedivý. A mimo to asi 12 dospělých.
0: Maminka poděkovala za pozvání a ujistila paní Tomkovou, že Krištof bude radostí bez sebe. Pak si šla do kuchyně uvařit velký hrnek černé kávy. Ruce se jí třásly rozčílením. 12 dospělých a slavný cestovatel. Ti všichni mají sedět u jednoho stolu s Krištofem, hrůza pomyslet.
2: Co budeme dělat? Co si počneme?
0: Zaúpěla na hlas. Musí si s Krištofem vážně promluvit a konečně ho už naučit, jak se má chovat u stolu. Snad bude poslušný a udělá všechno, jak mu maminka řekne, aby se aspoň jednou dokázal najíst trochu přijatelně. A pak ať si klidně mlaská, srká, chroustá, kucká, bublá, hltá až bluňká. Paní Nováková se zachvěla. Vzala telefon a zavolala své známé, paní Tušlové.
2: Nebudu kolem toho chodit jako kolem horké kaše. Náš Krištof se vůbec neumí chovat u jídla. Co s ním mám dělat?
3: To vám, paní Nováková, nepovím. My jsme nikdy Petra, Pavlu ani Prokopa neomezovali. Vždycky si dělali, co chtěli a, abych pravdu řekla, už několik let jsem je u stolu jíst neviděla.
2: A kde tedy jedí?
0: Podívala se paní Nováková.
3: Však oni si vždycky někde něco popadnou. Prokop se například momentálně nejradši živí houskami s pomazánkovým máslem a chodí na ně v noci. Přes den by to prý byla zbytečná ztráta času. Pavla zas nejí nic jiného než piškoty a banány. Chodí si je kupovat sama. Na to, že je jí teprve 7 let, je úžasně šikovná, nezdá se vám?
2: Pro boha, jak může být to dítě živo jen o piškotech a banánech?
0: Neudržela se paní Nováková.
2: A co Petr?
3: Petr, počkejte, já si vzpomenu.
0: Zamyslela se paní Tušlová.
3: Něco určitě jí, ano, už vím. Petr sní, co mu přijde pod ruku. S tím máme nejmíň problémů. Ať mu dám cokoliv, sušenky, bombony, karamely, koláče, zmrzlinu, nemusím si o něj dělat starosti. Je to hodný chlapec.
2: Vidím, paní Tušlová, že všude je něco. Doufám jen, že máte dobrého doktora. Nejspíš ho budete potřebovat.
3: To snad ne,
0: zvolala paní Tušlová.
3: Já i můj muž jsme se jako děti stravovali zrovna tak. A nic nám neschází. Manžel teď například nejí nic jiného než uzenáče a grapefruity a já zase...
0: Paní Nováková rychle položila sluchátko. Uzenáče a grapefruity. Hrůza. Ale komu má zavolat? S kým se poradit? V tom dostala nápad. Zavolá paní Larifáry a svěří se jí se svým trápením. A opravdu. Nevynechala ani jedinou maličkost, když jí líčila, jak Krištof stoluje. Pak dodala, že má jít na návštěvu ke kamarádovi a nakonec jí vyhrkly slzy. Paní Larifáry ji začala chlácholit.
4: Nelamte si s tím hlavu. Mám Krištofa ráda a znám způsob, jak ho vyléčit. Budu ale potřebovat vaši spolupráci. Možná se vám to bude zdát trochu zvláštní. Rozhodla jsem se totiž, že vám na pár dní půjčím Kvída.
2: Jakého Kvída?
0: Zeptala se paní Nováková.
2: Kdo je to?
4: Čuník.
0: Odpověděla paní Larifáry.
2: To snad ne!
0: Vyděsila se paní Nováková.
2: Žádného čuníka nepotřebujeme. Nemáme pro něj ani chlívek. A pak, co by tomu řekli sousedi?
4: Nebojte se, s Kvídem nebudete mít vůbec problémy. Je to slušně vychovaný pašík, nedělá rámus a spí ve sklepě. Sousedé o něm ani nebudou vědět.
2: Ale kam mu mám postavit koryto?
0: Starala se paní Nováková.
4: Kvído přece nic takového nepotřebuje.
0: Vysvětlila jí paní Larifáry.
4: To je právě to. Má vybrané společenské chování a když ho necháte jíst v kuchyni u stolu s vaším Krištofem, nebudete věřit svým očím. Kvído Krištofa naučí, jak se má chovat.
2: To by bylo opravdu skvělé.
0: Zaradovala se paní Nováková.
4: Jistě,
0: řekla paní Larifáry.
4: Každá maminka, které jsem Kvída půjčila, vám to potvrdí. Ujišťuju vás, že si na Kvída v domě tak zvyknete, že se vám ani nebude chtít mi ho vracet. Zatím to vždycky tak dopadlo. Každý si Kvída tolik oblíbí, že si ho chce nechat. Ale abych nezapomněla, na spaní mu ve sklepě prostřete čistou deku. Taky byste mu měli pootevřít dveře na zahradu, protože se každý den, když se setmí a všichni sousedé jdou spát, musí proběhnout. Ať se u mě Krištof cestou ze školy zastaví a já pošlu Kvída s ním. Zrovna dneska ráno mi ho vrátila paní Martinová.
2: Ale co mu budeme dávat jíst?
4: Přesně to, co Krištofovi, jen mnohem větší porce. A ještě něco? Kvído má rád černou kávu. Nejraději se šlehačkou a hodně sladkou. Po každém jídle jí vypije až 5 hrnců. Jinak si s ním ale nemusíte dělat velké starosti. Ručím vám za to, že budete spokojená. Naschledanou.
0: Paní Nováková našla čistou modrou deku a nedůvěřivě ji rozložila ve sklepě. Pak se podívala na hodinky. Za 10 minut by se měl Krištof vrátit ze školy. Uvařila kakao, na talíř narovnala vrchovatě sušenek a připravila misku červených jablek. Na stůl položila lžičky a ubrousky a když si vzpomněla, co říkala paní Láry Fáry o Kvídově dokonalém chování, našla ještě sváteční plátěné prostírání, které si šetřila jen pro vzácné hosty. Všechno pečlivě upravila na stole v kuchyni. Přesně ve 4 se ozvalo zaťukání na domovní dveře. Stál před nimi Krištof, který obyčejně chodil bez klepání, a velký růžový pašík. Chlapec oznámil.
5: Tohle je Kvído, maminko, a ode dneška bude bydlet u nás. Kdybys věděla, jaká je s ním legrace. Je hrozně inteligentní a všechno umí, viď, kamaráde?
2: Tak, pojďte oba dovnitř. Připravila jsem vám svačinu.
0: Prohlásila ohromená paní Nováková. Krištof vykřikl, hurá! A hned pádil do kuchyně, kde bez váhání popadl hrnek s kakaem a začal ho s mlaskáním a srkáním hltat. Kvído šel potichu za ním. Ze všeho nejdřív za sebou pečlivě zavřel dveře. Pak si vylezl na židli naproti Krištofovi. Krištof si nacpal plnou pusu sušenek a zapíjel je kakaem. Kvído se na něj podíval, opatrně uchopil do spáry mezi paznechty jednu sušenku a beze spěchu se do ní pustil. Pomalu ukusoval, aby nenadrobil, pak zvedl hrnek s kakaem, trošinku upil a postavil ho zpátky na stůl. Nakonec si otřel rypáček do ubrousku. Krištof zapomněl na jídlo a díval se, jak si Kvído u stolu počíná. Hleděl na čuníka s otevřenou pusou, na horní mrtu měl vousy od kaká a na bradě drobečky. Kvído se natáhl přes stůl a zlehka mu zavřel ústa. Pak mu ještě otřel kaká.

0: přivedl domů Kvída a možná se mu líbilo, jak pašík umí stolovat. Když přišla paní Nováková uklidit nádobí, s údivem zjistila, že Kryštof teprve před chviličkou dojedl a Kvído ještě svačí. Paní Nováková se ho zeptala, jestli chce přilít kakao. A on přikývl a podal jí svůj hrneček. Kryštof se zatím zakousl do jablka.
1: Chramst, chroup, mlask.
0: Kvído se natáhl přes stůl, jablko mu vzal, slezl ze židle a otevřel si kuchyňskou zásuvku. Vytáhl z ní nůž a nařezal Kryštofovi jablko na malé dílky. Ze všech vykrojil jaderník a úhledně je urovnal na talířek od sušenek. Pak přisunul talířek Kryštofovi. Kryštof si nasoukal celý dílek jablka do pusy, ale Kvído se na něj zamračil a zavrtěl hlavou. Uchopil sám jeden srpeček a trochu si ukousl. Kryštof spolkl první dílek jablka a sáhl si pro další. Tentokrát si ho už ale nenacpal do pusy celý. Ukousl si jen tolik, kolik mohl normálně sníst. Když Kryštof s Kvídem dojedli svačinu, odvedl chlapec čuníka dolů do sklepa, aby mu ukázal, kde bude spát. Kvído se rozhlédl po kotelně, uhladil zmačkanou modrou deku a kývl, že je se svým pelíškem spokojen. Oba pak zamířili do obývacího pokoje, kde si mohli podle libosti hrát. Na zemi našli červený tenisový míček. Kvído ho zvedl a podal ho Kryštofovi. Chlapec mu hodil míček zpátky. A tak si házeli až do 5 hodin, kdy si Kryštof obyčejně pouštěl rádio. V tu dobu totiž pravidelně vysílali seriál o kovbojích.
2: Doufám, že ti to nebude vadit, Kvído. Já to hrozně rád poslouchám. Kdyby sis ale chtěl házet míčkem, nebudu to rádio radši zapínat, řekl chlapec.
0: Kvído zavrtěl hlavou a přitočil se ke krbu.
2: Ty myslíš, že mám zatopit?
0: Pašík přikývl. Kryštof škrtl zápalkou a podpálil papír pod hraničkou dřeva. Kvído se blaženě natáhl na rohošku před krbem a zavřel oči. Kryštof se stočil do klubíčka k rádiu a poslouchal svůj oblíbený seriál. Oba byli spokojeni. Pan Novák se vrátil z práce a maminka mu hned pověděla, jak Tomkovi pozvali Kryštofa na večeři, kam přijde taky bratr paní Tomkové, že se radila s paní Lárifáry a jak k ním přišel Kvído. Pan Novák se tvářil nedůvěřivě, že by se měl jeho syn učit slušnému chování od čuníka.
3: To jako kdybys chtěla udělat kozla zahradníkem.
0: Rozesmál se nakonec.
4: Nech toho, Filipe!
0: Okřikla ho paní Nováková.
4: Kvído je opravdu báječný.
3: Tak si myslím, že bych se měl na toho vašeho Kvída podívat.
0: Poznamenal pan Novák. Seběhl po schodech do sklepa a cestou si pískal. Nejprve nahlédl do dřevníku. Žádného Kvída tam nenašel. Pak strčil hlavu do sklepa. Viděl tam na zemi modrou deku a tak ji zvedl, vytřepal a odnesl do prádelny. Strčil ji do koše se špinavým prádlem. V prádelně se taky rozhlédl. Nakoukl pod pračku, pod vanu i pod žehlící prkno.
3: Kví, kví, kví!
0: Zavolal, ale žádná odpověď se neozvala. Všiml si, že dveře do zahrady jsou pootevřené a tak je zavřel a zamkl. Přitom si bručel po dvou si cosi o lupičích a neopatrnosti. Jakmile zaslechl, že v pokoji hraje rádio, řekl si, že se raději půjde zeptat Kryštofa, kde toho čuníka má. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl, že se Kvído rozvaluje na rohošce před hořícím krbem a poslouchá s Kryštofem rozhlas.
3: Kví, kví, kví! Tak tohle je Kvído,
0: zavolal vesele tatínek. Kvído pootevřel očka, kdo ho to ruší?

0: a když uviděl pana Nováka, vyskočil a zdvořile se mu poklonil.
1: Já jsem z toho jelen.
0: Nevěřil svým očím pan Novák. Krištof se zasmál. Že je kvído prima, viď, tati? Pan Novák se vzpamatoval.
1: Vždycky jsem ti říkal, že prase se naučí ledacos. Prasata jsou neobyčejně inteligentní zvířata.
0: Kvído se na něho chladně podíval. Nemohl mu odpustit, že na něj volal kví, kví, kví. Pan Novák se k němu sklonil a chtěl ho podrbat za ušima. Kvído se zdvořile, ale rázně otočil a šel si zasehnout na Rohošku.
1: Tak si myslím, že bych se měl jít radši podívat, jak jsme daleko s večeří,
0: prohlásil tatínek. Maminka je už opravdu volala ke stolu. Přikázala Krištofovi, aby si před jídlem umyl ruce. Chlapec pospíchal do koupelny. Chtěl to jako obyčejně ošvindlovat a všechnu špínu utřít do ručníku, jenomže kvído, který šel s ním, mu ručník sebral a pověsil ho zpátky na háček. Potom zazátkoval umyvadlo, napustil ho po okraji teplou vodou a začal si pečlivě drhnout mídlem paznechty i rypáček. Když byl hotov, vypustil vodu z umyvadla a natočil čistou pro Krištofa. Zatímco si kvído důkladně utíral vymydlený růžový rypáček, Krištof se pořádně vydrbal mídlem. Pak se také utřel a viděl, že Čuník mezitím vzal kartáč na vlasy a pečlivě si uhladil štětiny na krku a kolem uší. Krištof ho chvíli pozoroval a pak si taky navlhčil vlasy a vykartáčoval si je. Potom šli oba na večeři. Paní Nováková si neuvědomila, kdo je kvído, a připravila k večeři kotlety. Vypadaly lákavě, byly křupavé a vypečené do zlatova. Čuník se posadil ke stolu a usmál se, protože jídlo lákavě vonělo a stůl byl krásně prostřený. Rozložil si ubrousek, upil trochu mléka a pak si ukrojil kousek masa. Jakmile ho ale ochutnal, zbledl jako stěna a odstrčil talíř. Krištof se na něj vylekaně podíval. Co se ti stalo, kvído? Ty nemáš rád kotlety? Čuník se k němu naklonil a opatrně přesunul svůj kus masa na Krištofův talíř. Chlapec pochopil. Vysvětlím to mamince. Usmaží ti třeba vajíčko. Když tatínkovi něco nechutná, taky mu vždycky usmaží vajíčko, uklidňoval ho. Kvído si dal 2 porce brambor a zelených fazolových lusků s majonézou. Pak spořádal ještě salát, 2 talíře broskví a 2 šišky jablkového závinu. To vše zapil 4 hrnci kávy. Krištof toho dne u večeře mlaskal daleko míň než obvykle. Dokonce se Čuníka zeptal, jestli se sluší, aby popadl kost od kotlety do ruky, když ji chce okousat. Po večeři se Krištof s kvídem rozloučil. Čuník si chtěl lehnout na deku, ale nemohl ji najít. Prohledal celý sklep, protože si myslel, že mu ji paní Nováková třeba někam přestěhovala. Nakonec se rozhodl, že se půjde trochu proběhnout ven, ale zjistil, že dveře na zahradu jsou zavřené a zamčené. Znovu pátral po své dece. Vyběhl po schodech, chvíli zápolil se dveřmi od sklepa, pak zamířil přes kuchyň k obývacímu pokoji a tiše zaklepal. Novákovi hráli karty a trochu se přitom dohadovali, takže nejdřív ťukání na dveře vůbec neslyšeli. Teprve za chvíli řekla paní Nováková:
2: Dále!
0: A velice se podivila.
2: Tobě je tam asi smutno, viď, kvído?
0: Zeptala se. Čuník zavrtěl hlavou.
2: Tak je ti zima?
0: strachovala se paní Nováková. Čuník znovu zavrtěl hlavou.
1: Už to mám!
0: Vykřikl pan Novák.
1: Ty si chceš se mnou taky házet míčem, viď? Tak dobře, kamaráde. Alice, pojď se podívat, jak nám to půjde.
0: Paní Nováková nebyla proti. Kvído vyrazil z pokoje navzdory všem zásadám společenského chování jako první a rozběhl se rovnou do sklepa.
2: A kde máš svou deku, ty můj chudáčku?
0: Vykřikla paní Nováková.
2: Vždyť jsem ti ji sem odpoledne dala. Kde by tak mohla být?
0: Pan Novák jen něco zabručel, otočil se a zmizel v prádelně. Z koše na špinavé prádlo vytáhl modrou deku.
1: Jak jsem mohl tušit, že je to Kvídův pelíšek?
0: Paní Nováková deku znovu rozložila a Čuník si ji pečlivě uhladil. Pak si přehnul jeden cíp jako malý polštářek.
2: V životě jsem neviděla tak chytré zvíře. Chová se skoro jako člověk.
0: Poznamenala paní Nováková. Kvído po ní šlehl vyčítavým pohledem.
1: Postel máš připravenou a my se snad už můžeme vrátit nahoru.
0: Prohlásil pan Novák. Kvído ho však táhl ke dveřím na zahradu.
1: Co se ti ještě nelíbí, kamaráde? Dům je zamčený, nemusíš se ničeho bát.
0: Maminka spráskla ruce.
2: To je ono. Paní Larifáry mě upozorňovala, že máme nechat pootevřené dveře, aby se Kvído mohl v noci proběhnout po zahradě.
0: A tak Novákovi odemkli a nechali dveře na malou škvíru. Ráno přišel Krištof do kuchyně a ke své hrůze zjistil, že maminka dělá k snídani šunku s vejci. Jak můžeš být tak bezohledná, mami? Včera večer jsme měli k večeři kotlety a dneska zase šunku. Kvídovi se div neudělalo špatně.
2: A já měla dojem, že se mi včera večeře povedla. Vždycky jsi měl přece kotlety rád.
0: Jenže je to vepřové a vepřové je z prasete, vysvětloval Krištof. Maminka si polekaně přikryla dlaní ústa.
2: Je, mináčku, to mě vůbec nenapadlo. Myslíš, že si toho Kvído všiml, pro pána? Musíme si pospíšit, než vstane. Dones tu šunku svejci tatínkovi, udělám vám radši k snídani ovesnou kaši a topinky. Pospěš si a já zatím vyvětrám, aby tu ta šunka nebyla tolik cítit.
0: Když do kuchyně za chviličku přišel Kvído, voněla tam už jen kaše a topinky. Krištof měl ve zvyku jíst ovesnou kaši dost neobvyklým způsobem. Nahoru si navršil veliký kopec šlehačky a posypal to 4 vrchovatými lžícemi cukru. Pak začal zuřivě točit lžící, jako když se v míchačce rozmíchává beton. Teprve když kaše získala správnou hustotu a teplotu, přidržel si Krištof talíř těsně pod bradou a schrnoval ji do pusy tak rychle, jak stačil polikat. Na Kvída dočista zapomněl a chystal se ke svým hodům. Vyklopil si na talíř plnou misku šlehačky a právě se natahoval po cukřence, když tu zvedl hlavu a uviděl pašíka, jak smutně hledí do prázdné misky. Promiň, Kvído, já už nebudu takové hladové čuně. Tedy vlastně chtěl jsem říct, já myslel, že už nebudu takový hladovec, dodal rozpačitě. Kvído se na něj tiše díval. Počkej, dojdu ještě pro trochu šlehačky. Čuník zavrtěl hlavou. Vzal Krištofův talíř a spravedlivě rozdělil šlehačkový kopec na 2 stejné poloviny. Jednu z nich si přendal na svůj talíř. Krištof se zaradoval. Teď budeme mít oba stejně. Chceš si to trochu přisladit? Kvído přikývl a posypal si kaši 2 lžičkami cukru. Krištof ho sledoval a pak udělal totéž. Když si chlapec začal podle svého zvyku míchat kaši jako beton v míchačce, Kvído mu vzal lžíci a předvedl, jak se má kaše správně jíst. Nabíral si ji po malých soustech a dbal na to, aby měl pokaždé na lžíci trochu kaše, trochu šlehačky a trochu cukru. Krištof to zkusil po něm. Je to mnohem lepší než dřív? Kvído se zatvářil potěšeně. Nakonec chtěl chlapec talířek od kaše vylízat, ale pašík zavrtil hlavou a ukázal mu na lžíci. Krištof tedy talíř vyškrábal a pustil se do topinek. Kvído mu ukázal, jak si musí každou topinku nejdřív namazat máslem a marmeládou. Naučil ho upíjet mléko a otírat si bílé vousy na horním rtu. Vypadalo to, že Krištofovi tohle vyučování vůbec nevadí, protože než odešel do školy, objal Kvída na rozloučenou a slíbil mu, že celou cestu domů poběží, aby byli zase brzy spolu. Přiblížil se den, kdy měl Krištof vyrazit na slavnostní večeři k Tomkovým. To se už u stolu choval jako normální kluk. Nikdo by neuvěřil, že ještě přednedávnem trpěl mlaskalkou a srkavkou. Kvído dohlédl na to, aby se důkladně vykoupal a oblékl, protože na návštěvu nikdo nechodí jako čuně. Chlapec si musel sám vyleštit boty a vzít si čistý kapesník. Když se Krištof rozloučil, zamířil pašík do kuchyně, aby se podíval, jestli už nebude večeře. Stůl ještě nebyl prostřený a bez Krištofa tu bylo Kvídovi náhle smutno. Odběhl do sklepa a zavrtal se do své deky. Chlapec se vrátil až kolem 10. hodiny. Byl nadšením celý pryč a chrlil ze sebe historky o Africe a o lvech. Všichni ho poslouchali, vyptávali se, co měli u Tomků k večeři a jak vypadá strýček Karel. Ráno se v kuchyni dvakrát rozdrnčel telefon. Poprvé to byla paní Tomková a sdělovala paní Novákové, že Krištof je jeden z nejlépe vychovaných chlapců, kterého kdy poznala.
3: On totiž ví, co se sluší a patří.
0: Paní Nováková byla na svého syna pyšná a usmívala se. Potom volala paní Lárifáry. Vyptávala se paní Novákové, jak se daří Kvídovi.
2: Musím uznat, že má opravdu skvělé společenské chování. Je roztomilý. Je mi do pláče, když si pomyslím, jak někdy lidé prasatům křivdí.
0: Vyjádřila svůj názor paní Nováková.
4: Kvído je ovšem mezi nimi výjimka.
0: Prohlásila paní Lárifáry.
4: Ale proč vám vlastně volám? Dneska ráno mě požádala paní Klokočníková, abych jí ho na čas půjčila. Řekněte Krištofovi, ať mi ho odpoledne přivede zpátky.
0: Maminka si nenápadně utírala slzy, když se s Čuníkem loučila a měla dojem, že i jemu se u nich docela líbilo.
5: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
6: Piggy vtip!
7: Kam jdeš s tím papouškem?
8: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
7: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
8: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
1: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: domácí, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
1: přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
0: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
0: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
2: Tady tak.
1: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
2: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Proč psi honí kočky a kočky myši? Německá bajka. Před dávnými lety, kdy ještě žili obři v jeskyních a princezny v zámcích, sloužili ve vsi u jednoho hospodáře pes a kočka. Když k němu vstoupili do služby, uzavřeli smlouvu. A v té smlouvě bylo napsáno, že pes bude střežit dům před zloději a kočka, že bude dávat pozor v kuchyni. Za to měli dostat od hospodáře každý den kus masa. Richtář jim pěkně všechno napsal na pergamen a dal na to dvě velké pečetě. Hospodář se podepsal, kočka škrábla svým drábkem, pes otiskl packu a všichni si slavnostně slíbili, že smlouvu dodrží. Když přišli od richtáře domů, povídá pes.
1: Měli bychom tu smlouvu někam dobře uschovat. Taková listina mnoho platí. Co kdyby nám ji někdo chtěl ukrást? Víš co, kočko? Dáme ji pod kámen u okapu. Tam ji jistě nikdo nebude hledat.
2: Prosím tě, pejsku, jaké to máš divné nápady? Odporovala kočka. Pod kamenem u okapu je vlhko. Listina se tam namočí, písmo se rozteče a budeme mít po smlouvě. Ne, ne. Já ji raději schovám do sýpky. Tam je pěkně sucho. Já tam noc co noc přespávám. To bude dobrý úkryt pro naši vzácnou listinu.
0: Chvíli se hádali, ale nakonec pes ustoupil a kočka schovala pergamen na sýpce. Tak plynul čas. A kočka i pes poctivě sloužili hospodáři. Ale sedlákovi se po nějaké době už nechtělo dávat psovi a kočce každý den kus masa. I začal přemýšlet, jak to zařídit, aby na nich ušetřil.
1: Ale co? Jaké pak okolky? Smlouva, nesmlouva? Postačí jim trochu kostí.
0: První den se s tím pes i kočka spokojili. Druhý den už reptali. A třetí den běželi k hospodáři. Ale hospodář vzal hůl a hnal je ze světnice, že nestačili utíkat.
1: Taková nespravedlnost,
0: povídá pes rozlobeně.
1: Pojď, kočko, půjdeme si stěžovat k richtáři.
2: To se rozumí,
0: souhlasila kočka a jak řekli, hned také udělali.
3: No, dobře, dobře, povídá richtář, když vyslechl stížnost, kterou pes přednesl se vší důstojností.
4: A máte na to smlouvu?
2: Jak pak bychom neměli, sám jste ji, pane richtáři, ráčil vyhotovit.
0: Povídá zdvořile kočka.
4: No, tak mi ji přineste.
0: Na to richtář.
4: Já nemohu všechny smlouvy nosit v hlavě. Máte-li smlouvu, pak musíte dostat, co vám podle ní náleží.
0: Pes a kočka se obrátili a uháněli pro smlouvu. Přiběhli k sýpce, kočka se vyšplhala nahoru až k trámům v podstřeší. A jak tam vběhla, rozprchl se před ní celý houf myší.
2: Co pak, že tak melou těmi čumáčky?
0: Myslí si kočka.
2: Jak se ale podívala na místo, kde byla schována smlouva, hned se jí rozbřesklo. Myšky přišly na pergamen, a protože si mysleli, že to je něco dobrého na zub,
4: rozkousali ho na malé kousíčky. Z celé slavné smlouvy zbyly jen ty dvě velké rychtářské pečetě.
0: Když to kočka uviděla, dostala strach. Kdo ví, co by jí pes udělal, kdyby se dozvěděl, že myši smlouvu rozkousali. A tak hup šup skočila ze sýpky dolů na mlad a prchala odtud, co jí nohy stačily. Pes čekal, čekal, ale kočky se nedočkal. A od těch dob každý pes, jak jen uvidí kočku, začne ji honit, protože chce, aby konečně už přinesla tu smlouvu. A kočka zase od těch dob chytá kdejakou myš, protože doufá, že u ní najde aspoň kousek té roztrhané smlouvy a že ji po těch útržcích dá nějak dohromady.

0: To byl totiž rybář, měl ženu a oba bydleli na břehu moře ve velké lahvi od octa. Můžete si představit, jak to v té lahvi páchlo kysele. Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Někdy se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý, rybář si vzal žížaly a pruty a šel na ryby. Rozmáchl se nad hlavou, zakroužil, žblunk a pak zapích prut a čekal na zabrání. Čeká, čeká, najednou se šňůra natáhne, víc se natáhne a on sekne a už ji táhne. Bránila se jen, co je pravda, a byla to pěkná ryba, hezká ryba, zlatá ryba, dobrých 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá, ale daleko široko nikdo není. Pust mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Poněkud šišlá. Udice jí totiž trochu vadí ve výslovnosti. Pust mě, rybáři. Nejsem skutečná ryba. Já jsem zakletý princ. Ryba, která mluví. Stejně nemůže být dobrá k jídlu, povídá si rybář. No a pustil ji. Nějak mu to otrávilo rybolov. Složil pruty a jde domů. Tak co jsi chytil? Ptá se žena.
1: Hele, chytil jsem rybu, která nebyla ryba. Totiž byl to princ. Totiž byla to ryba. No, tak jsem ji pustil.
0: A to jsi za to nic nechtěl? Ptá se žena rybáře. Dal jsi rybě život nebo ne? To se zadarmo nedělá. Běž zpátky a požádej o něco.
1: No, oč ji mám požádat?
0: No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě. Běž a řekni, že potřebujeme chalupu. Ne, víš co? Řekni rovnou, že chci vilu.
1: Vilu? Na co vilu?
0: Diví se rybář. No jdi rychle, ryba to ráda udělá, říká žena.
1: No,
0: tak rybář šel. Nechtělo se mu, ale nechtělo se mu taky hádat se ženou. Přišel k moři, postaví se na skálu a spustí. Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
2: No, co pak je?
0: Povídá ryba.
1: Ale má žena jako říká, že když jsem ti tento daroval život jako, no zkrátka, ona by chtěla vilu.
0: Jdi domů, má vilu. Přišel rybář domů a kouká. Před vilou stojí jeho žena a vede ho dál.
2: To koukáš, co?
0: Povídá žena. Všude plno služebnictva se klaní, šofér, poklona pane šéf, kuchařky, ruklíbá, milostivá paní a rybářka s nosem nahoru prochází z pokoje do pokoje, rozsvěcuje z hasína, lustry z křišťálu, z ledničky do kuchyně a v jídelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla. Tlačenka, cikánská, pečeně taliány, cukroví, bombony, oplatky, datličky a vína, Chateau Neuf du Pape, Marsala.
1: No, nyní máme do smrti postaráno, jihne rybář.
0: To se uvidí, ocekne rybářka. Najedli se, napili se a šli si lehnout pod prachové pokrývky. Ráno se žena probudí. Koukne z okna, ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a slyší zvonit zlato. Jde a budí muže.
2: Chci být králem, hajdy k rybě, chci být králem nad touto zemí.
1: Na co králem, kdo?
0: Ptá se rybář.
2: Já, A běž k rybě a řekni, že chci být králem na touto zemi.
1: To nebudu žádat. Já mám dost.
2: Možná, že ty, já ne. Oblékni se a jdi k rybě. Dala vilu, dá i království. No tak rybář šel. Ví, že nedělá dobře. Ale co má dělat? Ženy se bojí a ještě víc se bojí jejich nářků. Moře je černé, bouřlivé. Rybář se postaví na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, no, no, co tvá žena?
1: Žena? Žena chce být králem. Jdi domů, je králem. Tak šel domů. Z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček, sluhové a nevolnictvo a hudba a smích a tichý pláč tam dole ve věži. Ale tam do věže rybář nepřišel. Přišel do velké síně, kde bylo plno vévodů a knížat, arciknížat, biskupů a arcibiskupů, prelátů, magnátů, grófů, kteří pod řády a řetězy nebyli k poznání. Všichni se hluboce klaní a na trůnu seděla jeho žena, na hlavě diamantovou korunu, v ruce zlaté žezlo. Po stranách stály dvorní dámy. Každá o hlavu menší než ta první, od největší až po nejmenší, a tupě se usmívali. Tak co, jsi králem?
2: Baže, králem.
1: No, tak máme už do smrti postaráno.
2: Nic nemáme. Katí se žena a žene se z trůnu dolů a v tom plác. A leží na parketách. Zatímco dvořané účastí omdlévají, žena se zvedá a křičí na muže: Jdi k rybě zpátky a řekni, že chci být císařem.
1: Už máš dost.
2: Budeš nebo budeš o hlavu kratší. Jsem tvůj král, poroučí žena. No tak šel. Srdce z olova. Nohy vlekl, až k moři se dovlekl. Nelíbilo se mu to moře, takové bouřlivé, jakoby kvasilo bublinami. Stěží vylezl na skálu a volá: Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
1: Chce být císařem.
2: Už ani neřek kdo, tak byl namíchaný. Jdi domů, je císař. Ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Všechno z alabastru, kování ze zlata. Za to více hlídek, více hudby, ale více pláče ve více věžích. Tam ovšem rybář nepřišel, to taky neslyšel, neboť vstoupil do obrovského sálu, kde byla mračna knížat a erteplat, mračna admirálů a více admirálů, králů a více králů, diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka, na hlavě korunu z uranu, žezlo z radia a říšské jablko zlatá Reneta. Po obou stranách trůnu stali těžkooděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší, až do úplného pumprdlíka a trpajzlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačí se mnoho sultánů, šachů, maharadžů, radžů, džů, ú.
1: Hej, ženo! Jsi císař,
0: volal nahoru rybář a z výše dolů odpovídá žena.
2: Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
1: Papež?
2: Ne, papež, hlupáku.
0: A muž běží.
1: Ta mi dává.
0: A vzedmul se silný vítr, sníh mu šlehal do očí a všude plno bláta, dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu a přece zavolal. Zlatá rybo, teď má slava. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo. A pálí dobré bydlo. No, a co je zas, co je opět?
1: Papežem chce být.
0: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky, a všude vonělo kadidlo a zněly zvonky. A šepot zpovědnic zněl jako hukot Niagáry. A v nejkrásnějším paláci na trůnu ze samých svíček seděla rybářka na hlavě korunu třípatrovou.
1: Tak si papež, už nemůžeš být nic víc,
0: to se uvidí. Odsekla žena a sestoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli každý pojedli po jednom hovězím holoubátku, šli spát do peřin z andělských křídel. Muž spal, jako když ho do vody hodí, když se taky dneska nalítal, ne? Ale žena nemohla spát. Ne a neusnout. A jak ta kouká? Slunce se vyhouplo z oblaků a světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špuntíček do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného.
2: Rychle, honem, oblékni se a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to ryba zařídí.
1: Nech mě spát. Dolů z postele lenochu a utíkej za rybou.
2: A prásk. Vztekle se spustila z postele. Nudím se. Nechci se jenom koukat na slunce. Já chci řídit slunce a měsíc. A basta fidli.
0: A do rybáře mydlí zlatým pantoflíčkem. No a to už muž utíká k moři. A to moře se strašně bouří. Vítr ve zelené listí se stromů a ohýbá a poráží jedle a borovice a ve tmě ryba přišel k moři, sotva vylez na skálu a volá do tmy: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
2: No, co je tentokrát?
1: Moje žena chce vládnout sluncem a měsícem. Atom chce rozebrat a mléčnou dráhu podojit.
0: Běž domů, najdeš ji v lahvi od octa. A opravdu, našel ji v kyselém smradu rozcuchanou, mastnou, špinavou, se špinavým krkem a okousanými nehty. A tam žijí oba dodnes. A dobře jim tak.

0: Wystrć hlavu, hošičko.
1: Šup.
0: A už je v košičku. Co je to? Kdo pak ví?
1: Malej klouček.
0: Malej klouzek by to mohl být.
1: S kloboučkem.
0: Ne.
1: Malej klouček s kloboučkem.
0: Chodil jsi někdy po lese s košičkem a říkal jsi, kde pak máte hlavičky, vystrčte je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
1: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
0: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují lanýže. Ale my v Čechách máme hříbky. Je to hříbek.
2: Jednou si Křemílek a Vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek a v tom Křemílek povídá:
3: je, chudák rybička.
2: Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se a z rybky je najednou vodník.
3: Taková nepředloženost,
2: povídá.
3: Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapítko.
2: A co prý je dlužen? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s Vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vine a přikrucuje.
3: Co to je? Vypadá to jako kořínek,
2: povídá Křemílek.
3: O, nebo by to mohl být provázek,
2: hádá Vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl tři hlavy a trojím hlasem povídá:
4: byl to dračí osásek, vy chytráci.
3: Nechtěl bys radši zpátky celý,
2: řekli Křemílek a Vochomůrka.
4: Ticho,
2: zamračil se na ně drak.
4: Nejdřív si musím všecko přeskoušet. A pak se uvidí.
2: Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl:
4: A teď bych něco snědl.
2: Křemílek a Vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal, zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se. Brrrr.
3: Jenže my nic jiného nemáme,
2: povídá Křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé:
3: ha, ha, prý nic nemají.
2: Druhá to řekla třetí a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli:
4: i mají!
2: První se mlsně olízla a očichává Vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává Křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá:
3: a co já? Já nic?
2: A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a Vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku. Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Bochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za ním dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli.
4: Tamhle běží!
2: A drak, div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Vochomůrkou si jen vzdychli.
0: To je naše poslední vteřinka, Jovajš.
3: A just není.
2: Zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem.
3: Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy.
2: Seskočil z vrby, nabral si na dlaň krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a i hned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo, jen voda tam leží jako zrcadlo. Drak níž i výš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl. No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Vochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krabítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupy.

0: proti bledému. Kupte mu pramen zdraví z posádaví. Dneska jsem pro rybiňáky bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pionýři? Co já s 200 rybiňákama?
1: Posázaví podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... Ha! Je, Ježko, Vyvlče, promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, kvalitní. No.
1: A zelí taky, Jouzo.
0: Nic, nic, to se sebere, no, vidíte. Tak, přijďte zás.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
5: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
6: a tam ji najdete.
7: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimo děk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka, jaké pak má asi vlasy, jaký nos. A ruka sama dál, řízy, řízy, do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá. Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli.

0: Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda, nebo není? Vnoučka máme v okamžení. Dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a Klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A Klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávěj mě pohádku, zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zás. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
1: Piggy vtip. To je neuvěřitelné. Váš chlapeček si už ve třech letech čte noviny.
2: Žasné návštěva.
1: Ale kde pak?
2: Říká maminka.
1: On jenom luští křížovky. To byl chytrý chlapeček.
3: On umí číst i psát.
1: Asi poslouchá Piggy Radio.

0: Můj veveřata s mrsnými fousky, moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskunko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obřisko pumprdlíkovatě sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává. Máslo,
0: tady je, koukej, máslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo?
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupr, eňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: chlapci, holky, babičky,
1: učitelky, rybičky.
0: Pro známé i neznámé dneska tady zpíváme. Já mám tetu.
1: V kabaretu.
0: Krásně tančí. Občas jančí.
1: To když vidí.
0: Málo lidí.
1: V kabaretu.
0: Je to prostě teta má.
1: Ne, je to moje teta.
0: Ne, to je moje teta.
1: Ne, je to moje teta.

0: dva metry.
1: Nosí svetry?
0: Nosí svetry.
2: Zpívá krásně, skládá básně.
1: Kouká z patra?
0: Kouká z patra.
2: Moje teta bratra má.
0: Ne, moje teta

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pozdrav do Lodíši.
2: Kde je?
1: Tamhle.
3: Thank you.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem.
2: S Bohem si.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně.
3: O osiřelé skleničce. Žilo bylo 6 sestřiček stejných skleniček. Všechny měly stejně dlouhé štíhlé nožky a těla jako zvonečky. Vyrobili je z čirého průhledného skla. Vypadali velmi elegantně a vznešeně. Bydleli na skleněné poličce v dřevěné leštěné skřínce v obývacím pokoji. Jejich sousedy byly samé noblesní věci. Porcelánové sošky rozkošných dámyček v roztomilých šatičkách, barevné mísy s ovocem jako živé, ale celé ze skla, jiné rodinky skleniček podivných tvarů, několik různě silně zlacených šálků z růžového porcelánu, s nimi ale nebyla žádná řeč, byli to jedináčci, a úplně vzadu se o sklo opíral prastarý krajkový vějíř. Byla to vybraná společnost. Nikdo neurozený, obyčejný se na skleněnou poličku nemohl dostat. Sestřičky skleničky si toho moc považovaly, že mohou přebývat na tak výhodném místě. Pravidelně je oprašovali, leštili a obdivovali. Navíc naše sestřičky skleničky měly tu nevídanou výhodu mezi všemi ostatními nádherami z prosklené skříňky, že byly pravidelně zvány ke slavnostní tabuli. Vždycky, když se sešla rodina a prostíralo se na velkém, kulatém, rozkládacím stole v pokoji, byly sestřičky skleničky vybrány, aby posloužily. Většinou do nich nalévali červené víno, protože svým zvonkovitým tvarem k tomu byly nejvíce vhodné. To pak sestřičky přímo zářily. Rubínová barva vína v nich zvláště vynikala. Skleničky hrdě vypínaly nožky a rozevíraly své zvonečky, které vypadaly v tu chvíli jako kalichy vzácných rostlin. Ve skřínice se jich všichni vážili. Nejčastěji ze všech se totiž dostali do společnosti a mohli pak vyprávět, jaké to venku je. Dokonce nejstarší z obyvatel skleněných poliček v dřevěné prosklené skřínce, mrzutý ručně malovaný porcelánový čajový šálek, rád poslouchal jejich vyprávění. Sestřičky se chichotaly stříbrnými hlásky a brebentily o tom, co bylo na stole za nádobí, co bylo na stole za jídlo a pití a kdo u stolu seděl a co vyprávěl. Samozřejmě, že popletli, co mohli. Jistě rozuměli jen málo čemu, ale byly zábavné. Jednoho dne se jich do skříňky vrátilo jen 5. Posmutněle cinkali něco o nešťastné náhodě, o těžkém ocelovém noži, co vyklouzl při mytí z ruky a roztříštil křišťálový kalich jedné ze sestřiček skleniček. Ale rychle přestali být smutné a za krátkou chvíli zase vesele zvonili své spletité historky, své zamotané příběhy a popletené vtipy. Pořád jich ještě zbývalo 5. Za krátkou dobu se přihodilo další neštěstí. Tentokrát mohli průběh události sledovat všichni obyvatelé dřevěné skřínky. Seběhlo se to hrozně rychle. Skleničky nastoupily jako obvykle na tác, aby se nechali ještě naposledy přeleštit, než se postaví každá na své místo na slavnostně prostřeném stole. V tom kolem velikou rychlostí proběhl veselý zlobivý pejsek. Podnos se nějak zakymácel a jedna ze skleniček se skutálela na zem. I když spadla do měkkého koberce, rozbila se. Teď už zbývaly skleničky jen 4. Přestali být tak častými hosty na slavnostních tabulích. Spíš je zvali na soukromá večerní posezení, kde nevadilo, že jich je už tak málo. Ještě pořád jiskřili červeným vínem, ještě pořád odrážely světlo svíček ve slavnostních svícnech, ještě pořád vypadali slavnostně a vznešeně. Ale bylo jich málo. K obědům a večeřím už je na stůl nezvali. Skleničkám to sice bylo trochu líto, ale protože měli spoustu historek z minulosti, měli o čem cinkat. Jednoho večera 2 skleničky postávaly na nízkém stolku u krbu. Byl to takový tichý večer. Maminka s tatínkem seděli v pohodlných křeslech, popíjeli červené víno, pozorovali hru plamenů v krbu a povídali si. Černý kocour Bertík seděl mamince na klíně a ona ho hladila. Hlasitě předl. Veselý zlobivý pejsek Hafánek ležel pod tatínkovým křeslem, podřimoval a občas ze sna zakňučel. Čas pomalu plynul a kocourka přestalo bavit ležet na klíně. Vstal, protáhl se, seskočil na zem a vydal se pokojem ke dveřím. V tom se Hafánek probudil a uviděl před sebou černého kocoura. Zaštěkal a vyrazil za kocourem. Ten vyletěl na stůl, pes za ním, maminka křičela, tatínek se smál a obě skleničky se poroučily na zem. Na zemi před krbem zůstaly v loužičkách červeného vína jen střepy. 5. sklenička přišla o život při pravidelném předvánočním úklidu. Vyklouzla mamince z ruky, když ji leštila a rozbila se na parketách. Poslední sklenička osiřela. Zůstala sama v leštěné dřevěné skřínce. Teď už se ven nedostala. Padal na ní prach. O osamělou skleničku nikdo neměl zájem. Brzy přišla do skříňky nová rodina skleniček. Vypadaly velmi krásně, vzácně a ušlechtile. Poslední stará, osamělá sklenička najednou překážela. Při dalším úklidu ji odsunuli do kuchyně. Tam stála na obyčejné dřevěné poličce mezi houfem různých sklenic a skleniček. Některé vypadaly staře a unaveně, jiné byly mladé, bláznivé a veselé. Některé možná kdysi byly i vzácné, jiné se ani nepokoušely tak vypadat. Co se ale zdálo zvláštní a co naši skleničku nejvíce překvapilo, byla úplně jiná nálada. Všechny skleničky se k sobě hezky chovaly, žádná se nepovyšovala. Novou kamarádku všechny pěkně přivítali, Vyptávali se jí na její život, politovali její nešťastně rozbité sestřičky a přijali ji jako novou příbuznou. Na dobré věci se rychle zvyká. Sklenička brzy zdomácnila a chichotala se s ostatními. Když tak jednou postávala s kamarádkami u dřezu a čekali na umytí od malinové šťávy, co měli děti k svačině, zavzpomínala na své skleničky sestřičky. Jak se pořád snažili být vznešené a jak je starožitný růžový porcelánový šálek stále napomínal a jak si je něžné, ale velmi namyšlené sošky vždycky pohrdlivě měřili a sykali, aby bylo ticho. To se přece nedá vůbec srovnat, povzdychla si sklenička. Teď si užívám daleko víc legrace a vůbec mě ten život najednou baví. I bez té vznešenosti.

0: jak Trautenberg bytlačil v Krakonošově revíru. Co svět světem stojí, na Krkonoších vládne Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánům, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, a jestli byli všichni jako ten náš pán.
1: Jaký pak pán? Zámek má spíš jako větší chalupu a všechnu práci odřeme já s Kubou a Hajny.
2: Ale nosí se, jako by mu patřilo sakum prás všechno. Od Sněžky až po Jilemnici.
0: Trautenbergovo panství sousedí s Krakonošovým. A toť se ví. Malý pán a velký pán v jednom sousedství to nedělá nikdy dobrotu. A tak zatímco Krakonoš ráno co ráno měří mílovými kroky údolí a kopce, aby věděl, kam poslat déšť a kde profouknout lesy, jak pomoct skále od vyklavého kamene a potoky zbavit mlaskavého bahna, Trautenberg, zalezlý jako jezevec, se užírá zlostí a závistí.
1: Povídala ponikelská bába kořenářka, že když se náš milost pán narodil, šli mu ke kolíbce závist a zlost. Třetí sudička se někde omeškala a tak vzali sebou lakotu. Prej z kluka bude stejně pán, co bychom scháněli nějakou dobračku. A tak se Trautenberg vsteká na sluníčko, že mu svítí na schvál časně ráno do postele, na déšť, že mu máčí střechu a lakomí je. Prokrejcar by poručil čelátce hnát blechu na Sněžku a ještě by hulákal, že jim to trvá.
2: A jak závidí ptákům peří, lesní zvěři kožíšky, i těm pstruhům v potoce vyčítá stříbrné šupinky. Prej na čím je taková paráda, když jsou stejně dobrý akorát na pekáč?
0: No, milost pán je milost pán.
1: A ponikelská bába nikdy nelže.
3: Čerti vědí, jak to ten Krakonoš dělá. Trávu má jako vzrostlé žito, revír plný zvěře a člověk neudělá krok, aby nezakopl aspoň o prašivku.
0: No, kde jsou prašivky? Jsou i hříbky. Něco říct se sluší, jenomže zas tak úplně pánovi přizvukovat Hajný nemohl. On, Krakonoš, má uši všude, ale odporovat Trautenbergovi, když je nažhavený jako prskavka, no, zavděčte se dvěma pánům jednou písničkou. Inu, boží požehnání.
3: Jaký pak boží požehnání, když chce, sluníčko mu svítí a nad mým je černo. Když chce, deštíček mu padá a na mým je potopa. Když chce, větříček mu foukne a mě vychřice bere šindele ze střechy. Himmel, Herrgott, Donner, Wetter, Kruzeis, Element, Heinej, Flintu, jde se do lesa.
0: Milost, pane, to je to nejlepší, co ráčíte ráčit. Už můj neboštík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, říkával, les, to je balzám na duši i na tělo.

0: Louky jsou strakaté jako marcipánové srdce, obloha jako modrý atlas, sluníčko hřeje, větřík pofukuje z polehoučka, aby se skály nepotily a země neměla žízeň. Ale v lese ticho až strach. Pták nezapípne, zvěř se nemihne, i to mraveniště je jako bez života.
1: Himmel, laudon, hajnej, takhle se mi staráš o revír? Kde jsou srnci, jeleni, zajíci a koroptve? Teď nevidím ani vypelichanou veverku.
2: Oni šli poníženě, prosím, asi do Krakonošova. Oni tam mají lepší pasení.
1: Jo, lepší pasení. Tak když moje zvěř chodí do Krakonošova, tak já si pro ní do Krakonošova dojdu. Já tomu prašivkovi ukážu přetahovat mi zvěř.
2: Milost, pane, pytlačit se nesmí. Hajný byl odjakživa duše bázlivá. Poníženě prosím, uctivě děkuju, ale teď... Milost pán, nemilost pán, sypalo se to z něho jako lavina kamení. Pytláctví je ze všech lidských hříchů ten nejneličtější a jak jsem dobrák od kosti a srdce měkkýho, s pytláky nemám slitování. Každému takovému by měla ruka upadnout, na místě by měl zčernat a skamenět za trest a pro výstrahu. Radši odpustit poníženě, prosím, milost, pane, to mi jen tak vylítlo, ale stejně, pytlačit se nesmí.
1: Mlčet! Já rozhoduju, co se smí a nesmí. Jde se do Krakonošova!

0: už jsou tam. Na pasece se pasou srnci, jelení, panáčku zajíci. Koroptev vyvádí mladé, drost jim k tomu hvízdá a datel bubnuje. Učiněný ráj.
1: Anděle, strážní duchové lesní, zaženíte ta ubohá zvířátka na druhý konec hor. Sešlete na milost pána vlčí mohu. Nastrašte mu bludný kořen. Já tu hrůzu nepřežiju.
2: Hajnej, flintu sem.
1: Milost pane, poníženě prosím, krakon už to uslyší.
2: To je, nač to uslyší.
0: Ale neslyšel. Ani ozvěnil. Čistil pod kokrháčem studánky a starý kapánek už opelichaný kopec kokrháč usoudil, že při práci se nemá nikdo vyrušovat. Přetrhnutá práce je jako přetržená písnička. Člověk pak těžko hledá notu. A pakoval ozvěnu na druhou stranu. Za to ten rámus slyšela sojka. Ona to nebyla jen tak obyčejná sojka, ale Krakonošova pomocnice. Jak by taky sám Krakonoš stačil ohlídat celý hora, od Rýchor až k Harachovu. Vyletěla jako šíp a jedno karé za Krakonošem a hned, že mu Trautenberg pytlačí v revíru.
3: Krakonoš sáhl po holi. Byla to taková hůl, že když ji přiložil tenkým koncem k oku, viděl tlustým koncem všechno na horách i pod horami, na zemi i ve vodě. A kdyby chtěl, viděl by i netopíry, co hřadují hlavou dolů v boskovských jeskyních. Natočil hůl a má to jako

0: Tak to je poprvé, co vidím Trautenberga běhat jako o život. Čarost zelec on není, takhle na dva kroky stodolu, ale i slepé kuře zrnko najde.
1: Chudák hajný, už má na hromádce mámu Koroptev, zajíčka Březnáčka. A teď nese srnečka, neutekl, leknutím mu zdřevěněly nohy.
0: Tak na týhle pečínce si Trautenbergu nepochutnáš.

0: nenaspane. Od Sněžky se ženou mraky jako černé duchny. Musíme si pospíšit, poníženě prosím, aby nás to nechytlo.
1: Himmel, Hervot, to mi Krakonoš dělá naschvál, zrovna když mám dobrou mužku. Hajnej, všecko sebrat, nic tu nenechat, donr, vetr.
0: O krkonožskou boušku není co stát, ani když je člověk pod střechou. Natož pak v lese.
1: Anče, Kubo, ke mně. Zajíce chci mít s perníkovou omáčkou, koroptev nadívanou, srnči naložený v láku s bobkovým listem a jalovcem, nestát, nekoukat, dělat. Kubo, suchý šatstvo, než se převlíknu, ať je jídlo na stole.
2: Kuba jen poliká sliny při pomyšlení na ty dobroty. Ne, že by jim Trautenberg nechával něco od svýho, ale při troše šikovnosti se dá tu uďobnout, tam oblíznout, tam ulomit, tuhle ukousnout, abych tě v jednom kuse honila od plotny. Hajnej, dejte to na stůl.
3: Ubožátka moje, srdce mi to může utrhnout, jako bych vás do rakve pokládal.
4: Tak se do toho dáme.
0: Kuba obtáhne nůž o řemen, prořízne zaječí kůži.
2: Mankot, co se to děje?
0: A gejzír pilin tryská až ke stropu. Kuba řízne do koroptve, do srnečka.
2: Kubičku, přestaň.
0: A tři proudy pilin řežou rovnou do Trautenberga.
1: Pomoc, vždyť mě to zasype.
2: Už sahají po pás, už je v nich pobradu. Už mu z nich jen hlava čouhá a pořád se sypou.
1: Čaj se lebe, zastavte to!
2: Mám kote, Kubičku, schovej se!
4: Zvířátka zlatý, tak vy nejste opravdový. Já bych věděl, že to Krákonož tak nenechá.
1: Já se dusím, Himmel, Ergot!
0: V tom nebe zčernalo, blesky se zaklikatily jako zdivočelé zmije. Sněžce poskočila sněhová čepice a ve dveřích stojí Krakonoš.
5: Ještě jednou mi, Trautenbergu, vlezeš do revíru a posypou se piliny z tebe.
2: Mávl holí a z hromady pilin vylétla máma koroptev, vyskočil zajíc Březňáček, srneček zadupal všema čtyřma a všichni si to namířili domů, do Krakonošova.
0: Ještě hodnou chvíli odhazovali všichni piliny, než Trautenberga vytáhli na světlo boží. Byl sticha, no, jako v pilinkách.
2: Však se u nás doma darmo neříká, cizí svato, sousedovo svatější. Ale povídejte to Trautenbergovi, nebo vůbec některým lidem.

0: Figy hádanka.
1: Kdo má kapsu, ale kapesník nikdy nenosí?
0: Co pak to je? A co v té kapse má, když tam nemá kapesník? Miminka.
2: Fakt.
0: Svoje vlastní miminka. Víš, kdo má v kapse svoje vlastní miminko?
2: To nevím.
0: Někdo, kdo dělá hopsa, hopsa, hopsa.
2: Je, to je ten luční koník.
0: Luční koník nemá v kapse miminko.
2: Tak kdo?
0: No přece u nás nežije, jenom v zoologické zahradě a má kapsu a skáče a velký ocas.
2: Já už
0: boxuje.
2: Vím, Klokan.
0: Klokan je to.
3: Za pár dní stála kuchyně a velká kuchyňská kamna, sklep na mléko a jiné věci. Jednou po ránu seděl na skváníček Mezulan v lidu prázdné jídelně, kterou postavili poštolky. Seděl na stole, kýval nohama a pusu měl do podkůvky.
4: Pojď, pojď, pojď. Budeme se podívat, jak družiny staví vlajkový stožár, Mezulhane. Šup!
5: Ale!
4: Jaké pak ale? U stožáru bychom neměli chybět.
5: Já nikam nepůjdu. Mě už to nebaví.
4: Aha, aha. Tebe už to nebaví.
5: Ne.
4: Milospán si myslí, že každý v životě dělá jen to, co ho baví. To by bylo snadné, kdyby se dalo dělat jenom to, co jednoho baví. To by se to žilo, kdyby život byl jedno velké varieté. A co pak tě vlastně už nebaví? Čím pak ses tak přepracoval, že se ti do ničeho nechce?
5: Já jsem se ničím nepřepracoval. Mě nebaví pořád jenom škodit, škodibíku. Nebaví mě dělat kazy světa a kazit dětem stanové podsady, táborové brány nebo kamna. Ono jim to dá tolik práce. A my se okolo jen ometáme a děláme každému to nejhorší.
4: My, že děláme jen to nejhorší?
5: Jo.
4: My? My, že neděláme užitečné věci?
5: Ne.
4: No, ty to máš v hlavě teda moc ošklivě srovnáno, ty máš v hlavě pořádný myšmáš. Tak pojď, necháme stožárem a pěkně si popovídáme o tom, co je posláním na schválničku. Mělo by ti to být už dávno jasné, protože jsme to probírali už mnohokrát. Ve škole. A na školení taky. Jenže ty hol žádné přednášky a hodiny nepotřebuješ. To by je nejlíp, když můžeš lelkovat. Lelkovat, okounět a koukat, kde co lítá. Nače ti potřeba poučení, když je lelkování příjemnější, co?
5: Hele, já náhodou nikde nelelkoval. Já dostal jedniček a hvězdíček a sludíček víc než celá na schválničkovská třída.
4: A za co? Když máš v hlavě takový myšmáš. Měl bys je všechny vrátit, protože, milí Mezuháne, naším posláním vůbec není něco kazit a někomu škodit posláním na schválničku, je? Klekni si. Mezuháne, klekni si. No. Posláním na schválničku je vychovat táborníky tak, aby to nebyly lajdačiska, lemplíci a ledabílci. Povstaň, Mezuláne, povstaň.
5: To já náhodou dobře vím, co je naším posláním. Jenže nevidím nic výchovného v tom, když někomu něco zkazíme.
4: Milý Mezuláne, neříkej, že jsi ve škole a na přednáškách nelelkoval, když můžeš plácnout něco tak nehorázného. Čím dosahuj na schválničce svého poslání? Klekni si. Mezuláne, klekni si. Tak na schválničci dosahují svého poslání tím, že učí a trestají nedbalce jeho vlastní chybou. Povstaň, Mezuláne, povstaň. My přece nekazíme nic, co je dobře uděláno. My dorazíme jenom to, co někdo ožulí, co není takové, jaké by to mělo být. Já vyrazil z ruky kladívko Karkulkovi, ale protože ho nedržel správně, pevně, vyléval jsem polévku dětem na tepláky, ale jen z jídelních stolů, na které byl Linduška líní vzít vodováhu. I to je pravda, že se z nových táborových kamen ozývali rádi jako z děla, když tam rozdělali oheň, ale praskala břidlice, ze které se sporák stavět. Co? Neměl! I hřebíky jsem dětem ohýbal při zatloukání, ale naučili jsme je, že se neohýbají, když je dřevo pěkně, co? Podložené. To si budou pamatovat, co? Celý život. My na schválničci máme, milí mezuláne, velikou odpovědnost před budoucností. My z těch dětí musíme udělat pořádné lidi. Jen se podívej dneska na dospělé. Proč dělají dveře, které se nedají pořádně zavírat? Proč vážou knihy, které se dětem rozpadnou dříve, než je dočtou? No, proč klidně zapustí kanálovou mříž o decimetr níž, než je vozovka? Protože nemají naší průpravu. Lidé, milí mezuláne, jsou různí, ale takovýhle vyrostou, když si je my nevezmeme do parády. A to my uděláme už proto, že musíme znovu stvrdit naše poslání velena schválení přísahou. Klekněme si, milí mezuláne, klekněme si.
5: Ano. My na schválničci jsme si vědomi, že jsme nejlepší a nejdůležitější bytosti pro člověka. My z člověků uděláme lidi, ať se jim chce, nebo ne.
4: No. A teď můžeme jít.

Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opily, bzum, bzum, opily, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opily, opily, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum, v komoře, muška pláče na dvoře, bzum, bzum, na dvoře. Komár leží v komoře, v komoře, muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je, bzum, bzum, co ti je, vždyť ti komár ožije, bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je, co ti je, vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké je ho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali. Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě. Tak a teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

0: básnička. Jozefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Jozefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Tak hned vzali dvě včely pitlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahlédli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jich kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pitlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pitlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla. Než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pitlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pitlíkem k vodě. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata. Pi, pi, pi, pitlík. Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pitlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pitlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala pr pr pr pr pr pr prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pitlík uletěl, jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pitlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi, a běželi k řece. 50krát volala pr, pr, pr, pr, pr, pr, a běželi k úlu. 50krát potemník deštník otevřel a zavřel. 50krát je pitlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.

0: pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá.
1: Čím to asi bude?
0: Asi tím, že je vycpaný.

0: milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule, a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, cimpr, čampr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek. A sůl. Mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: No, to říká to, to, čo, Piggy. To je legrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo? No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo? To čo? To čo? To čo?
0: No, no jo, no jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde. To uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz V Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně. A příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nahrá mě, to je salátek jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších. No,
1: protože je tak výborně rozcimprcamprovaný. Je to toča.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

0: jak pak to dopadlo? Co by ho dá? Začni už povídej.
1: Už jsem jak pěná.
0: Kdo je ta princezna? Kdo je ten
2: královský výnos? Pohádka z Tibetu. Kdysi se jedno kůzle se svou matkou kozou vydalo na pouť do Lhásy. A cestou potkali vlka. Sežeru vás, zavrčel vlk.
3: Vždyť je teprve jaro, odpověděla mu koza. To není moc chytré, abys nás sežral zrovna teď. Až půjdeme z pouti zpátky, bude už podzim a my se do té doby pěkně zakulatíme. Budeš mít lepší, když nás sežereš potom.
2: Vlk se zamyslel a musel dát koze za pravdu. A tak ji i s kůzletem nechal jít. Když se koza s kůzletem po několika měsících vraceli z pouti, tížil je smutek a rozplakali se pokaždé, když si vzpomněli, že na ně čeká vlk. Jak tak šli, u jednoho skaliska potkali králíka. Zeptal se jich, proč pláčou. A tak mu koza vypověděla, jak potkali vlka. Nic se nebojte, povídá králík. Ukážu vám, co na vlky platí. Pozorně králíka vyslechli a pak se všichni tři vydali na cestu. Králík nasedl kozí mámě na hřbet a za nimi následovalo kůzle s kusem papíru, hůlkou a železným řetězem. Když kozu s kůzletem uviděl vlk, zaradoval se a řekl: Tuze, rád vás tady zase vidím. A ty, králíku, ty si běž po svých. To bych mohl, ale kdybych odešel, kdo by ti přečetl královský výnos? Vlk na to povídá: Královský výnos mi ještě nikdy nikdo nepřinesl. Co pak se v něm píše? Králík vzal od kůzlete papír a dělal, že z něj čte. Píše se tady tohle. Jedno z 100 divokých jaků, kteří patří do královského zvěřince, je už na místě. Jedno 100 tygrů je taktéž na místě. Ovšem, z 100 vlků v královském zvěřinci jeden chybí. Králík přestal číst a zeptal se: Nejsi ty ten vlk, co tam chybí? Pak kůzleti stroze přikázal: Podej mi ten železný řetěz. Když to vlk uslyšel, lekl se a jako vítr pádil do lesa. A tak se díky králíkově lsti mohla koza s kůzletem bezpečně vrátit domů.

O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí, a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou pod večer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi, a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Podruhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat,
jak dlouho chci. A po třetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval. Vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál. Za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá. Pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčeli. Jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil.
Kovář se jen pousmíval a volal na čerta. Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.

0: to není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No. No ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Biggie Hádanka. Teď mám těžkou. Studánka v kabátku, zamčená na zátku. Co je to?
1: Studánka v kabátku?
0: No, hádej.
1: Počkej, no, do kabátku, tam nemůžeš dát vodu, to by ti vytekla.
0: Co má zátku?
1: Zátku má... Láhev.
0: Láhev má no. Zátku a kabátek je ze skla. A někdy se dává do skleněné láhve i...
1: Do umělohmotné.
0: Ano, a je v ní vodička jako studánka.
1: Průzračná.
0: Ano, láhev s vodou třeba.
2: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v ranní páře, ale mužka z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný, pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekán se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rvejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mušku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 taček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se Pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se Pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákali pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája, to je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel, brr, šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Berušce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, Pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl Pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Ach, možná jsem, možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a Pája měl zase o čem přemýšlet.
3: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
0: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
3: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
0: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
3: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
4: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
3: Ahoj, Justýno.
4: Vy jste začali beze mě.
0: My jsme na tebe čekali a čekali. A ty jsi pořád nešla.
3: Nešla.
0: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
4: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty ďoblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
0: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
3: Tak.
0: A nemusíš se rozčilovat. No? Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidě pijo mohli začít bez tebe.
4: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
3: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
4: Takže si to rozmyslete. No,
3: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
4: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože proč? No, no, protože dnes mám přece oříšek já.
3: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
4: Aha, no tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
0: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblížky, já myslel, že to bude něco s chlebem. To...
4: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, no dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblížky, že?
3: Ale Justino, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
4: No, já jsem naprosto klidná.
0: No to určitě.
3: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
0: No tak ten chleba, Hugo.
3: Justino, můžu ten chleba?
4: No jistě, že... Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
3: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
0: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
4: dietu?
0: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
5: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
3: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
4: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
3: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
4: No jo, nemá každý koblížky, že?
0: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
3: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba

0: Má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
1: Prr, počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ní ani dietetu.
1: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
1: Ano.
2: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
0: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
1: Nemáš.
0: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
1: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
2: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
0: No, to jsem zvědavá.
1: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
2: Tomu tedy moc nerozumím.
0: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
1: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
0: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostníka na vám musím říct...
2: Justino, potom, teď ho to nech doříct.
0: Pardon, nechceš koblíže?
2: Potom, děkuji, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
1: Ano. A po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
0: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
2: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
0: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížeš? Nic, mlčím.
1: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
0: Já jsem to pochopila.
2: No?
0: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
1: Ale...
0: Já jsem domácnostní kachna Justína, Justino. A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
1: prosím,
0: které by
1: zastav...
0: nebylo absolutně nejlepší.
1: Ale to přece není...
0: To jsou výmysly.
1: To není to... tak.
0: Ale Hugo, ty...
1: No, já jsem to tak nemyslel.
0: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
1: Ale...
0: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
1: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
2: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justína ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justino? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
0: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
1: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
0: Že si neumím najít místo na zahrádku.
2: Hugo, začni znovu.
0: Jo, bylo to tak.
2: Dneska je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
0: teta.
2: Umí vést

veledílo, malý dílek zveleděl, malíř ušák rád by měl. Antoníne, zajíci, vědí akademici,

si, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, kubka, kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kunšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

0: Pesničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikůře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřimuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy. A prázdné zazátkované lahve. A nafukovací lehátka. A dost. Konec.

0: Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
1: Proč myslíš, ptá se druhý.
0: No, že to tady tak hodně sypali.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O slepičce Pepičce žila byla slepička Pepička. Kropenatá, černooká, hrabe zobá, krásně kvoká. Zobá zrní na dvorečku, chválí dobrou potravu. V tom jí ořech z ořešáku spadl rovnou na hlavu. To se ví, že se slepička Pepička lekla. Zatočila se jí hlava. Kouká zleva, kouká zprava. A hned zagdákala na celý dvůr. Jejda, pomoc pro Boha, padá na nás obloha, kokokokodák. Hafík Rafík se polekal a zaštěkal. Už se blíží konec světa, brzy bude po všech veta. Myška, myška se polekala a zapištěla.
2: Nebe padá níž a níž, najděte si všichni skrýž, pišty, fišty, písk.
1: Koza Róza se polekala a zamečela.
3: Záchraňte se, líné kůže, už nám nikdo nepomůže. Mé, mé, mé.
1: Vepřík Petřík se polekal a zachrochtal.
4: Utíkejte do lesa, zřítila se nebesa. Hro, hro, hro.
1: Jak se lekli, tak se lekli, hned se všichni rozutekli. Slepička Pepička se schovala do kurníku, Hafík Rafík do sklepa, myška, myška do myší díry, koza Róza do stodoly, vepřík Petřík do křoví. Jen kravka Slávka a volek Bolek dál klidně přežvikovali. Kravka Slávka zabučela.
5: Nešlo by to bez křiku, nemám ráda paniku.
1: Volek Bolek se přidal.
6: Ty jsi zdravá, já jsem zdravý, co se zláme, to se spraví.
1: Kravka Slávka pokývala hlavou.
5: Já ti ráda pomohu, podepřeme oblohu.
1: A jak řekli, tak udělali. Vzali nebe na rohy, každý půlku oblohy. Zvedli nebe nahoru, vidíte, jak pěkně drží od obzoru k obzoru? Slepička Pepička vylezla z kurníku, Hafík Rafík ze sklepa, myška Myška z myší díry, koza Róza ze stodoly, vepřík Petřík ze křoví. Dali se do tance a zpívali. Obloha už nepadá, sláva nazdar, tradadá. Tak Volek Bolek a Kravka Slávka zachránili celý svět. Ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt slepičky Pepičky? Ta si přece všimla první, že padá obloha. Sláva, sláva, sláva, ať je dlouho zdráva.
0: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
7: Sričí, bublá, tam a sem.
8: Káťa doma našla puding v prášku.
7: Odkud to je?

0: tam a sem, už se řídí z hrnce ven.
1: Pudink bublá pořád víc, tak co teď s ním,
0: tak co teď s ním?
1: Pudink bublá pořád víc,
0: tak co teď s ním?
2: Rychle nalij ho sem.
0: Pudink ve všech skleničkách, pudink na všech talířích, pudink taky v lahvičkách, pudink ve všech taštičkách.
3: Už si ho měla? Je vážně top! Já si ho naberu i do svých bot. To vystačí na 10 let.
1: Pudink už je vážně v celém domě. Co v tom prášku tak jen mohlo být?
0: Kouzelný prášek!

0: Netopírový puding, rybka už ho loví.
1: Koukej, co píšou na obalu.
2: Zaklínadlo, rychle ho řekni.
0: Blubla blub, pudinku stop, láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost, už tě bylo dost, už tě bylo dost.
1: Už to přestalo,
2: hurá!
1: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
3: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
0: Tak co teď s ním?
3: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
4: Co se tady děje?

jak vrána pozdě bycha honila. Vrána letěla nad poli a uviděla sedláčka. Oral pole a když hodně zoral, chystal se posvačit. Rozvázal uzlík, vybalil krajíc chleba, ukrojil kus síra a pustil se do jídla. Pochutnal si a na chvíli si zdřímal. Ale jen zavřel oči, slétla vrána k zemi, uchopila zbytek síra do zobáku a odletěla do lesa. Tam usedla na vysokém stromě a chystala se k hostině. Ještě ani neochutnala a už tu pod stromem stála liška. Na dálku ucítila vůni žluťounkého síra a dělala si na něj laskominy. Dobrý den, paní vráno, pozdravila přeuctivě liška. Jak se daří? Vrána spokojeně přivřela oči, polichoceně pokývla nad liščinou zdvořilostí a chvíli se v duchu divila. Co se to jenom stalo, že je liška tak uctivá? To je nevídané, neslýchané. Ale už zase slyší úlisný hlas. Jak jste krásná, paní vráno, jak se vám dnes nádherně třpití peří, až oči přecházejí, věřte mi. Vrána ještě spokojeněji pokývala hlavou a blaženě se natřásala. Liška se dívá mlsně vzhůru. Popravdě nevidí vránu, jen žluťonký sýr, který až sem dolů přenáramně voní. Kdyby jen ta domýšlivá maličko zívla, kdyby na chvíli otevřela zobák, bylo by vyhráno. Jak to jen udělat? Liška usilovně přemýšlí a potom sladce povídá. Paní vráno, váš hlásek je jistě stejně hebký jako vaše peří. Co bych za to dala, kdybych jej uslyšela? Zaspívejte mi aspoň jednu písničku. Vyslovte jediné slůvko. Ba co povídám, jen jednu hlásku. Vrána se samou pýchou nadnáší, je nadmíru polichocena, točí se jak holub na báni, zapomíná na sýr. Myslí jen na svůj hlas, který vzbuzuje tolik obdivu. A najednou otevírá zobák, aby lišce své obdivovatelce zaspívala. A to se ví. Sýr jí ze zobáku vypadl a přímo lišce k nohám. Očka lišce radostně zasvítila, chtivě chňapla po kořisti a ještě než odběhla, podívala se na vránu, jako by chtěla říci, vráno, příště pozor na lichotky. Ten, kdo lichotí, obyčejně od vás něco chce a nemyslí to s vámi dobře. Děkuji za sýr. Zítra povím, jaký byl. A zmizela, jako by se do země propadla. Pozdě vrána litovala. Kdybych jen mlčela, kdybych se nechlubila, kdybych to byla jen věděla. Ale už bylo zbytečné naříkat, kdybych. Vrána pozdě litovala, pozdě bycha honila.

0: Jednou si lidé vyšli do lesa na houby. Rostlo jich hodně, hnědé i žluté, bílé i strakaté, velké i malinké, s čepičkou ještě schovanou v jehličí. A pod hřibem, s hlavou jako kolo od vozu, našli stařečka velkého jako prst, za to s vousy dlouhými, až je coural po zemi. Stařeček se před nimi dal do běhu, cupital malýma nožkama, ale daleko nedocupital. Lidé ho chytili a začali se udýchaného stařečka vyptávat. Kdo jsi? A co tu v lese děláš?
1: Jsem král hub. Vládnu všem houbám, co jich kde v širém světě roste.
0: A co si myslíte, že lidi napadlo? Říká, že je král, tak ho dáme našemu králi, snad si spolu budou rozumět. Král se zaradoval a dárce štědře odměnil. Už se těšil, jak se mužíčkem pochlubí při nedělní slavnosti vzácným hostům z dalekých krajin. Ale protože nevěděl, co je stařeček zač, raději ho nechal zavřít do sklepa, aby mu neutekl. To odpoledne si králův synáček hrál na nádvoří se zlatým oříškem. A jak si tak hrál, oříšek se mu přes mřížku zakutálel do sklepa, kde byl zavřený maličký stařeček. Ten oříšek zvedl a přes mřížku ho ukázal chlapci.
2: Dej mi ten oříšek,
0: poručil malý princ.
2: Dostaneš ho, ale musíš si pro něj přijít,
0: řekl stařeček.
2: No a jak se mám k tobě dostat? Dveře jsou určitě zamčené.
1: Dojdi do komnaty pro klíč a odemkni dveře.
0: Chlapec přinesl klíč, odemkl dveře do sklepa a vešel dovnitř. Stařeček mu oříšek podal, ale než se princ vzpamatoval, nepozorovaně mu proklouzl mezi nohama a frrr, už byl venku. Princ se lekl, protože věděl, že se král bude velice zlobit. Rozhodl se, že to raději nikomu neřekne. Když přišla neděle a s ní velká slavnost, na kterou přijeli králové z 9 zemí, panstvo ze širokého okolí a všechen lid z podhradí, chtěl se král pochlubit svou zvláštností stařečkem, který se prohlašuje za krále hub. Ve slavnostní chvíli poslal král ministra do sklepa. Ministr odemkl, ale ať kouká, jak kouká, sklep byl prázdný. Po chvíli se přiběhl podívat sám král, ale stařeček byl opravdu pryč. To bylo výsměchu, to bylo ostudy, ale výsměch za čas přejde, na ostudu se zapomene. Přešlo mnoho let a z malého prince se stal šavarný mládenec. Ten jednou při snídani otci vyprávěl, co se tehdy přihodilo se zlatým oříškem a králem hub. Královský otec ale na velkou hanbu, kterou kdysi díky svému synkovi utrpěl, nezapomněl. Rozčílil se i po tolika letech a vyhnal syna z domu. Aby nešel úplně sám, nechal se obněkčit a poslal s ním svého generála. Princ s generálem vyšli do světa. Ale generálovi se vůbec nelíbilo dělat princi sluhu. A tak čekal na první příležitost, jak věci změnit. Jednou měl princ velikou žízeň, ale voda se leskla hluboko ve studni. Generál princovi poradil, ať se přiváže na provaz, že ho spustí k vodě do studny. Až se dost napije, že ho pak zase vytáhne. Princ se nechal k vodě spustit, napil se, ale když chtěl vytáhnout, generál si dal podmínku.
3: Vytáhnu tě, když si vyměníme svoje místa. Já budu princ. A ty za mnou půjdeš jako můj sluha.
0: Co měl princ dělat? Ve studni zůstat nechtěl, musel souhlasit. Zanedlouho přišli k nádhernému královskému zámku. Generál se představil jako královský syn a prince jako svého generála. Král pozval generála do svých komnat, ale prince poslal mezi služebnictvo a musel na pastvu vyhnat koně. Jak tak seděl na louce a přemýšlel o svém neradostném osudu, zjevil se mu král hub, který mu kdysi utekl ze sklepa. Stařeček mu pokynul a řekl:
1: Způsobil jsem ti potíže, za to se ti odměním.
0: luskl prsty a ocitli se v měděném zámku, kde žila stařečkova dcera, měděná královna. Nejstarší dcera krále Hub ho pozvala k měděnému stolu s měděným ubrusem a pohostila ho jídlem v měděném nádobí. Čas jim rychle ubíhal, až je král Hub přerušil.
1: Musíš se vrátit ke svým koním, princi, ale návštěvu se sluší něčím podarovat. Ať ti tedy přivedou měděného koně.
0: Čtyři sluhové přivedli měděného koně, který byl tak silný, že ho nemohli udržet. Ale co budu sám dělat s koněm, kterého čtyři sluhové neudrží? Nevěděl si rady princ. Na tomu král Hub nalil do čtyř skleniček kouzelný elixír, po kterém se cítil tak silný, že by zvládl čtyři silné koně. Kromě koně dostal princ ještě měděnou píšťalku, kterou mohl koně přivolat, ať byl, kde byl.
1: Ale to ti říkám, dobře tu píšťalku opatruj. Kdybys jí ztratil, i o koně přijdeš.
0: A nakonec mu ještě předal měděné brnění. Princ si oblékl brnění, nasedl na koně a pustil se k lesu. Večer koně pustil do lesa, brnění odložil do jeskyňky a vrátil se se svými koňmi z pastvy do zámku. Další den se všechno opakovalo, ale král Hub ho pozval ke své prostřední dceři, stříbrné princezně, která žila v zámku celém ze stříbra. Usadila prince ke stříbrnému stolu, na stříbrnou stoličku, na stole na stříbrném ubruse ležely stříbrné mísy plné těch nejlepších pokrmů. Když byl čas vrátit se na pastvu, podarovali ho stříbrným koněm tak silným, že ho ani 8 sluhů nemohlo udržet. Král Hub mu nalil 8 skleniček kouzelného elixíru a princ byl po jejich vypití tak silný, že by zvládl zkrotit 8 bujných koní. Pak dostal stříbrnou píšťalku, na jejíž zapískání stříbrný kůň přicválá, ať je kde je, a nakonec ještě stříbrné brnění. I třetí den se mu na pastvě zjevil král Hub. Vzal prince do zlatého zámku ke zlatému stolu se zlatým ubrusem, kde na zlatých mísách bylo nachystáno tolik jídla, že by se 100 lidí najedlo do syta. Po jídle přivedlo 12 sluhů koně tak bujného, že se jim už vytrhával. Pak dostal princ vypít 12 odlívek kouzelného elixíru, po kterém skrotil koně sám jedním pohledem. Nescházela zlatá píšťalka a ani zlaté brnění nechybělo.
1: To tě zachrání, až ti bude nejhůř,
0: kladl mu na srdce král Hub. Když hnal koně z pastvy, překvapilo ho, že celé město je zahaleno černým suknem. Nejstarší princezna na nádvoří plakala, protože zítra měl přiletět mořský drak, který si ji má odvést do své sluje. Princ ji utěšoval, jak mohl, a nakonec slíbil, že se určitě najde nějaký statečný princ, který ji zachrání. Když na druhý den vedli královu nejstarší dceru vstříc drakovi, zapískal princ na měděnou píšťalku. Za chvíli useděl na měděném koni, v měděném brnění a spěchal na mořský břeh. Mořský drak právě vylézal z moře. Lidé před ním prchali a rozprchl se i princeznin doprovod. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, před princeznu se postavil měděný princ. Začal lítý boj. Nakonec princ usekl drakovi hlavu, vyřízl mu jazyk, schoval ho do torby a ujel, ani se nerozloučil. Druhý den město zase v černém sukně zahalené a na zámeckém nádvoří plakala prostřední dcera. Když prý neuspěl jednohlavý drak, zítra si pro prostřední princeznu přijde 3hlavý. Princ ji utěšoval, jak mohl. Ráno pískl na stříbrnou píšťalku, nasedl na stříbrného koně ve stříbrném brnění a byl na pobřeží dřív, než tam dorazila prostřední princezna s plukem královských vojáků. Tu se začalo moře bouřit a země se otřásat, jak z moře vylézala trojhlavá obluda. Když ji vojáci z princezny na doprovodu uviděli, rozprchli se a do boje se pustil jen stříbrný princ. když drakovi usekl všechny tři hlavy jako hlávky zelí, vyřízl jim jazyky a zmizel. Ani se pak nedivil, když město zůstávalo v černém hávu a na nádvoří plakala nejmladší princezna. Když neuspěli slabší ze tří mořských oblud, zítra si prý nejmocnější šestihlavý přijde pro nejmladší princeznu. Hned za rozednění pospíchal princ do lesa. Zapískal na zlatou píšťalku a ve zlatém brnění se na zlatém koni rozjel na mořský břeh. Když přicházela princezna, vzedmuly se vysoké vlny, obloha zčernala a z moře začala tryskat horká pára. Tentokrát tam královskému vojsku velel sám král. Ale když viděl tu hrůzu, nezbylo mu, než vydat rozkaz. Zachraň se, kdo můžeš! Jediný proti příšeře se šesti hlavami zůstal na mořském břehu zlatý princ. Ale šestihlavý drak už znal všechny princovy úskoky. Byla to bitva bitev. Ve chvíli, kdy se zdálo, že prince některá z hlav už chytí do chřtánu, objevil se vedle zlatého prince malý mužíček s dlouhým bousem a vhodil před draka zlaté vejce. Sotva na zem dopadlo, vyhrnulo se z něj celé zlaté vojsko, spousta mužů chrabrých jako zlatý princ. Draka udolali, princ z dračích hlav vyřezal všech šest jazyků a zase zmizel beze stopy. Ale byl tak unavený, že na paloučku, kde pásl koně, usnul a spal tři dny a tři noci. Pak ho vzbudil král Hub.
1: Obleci zlaté brnění, vezmi sebou všechny tři koně a chvátej na zámek.
0: Na zámku se právě princův generál chvástal, že to on zabil všechny tři draky. Ukazoval všechny dračí hlavy a dožadoval se královské odměny. Když ale princ vytáhl z torby do všech dračích hlav jazyky, pravda vyšla najevo a král dal podvodníka generála potrestat. Chtěli princovi nabízet princezny, chtěli mu nabízet zlato, stříbro, ale princ jako by se do vody propadl. V tu dobu už seděl za zlatým stolem se zlatým ubrusem u nejmladší a nejmilejší dcery krále Hub. Zadívali se do sebe a zanedlouho sám král Hub strojil velkou svatbu. A co se jedlo? Ty nejlahodnější pokrmy z hub, co jich kde na širém světě roste. Z hub hnědých a bílých a strakatých. A když byla svatba u konce, stařeček král Hub zmizel. Hledali ho všude po lesích a vyhlásili to do celého světa. Až dodnes lidi chodí po lesích a hledají pod hlavičkami hříbků kouzelného mužíčka, krále Hub.

0: Digi hádanka. Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
1: Tak co, už víte?
0: Když zafouká vítr, víš, co se vlní?
2: Ne.
0: Viděl jsi někdy, jak do obilných klasů fouká vítr a celé pole vypadá jako zlaté vlnící se
2: moře?
0: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
1: Pole.
0: Pole s obilím, ano.
3: Velbloud a křídla. Na kraji veliké pouště seděl jeden docela malý velbloud a prohlížel si obrázkový časopis. Ne, že by četl, velbloudi si na četbu nepotrpí. Také málo kdy si kupují knihy, pořizují knihovny a už nikdy si knížky nepůjčují. Ale obrázkový časopis, to je něco jiného. Tenhle velbloudí výrostek si i ve škole pod lavicí vždycky prohlížel časopisy, místo aby dával pozor, a tak se ani moc dobře číst nenaučil. Stačilo mu, když přeslabikoval, co bylo napsáno pod obrázkem. Například, když tam bylo auto, správně přečetl auto. Malý velbloud měl mnoho strýců, tetiček, bratranců a sestřenic, kteří byli všichni velmi pracovití. Tatínek s maminkou samozřejmě také a dědeček se dokonce proslavil tím, že chodíval v čele velbloudí karavany a jako jediný směl nosit přes celou poušť vzácný náklad drahokamů, které patřily jednomu bohatému králi. Každý tedy čekal, že z velbloudňátka jednou vyroste velbloud významný po dědečkovi. I proto, hned když se narodil, dostal jméno Šemík, prý podle nějakého cizího slavného velblouda, nebo snad koně. Jenže malý Šemík nechtěl pracovat jako ostatní, nechtěl nosit náklady, dával přednost obrázkovým časopisům. Už se zase schovává na kraji pouště za písečnou dunou, žalovali na něho bratranci. A nechce si s námi hrát na velbloudí karavanu? Přidali se hned k bratrancům sestřenice. A taky nějak divně mluví. Volali všichni a zlobili se na Šemíka dohromady. To bude tím dnešním horkem. Polekala se maminka velbloudice, ale tatínek velbloud si myslel, že by spíš potřeboval vytahat za uši a rozhodl. Večer se všichni sejdeme u napajedla a tam s klukem promluvím. Sestřenice a bratranci byli u napajedla první a už volali na Šemíka. Počkej, ty dostaneš. Nebo počkej, ty uvidíš. Šemík si jich nevšímal, protože stále prohlížel obrázky a četl si, co bylo pod nimi napsáno. Pak přišel tatínek s maminkou a s nimi i ostatní příbuzní. Když se všichni nejdřív pořádně napili, když zahnali svou velikánskou velbloudí žízeň, teprve pak si všimli, že malý velbloud pořád ještě prohlíží obrázkový časopis. Ty snad nemáš žízeň? Tobě voda nechutná? Zamračil se na něho tatínek. Tehdy teprve Šemík odložil svůj časopis a prohlásil. Jen s minerálkou na poušti tě žízeň navždy opouští. Strýcové, tetičky, maminka i tatínek zůstali na malého velblouda koukat. Něco takového ještě neslyšeli. Za to sestřenice s bratranci poskakovali, smáli se a volali. Takhle divně s námi mluví pořád, místo aby si hrál na velbloudí karavanu. První se z překvapení vzpamatoval tatínek. Podívej, Šemíku, jestli ti není dobře z horka, tak si trošku odpočiň a napiješ se, kdy budeš chtít a čeho budeš chtít. I když nevím, na co jiného by mohl mít velbloud chuť než na vodu. Máš rád mošty? Mám. A což ty? Přerušil tatínka Šemík a to už bylo všem jasné, že s tímhle malým velbloudem není něco v pořádku. Jedni říkali, že je asi opravdu nemocný, druzí zas, že je jenom nevychovaný. Nakonec se však shodli, že z něho sotva může vyrůst ten významný velbloud, který by mohl jednou nosit přes poušť vzácné královské drahokamy. Co z něho bude? Všichni zesmutněli. Šemík se ale usmíval a klidně příbuzným vysvětlil. Na velbloudu přes poušť? To by špatně dopadlo. Přes poušť dneska bezpečně dopraví tě letadlo. Potom oznámil, že z něho bude básník.
1: To má z toho obrázkového časopisu, naříkala maminka. To opravdu není četba pro velbloudy.
3: Jenže od té chvíle začal malý velbloud trénovat na básníka a mluvit tak, aby se mu to rýmovalo. Když se ho třeba někdo zeptal, jak se pořád máš, odpověděl, mám chuť na guláš. Velbloudi guláš neznají, nikdy ho ani neochutnali a proto se vyptávali dál. Na co si zahrajem, Šemíku?
4: Na karavanu knoflíku.
3: To už vůbec nedávalo smysl a velbloudi usoudili, že s malým velbloudem řeč není, nikdy ani nebude, že se zkrátka nevyvedl. A tak si Šemík dál prohlížel obrázkový časopis, až konečně jednoho dne přečetl i poslední stránku. Tehdy se rozhodl, že nebude básníkem, ale Pegasem. To, že se pro něho líp hodí. Vysvětlil, že Pegas je slavný kůň s křídly, který básníky doprovází. Teď už si velbloudi začali ťukat na čela a Šemíkovi domlouvali, aby si rozmyslel, co říká. Kůň přece křídla nemá, jak by je tedy mohl mít malý velbloud? Ale Šemík se přemluvit nenechal. Náhodou, už mi rostou, sáhněte si. A nastavoval všem záda, aby se mohli přesvědčit. Zkoumali ti velcí velbloudi Šemíku ve hřbet. Zdá se, že tam opravdu něco má. Že by křídla? Jen jestli by vyrostla dost veliká a dost silná, aby unesla velblouda. Velbloud totiž není žádný vrabec. A to by potom z našeho Šemíka přece jenom mohl jednou být slavný velbloud. Sestřenice a bratranci se přestali malému velbloudovi posmívat a začali se sázet. Jaká asi křídla se mu vyklubou? Motýlí, netopíří anebo ptačí? Nejvíc netrpělivý byl Šemík sám. I když mu každý radil, aby radši ještě nějaký čas počkal, řekl, na létání už to stačí, moje křídla jsou jak ptačí. V tu chvíli také ze Šemíka naposledy promluvil básník. Dál už se chystal jenom létat jako bájný okřídlený kůň Pegas. Vylezl si na skalnatý vršek a bez váhání se střemhlav pustil dolů. Dopad na zem byl dost tvrdý, i když naštěstí ta skalka nebyla moc vysoká. Až se Šemíkovi v očích zajiskřilo a hlava pořádně zatřásla. Zaklepala se tak důkladně, že z ní naraz vypadly všechny jeho střeštěné nápady. Začal zas mluvit jako každý jiný velbloud. Začal si hrát s bratranci a sestřenicemi na velbloudí karavanu a i když mu křídla nikdy nenarostla, objevily se v těch místech jednoho dne dva roztomilé, užitečné velbloudí hrby. Z malého šemíka nakonec vyrostl ten nejhezčí, velmi pracovitý velbloud.

0: ty. Ahoj. Ahoj, je tu taky.
1: Ahoj. Ahoj.
2: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
0: Co?
2: Totiž nepoučitelný.
0: Naše posluchače, Justino, jsou to naši posluchači. Mm-hmm. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
2: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
1: Mm. Děkujeme ti za krásný úvod, Justino.
2: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
1: Jaké?
2: No, úplně tento nonc.
1: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
0: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
2: Dneska je na řadě Hugo.
1: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
2: No.
1: Házela s ním ke dveřím.
0: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníšku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
2: To byla nehoda.
0: Šupa.
2: Nehoda a ne lupa. Šupa.
1: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justino, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
2: Samozřejmě.
0: A jak ti to vyšlo?
2: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě, špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
1: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
0: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
2: Jak to myslíš? No dovol, víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
1: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
2: No, dovol, Hugo.
1: No, víš to, Justino?
2: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
1: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
2: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
0: Bez ženicha.
1: Správně, Justino. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
2: Na ocet. Ne.
1: Piggy?
0: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justina. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím.
1: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
0: Jo?
2: No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
1: Justino.
2: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
0: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
1: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
0: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
2: Vidí, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
1: V podstatě ano, Piggy. Justino, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
0: Skysnou nebo zakysnou.
1: Tak.
2: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
1: Najednou pověra.
0: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselo.

0: jsem kyselá.
1: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
2: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
1: Není ti někdy toho Antonína líto?
2: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
1: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
2: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
1: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
2: Zpívá.
1: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
1: No,
0: když
1: ano,
0: jinak
1: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
1: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
2: No, kurčičky.
0: Svít hvězdo, z nebe záře.
1: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...

0: Figi básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

0: nose něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tullamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tullamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
1: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tullamora juniora a Ramsese.
2: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten padre?
1: No, přece vážený pan Tullamor senior, padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
0: Tullamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
1: Tak takhle je to.
0: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
1: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
2: To ne,
0: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
1: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
0: A Tullamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
2: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.
1: Piggy vtip.
3: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
4: Hele, kaktus!
3: Kde ho vidíš?
4: Já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
3: A co?
4: A jeden říká, hele, schod.
3: Kde?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Co z to urvaj, co z to splet? 3×2 = 6. Možná. No počkej, na mě si nepřijdeš, nádhero. Já tě předjedu, bílý červe. Jedu.
2: Kurvínku.
1: Dostal jsem tě, bíráku.
2: Jak to se mnou mluvíš?
1: Co? Cože? To jsi ty, taťuldo? Ahoj.
2: Co se tady flákáš?
1: Neflákám. Hraju si, závodím. Hele, tati, to byla bouračka, co?
2: Zavři ten počítač.
1: Co?
2: Zavři ten počítač.
1: Tati.
2: Povídám, zavři to. Tolik hodin. Jak to, že už nejsi v posteli?
1: Co?
2: Hele, nedělej, že neslyšíš. Ptám se, jak to, že už nejsi v posteli?
1: No já.
2: Hele, já nechci slyšet žádné výmluvy, hurvínku. Šupej, už je pozdě a zítra hola hola, škola volá.
1: Když já bych si rád ještě trošku pohrál a pak bych...
2: Žádné takové, já bych a pak bych... Pak bys leda pozdě bycha honil.
1: Cože? Jakého bycha mám honit?
2: Ale žádného bycha.
1: Když jsi říkal, že bych pozdě honil nějakého bycha?
2: Šmankote, to se tak říká. Pozdě bycha honití, že ano? Rozumíš?
1: Ne.
2: Zkrátka, dobře, musíš se jít pořádně vyspat, zítra je škola, no.
1: No to vím taky.
2: No tak šupej včas do postele, nebo zase zaspíš.
1: No dovol já.
2: No a kdo asi jiný, ty? Hurvínku, když jsi prý v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy. No, co z toho vyplývá?
1: Že je dneska čtvrtek.
2: Středa.
1: Počkej. Tak jak jsem tedy mohl přijít pozdě 4×? Přece počítej se mnou. Je pondělí, pak úterý a středa. To jsou přece 3 dny, ne 4. Ha, neví, co mluví.
2: A kdo?
1: No úča, pančelka. Kdo jiný by si asi tak mohl stěžovat?
2: Hurvínku, jak to mluvíš o své paní učitelce? Pamatuj si, že páni učitelé mají vždycky pravdu.
1: I učitelky?
2: I učitelky.
1: Tak tomu nevěřím.
2: No dovol.
1: Dovolím. Včera nám totiž paní učitelka říkala, že 3 a 3 = 6.
2: No a co, když je to správně?
1: No vidíš, jenomže dnes zase tvrdila, že 6 je 3×2.
2: No to je hrůza.
1: Viď.
2: Po kom ty kluku seš?
1: Nejspíš po tobě. Tuhle jsem dostal kouli jenom proto, že si mě přesvědčil, že básník Walker není Jiří, ale Johnny.
2: To je sofra, Polte.
1: Viď.
2: Ne, to jsem asi... To jsem se přiřekl. Víš? Tak už uháněj.
1: A tohle to je šikana, nic než šikana.
2: Urvajs.
1: Jo.
2: A než hupsneš do peřin, tak napíšeš 100krát, nemám být hloupý a drzý. A já se ti pak po to podepíšu.
1: Tak to jo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Με το πήρε η κόουσλαγη. Σιμσαλαμπούμ, πιμ. Bonjour. Bonjour. Γκροπακ βάς τα ζδραβή τα κλεκράσνιε. Bonjour, добрый ден. Πρέτσε я. Ζδραβήν βάς, ας με κάμ σβουί κόουσελνίτσκι цилиндр. Πρότσι μάμ цилиндр, а πρότσι κόουσελνίτσκι. Sem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, namiřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud jí chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace. To je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

0: Synové krále orla. Sedlák šel do lesa na dříví. Sněhu bylo nad kolena. Došel ke staré, uschlé borovici a jal se jí pocikávat. Tu odletěl kus kůry a ve kmenu objevila se velká dutina. Jistě pelech kuny, pomyslel si sedlák. Dobrá byla by její kožešina do mrazů. Brzy rozšířil otvor ve stromě a tu spatřil hnízdo. Uměle z mechu spletené a v něm dvě jasně červená vejce. To tě zázrak, podivil se sedlák. Dvě podivná vejce a na to ještě v zimě, kdy lesní ptáci nehnízdí. Opatrně vyňal vejce, uschoval je v torbě, potom podtěl borovici a vlekl jí domů. Po obědě vzpomněl si na svůj nález a vyňal vejce z torby. Žena také se velice divila a ptala se, co s nimi udělá. Dejme je pod peřinu, snad se z nich teplem něco vylíhne. Žena souhlasila. Uložila obě vejce do postele, jež byla uchystána pro případ, že by sem zavítal host, neboť, ačkoliv chaloupka byla uprostřed hlubokého lesa, přece už několikrát hostila vznešené lovce. Po večeři šli manželé spát. Usnuli tak tvrdě, že nezaslechli venku šumot. Okno se otevřelo a do jizby vletěl veliký orel se zlatou korunkou na hlavě a rovnou k posteli pro hosty. Zobákem odtáhl peřinu a usedl na červená vajíčka. Když svítalo, přikryl vejce peřinou a vyletěl okénkem, jež se za ním samo zavřelo. Když se manželé ráno probudili, byli nemálo překvapeni. Na peřině leželi dva dukáty. Jejich úžas vzrostl, když se podívali na vejce. Nebyla již červená, ale barvy modré jako obloha za nejkrásnějšího letního dne. Sám Bůh mne vedl do lesa, zvolal sedlák. Ženo, nyní jsme bohati, mohli bychom si v městě koupit pěkný domek. I neblázni, zahubovala lakotná žena, chtivě pohlížejíc na lesklé zlaťáky a v ruce je potěžkávajíc. Co by ti byl dům, platen, když by ses ve městě ani neuživil? Zde přece máme vše, čeho k živobytí potřebujeme. Lépe bude, když si peníze uschováme. Jednou se nám hodí. Muž neodpověděl. Stáhl peřinu z postele a dal jí k teplým kamnům. Když se ohřála, položil jí na vajíčka. A tak to činil po celý den. V noci opět přiletěl orel a nepozorován posadil se na vejce. Zasvítání zmizel. Sotva, že odletěl, probudila se selka a honem běžela k druhé posteli. Ale opět se leskly na peřině dva velké zlaté penízky. Muži, jsou tu zase dva dukáty, zvolala tak hlasitě, že se muž probudil. Dukátů si valně nevšímal. Více jej zajímala vajíčka. Jak se podivil, když uviděl, že jsou nyní zelená jako brčál. Po celý den je zahříval peřinou, když to lakotná žena jenom si pohrávala s dukáty. Nastala třetí noc. Zase přiletěl orel, posadil se na vajíčka a když slunce vycházelo, zmizel. Pojednou byli manželé probuzeni překrásným zpěvem. Stanuli a hle, místo vajíček spatřili na loži dva ptáky. Jeden byl zelený, s modrýma křídlama a červeným chvostem. Hlavičku měl zlatou. Otevíral zobáček a z hrdélka linuly se mu líbezné zvuky. Druhý ptáček byl velice neúhledný. Popelavé peří bylo rozcucháno, zobák dlouhý a k levé straně zahnutý. Ubožáček seděl se sklopenými křídly, ani se nehýbal, když to druhý stále sebou vrtěl a poskakoval. Krásný to ptáček, zvolala žena. A hle, tady leží opět dukát. Nekřič tak, napomenul jí muž. Vždyť ty ptáčky poplašíš. Jen se podívej, jak se ten popelavý bázlivě krčí. Co mi po něm, takový ošklivec? Zamračila se žena. Nemá-li pod sebou dukáty, vyhodím jej ven. A skutečně, když prohledala místo, kde byl popelavý, nenalezla ničeho. Hned jej muži vyhoď do lesa, zadarmo jej živit nebudeme. Nebuď tak zlá, krotil jí muž. Kdo ví, zdali nám ten popeláček někdy neprospěje. Ostatně nech si zlatouška i z penězi a já si ponechám popeláčka. Domlouval jí, až konečně svolila. Po celý den obírala se zlatouškem, hladila mu hebké peří, naslouchala jeho čarokrásnému zpěvu a krmila ho nejlepším, co doma nalezla. Popeláček byl by jistě zahynul hladem, kdyby sedlák nebyl na něho pamatoval. Když se ptáček nasytil, pohleděl na sedláka tak dojímavě, že mu vstoupily do očí slzy. Neboj se, neboj, můj popeláčku, nedám ti ublížit, řekl sedlák a pohladil neúhlednou hlavičku ptáčkovu. Den ze dne měla selka zlatouška raději, neboť každého jitra zaskvěl se pod ptáčkem dukát. Tím více však nenáviděla popeláčka, u něhož nikdy peněz nenalezla. Stále na něho hubovala a vyhrožovala mu. Jednou vyjel si král z města do lesů na hon. Zabloudil až k chaloupce a zaslechl překrásný zpěv zlatouškův. Hned skočil z koně a provázen několika dvořany vstoupil do světnice. Rázem zlatoušek utichl. Manželé poznali krále a hluboce se ukláněli. Rád bych viděl zpěváka, jehož zpěv jsem byl zaslechl, ozval se král. Vznešený pane, promluvila selka, obávajíc se, aby nepozbyla zlatouška. To zpívala dcera z města, právě však odešla zadními dveřmi, snad ji ještě dohoníte. Král však poznal, že jej selka obelhává. Klidně usedl ke stolu a požádal o trochu vody. Selka trnula strachem, aby zlatoušek, jenž seděl na kamnech v košíku, zpěvem se neprozradil. Čeho se obávala, také se stalo. Jizbou zahlaholily čarokrásné zvuky. Podvodná ženo, zahrměl král a vyskočil. Lež ti nepomohla. Zpěvák sám se ohlašuje. Velím ti, ukaž mi jej. Selka se neodvážila odporovat. Loudavě ubírala se k peci. Zlatoušek právě dospíval. Tu spočinul zrak ženy na popeláčkovi, jež se krčil na lavici. Zdvihla jej a postavila před krále na stůl. Potom se vrhla na kolena a sypjavší ruce volala. Mocný pane, odpust mi, že jsem tě oklamala. Zavedla mne jednou přílišná láska k tomuto ptáčkovi. Král pohladil třesoucí se ptáče. Popeláček ani nepípnul. Nyní poručil král jednomu dvořenínovi, aby Popeláčka vložil do své torby, načež odcházel s družinou. Na prahu stanul a řekl sedlákovi: zítra přijď si do královského zámku pro odměnu. V tom však zase zazněl líbezný zpěv. Král užasl. Co to? Vy zde máte ještě jednoho zpěváčka? Ukažte ho. Selka chvěla se jako osikový list, avšak nechtělo se jí poslechnout. Rozkázal tedy král svým průvodcům, aby prohledali jizbu. Dvořané hledali, že však zpěv se již neozýval, nevěděli, kde pěvce najít. Posléze však přece vypátrali Zlatouška v košíku. Král užasl, když spatřil tak nádherného opeřence, jež nyní zpíval jako o závod. Ty jsi mne zase podvedla, rozlítil se král na ženu. Podstrčila si nám ohyzného ptáka, jenž zajisté ani nespívá. Selka prosila na kolenou, aby ji král odpustil. Budiš, svolil posléze král. Pro dnešek ještě zůstane ptáček zde. Bojím se, že by si v torbě ublížil. Zítra sem opět přijdu s pohodlnou klecí. Ty i tvůj muž svou hlavou mi ručíte za ptáka. Abyste s ním neuprchli, dám vás střežit. A toho popelavého si vezměte. Popeláček byl propuštěn z těsné torby. Hned zaletěl na lavici u kamen, vložil hlavu pod křídla a usnul. Po odchodu královu zavládlo v jizbě ticho, rušené jenom vzlikotem Selky. Měla si dbát mé rady, připomněl jí sedlák. Teď bychom bydleli ve městě spokojeně a ty bys měla svého Zlatouška. Takhle o ptáčka přijdeme a stane-li se mu něco, čehož nedopouštěj pán Bůh, ztratíme hlavu. Nastal den, kdy bylo Selce se rozloučit se Zlatouškem. Hladila ptáčka a krmila jej nejlepšími lahůdkami. Proč nevzal si král Popeláčka? Stále opakovala a zdržovala Zlatouška, jen chtěl zaletět k Popeláčkovi. Tu zaznělo v lese troubení. Oknem uviděla Selka krále, jež přijížděl v čele četné družiny. Chtěla ještě jednou pohladit Zlatouška, avšak div divoucí. Místo něho nalezla jenom dukát. Po ptáčkovi ani vidu, ani slechu. A už tu byl král. Jdu si pro ptáčka, hlásil ve dveřích. Tedy mi jej podejte, zde je klec a zde měšec stříbrňáků. Manželé se však ani nehnuli. Tu předstoupil sedlák a chvějícím se hlasem všechno vyprávěl, načež ukázal králi dukát. Král ale nevěřil. Ukryli jste někam ptáka, svažte je, velel svým lidem. Po krátkém odporu byli manželé spoutáni a smutně přihlíželi, kterak královi lidé v bytě všechno přehazují, hledajíce ptáka. V truhle nalezeny peníze, které byli manželé tak podivným způsobem dostali. O, toť celé jmění, zvolal král, prohlíže je dukáty, jež měli velkou váhu. Jistě oloupili některého pocestného, jež jsem zabloudil. Odveďte je do vězení. V chaloupce zůstal jenom Popeláček. Sotva dozněly kroky odcházejících, seskočil čiperně z lavice, otřepal se, vyletěl otevřeným oknem. Usedl na vrchol vysoké sosny a rozhlížel se po krajině. Potom skákal z větvičky na větvičku, stále ťukaje do kmenu. Náhle odloupl kus kůry a ptáček vklouzl do dutiny. Dostal se pod zem a běžel úzkou chodbou, až se posléze zastavil u železných dveří. Zaťukal na ně zobáčkem a zvolal. V červeni, v modři, zeleni jsem spal, nežli jsem se popelavým stal. Dveře se otevřely a popeláček vletěl do obrovské jeskyně, jež se třpitila drahokamy a v jejich čtyřech koutech hořely ohně. U plamenů zahřívali se ptáčci, kteří nás na zimu opouštějí. Uprostřed jeskyně stál zlatý trůn a na něm seděl král ptactva, veliký orel se zlatou korunkou. Když zahlédl popeláčka, zvolal. Už jsi tady. A kde pak si nechal bratra? Královský můj otče, odpověděl popeláček. Bratr zmizel a naši ošetřovatelé byli odvedeni do vězení. Přicházím tedy k tobě, abys jim pomohl. Orel se zamyslil. Těžké, těžké pomoci. Jen tehdy vyjdou ze žaláře, usmíří-li se král. A to se stane, když obdrží zlatouška. Ale kde jej hledat? Kdyby bylo léto, rozeslal bych své podané do světa, aby po něm pátrali. Teď však nemohou ven. Krutá zima by je zahubila. Jediné, co mohu pro tvé pěstouny učinit, jest, že nařídím o něm ptákům, kteří i nyní dlí venku zimě vzdorujíce, aby tebe byli ve všem poslušní a tobě pomáhali. Až najdeš sedláka, poruč ptákům, aby tě donesli na poušť ke vševědoucímu pštrosovi. Ten tě jistě poradí. Jdi tedy a vrať se brzy se zlatouškem. Popeláček rozloučil se s otcem a vyšel chodbou opět na sosnu. Odtud letěl přes les, až s večerem doletěl do královského města. Lítal nad budovami, pátraje po uvězněných. Konečně zaslechl ze staré věže povědomé hlasy. Naříkali zde manželé z lesní chaloupky. Hned vletěl okenním otvorem do tmavé, studené jizby. Kde pak jste? Zvolal. Kdo pak nás volá? To jsem já, popeláček. Přicházím vás vysvobodit. Zazněly dva radostné výkřiky. Sedlák i selka tápali ve tmě. Popeláček uhodil zobáčkem do kamene ve zdi a hned z něho sršely jiskry, které osvětlily jizbu. Sedlák chytil popeláčka, něžně jej hladil a líbal. Ani se nedivil, že popeláček hovoří jako člověk. Také selka nyní se laskala s neúhledným ptáčkem, kterému až dosud projevovala jenom svou nenávist. A teď, sedláče, ozval se popeláček, opustíš vězení. Jenom já? Ustrnul sedlák. Přece je tu se mnou také moje žena. Ta zde zatím zůstane, až my dva se vrátíme se zlatouškem. Král musí dostat zlatouška, abyste vy oba byli propuštěni na svobodu. Když se nepodaří naše dílo, musíš se vrátit do žaláře. Marně orodoval sedlák za ženu. Marny byly její prosby i slzy. Popeláček nepovolil. Konečně se žena poněkud upokojila, když jí popeláček přislíbil, že se vynasnaží, aby její uvěznění netrvalo dlouho. Potom se popeláček vznesl do výše a zvolal. V červeni, v modři, v zeleni jsem spal, nežli jsem se popelavým stal. Přileďte, černí havrani, ať křídla vaše nás zachrání. Zazněl šumot, jako když větřík probíhá suchým listím. Do vězení vletěl havran, za ním druhý, třetí, až jich tu bylo 100. Na rozkaz popeláčkův semkli se těsně v houf. Sedlák se rozloučil se ženou, postavil se na havrany a již vznášel se do výše. Když dospěl k oknu, postavil se na ně, havrani jeden za druhým vyletěli ven. Opět se semkli v pevnou hradbu. Sedlák zase vystoupil na ně. Popeláček vedl něho. A již letěli přes královské město, přes lesy, vody a přes hory. Celou noc a celý den. A teprve, když slunce zapadlo, spustili se havrani na poušť. Popeláček jim poděkoval a vyzval jednoho, aby orlu králi oznámil, že se šťastně zhostili svého úkolu. Havrani vznesli se do výše a brzy zmizeli. Nyní nás očekává obtížná práce, zahovořil popeláček. Na této poušti bydlí starý pštros, jenž prý ví o všem, co se děje ve světě. Toho pštrosa ale musíme najít. Nemeškaje proslídili kde jaký keř, kde jakou jámu, avšak marně. Již svítalo, pštrosa dosud nenalezli. Teď jej už asi nenajdeme, řekl popeláček mrzutě. Raději si vyhledejme stinné místečko, než slunce začne nemilosrdně pálit. S večerem obnovíme pátrání. Po dlouhém hledání objevili pahorek, pod nímž rostlo několik stromů. Jejichž husté koruny vrhaly dostatečný stín. Usedli do chládku. Sedlák byl znaven dlouhou cestou a proto brzy usnul. Popeláček však bděl. Za chvíli zaslechl ve skále šramot. A hle, z otvoru, který se právě otevřel, vyběhl veliký bílý pštros. Popeláček vzbudil sedláka a oba pospíchali vstříc opeřenému velikánu pouště. Čeho žádáte ode mne? Ozval se pštros přísným hlasem. Proč jste vstoupili do mojí říše? Odpusť, mocný pštrose, řekl popeláček. Přišli jsme k tobě na radu. Jsem popeláček, syn krále orla a toto jest můj pěstoun. A nyní pštrosovi všechno pověděl. Pštros povážlivě kýval hlavou a když popeláček skončil, řekl. Kdybys nebyl synem krále orla, ničeho bych ti nepověděl. Tedy věz. 10x10 dní cesty odtud je vysoká hora, jejíž vrchol v oblacích se ukrývá. Na té hoře bydlí zlý čaroděj, jež vládne blesky a hromem. Ten čaroděj zmocnil se Zlatouška, když tvůj bratr zmizel z lesní chaloupky, chtěje uniknout uvěznění v kleci. K tomu čaroději ale velmi nesnadno se dostanete. Ještě nesnadněji Zlatouška vysvobodíte. Dostaneš-li se ke kleci, ve které čaroděj chová Zlatouška, ukryj tohoto muže, načež vzlétni nad klec a házej z tohoto míšku červená zrnka na mříže. Nebude potom už překážek a ty bratra vysvobodíš. Popeláček i sedlák poděkovali pštrosovi a vydali se na cestu, jež nebyla obtížná. Přes řeky přenášeli je ledňáčkové, přes hory havrani, přes lesy síkorky a přes města vrabci. Když minul týden, zastavili se u ohromné hory. Do poloviny její výšky donesli je havrani. Výše však nemohli vyletět, neboť z vrcholu hory sálal hrozný žár. Popeláček tedy propustil havrany a posadil se vedle sedláka. Přemýšlel, kterak se dostane na vrchol. V tom zaslechli slabé volání o pomoc, jež vycházelo z místa za velikým balvanem. Přiběhli tam a uviděli malého mužíčka se šedivou bradou a s diamantovou korunkou na hlavě. Zápasil s velikým žlutým hadem. Sedlák popadl kámen a pádnou ranou rozdrtil hadovi hlavu. Potom pomohl stařičkovi vstát.
1: Děkuji ti, zvolal mužíček. Odměním se ti za tvou pomoc. Jsem král skřítků, kteří vynášejí ze země žhavé a hořlavé látky, jež potřebuje čaroděj k výrobě blesku. Ač pracujeme bez ustání, přece není čaroděj s námi spokojen a časem posílá na nás tohoto hada, kterého si právě zabil. Teď mi ale povězte, čeho hledáte v sídle čarodějově.
0: Králi můj, promluvil Popeláček, rádi bychom vysvobodili ptáka Zlatouška, mého bratra, jenž je v zajetí čarodějově. Pokud můžeš, pomoz nám.
1: O pomoc by nebylo, odvětil král skřítků. Avšak hrozí nebezpečí života.
0: Snad nás ochrání kouzlo vládce pouště, pštrosa vševěda, řekl Popeláček a ukázal na váček, jež měl na krku. Král skřítků vesele se zasmál.
1: Teď už se o vás nebojím, tedy pojďte za mnou.
0: Vkročil do starého otvoru ve skále a Popeláček i sedlák šli za ním. Kráčeli vysokou chodbou, ve které hemžilo se veselými mužičky. Pracovali o závod. Jedni kopali, druzí roztloukali nerosty a jiní zase vozili na vrchol hory v malých vozíčkách drobný prášek z rozdrcených kamenů. Když uviděli krále, přivítali jej jásotem, jež se změnil v bouři radosti, když uslyšeli, že jejich škůdce, žlutý had, už nežije. Poté dovedl král skřítků, Popeláčka i sedláka na konec chodby, odkud bylo vidět krvavou záři. Strašlivé vedro je ovanulo.
1: Nebojte se, domlouval jim král skřítků. Abyste žárem nezahynuli, natřete se mastí, které užíváme, když vystupujeme na vrchol hory.
0: Popeláček i sedlák potřeli si tělo mastí a hned cítili příjemný chlad. Poté zmužile stoupali do výše. Posléze uviděli plamený palác, z něhož vycházel syrný zápach. Za palácem byla klec z blesků a v ní smutně seděl Zlatoušek. Když spatřil bratra Popeláčka a sedláka, radostně vykřikl. Hned však sklonil hlavu. Postřehl, že mříže se silněji rozpalují a že při nejslabším dotknutí vyrazí z nich smrtící oheň. Avšak Popeláček nezapomněl rady pštrosovi. Ukryl sedláka do hluboké jámy a sám vyletěl nad klec. Vyňal z váčku jedno červené zrnko a mrštil jím o první mříž. Zablesklo se, zahřmělo a plamený jazyk letěl se skály. Popeláček hodil druhé, třetí zrnko a pokaždé vyšlehl z mříží blesk. Posléze objevila se v kleci mezera, kterou mohl Zlatoušek volně proletět. Radostně se vítal se svými osvoboditeli. Pojednou zazněl hrozný hukot. Čaroděj se blíží, honem odtud, zvolal Zlatoušek a všichni tři kvapili k chodbě skřítků. Již byli blízko vchodu, tu řekl Zlatoušek Popeláčkovi. Bratře, ohlédni se, co vidíš? Popeláček se ohlédl a za chvíli zvolal. Čaroděj stojí u klece a právě z ní trhá mříž. Nyní vyňal Zlatoušek z váčku červené zrnko a mrštil jím ke kleci. Byl už svrchovaný čas. Vytržená mříž letěla v podobě blesku k chodbě. Avšak v polou cestě setkala se s červeným zrnkem a blesk rozprášil se v jemný déšť ohnivý. Totéž stalo se s každým dalším bleskem, který čaroděj vyslal za nimi, až konečně neměl už ani jednoho. A teď utíkejme, zvolal Zlatoušek a všichni tři vběhli do chodby. Tam uviděli krále, který ustrašen naslouchal hromovým ranám. Konečně, konečně, zajásal, když uviděl všechny tři. Zapískal na zlatou píšťalku a hned se k němu seběhli všichni skřítkové. Na jeho rozkaz vzali prchající na svá ramena a uháněli s nimi dolů, zatímco jejich druhové chodbu za utíkajícími zasypávali. Když čaroděj dostal se k této nenadálé překážce, byli uprchlíci už venku z chodby. Čaroděj zuřivě vykřikl a skokem byl u svého paláce. Tam vytrhl ohnivý balvan a mrštěl jím po utíkajících. Avšak kámen přeletěl a nikomu nic neudělal. A čaroděj zmizel.

Al užasl, když spatřil sedláka, o němž se domníval, že je ve vězení. Úžas jeho však se proměnil v radost, když uviděl Zlatouška. I hned nařídil, aby selka byla propuštěna ze žaláře a štědře obdaroval jí i jejího muže. Zlatoušek byl chován v královském paláci jako nejvzácnější skvost. Zdaleka přijížděli i vznešení cizinci, aby uviděli podivného ptáčka a naslouchali jeho divokrásnému zpěvu. Lid v království bohatl, neboť cizinci zde mnoho utráceli. Proto bylo jméno Zlatouškovo vyslovováno s úctou a vděčností. Popeláček byl spokojen v příbytku manželů, kteří přece jen opustili lesní chaloupku a koupili si v městě výnosný dům. Denně docházeli do královského paláce, aby se potěšili se Zlatouškem. A nikdy neopomněli vzít sebou Popeláčka, jež se nyní těšil z jejich společné lásky.

jak on, ten slon. Pamatuju prapra kozy, prapra vosy, prapra vštrosy, prapra moly, prapra voly, prapra prase, anebo zase prapra kapry, prapra štiky, prapra kachny do paštiky, prapra ovce, od pra od.

0: učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
1: 2,5kilové kusy.
0: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
1: 4,25kilové kusy, křičí děti.
0: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná,
1: raduje se hlasitě Honza.
3: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?
4: Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala. Teď už husy nepasu a zimou se netřasu.
3: Logopedická pohádka na z, bez c, s, č, š, ž, r a r.
5: Jak kozlík mazlík zabloudil. Kozlík mazlík je tuze hezonké a mazlivé kůzle mámy kozy a táty kozla ze zlámané lhoty. Je to ale i takový nezbedný zlobílek. Jednoho dne na podzim znovu malinko zlobil, utekl za dům i za zlámanou lhotu a zakopl o kámen.
6: Je zlé!
5: Zoufale zvolala máma koza i táta kozel. Zlomenou nohu kozlík mazlík neměl. Za to ale zakopl o záhadný bludný kámen a z nenadání zabloudil. Zaběhl daleko za zlámanou lhotu.

0: tu a zmateně bloudil dál. Mezitím pan a paní Zahálkovi pozvali známého dědu Zindulku ze Zlámané Lhoty na zelí. Bydleli blizounko z Víkova a tak děda Zindulka vzal na zelí velký vozík a zajel za nimi. Jakmile naplnil vozík zelím, bolela ho záda a byl tuze znavený. Paní Zahálková ho pozvala na zelnou polévku a takové pozvání nemohl děda Zindulka odmítnout. Nechal tedy vozík vozíkem a udělal malou pauzu. Polévka byla znamenitá. Pak znovu popadl vozík a chtěl jít domů. Najednou zvolal.
1: Ale, ale, kdo mi to vlezl do zelí? To je ten zatoulaný zbloudilý kozlík.
0: Kozlík Mazlík dědu Zindulku poznal a zahanbeně kývnul.
1: Jen pojď, kozlíku. Je pozdě, já tě dovezu domů do Zlámané Lhoty,
0: povzbudivě dodal děda Zindulka. Zanedlouho byli doma.
2: Mazlíku, ty můj zbloudilý, zatoulaný kozlíku,
0: zvolala máma koza i táta kozel a hned dědovi Zindulkovi děkovali, kozlíka olizovali a okolo hlavy mu uvázali zvonek. Aby zvonek pěkně vyzváněl a oni poznali, kde kozlík je. K tomu jim děda Zindulka vyklopil plný vozík zeleného zelí. Pak do vozíku vhodil bludný kámen a dovezl ho někam na západ za Zvíkov, kde ho zahodil daleko, daleko od lidí. Zanedlouho ale lidé povídali, jak nějaký muzikant ze Zvíkova odvezl bludný kámen neznámo kam. Tak to děti koukejte, ať o něj nikdy nikde nezakopnete a nezabloudíte.

0: Vesničko.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ještě spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ní jen tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku, tak jsem uhnul. Vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen cidi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený, i když se s ním Kiki začala prát. Jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme s Kiki dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.
1: Figi hádanka.
2: Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
1: Co je to?
3: Co se dá jíst? Já nevím.
1: Přemýšlím. No. Co modrého jí? Já... Špagety!
4: Jablíčko!
1: Špagety!
4: Jablíčko!
1: Modré špagety!
4: Ne!
1: Já vím.
4: Tak povídej.
1: Modrý meloun.
4: Ne, asi to bude švestka.
1: Švestka!

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
2: No jo, dřív.
1: Dřív prý byly krávy.
2: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
1: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
2: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
1: Jak to, tati?
2: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
1: Do jaké dírky?
2: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
1: Simano.
2: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
1: Simano?
2: No a zkus tam nacpat krávu.
1: Kam?
2: Do té dírky.
1: Do jaký?
2: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
1: A co tam mám hodit?
2: Teď ti říkám, že krávu.
1: Když já ji nemám, tati.
2: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
1: O co, že bych ji tam nacpal?
2: No to bych tě rád viděl.
1: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
2: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
1: Všecko?
2: Všecko.
1: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
2: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele na zpátek.
1: A kam dával ty vybrané krávy?
2: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
1: A kam dával ta telata?
2: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
1: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
2: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telicí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
1: Teď se ho nic neptala.
2: Kdo?
1: Ta maminka.
2: Jaká maminka?
1: Ta, co jim chcíplo to tele.
2: Komu chcíplo tele?
1: Tomu průvodčímu.
2: Průvodčímu?
1: Simano.
2: Díti panu Vančurovi od nás domů.
1: No jo, co oni měli tele?
2: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
1: Přece ho dostal pan Vančura.
2: Díti od koho?
1: Od jednoho cestujícího.
2: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
1: No co, nic, teď mu chcíplo.
2: Nepovídej.
1: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, za top, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamvrním.
2: No tak hurvaj, jak to se mnou mluvíš?
1: Jak normálka přece.
2: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
1: No co jsem řekl, tati?
2: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se z toho svamvrním.
1: No tak já se ptát nebudu.
2: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
1: Já už se nic ptát nebudu.
2: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvaj, počkej, nebůl.
1: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
2: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět, odsuď až pocuď.
1: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
2: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: V té krabičce je uvnitř hrací strojek. To je takový váleček, který má na sobě malé hřebíčky a pomalu se otáčí. No a jak se tak otáčí? Každý ten hřebíček ve správnou chvíli cinkne o některý z mnoha plíšků a my tak slyšíme tón. Poslouchej. Takhle znějí ty jednotlivé plíšky. Tak trochu jako zvonečky, viď? Víš, nedaleko od nás měl svou dílnu pan hodinář, který uměl takový váleček vyrobit a zatlouct do něho hřebíčky tak, aby zahrál písničku. Naše babička od něj měla plnou krabici válečků, které se dali v tom hracím strojku vyměňovat. A my jsme tak mohli poslouchat i zpívat spoustu písniček. Jako třeba tuhle. O kytičce, která se jmenuje Hřebíček zahradnický. O hřebíček

Zapomenu, když to není věc možná, to znamená, jak na tebe mohu zapomenout, když to není možné. Zapomenu, li přeci jednou, zas mi lidé vzpomenou. To znamená, když přece jenom na chvíli zapomenu, lidé mi to připomenou.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti, kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě a rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si? Ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, no výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku, těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pusťte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu raketka. Letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: pro tebe, Květo.
1: Jak štěňátko dostalo chuť na med. Bylo léto. Kopretiny, sedmi krásky, poměnky, slzičky, mateří douška, zlatobíl a modré zvonky. To všechno kvetlo a vonělo. Sluníčko svítilo a štěňátko skákalo po louce a hrálo si na honěnou smotýli. Vonělo ke kytičkám. A svět se mu zdál moc a moc krásný. Sluníčko do něj z legrace píchalo svými paprsky. Ty ale ani trochu neboleli. Zabzučilo mu najednou těsně kolem ucha, až si leknutím sedlo. Co to je? Ošklivý ovád, který štípe? Ale ovád bzučí jinak. Tohle bude asi včelička, řeklo si štěňátko a trochu se rozlobilo, že ho tak polekala. Já ti dám pěkně tě proženu, že si to budeš dlouho pamatovat. Ale kde je? Teď tu byla a najednou tu není. Ozvalo se znova, jako kdyby se mu včelička smála. Počkej, až já tě chytím. Nic ti nepomůže, že se schováš do kytiček. Mně neutečeš. Už ji vidělo. Už po ní chňaplo, ale včelička najednou vznesla se vzhůru a letěla pryč. A štěňátko za ní, přes louku, přes sad, přes pole, skákalo, až se několikrát překulilo. Včelička doletěla až k červenému domečku na čtyřech nohách a tam zmizela. Štěně zklamaně obcházelo kolem. Co to tam uvnitř může být? Bydlí tu včelička? No asi ano, protože vidělo i jiné včelky, jak létají dovnitř a zase ven. A jak to tu voní? Co to jen může tak krásně vonět? Štěně si tu vůni od někud pamatovalo, ale nemohlo si vzpomenout, co to je. Určitě něco moc a moc dobrého. Nemohlo by aspoň kousíček té voňavé dobroty ochutnat. Čenichalo kolem, ale nikde nic. A tou škvírou, co létají včeličky, se neprotáhne. Pak uvidělo, že má domeček vzadu dvířka. Má zkusit je otevřít. Vždyť nechce udělat včeličkám nic zlého, jen zkusit, jak to voňavé chutná, malinko si líznout. Odhodlalo se. Opatrně odsunulo petlici na dvířkách a vyskočilo dovnitř do úlu. Rozhlédlo se, v šeru vidělo naskládané pláty, ze kterých vycházela ta vůně. Konečně poznalo, co to vlastně voní. Med. Jednou mu doma dali kousek chleba namazaného medem a dodnes si tu nádhernou chuť pamatovalo. Ty včeličky se mají, vzdychlo si závistivě. Bydlí si v domečku plném medu. Jeho tu tolik, že jistě ani nepoznají, když si kousíček odnese. Chytlo plástev, vytáhlo ji ven a mlsalo, až mělo med až za ušima. Už se vůbec nezlobilo na včeličku, že je svým bzučením tak polekala. Naopak, jak by jinak přišlo k takové dobrotě, blaženě se olizovalo. Ale co to? Co to hučí? Jako kdyby tu najednou tekla řeka. Divoká řeka s peřejemi. A nad ním se vznášel mrak, hučící černý mrak. Kde se tu vzal a co mu chce udělat? Tohle opravdu nevypadá dobře, řeklo si štěňátko. Kdo uteče, ten vyhraje. Rozhodlo se, nechalo met medem a honem uhánělo ke své boudičce. Přes louku, přes sad, přes pole. Dobře vědělo, co je to za divný hučící mrak, který vyletěl z červeného domečku a řítil se za ním, stále blíž a blíž, až na dvorek a domů. Ale marně štěně utíkalo. Rozhněvaným včeličkám neuteklo. Vletěli za ním i do boudičky a pod jejich pichlavými šavličkami štěňátko úplně přešla chuť na med. Ještě, že přišla jeho paní a všechny ty píchance mu ošetřila a obvázala. Když večer vysvítl měsíček, rozesmál se na celé kolo. Poštípaný a opuchlý pejsek v obvazech. To byl pohled. Vypadal, jak kdyby utekl z nemocnice. Ale štěňátku do smíchu nebylo. Ani trochu. Dlouho nemohlo usnout. Převalovalo se z boku na bok a i ve spánku vzdychalo a naříkalo, až ho měsíčku začalo být líto. Zaklepal paprskem na červený domeček a dlouho, dlouho s včeličkami něco domlouval. Štěňátko neklidně spalo a najednou cítilo, že se v boudičce něco děje. Něco se tam hýbe. Je to sen nebo není to sen? Štěňátko vidělo velikou plástev medu. Chtělo si líznout, ale pak se zarazilo. Dobře si pamatovalo, co se stalo odpoledne. A to už se také na vršíčku plástve objevila včela. Včela byla obrovská. Větší než štěňátko. Jestli tam mě píchne, je se mnou konec, pomyslelo si s hrůzou. Ale včela se na ně docela přívětivě usmála a podala mu pár křídel stejných, jako měla sama. Tady máš křídla a poleť se mnou, nařídila mu. Štěně si je neobratně obléklo. Možná, že ta včela není tak obrovská a já jsem tak malinké, přemýšlelo. Letělo honem za ní, ale moc mu to nešlo. Zadeček mělo těžký, packy se mu pletly a bálo se, že spadne. Kéž by si tak mohlo odpočinout. Ale včelka létala z květu na květ, v každém se chvilku zastavila a hned zas letěla dál. Vůbec nechápu, proč se musíme tak trmácet, stěžovalo si. Včela v květech pořád něco sbírala, něco pila, hrabala nožičkami. Co to tam děláš, divilo se udýchané štěně. Však uvidíš, odbila ho včelka, a také něco pochopíš. Ale teď mě nezdržuj a honem poleť. Máme ještě moc práce. Nekonečně dlouho létali a štěně se únavou už jen motalo. Konečně tu byl známý červený domeček na čtyřech nohách. Včelka vklouzla dovnitř a štěně, které už se dávno přestalo divit tomu, co se s ním děje, za ní. Vonělo to tady tak krásně, až se štěňátku zase začaly zbíhat sliny. Možná, že teď dostane za všechnu tu námahu trochu té dobroty. Ale co to? Všechny komůrky plástve, ke které včelka zamířila, byly prázdné. Jen do jedné z nich uložila šťávu, kterou nazbírala v kytičkách. Tak málo, divilo se štěně. Ale raději se dál nevyptávalo a místo toho se ustrašeně přikrčilo, protože ze všech stran přilétaly další a další včelky. Jenže ty neměly čas všímat si nějakého malého štěňátka. Jedny nosily šťávu, druhé s ní míchaly a jiné zasmávaly křidélky, aby se z ní odpařila zbytečná voda. To je tedy práce, než se vyrobí kapka medu. vzdychlo si štěně.
2: Nedivím se, že jste mě tak poštípali. Ale kdo to mohl vědět?
1: Včela, která ho sem přivedla, rozvážně pokývala hlavou. Už to nikdy neuděláš, viď? Řekla a štěně se probudilo. Bylo zas ve své boudičce a všechno se zdálo stejné jako dřív. I jeho velikost byla v pořádku. Honem se ohlédlo, jestli mu nezůstala křidélka na zádech, ale zas bylo jen zabalené do obvazů, které mu dala jeho paní. To byl divný sen, pomyslelo si. A byl to vůbec sen? Vyhlédlo ven, všude ticho a klid. Jen šibal měsíček se na obloze usmíval, ale odpověď mu nedal. A najednou, ťap, ťap, ťap, něco se hýbe u plotu. Štěňátko zpozornělo. Co se zas bude dít? Chtějí ho včelky ještě potrestat? Ale včelky nedělají ťap, ťap. Kdo pak se to tichounce plíží přes dvůr? Ale podívejme se, slečny myšky a hned tři pohromadě, co pak asi mají za lubem? Štěně opatrně vyklouzlo z boudičky a pustilo se za nimi. Však tu cestu dobře znalo, přes louku, přes sad, přes pole až tam, kde stojí červený domeček na čtyřech nohách. Co tam ty potvory myšky chtějí? Určitě něco nekalého. Ale to už štěně vidělo, jak první myška šplhá nahoru a za ní druhá a třetí. Protáhli se dovnitř do domečku a vzduchem zavoněl med. Štěně se rozběhlo k úlu. Zaštěkalo, až se to rozlehlo krajem. Já vám dám, zlodějky, chodit včeličkám na med. Já vás naučím. Včeličky se začaly probouzet a hrozivě bzučely. Vyděšené myšky vyběhly z úlu a pádily pryč, co jim síly stačily. A štěně za nimi. Přes pole, přes sad, přes louku. Zrovna vyšlo sluníčko a vidělo tu honičku. Jen jim dej, štěňátko, jen jim to spočítej, volalo na něj. Ať ti neutečou. Uf, žádný strach, přede mnou se neschovají. Smálo se štěňátko, když myšky zalezly do díry. Hrabalo, hrabalo, až hlína létala kolem. Ale myšky vylezly druhou stranou ven a k rybníku. Tak vy si myslíte, že mě napálíte? Rozlobilo se štěně. Však já vás dohoním. A znova se za nimi rozběhlo. Bojte se! Už vás mám! Ani v zápalu té divoké honby si nevšimlo, že postrácelo své obvazy. Najednou bylo docela zdravé. A myšky? Ty se chytily sami, zamotaly se do těch bílých tkaniček obvazů jak do pavučiny a skutálely se do rybníka. Teď máte, co vám patří! Chichotalo se štěně na břehu, když vidělo, jak zmáčené myšky usilovně plavou přes rybník. Takový osud čeká všechny zloděje. A najednou od sadu se blížil známý černý mrak a hučel a hučel. To myšky, já ne, vykřiklo štěně celé nešťastné a dalo se do běhu. Skrčilo se v boudičce do koutku a odevzdaně čekalo, co se stane. Už se ozývá bzučení nad střížkou. Už hrozí vniknout dovnitř. Štěňátko zavřelo oči, ale bzukot náhle zeslábl, vzdaloval se A když štěně vykouklo ven, ležela tam plástev plná medu. Tak včeličky se nezlobí, vydechlo blaženě. Vědí, že jsem teď jejich ochránce. A s velkou chutí se pustilo do té sladké, voňavé dobroty.

0: Pátá kapitola V bimbulo pod zemí.
1: Ještě nikdy jsem nebyla v podzemí,
2: povzdechla si Bůča.
3: Já taky ne,
2: přitakala Bláža.
4: Jen jestli to není moc daleko, ať mě nebolí nohy,
2: zajímal se Pupíno.
1: Ty jsi opravdu lenivec lenivý,
2: napomenula ho Bůča.
5: No jo, ale která z těch tří lahviček obsahuje svítící mastičku?
2: Nebyla si jistá Adélka. Bláža se bez řečí dala do rozpočítávání. Její metoda se minule osvědčila, tak nikdo neprotestoval.
1: En ten týky, dva špálíky, čert vyletěl z elektriky.
2: Adélka opatrně otevřela lahvičku, na kterou to padlo. Na zkoušku do ní smočila prstík.
5: Hurá, je to ona! Teda Blážo, ty jsi geniální, ještě že tě tady mám.
2: Radovala se Adélka. Postupně si do mastičky smočili prstík všichni, i bimbulinka. Kolem nich se najednou rozhostilo příjemné světlo a oni se mohli vydat na dobrodružnou cestu pod zemím. Cesta to byla náročná. Museli se prodírat mezi kořínky, které prorůstaly chodbičkami ze všech stran.
6: Co tu děláte?
2: Ozval se nevrlý hlas. Všichni se polekali a namířili světlo tak, aby viděli, komu hlas patří. Před nimi stál skřítek Morous. Snad za to ani nemohl, ale měl neustále špatnou náladu. Brblal a lamentoval, věčně se mu něco nelíbilo.
7: Jsme tu jen tak, na výletě,
2: odpověděla bimbulinka. V tom spoza jednoho tlustého kořene vykoukla modrá čepička a pod ní byl o dost veselejší skřítek výletník.
8: Tak to jste tady správně. Já sem taky chodím na výlety. Jestli chcete, vezmu vás na svou oblíbenou trasu.
5: My jsme v podzemí ještě nikdy nebyli, tak jsme zvědaví,
2: vysvětlila Adélka. Morous už si jich dál nevšímal a nabručeně odešel svou cestou. Výletník zavelel.
8: No tak jdeme!
2: A šlo se.
8: Co to máte za zvláštní lampičky?
2: Chtěl vědět skřítek. Adélka se podívala na svítící prstík a bimbulinka to hned vysvětlila.
7: To je svítící mastička. Vynález pana profesora Bimbulíka. Nechceš taky?
8: Jasně, že chci!
2: Vykřikl nadšeně skřítek. Když si taky namazal prstík, pěkně za to poděkoval. Hezky si to vyšlapovali, svítili si a u toho prospěvovali veselé písničky. Pupíno zůstával pozadu a stěžoval si na bolavé nožky.
4: Proč musíme pořád chodit? Všechny nohy i chobot, už mě z toho bolí.
2: Adélka na něho ráda počkala, protože si při čekání vždycky nakreslila nějaký obrázek. Všimla si, že pastelky vůbec neubývají. To jí moc potěšilo, protože strouhátko jí pan profesor nevynalezl. Když byli všichni zase pohromadě, začala se pod nimi třást země. Všichni se polekaně chytili za ruce nebo za tlapky a čekali, co se bude dít.
1: Zemětřesení!
2: Zakřičela Bůča, ale Adélka jí zakryla pusu.
5: Psst.
2: V tom se odněkud vynořil nějaký skřítek, který se doslova klepal strachy.
8: Nazdar, straš, vidlíku!
2: Pozdravil ho výletník.
8: Jestli se bojíš, tak pojď k nám.
2: Šlechetně nabídl vystrašenému skřítkovi a ten rychle přikývl. Byl tak vyjukaný, že ze sebe nedostal ani slovo.
8: To bude krťoun!
2: Pronesl do ticha skřítek výletník.
1: Kdo?
2: Polekala se Bůča.
7: Je podobný vašemu krtkovi, ale místo čumáčku má vrták. Proto ten rámus.
2: vysvětlila Bimbulinka.
8: Zhasnout!
2: Zavelel výletník, když se před nimi objevila hromádka hlíny. Všichni schovali ruku se svítícím prstem do kapsičky, Pupíno si zamotal chobot do uzlu a Bůča s Blážou si sedli tak, že měli svítící nohu pod sebou. Najednou byla kolem

0: Zmatený.
1: Kde to jsem? Co to je? Asi slunce. Musím se zavrtat hlouběji.
0: Řekl si sám pro sebe a už se zavrtával směrem dolů. Chvíli to kolem zase dunělo jako při zemětřesení. Ale to už Adélka s kamarády neslyšela. Když byli dostatečně daleko, celý udýchaní se zastavili, že si odpočinou. Po obou stranách stěn byly dvě krásné lavičky vyrobené nejspíš z kořínku.
2: Sedneme si.
0: Navrhnul Pupíno. Po celou dobu úprku byl mezi prvními.
3: To jsou krásné lavičky. Ty si musím namalovat.
0: Nadchla se Adélka. Sedla si na zem a začala kreslit kamarády, kteří se poskládali na lavičky a odpočívali. Když byla skoro v polovině, někdo hlasitě písknul a lavička se v mžiku rozpadla a kořínky se rozprchly po okolí. Výletník, Bimbulinka, Strašpitlík, Bláža, Bůča i Pupíno leželi na jedné hromadě a kulili oči. Vypadalo to opravdu legračně. Tak legračně, že se někdo z dálky hlasitě řechtal.
4: Lumpík!
0: Napadlo hned výletníka. Asi už s ním měl nějaké zkušenosti. Skřítek Lumpík byl hned u nich a smál se, až se za břicho popadal.
4: Co to mělo znamenat?
0: Zeptal se přísně skřítek výletník. Lumpík jim mezi výbuchy smíchu vysvětloval.
5: To bylo moje nové cirkusové číslo. Cvičené žížaly.
0: To už se dali do smíchu i ostatní. Jen Adélka chtěla co nejrychleji dokreslit obrázek s kamarády na jedné hromadě. Přitom si všimla, že mastička pomalu přestává působit a světelko na prstě je čím dál slabší.
3: Kudy se dostaneme co nejrychleji na světlo?
0: Zajímala se Víla Bimbulinka. Výletník ze svého batůšku vytáhl mapu a řekl.
4: Nejblíž je asi květinová vílí louka.
0: Bimbulinka se zaradovala.
3: Tak honem, ať jsme tam. Ukážu vám svoje kamarádky.
0: Všichni se nadšeně rozběhli za skřítkem výletníkem. V podzemí zůstali jen Strašpitlík a Lumpík, který chtěl ještě dnes někoho nachytat na žížalý lavičce.

0: Anička. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Kdysi dávno, kdesi daleko, byl mramorový les. Neuvěřitelný, neuvěřitelně krásný. A tak se v něm děly i neuvěřitelné věci. Na tom, že objevili les lidé, nebylo nic překvapujícího. Vždyť lidé už přišli na tolik věcí. Ale že našli les jednoho dne i děti, byl div divoucí. Mramorový les totiž ležel daleko, moc daleko. Toho dne, kdy do něj vkročily první dětské nožky, byla středa. A v ten den s pravidelnou neúprosností na mechovém palouku jeden z hříbků pod dubáků společně s kropenatou muchomůrkou parádnicí česali mech. Hříbek se snažil, ale muchomůrka ohrnovala nos. Taková ošklivá práce, ještě si ušpiním své puntíky. A co chvíli se zhlížela v zrcadle studánky, jestli se opravdu neušpinila. Náhle tichem lesa zazněl dětský hlas. Podívej! A prst neznámé dětské ruky zamířil k hříbku s muchomůrkou. Na palouku totiž stál David a jeho sestra Pavlína. Kam se mám podívat? Támhle, ukázal znovu prst. Houby moc dobře věděli, že člověk, byť i docela malý, přináší do lesa nebezpečí. Hříbek se ohlédl po muchomůrce, aby ji jako správný muž ochránil. Ale kde pak muchomůrka? Ta už pelášila pryč. O kamaráda se ani trochu nestarala. Vzala svoji štíhlou nohu elegantně na rameno a zamířila k pařezu u stoleté kapradiny. Dobře věděla, že dorazili tam dřív než podubák, bude mít vyhráno. Běžela, až jí bílé puntíky nadskakovaly. Hříbek viděl, že se o přítelkyni starat nemusí, ba naopak. A tak podle jejího příkladu vzal na rameno svoji tlustou a nemotornou nohu a rozeběhl se za muchomůrkou. Počkej na mě, volal, ale docela zbytečně. Ani mě nenapadne, myslela si muchomůrka v duchu. Proč utíkáš tak rychle, funěl hříbek. A mám snad utíkat pomalu, smála se pro sebe muchomůrka a ještě zrychlila. Já už nemůžu, naříkal hříbek, ale to už byla muchomůrka u pařezu. Kdyby tolik nepracoval a odpočíval jako já, myslela si, mohl tady být dřív. A to by bylo zlé. Pařez totiž dokázal v případě nebezpečí schovat jen jedinou houbu, a nebo dvě žáby, a nebo 10 žížal. Věděla to muchomůrka, možná to věděl i hříbek, ale ten sotva dýchal a klopítal, takže neměl čas přemýšlet, kam to vlastně běží. Vrátka, vrátka, otevřte se, nebezpečí bojíme se, řekla muchomůrka. Vrátka vrzla a pařez se otevřel. Muchomůrka vběhla dovnitř a v tu chvíli, jako by se po ní země slehla. Muchomůrka zkrátka zmizela. Hříbek dosupěl k pařezu jako druhý. Vrátka, vrátka, smilujte se. Hříbečkovi otevřte se. Vydechl. Nestalo se však vůbec nic. Pařez mlčel. Jen odkud si zevnitř bylo možné zaslechnout vítězoslavné chichotání muchomůrky. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, posmívala se a hříbku nezbylo, než pochopit, že prohrál. Svěsil hlavičku, usedl do trávy, sklopil zrak a čekal na svůj konec. Vydal se dětem na pospas dobrovolně. Ale David s Pavlínou jako by nic. Usedli na pařez. Vezmeme si ho domů, zeptal se kluk. Proč? Já mám radši zmrzlinu. Máš pravdu, přisvědčil David. Zmrzlina je lepší. Po chvíli se děti zvedli a odešli. Asi na zmrzlinu. Hříbek si oddychl a když se vzpamatoval, vrátil se na mechový palouk dodělat svoji práci. A muchomůrka? Ta se uvnitř pařezu tak dlouho vrtěla a chichotala, až vrátka zaskočila a nešla několik dní otevřít. Možná ji chtěl pařez potrestat. Kdo ví? Vždyť myslet jen a jen na sebe se nikdy nevyplácí.
1: Piggy hádanka.
2: Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Myší kožíšek.
5: Princezna myší kožíšek. Princezna se zlatou hvězdou na čele.
4: Aha.
5: To je krásná pohádka o téhle princezně. Tu mám

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou se hnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Najednou po hladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. Jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, stěžkne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil na háček, určitě by zůstal u dna.
2: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou, říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil ošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle. Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no, ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný, jakoby přijímače nebo co, a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budem vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište a pište, teď víte. Zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se, písklata.

Sazime, Sazime, co vyroste nevíme. Pod nebrášky jsou to hrášky bez debaty.

0: Je jednou jeden stříbůrek a ten měl maminku a tatínka. Maminka měla také maminku a tatínka a ti byli stříbůrkovou, babičkou a dědečkem. Maminka měla ještě sestru Růženu a ta byla stříbůrkovou tetou. A tato teta Růžena napsala jednou dědečkovi a babičce, že se na ně už bude opravdu hněvat, jestli k ní letos nepřijedou. Protože to prý slibují už několik let. No oni by k tetě Růženě jeli už dávno, ale co pak mohli? Vždyť nebyli doma sami, vždyť měli doma Pepinu. A kdo se měl o Pepinu starat? Já se vám o ní postarám, řekla maminka dědečkovi a babičce. Pozítří si pro ní se Ctiburkem přijdem. Pepina byla koza. Pepina jí říkal dědeček. Babička ji nazývala Lízinkou, ale Pepina neslyšela ani na Pepinu, ani na Lízinku. Byla nezvedená, neposlušná a nevycválaná. Když dostala náruč trávy, nepustila se do ní způsobně a s chutí, jak to dělávají kozy poslušné a vycválané. Přehrabovala se v ní, slízla sem tam nějaký jetelíček, sem tam nějaký lupínek a ostatní naházela pod sebe. Když ji babička pustila na dvorek, natahovala se přes plot, okusovala dědečkovi větívky jabloní nebo snědla slepicím zrní z kastrůlku. A jednou dokonce ukousla i muškát, který babička pěstovala za oknem. Tuhle Pepinu si tedy odváděl stříbůrek s maminkou, aby mohl dědeček s babičkou odjet za tetou Růženou. Pepina šla přes vesnici jako vyměněná, slušně, způsobně a ukázněně až k trati. Ulicí podle dráhy se chodilo do prodejny, zatímco na druhé straně za tratí byla už louka a les a lesem vedla cesta na samotu, kde Ctibůrek žil. Maminka zavedla Ctibůrka s kozou za trať a řekla: dojdu ještě do prodejny pro mouku a pro cukr, ty zatím napas Pepinu, dej však pozor, a ti neuteče na koleje, nebo jí zajede vlak. A šla pro mouku a pro cukr, zatímco Ctibůrek vodil Pepinu po lučině za tratím. Pásla se chvíli pokojně a klidně, ale brzy přestala dělat dobrotu. Usmyslela si, že se bude pást na železničním náspu. A to se Ctibůrkovi nelíbilo. Teď se na násep a za chvíli bude na kolejích, říkal si. A taky, že byla. Vytrhla se mu, vyšplhala až na trať a ukusovala rostlinky, které vyrůstaly spod pražců a kolejnic. Ctibůrek chtěl Pepinu odehnat, ale kdykoliv se k ní přiblížil, dala se do běhu a po kolejích. A co hůře, v té chvíli zaskřípal semafor a zvihl se na znamení, že vlak má volnou trať, že na kolejích není žádná překážka, což nebyla pravda, protože na kolejích byla Pepina a Ctibůrek. No, vlak se blížil a nebyl to vlak ledajaký, byl to vlak, který měli vojáci na cvičení. Na vozech byly tanky, děla, těžká nákladní auta a také vojenská kuchyně s velikým kotlem a vysokým komínem, z něho se kouřilo a kolem kuchyně se rojili vojáci v bílých čepicích. Mnoho vozů se ještě táhlo za kuchyní a všechny byly ověšeny vojáčky, kteří zpívali: trávička zelená na ní kvítí, pod Prešpurkem kraj Dunaju. No a běží Líška k táboru, nese pytel zázvoru. Ctibůrek spatřil vlak včas a utekl pod násep, kde se dal do usedavého pláče. No, uměl si dobře spočítat, jak špatně to s Pepinou skončí. Strojvůdce se díval z okénka. A copak? Na trati je koza. Zahúkal na ní parní píšťalu. Ale Pepina jen zdvihla hlavu a zatřepala ocáskem. Zahúkal po druhé a zahúkal ještě jednou, ale Pepinu ani nenapadlo, aby z kolejí sešla. Strojvedoucí mu tady nezbylo nic jiného, než sáhnout po brzdicích pákách. Vlak začal skřípět, zpomalovat, až zastavil dva kroky Pepině za ocáskem. V prvním voze s lokomotivou jel velitel vlaku major Stehlík. Co se děje? Zbystřil pozornost a poslal ke strojvůdci spojku. Soudruhu, majore, na trati je koza, oznámila mu spojka. Major Stehlík poslal pro poručíka Sýkoru. Soudruhu poručíku, na trati je koza. Zajistěte její odehnání. Provedu, zasalutoval poručík Sýkora a zavolal si četaře Penkavu. Soudruhu četaři, zajistěte okamžitě se svou četou uvolnění trati kozou. Četař Penkava si zavolal svobodníka Kosa a dal mu rozkaz, aby se svým družstvem uvolnil trať a svobodník Kos zavolal: Vojni, Strnad, Skřivan, Brabec, Čížek a Kukačka ke mně. Dal jim rozkaz obklíčit Pepinu. Pepina se však nedala obklíčit jen tak. Jak viděla, že se k ní blíží družstvo svobodníka Kosa, dala se do klusu a samozřejmě, že po kolejích. Vojni se dali do běhu a Pepina se pustila cvalem. Vojáci ve vlaku z toho měli náramné povyražení. Rohota do toho, povduzovali kozu. A desátník Bažant byl tak neukázněný, že volal na poručíka Sýkoru. Soudruhu poručíku, my vytvoříme palebnou přehradu. Máme přece kanóny. Celý vlak se tomu smál, ale poručík Sýkor desátníka pokáral. Nemluvte zbytečně, Bažant, a narovnejte si opasek. V tom se vracela maminka ze vsi. Nezla mouku a cukr, dívá se, co se to děje a oči mě věří. Pod náspem bulí ctibůrek, na trati stojí vlak, samé dělo, samý voják, před vlakem se žene klubko vojáků za Pepinou a celý vlak křičí rohatá do toho. Kuchaři dokonce na maminku volali: Mladá paní, pojďte s námi, dneska budeme mít k večeři kozu. Naštěstí dostihy netrvaly dlouho. Vojín Kukačka měl o hodně delší nohy než Pepina a navíc byl nejlepším běžcem u praporu. Dohonil kozu a přivedl ji Ctibůrkovi. Nebreč, konejšil ho. My té koze neuděláme nic, ale to víš, když nás napadla, museli jsme se bránit. Pak si začali vojáci prolidávat kapsy a dali Ctibůrkovi prázdnou nábojnici ze samopalu, od značek dělostřelců, dva cvočky a důstojnickou hvězdičku a vojín Čížek přinesl ze křoví starý hrnec. To je pohár pro nejzdatnější kozu na okrese, prohlásil. Tu určitě pošleme na kozí olympiádu do meči Velhoty. Ale pak museli honem do vlaku, protože major Stehlík velel končit. Prapore, na můj povel, nasedat. No, za chvilku se vlak rozjel. Vojáci Ctibůrkovi mávali
1: a zase začali zpívat. Pod prašporkem kraj Dunaja, pod prašporkem. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
1: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe.
0: A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
1: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
2: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
0: Měsíc vstal z meze a křikl,
1: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
0: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů.
1: Tyrgi kemel abrhe apakel.
0: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
2: tak si tam na něho dojdi.
1: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
2: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
0: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci.
1: Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
2: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
0: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
1: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
0: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá, Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort. Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě. Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel. Pichpic se rozhlídl kolem sebe. Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole. Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu. Není vám něco? Řekla starostlivě panenka. Jste oškliví, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic. A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka. Pichpic na ní ukázal jehlou. Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak. A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krajčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky. Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka. Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic. Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku? Támhle pod mezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka. Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří. Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený. A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku.
2: Pes na tebe vrčí,
1: že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Jak rákosníček popletl všechny vody.
4: Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč. Na koho to slovo padne, musí z kola pryč.
3: Recitoval skřítek na hrázi rybníka a všelijak přitom tajtrlíkoval, protože měl radost z hezkého dne. Ale najednou přestal a s údivem se díval ke stavidlu, kde se z vody vynořil kapr Matěj. A v hubě držel veliký starodávný klíč, celý porostlý žabincem.
4: Hele, co jsem našel?
3: Povídá rákosníčkovi, když klíč vyhodil na hráz.
4: Ležel v té nejhlubší hlubině a jak tak koukám, musel tam být hezky dlouho, že by tady zůstal povodníkovi Pulečkovi.
3: Skřítek jenom rozpačitě pokrčil rameny. S vodníkem se nikdy nepotkal. A jak by také mohl? Vždyť Půleček přišel do Brčálníka dávno před ním. Kde pak mu je dneska konec? V rybníku na něj vzpomínali už jen ti nejstarší pamětníci.
4: To pak možné by to bylo, řekl skřítek po chvíli uvážlivě. Jenomže, kdo dneska ví, ke kterým dvířkám tenhle klíč patří?
3: Pak se podrbal za uchem a prohlásil.
4: Takže se to musí zkrátka hned a na místě zjistit. Matěji, jdeme.
5: Tady, aby jeden pořád něco dělal.
3: Bručel si kapr pod vousky, když se potápěl až na samé dno rybníčku a dával přitom pozor, aby nestratil rákosníčka z očí. Když prohledali všechny vzdálené, vzdálenější i nejvzdálenější kouty, konečně našli, co hledali. Skutečně tam byla dřevěná dvířka a na nich nápis Půlečkovo vodní laboratorium. Za nimi bylo asi tak 50 vypínačů, vodoměrů, hloubkoměrů, proudoměrů a teploměrů. Ještě se ani pořádně nerozkoukali a venku to zabouřilo divokou vodou. Vlny bušily do dveří, až se otřásaly v pantech a skřítek měl co dělat, aby se udržel na nohou.
4: Že ty si sáhl, kam si neměl,
3: volal na kapra Matěje, ale už předem tušil, co uslyší.
4: Sáhl,
3: přiznal rozpačiče kapr.
4: Ale jak pak jsem mohl vědět, co to udělá? Tak abys teda věděl, ty jeden Matěj, teď to budeš se mnou napravovat, až se z tebe bude kouřit.
3: Zlobil se rákosníček.
4: Jak tak koukám, mylně si zapnul ventilátor, což ovšem vyvolalo vlnobití.
5: To jo, souhlasil kapr. Sice mylně, ale jinak ano, tedy že jsem zapnul.
4: Takže neotálej a dej sem receptář vodního laboratoria, jinak tady bídně zhyneme.
3: Přikazoval skřítek a mračil se jako sedm čertů.
5: To je mi pořád nějakého honění,
3: stěžoval si Matěj, ale udělal, co se po něm chtělo.
4: Tady to máme, všimni si. Divokou vodu zastavíme, když zvedneme stavidlo S.
3: Předčítal Skřítek z rozdrbané knížky. Hned jak to udělal, voda se uklidnila a Rákosníček slabikoval dál.
4: B, mektuohok, emičotas. Tě, co to melu?
3: Zarazil se, ale před Matějem dělal jakože nic.
4: He, no, snad si pochopil, že to čtu obráceně, že ano? Tak dál. Tady je napsáno, že se má otočit kohoutkem B, což ovšem hned vykonám.
5: No jo, tak vykonej, ať už je konečně pokoj, žbrblal kapr Matěj.
3: Sotva to Skřítek udělal, chytil se Matěj za hlavu.
4: Ne, ne, tohle já nechtěl,
5: bědoval.
4: Vždy to je tady najednou samá bublina, já v sodovce plavat neumím.
3: Ono to bublalo, kolotalo i šumělo a chudák Matěj mezi těmi bublinkami poletoval ze strany na stranu.
4: Nezoufej, hned vše napravím, tohle je jen malé nedopatřeníčko, neboť v knížce chybí pár stránek, za okamžíček to bude lepší.
3: Ale ať mačkal vypínače, jak mačkal, lepší to nebylo. Nejhorší pohroma nastala, když ze samého zoufalství otevřel kohoutek z písmenky S a U. Začala z něho totiž vytékat slaná voda a tak byl za chvíli brčálník celý prosolený. Kapr si už párkrát lokl a prskal a plival a Skřítek už viděl všechnu tu hrůzu, která mohla nastat. To by se mu třeba v rybníčku proměnily mřenky v slanečky. A Štika třeba v žraloka. Ostatní nechtěl ani domýšlet.
4: Matěj, je zlé,
3: naříkal.
4: Tohle je náš úplný a přímo neodvratný konec, protože z brčálníka bude na to šup moře.
3: Kapr jenom bezmocně mávl ploutví a raději nic neříkal, protože měl strach, že by se zase napil té slané břečky. Když je ale nouze největší, bývá pomoc nebe nejbližší. Nad brčálníkem se totiž rozpršelo a déšť padal tak dlouho, až z té slané vody v rybníčku byla zase voda sladká.
4: To je dobře, to je zase dobře,
3: odechl si Skřítek. Laboratorium ale pro jistotu zavřel na 3 západy a klíč strčil pod stavidlo, aby ho voda odnesla z rybníka pryč. Potom si řekl, spíš jen tak pro sebe, že někdy se splete i Rákosníček, ale honem dodal,
4: což ovšem nic neznamená, protože příště už zase všechno zařídí. Kdo? No, přece já.
3: A docela potichu ještě zašeptal.
4: Eventuálně ovšem i někdo jiný.
3: S kaprem Matějem se raději honem rozloučil, protože věděl, že dneska se zrovna moc nevyznamenal.

O jednom králi. Byl jednou jeden král. A ten měl ze všeho nejraději švestkové knedlíky s mákem. Nic jiného jej ani nezajímalo. Přišel k němu jednou kuchař a povídá: králi, už nikde nemají švestky a mák. Král se jen usmíval a řekl: to nevadí. Hlavně, že mi předložíš švestkové knedlíky s mákem. Už jsem bezmála den tu dobrotu neměl v puse. Trvá ti to celou věčnost. Kuchař mu povídá:

radně pokrčil rameny a král se dopálil. Hrom do toho. Prach obyčejné knedlíky s mákem a nejsou. Vykopl oknem své dva královské pantofle, až spadly do rybníka mezi polekané kačeny. Obul si gumové holínky a povídá. Tak tedy kvůli těm švestkovým knedlíkům udělám válku a hotovo. Vyšel na balkón a zapískal na píšťalku a hned tu stálo vojsko připravené v plucích. Král volá. Vojáci, rozkutejte třeba celou zemi, ale bez máku a bez švestek se mi nevracejte, nebo vás rozsekám na cucky. Vojáci řekli hurá a rozjeli se do celého světa. Rozjeli se, ale málo platné. Když jednou nejsou švestky a mák, může se král ukřičet a vojáci se mohou uběhat, nic nevyběhají. Kde nic není, ani voják nenajde. Král zatím čekal a vrtěl netrpělivě palci v gumových holínkách. Kuchař mu nosil všelijaké dobroty. Kačičku do zlatova upečenou posázenou třešínkami, palačinky s tvarohem a s jahodovou marmeládou, brambůrky s pažitkou a kyselým mlékem. A král se jenom ušklíbal a zlobil se. Nemohu ty tvoje patlaniny ani vidět. Všechno to vyházel z okna. Pod okny hráli kluci kopanou. Byli celí uřícení a ušmouhovaní. Vrhli se na ty dobroty a všechno to snědli. Král mezi tím dostal chuť alespoň na tu pečenou kačičku. Kouká z okna? Ani ta už nebyla. I rozběhl se za kuchařem. Ale ten už měl zbalený kufr a uraženě mu řekl. Mějte se tu pěkně. Když se vám moje služba nelíbí, mohu jít. Mě vezmou všude rádi. Ale co s vámi? Aha. Praštil dveřmi, až se zámek otřásl. A král tu stojí celý udivený a zírá, ale marně, protože nikde nikdo. Tu mu na nos sedla moucha a povídá. Tak už si dokraloval. Král bez vojáků a bez kuchaře není král. To jsem totiž zapomněl říci, že všichni ti vojáci, co je král poslal do světa a co nikde nemohli najít švestky ani mák, svlékli uniformy a řekli si, proč bychom se vraceli? Dát se rozsekat na cucky? Má úcta. Hledejte si nás. Stali se vším možným. Jenom na vojákování už ani nevzpomněli. Král se divil, co mu to moucha povídá. Koukejme se. Možná, že máš pravdu, no jo. Ale co teď? Moucha si chvíli důležitě umývala přední nožičky a potom řekla. No, nic se nedá dělat. Ale ty budeš muset něco dělat. Snad výhybkáře? Nebo prodavače? Ale to bys musel mít jedničku z počtu. Nebo bys snad mohl rozvážet zeleninu? Nevím. Musíš koukat, no. Práce je všude habaděj, ale já už musím letět. Mám málo času. A uletěla. Král ještě chvíli stál nerozhodně, ale potom už si jistě něco vybral. Nevím přesně, co to bylo. Nejspíš rozváží tu zeleninu. To je docela hezká práce. A ke švestkám je při ní blízko. Jisté však je, že se z něho stal docela obyčejný člověk. I jméno má teď docela obyčejné. František Král.

Dobrý večer, děti. Byl sobotní večer. Ano, sobotní večer. A malý Hjalmar spěchal do postýlky, protože se těšil na návštěvu svého přítele Ole Zavřiočka. Včera mu slíbil, že se s ním podívá do nějaké... Jak pak to řekl? Do nějaké výšky. Asi budeme spolu létat, říkal si Hjalmar a vůbec neotálel s večeří ani se svlékáním. A sotva dozněly údery hodin, které oznamovaly čas jeho spánku, zavíral víčka. Za chvíli se ozvalo cupání nožek. Blížil se Ole a s ním sobotní vyprávění.

lehonce vstoupil Ole zavři očka do Hjalmarova spánku. Podívej, zašeptal a rozevřel nad ním svůj podivuhodný deštník, který dnes vypadal úplně jinak než předtím. Hjalmarovi se zdál, že to už není deštník, ale obrovská exotická mísa. Byly na ní modré stromy, kulaté můstky, růžoví ptáci a jabloňové květy. Dnes mám mnoho práce, volal Ole. Zítra je neděle, musím do zítřejšího rána vyšňořit celý svět, aby vypadal svátečně. Vezmu tě sebou na vysokou zámeckou věž. Odtamtud uvidím, jestli zámečtí skřítkové nezanedbali zvonici. Jejich úkolem je pečovat o zvony, aby pěkně zněly, musí být vyleštěné, jinak se zvuk nenese do dálky. Pak se podíváme do polí, jestli větry sfoukly prach z trávy a listů, a potom mě čeká největší práce. Musím vystoupit do veliké výšky a sejmout všechny hvězdy z nebeské klenby a vyleštit je. To je tedy ta výška, o které včera Ole mluvil, pomyslel si Hjalmar. Ale Ole zavři očka pokračoval. Všechny hvězdy seberu do velikého šátku, ale pozor, napřed musím každou očíslovat a také se musí očíslovat díry, ve kterých tam nahoře hvězdy sedí, aby se pak zase dostaly na svá pravá místa. Jinak by tam potom neseděly pevně a padaly by k nám jako létavice jedna za druhou.

0: Poslyšte, pane Ole, ozval se náhle starý portrét, který visel na stěně, u které spal Hjalmar. Poslyšte, já jsem Hjalmarův dědeček a patří vám můj dík za to, že vyprávíte chlapci příběhy, ale nesmíte ho mást. Nemůžete mu takhle vyprávět o hvězdách. Hvězdy se přece nedají snést s nebe a leštit. Hvězdy, řekl důrazně dědečkův portrét, jsou nebeská tělesa zrovna tak jako naše země a to je na nich právě to dobré.
1: Díky, starý pane, zvolal Ole. Jistě máte pravdu. Vždyť jste přece hlava rodiny, její nejstarší hlava. Ale já jsem ještě starší než vy. Už jsem byl za dávných dob a uznávali mě Řekové i Římané. I jsem chodil uspávat, tak jako chodím uspávat dnes. Dovedu vkročit do snů malým i velkým lidem. Ale teď, prosím, už nemám čas. Čeká mě ještě mnoho příprav na neděli.
0: Musím se dotýkat lehce a jemně půlnočních oblaků, aby se země vzbudila po ránu čistá a svěží, odklidím všechen prach z vrcholků věží. Rozhodíme pastely z půlnoční palety, kolem hvězd ovinu stříbrné samety. To všechno udělám něžně a jemně, jak si to zaslouží nedělní země. Ole, zavři očka, se uklonil portrétu a opakoval. Teď prosím vyprávějte vy. Pak zavřel svůj deštník, co vypadal jako pestrá mísa, a odešel s ním do noci. Vyprávějte, vyprávějte, zamručil starý portrét. To bych snad ani už nemohl říci své mínění. A najednou bylo ráno a Hjalmar se probudil. Čekal pak dlouhé hodiny na podvečerní stmívání a na nedělní vyprávění Ole zavři očka. I my si na to vyprávění počkáme. Dobrou noc.

0: budou vysílat hajaju a to je moje.
1: No, to si celá ty, to je moje, to je moje. Že já se musím pekelně soustředit, to je ti jedno.
2: Ale jedno mi to není.
0: A když já bych ho chtěla poslouchat právě teď, a dej to rádio víc.
1: Proč právě teď, když já se potřebuji pekelně soustředit taky právě teď?
2: A na co se, Horvínku, tak pekelně soustředováváš?
1: Myslím tě, to je otázka, na co? Na co?
2: No, na co?
1: No, vidíš, na co? Teď si nemůžu vzpomenout.
2: To muselo být, Horvínku, něco moc geniálního, když si najednou nemůžeš vzpomenout.
1: To je tím, že mě pořád rušíš. Jak já se potom můžu pekelně soustředit?
2: No, takže teď, když si stejně nemůžeš vzpomenout, můžu toho hajaju poslouchat, Hurvinku.
1: Můžeš, Máni.
2: Jo.
1: Ale musíš mi slíbit, že pak už mě nebudeš rušit.
2: Nebudu, Hurvinku, nebudu. Do příštího hajaje.

0: taťulinko, ty už seš tady?
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý den, děti. Co pak děláte? Hrajete si?
1: Ne, my si prosím nehrajeme. My chceme upéct dort.
2: Upéct dort, říkáš, Maňko? No tak to se mi líbí. Hned se podívám, jestli máme doma všechno, co je potřeba.
1: A to ne, to...
0: Já tedy nechci srážet tvoji iniciativu, milý otče, ale asi všechno doma mít nebudeme.
1: To nebudeme.
2: Jak to nebudeme?
1: To nebudeme, no, nebudeme.
0: To ne.
2: My máme doma třeba i to, co netřeba.
0: Pane, tohle, tati, to ne. To nebudeme mít.
2: Jen pěkně říkejte, co máte v receptu, no?
1: No tak... Když jinak, pane Spejble, nedáte...
2: Nedám, Maničko, no tak povídej.
1: Já začnu.
2: No začni.
1: No tak, potřebujeme vajíčka, oříšky, med, smetanu...
0: Máni, nezapomeň na tu myš.
1: Jo, myš.
2: Pro pána krále, na co potřebujete myš?
0: No přece do toho dortu.
1: Do dortu.
2: Panenko, skákavá myš do dortu?
0: Simano.
2: A co si rečky, ty by se vám nehodili?
1: No jo.
0: A víš, že jo, taťuldo.
2: No. Cože?
0: No. Teda, taťulinko, ty jsi hlavička.
2: Sirečky do dortu?
1: No.
0: Jmenujeme tě velitém kuchyně. Kdo je pro?
1: Já.
0: Prosím, všechny dva hlasy jsou pro. Jeden se zdržel hlasování.
2: Prosím tě, a kdo pak?
0: No přece Žery.
1: No, prosím, on tady není, protože hlídá venku toho psa.
2: Jakého psa, Máničko?
0: Přece toho, co mu chceme upéct ten dort.
1: Ne.
0: Já mu dám a ten dort mu upečem z té nejhrubší mouky a opepříme to.
1: Ano.
0: A očistekujeme to.
1: Ano.
0: A ocibulíme to.
1: A... No, a příšerně to osolíme.
2: Tak dost.
1: Ha?
2: Konečně vám trochu rozumím. Vy jste četli povídání o pejskovi a kočičce, jak pekli dort,
1: no,
2: co?
1: Ano.
0: No to ano.
2: Ale mě teď nejvíc zajímá, kde jste vlastně nechali Žerika.
1: Přece u toho psa. U toho, co mu chceme upéct ten dort.
2: A co pak vám ten pes udělal? Co vám udělal, že ho teď musí chudáček Žeriček hlídat?
0: Sežral nám Jumbo.
1: Jumbo, no.
2: Jumbo?
0: Ano.
2: Tak se přece jmenuje ten slon v zoologické zahradě. No to bych rád viděl psa, který by ho dokázal sežrát.
1: Ale ne. To ne slona, Jumbo.
0: Ne slona.
1: Možná by nesežral. Ale moje Jumbo spolknul i se Špejlí.
0: Ten měl tatí hubu jako v chodometra.
1: Jo.
2: Cože?
0: A ještě potom Máničce olízl brejle, takže neviděla. A jak neviděla, tak mě vyrazila z ruky moje Jumbo.
1: No a ten pes ho také sežral i se Špejlí.
2: Tak jestli vám dobře rozumím, tak Jumbo to je... Jumbo je takové to...
0: Cuc na kládě v čokoládě.
1: No to.
2: Jo, tohle.
1: No.
0: A ono to do toho psa padalo jak do rokle, tatí. A proto my teď musíme vykonat dílo pomsty.
1: Ano.
0: Máni, jdeme péct ten dort a ať se třese psisko nenažrané, protivné a chlupaté.
1: No jo, no, když nám ale hurvínku chybí do toho dortu, ještě ta myš, ta husí hlava a taky bušty.
2: Bušty nedám, ty jsou Žerikovi.
1: Ale no,
2: vykonává pro vás těžkou strážní službu a vy byste ho připravili o dobrotu.
1: No, on by nám to Žeriček odpustil. Veď, Hurvínku?
0: To se ví, nám. Přece se pro pár buštů nezblázní.
2: Koukejme se. Tak Žerik se pro pár buštů nezblázní a vy byste za jedno Jumbo, za jedno jediný Jumbo...
0: Za dvě, taťulinku, za dvě.
1: Za dvě, no.
2: I kdyby to bylo za čtyři, tak byste měli mít víc rozumu než ten pejsek.
1: No,
0: Máně, drž mě. Já padám. On řekne pejsek.
1: Co?
0: Ten, kdyby neštěkal, tak bych si myslel, že je to tele, tatí.
1: No, to já bych si to, prosím, také myslela.
0: Veď, Máni.
1: No. Jak to ale teď uděláme s tím dortem?
2: Jako velitel kuchyně se ujímám velení a ten dort upeču.
1: Ano.
0: Vážně, tatí?
2: Ano, ale ne pro toho pejska.
0: Tak pro koho, tatí?
2: No, když se vám stala taková nenahraditelná ztráta, tak pro vás a pro Žerika.
1: A vy si myslíte, pane Spejble, že máme tomu psisku odpustit?
2: Já si myslím, že takový pes to má těžké, Máničko.
1: Jak to?
2: Má rád Jumbo jako vy, ale do krámu nesmí. Říct si o to neumí.
0: Je,
2: Čemu se směješ?
0: Já jsem si jen představil, taťulko, jak by paní pokladní v naší samoobsluze spadla pod pokladnu, kdyby takový bednoidní hafan blafnul do ouška, že chce jumbo.
1: No.
2: Takže já si myslím, Hurvínku, že se pomsta odkládá.
1: Moment! A co Žeriček? Ten je ještě ve službě.
0: Víš, Máni, já si stejně myslím, že Žerik si už dávno s tím polikačem jumba hraje někde okolo patníku na babu. No, co jsem říkal?
1: Je to pravda.
2: Já si to, Hurvínku, teď už myslím také. On náš Žerik je...
0: Je zkrátka náš Žerik. Ha!

jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

bída situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klobouk.

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: Milí posluchači, vítám vás u svého, u vašeho oblíbeného pořadu se mnou, tedy s domácnostní kachnou Justínou, nově také básnířkou, veršopletkyní, no, veršotepkyní. Dnes jsem si pro vás připravila tip, jak vyrobit krmítko pro ptáčky.
1: No tak.
0: A také báseň o užitečnosti ptáků.
1: Budeme vyrábět to krmítko.
0: A jistě, za okamžik. Ale nejprve musíme připomenout,
1: ne.
0: Ale ano, musíme. Musíme připomenout, co jsme si o krmítkách říkali plynule. Totiž minule. Neboť je možné, i když samozřejmě málo pravděpodobné, že... že minulý díl někdo neslyšel a tudíž neví to nejpodstatnější. A to je co?
1: Že jsi začala psát básně.
0: Ale ty mi lichotíš, Piggy. Ale ještě před ukázkou ze své básnické torby, tvorby, musím připomenout, čím ptáčky krmit a čím ne. Piggy, byl bys tak hodný a krátce, ale opravdu krátce to zopakoval? Nemáme jaksi času na zbyt, že?
1: Ptáčci zobají zrníčka a jablíčka a semínka a dobře vám s tím poradí tatínek nebo maminka. Bobulky různé mají rádi, co jim nasypou kamarádi. Jen sůl tam nesmí žádná být. Všechna se musí oddrolit.
0: To jsme si nedomluvili, toto. Kdo je tady básnířka? Já jsem tady básnířka. A ty tady nejsi básnířka. Tak se tu neroztahuj se svými neuměleckými veršovánkami, ano? Laskavě.
1: Pardon, mě to nedalo. Já jsem ti chtěl nenápadně ukázat, jak to vypadá, když se něco rýmuje tak, že je to básnička.
0: Já jsem umělkyně, mě nemáš co usazovat, totiž ukazovat. A nesměj se. Krmítka jsou vážná věc, jde o přežití ptactva. Takže se do toho pustíme, ano? Dnes začneme zcela jednoduchým krmítkem, které zvládnou úplně všichni. Příště si zkusíme nějaké složitější. Připravila jsem tady Piggymu tohle. Ruličku od toaletního papíru.
1: Je tady?
0: Med, lžičku a ptačí zob. Ten jsem koupila už připravený a smíchaný v obchodě, takže pokud to uděláte také, tak nebudete mít s přípravou téměř žádnou práci.
1: Jsem připraven vyrábět. Ale co s tím? Nijak mi to nejde všechno dohromady.
0: Ale do misky nasypej ten ptačí zob. A teď vezmi tu ruličku od toaletního papíru a potři ji ledem. Totiž medem.
1: Ledem nebo medem?
0: A medem. Vždyť jsem jasně řekla medem. A ty mě jenom pleteš. Prostě tu ruličku potři medem. Tady máš lžičku. Nebo si vem kulatý nůž na zaspání. Tožíš namazání.
1: No já to potřu, když chceš, ale teda, jestli z tohohle má být krmítko...
0: Říkáš něco? Co si to tam umláš pod vousy?
1: Nic, tak... už to mám. Trochu to lepí.
0: Lepí, výborně. To má lepit, protože teď tu omedovanou ruličku polož do toho ptačího zobu, který je pěkně vysypaný do misky. A opatrně ruličku v tom zobu celou oválej. Co pak se stane?
1: Už to chápu. Zrníčka ze zobů se nalepila na ten med.
0: Piggy, soustřeď se, prosím tě. Pořádně to tam v tom zrní poválej, ať je to hodně tlustě a dobře obalené. Nesmí to být na dotek klátivé, totiž lepivé.
1: Myslím, že už to mám.
0: Tak, zbývá poslední věc. Vezmi provázek a provlékni ho ruličkou a zavaž ho.
1: Je, no to je fakt jednoduché. takhle to teď můžu zavěsit na nějakou větev.
0: No ano, za ouško, které vzniklo z provázku, ho můžeš pověsit na rosničku.
1: Co?
0: Totiž na větvičku.
1: To jsem teď říkal.
0: Co jsi říkal?
1: No, že ho můžu pověsit na větev.
0: Jistě.
1: Tak já jdu.
0: Tak snad počkáš na mou báseň, ne, Piggy? To jsou nápady, jít beze mě. Já ti poradím nejlíp, na kterou větvičku to krmítko pověsit. Jenom se poeticky rozloučím s posluchači a můžeme jít. Báseň. Autorka napsala domácnostní kachna Justýna, praktická odbornice veršokecka, veršolepka, veršopepka.
1: Autorku můžeš přeskočit, ta je všem jasná.
0: Název? O užitečnosti ptactva. Když záhon ničí škůdci, přiletí přítel zahradníka a za chvilku je vyzobá. Kdo je ten přítel zahradníka? Ta užitečná našich zahrad ozdoba? To vám řekne kachna Justýna. Má ptactvo ráda, s ním vstává i usíná. Ptáci jsou velmi užiteční. Krmte je v zimě, budou vám vděční. Tak co? To je báseň, že?
1: To je.
0: No.
1: Bude se věšet.
0: Aha, milí posluchači, to je z vašeho dnešního oblíbeného pořadu všechno. Ale poslouchejte zase příště, mám v rukávu ještě několik dalších krmítek, tedy návodů na krmítka a jak je vyrobit. A teď mě už omluvte. No. Růžovko, kam utíkáš? Počkej na mě, domácnostní kachna básnířka ti poradí, kam to dát.

0: Básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

o čertíkovi Marbulínovi. Šel kominík po vsi, od chalupy k chalupě a vymetal komíny. Nejprve starostu, pak na faře, u lékárníka a v hospodě, a tak to šlo dál, až se ocitl na kraji vesnice. Nedaleko, takhle stranou, skoro až v poli, stálo ještě jedno stavení. Nikdo tam nebydlel, střecha se propadala a komín byl už taky na spadnutí. Dokonce se říkalo, že tam straší. Mohl bych tu barabiznu vynechat, povídá si kominík, ale pak mu to jeho řemeslnická čest přeci jenom nedovolila a tak se tam zastavil. Vyškrábal se na střechu, napřed zašmrdlal v komíně tou svou ježatou štětkou a pak tam hodil železnou kouli na řetězu, aby vyrazil i tu poslední černotu. Dole u dveří se spod prahu zakouřilo, vyvalil se mrak sazí a v tom stejném okamžiku něco zaječelo. Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Kominík se lekl, sjel ze střechy a hned běžel do stavení, co se to děje. Sotva otevřel dveře, div se nezjevil. Na zemi u pece leželo něco chundelatého, mělo to vyplazený růžový jazyk a z černé kudrnaté hlavy tomu trčely dva malé růžky. A vůbec se to nehýbalo. Kominík chvíli koukal a pak se chytil za hlavu. Pánenko, sedmi bolestná, vždyť já jsem přizabil čerta, zakvílel a musel se opřít o futro, aby neupadl. Díval se na tu chundelatou hromádku a v hlavě se mu to přemílalo, co s ním. Moc velký nebyl ten čert. Takové nějaké čertí mládě. Když ho tady nechám ležet, přemýšlel nahlas kominík, tak mám za chvíli na krku celé peklo. No, taky jsem to zavinil. Tak mu musím pomoct. Chňapl čerta vzadu za krkem jako králíka a odnesl ho domů. Co to neseš? Kde jsi to sebral? Vyděsila se paní Kominíková, ale pak se raději už na nic neptala. Roztopila kamna, dala čertíkovi na hlavu obklad z čimeřice a přistrčila ho k ohni, aby se ohřál. Snad se ještě probere, brumlal starostlivě kominík, vzal štukrle, přisedl si blíž a pozoroval, jak to vzpamatovávání pokračuje. Sotva se udělalo trochu teplo. Čertík otevřel oči, zapráskal ocasem o podlahu, chvilku tiše poknikoval a pak vzdychl, to byla ale šleha. A opatrně si osahával bouly na hlavě. Já jsem nechtěl, omlouval se kominík, ale co pak jsem mohl vědět, že sedíš v komíně? To bych tam tu kouli neházel tak sprutka. Co jsi tam vlastně dělal? Já tam chodím tajně spát, přiznával se čertík, aby se to u nás jako v pekle nevědělo. Mám tam větší klid, tedy pokud mi nehodí zrovna někdo něco na hlavu, zabručel vyčítavě. Já opravdu nerád, řekl kominík. A aby se ta nepříjemnost nějak zamluvila, zeptal se, a jak pak ti říkají? Já jsem Marbulínus, řekl čertík, nejmladší syn vládce pekel Lucifera. Když to kominík uslyšel, vyděsil se ještě víc a naskákala mu husí kůže jako pralinky. No, potěš pámbu, vyjelo z něj a zrovna Luciferův syn.
Marbulín se oklepal, jako kdyby ho někdo kopřivou šlehl, až mu z hlavy uletěl obvaz. To přede mnou neříkejte, to potěš a tak dále, věkl. To mi nedělá dobře, dodal s komírajícím hlasem a zase usnul. A tak se Kominík rozhodl, že si nechá čerta zatím doma, než se zase vykurýruje. Nadšený z toho sice moc nebyl a jeho žena taky nejástala, ale pořád lepší poloviční čert v chalupě, než celé peklo na krku. Největší radost z toho ovšem měla Kominíkovic malá dcera Tereska. Když se Marbulínus trochu zdrchal, vyndala z kočárku panenku a místo ní tam strčila čertíka. Přikryla ho vyšívanou peřinkou, do pusy mu vrazila dudlík a vozila ho po dvoře. To se Marbulínovi moc líbilo a samým blahem i hned usínal. Také spolu často dováděli v zahradě. Tereska nejraději hrála hru čerte, čerte, čertičku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, bacili ho po hlavě. Marbulín přitom třásl stromem a když mu nějaká hruška spadla na hlavu nebo se mu dokonce napíchla přímo na roh, Tereska se tomu smála, až se zajíkala. Kominíková tyhle hry neviděla moc ráda, ale muž jí uklidňoval a říkal, jen nechej, vždyť jsou ještě malí, nic se nemůže stát. Později brával Kominík sebou Marbulína taky do práce, přivázal čerta na provaz a spouštěl ho do komína místo kominické štětky. Z toho měl Marbulín taky velikou legraci. Roztočil ocas jako vrtulí, Kominík ho strčil do komína, jednou dolů, jednou nahoru a bylo vymeteno. A večer ho vždycky koupali v neckách. To se čertovi líbilo už méně, ale nejraději si hrával s Tereskou. Jednou spolu zase tak seděli schovaní v přítmí půdy, chroustali hrušky a vyprávěli si. Když tu najednou Marbulínu zpovídá, je mi tady u vás dobře, ale stejně se mi začíná stýskat po pekle. Tak tam napíšeme, řekla Tereska, ať si tě vyzvednou. Ale musíš mě chodit navštěvovat, připomněla rychle. Utrhli kus papíru, vzali žďabek uhlu a sesmolili dopis. Milé peklo, Marbulínus čeká u nás v chalupě, že si pro něj přijdete a pořád nikdo nejde, tak co je. A podepsali to oba dva, ale spíš jenom Tereska, ta už trošku psát uměla. Marbulínus tam udělal jenom takový klikyhák, neboli muří nohu. A hned taky vylezl na střechu a hodil dopis do komína. Prý se takhle dostane to psaní do pekla co nejdříve, tvrdil. A byla to pravda, protože už druhý den večer se najednou z ničeho nic zvedl vítr, kolem chalupy to několikrát zafičelo a v zápětí někdo klepe na dveře. Kominík otevřel a na zápraží stojí nějaký docela pohledný pán v černém rozevlátém plášti, kolem krku červenou šálu a na hlavě cylindr. Smekl a povídá, tak se k nám doneslo, prý je u vás nabitě jistý Marbulínus. Rád bych ho s vaším dovolením viděl. No tak pojďte dál, povídá Kominík. Však už tušil, kdo to asi je a byl rád, že se ta záležitost konečně hnula. Přišli do světnice. Ten pán, teď už bylo jasné, že to je taky čert, kouknul na Marbulína
A ještě k němu pro jistotu přičichnul, aby se přesvědčil, jestli je to správně. Hned ale ucuknul a odplivl si, až to řachlo a vyletělo prkno z podlahy. Fuj, tajfl, povídá, vždyť on je vykoupaný. No nic, půjdeme. Ale Marbulín právě učil malou Teresku, jak se dá bez sirek zapálit barák, neměl zrovna čas. A možná ani chuť, nebo si to zase rozmyslel. Zkrátka, postavil si hlavu a že nikam nejde. Ten velký čert do něj horem dolem hučel a přemlouval, ale násilím na něho nemohl. Vždyť byl Marbulín syn samého Lucifera. A tak si nakonec sednul ke kamnům a že prý počká, až si to Marbulínus rozmyslí a půjde po dobrém. A rázem byli v chalupě čerti dva. Ale kominík se ženou ještě ani nestačili začít nad tím pekelným nadělením bědovat, když se venku zvedl ještě větší vítr a přiletěl další čert. Prý si jde taky vyzvednout Marbulína. A už tam byli tři. Ale ani ten s malým čertíkem nic nezmohl. Nedělejte tady průvan, vrčel Marbulín, já stejně nikam nejdu. A venku halasil vítr, čím dál častěji a silněji, vyl, skučel a povykoval, strhla se fujavice a krupobytí, hřmělo a blýskalo se a do kominické chalupy přilétal jeden čert za druhým. Bylo to jako čertí manévry. Kominík s kominicí se hrůzou krčili v koutku. Za to malá Tereska nad příletem každého dalšího čerta jásala, výskala, smála se a tleskala a do toho vykřikoval Marbulínus, že nikam nejde, i kdyby se do chalupy nastěhovalo celé peklo. A skutečně. Za chvíli byla chalupa plná čertů, že tam k hnutí nebylo a v tu chvíli toho měl Marbulínus tak akorát dost. Vyskočil na stůl a křikl, já jsem Luciferův syn, vy mě musíte všichni poslouchat a ven. A ukázal rukou ke dveřím. Čerti stichli, zamšikali ohnivýma očima, ale nikdo se ani nehnul. Nech toho, zatahala malá Tereska čertíka za ocas, vždyť oni tě stejně neposlouchají. No, to by tak hrálo, aby mě neposlouchali, naježil se Marbulínus. To se ještě ukáže. Zadupal kopítkem po stole a zavřískal, kdo je tady pánem? Já, ozvalo se ode dveří a v zápětí zaburácel hrom. Ve dveřích stál sám kníže Lucifer. Marbulínus chvíli vyděšeně koukal a pak se zcvrknul jako vysušená rozinka. Vždyť já jsem se jenom ptal, tatínku, zašvitořil roztomilým hláskem, však za optání nic. A pak už to šlo ráz na ráz. Čerti vylítali z chalupy jako sršní z hnízda, jenom kouř po nich zůstal. Však taky kominík musel ještě celý příští týden chalupu větrat. A jak to bylo dál? Sotva se to v pekle zase trochu uklidnilo, přilétával čertík Marbulínus za Tereskou a tajně si spolu hráli. A kominík? Ten vymetal komíny tak jako dříve, ale vždycky, než tam tu svou kouli na řetězu spustil, naklonil se nad komínem a houknul, je tam někdo? A teprve, když se nic neozvalo, tak tam tu kouli hodil.

0: Muž z moře. Na motivy irských pohádek. Žili muž a žena v chaloupce na břehu moře a měli tři dcery. Jedna byla silná, druhá byla moudrá a ta třetí byla statečná. Krásné byly všechny tři. Jednou před vánočními svátky se rodiče vypravili do města na trh a nabádali své dcery.
1: Bude-li oheň kouřit?
2: Nechte otevřené dveře i okna.
1: Bude-li vítr?
2: Nechte otevřené dveře, ale okna zavřete.
1: A bude-li bouře?
2: Zavřete okna i dveře.
1: A schovejte se na půdu pod vyschlé sudy.
0: Děvčata se otci a matce poklonila. Na nic se neptala. Byla zvyklá příkazy rodičů poslechnout. A věděla, že za poslušnost budou mít o Vánocích hody. Otec a matka odjeli. Oheň začal kouřit, tak okna i dveře domku zůstaly načas otevřené. Pak se zvedl vítr, dívky zavřely okna. A na večer začalo moře hučet. Blížila se bouře. Tehdy dívky udělali vše, jak rodiče nařídili, a schovali se na půdu pod staré sudy. Sedí tam, sedí a bouře neustává. Moře bičuje břehy, hrom bije. Tu si povídá ta nejstarší.
3: Co jsem živá, bouři jsem neviděla. Pokaždé mě otec s matkou schovali. Jsem velké, silné děvče. Nemám se čeho bát. Půjdu, maličko se podívám, pak se zase vrátím. Sestry se nic nedoví.
0: A tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu a po špičkách jde dolů ke dveřím. Zastaví se u okna a co nevidí? Po dvoře chodí vysoký muž. Ve světle blesků se leskne jeho meč, stříbrné brnění. Jeho oči září jako hvězdy.
3: To je snad sám svatý Patrik?
0: Napadlo dívku.
3: Půjdu a pozvu ho k nám.
0: Zapomněla na opatrnost, běží ke dveřím, otevře je. V tu chvíli ji ruka v železné rukavici uchopila za zápěstí a muž v brnění vede dívku k moři. Marně se děvče bránilo, napínalo všechny síly. Muž vkročil do příboje a dívka musela za ním. Za chvíli se nad jejich hlavami voda zavřela. A bouře zuřila dál. Na půdě zatím pod sudem přemýšlí druhá sestra.
4: Jsem už velká dívka a dosud jsem bouři neviděla. Pokaždé mě otec a matka schovali. Proč asi? Jsem přece chytré děvče, ve všem si vím rady. Nemám se čeho bát. Půjdu, jen maličko se z okna podívám, pak se vrátím a sestry se nic nedoví.
0: Tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu, po špičkách jde dolů k oknu. Bože, po dvoře tam chodí vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, září meč po boku a černé oči svítí jako hvězdy.
4: To musí být svatý Patrik,
0: povídá si děvče. Docela zapomnělo na opatrnost, běží ke dveřím a otvírá. Tu ji za ruku uchopí dlaň v železné rukavici a muž vede dívku k moři. Nic jí nebyl platný její důvtip. Písek pod nohama zaskřípal, voda se jí nad hlavou zavře. A bouře zuří dál. Až do rána se vlny vrhaly na pobřeží, rvaly břeh. Až do rána seděla třetí dívka pod vyschlým sudem. Teprve když slunce vyšlo, bouře se utišila a děvče mohlo ven. Volá na sestry, nikdo neodpovídá. Marně je dívka hledala, marně plakala. Jen vítr se ozval. A jak naříkali rodiče, když se vrátili z města domů.
5: Tvé sestry odvedl muž z moře,
0: řekli dceři.
2: Za velikých bouří před Vánoci přichází na břeh a láká nejkrásnější dívky do své říše.
5: Žádná se dosud nevrátila.
2: Budeme tvé sestry oplakávat, jako by byly mrtvé.
5: Ani vánoční svátky slavit nebudeme.
0: Ne, tatínku. Ne, maminko. Já pro sestry plakat nebudu. Vysvobodím je.
5: Co tě to napadá?
2: Jak bys ty, děvče, mohlo bojovat s mužem z moře?
5: Stateční rytíři ho vyzývali na souboj.
2: A žádný nevyhrál.
5: Jen jejich kosti položili vlny na břeh.
0: Dívka sklopila hlavu a rodiče se domnívali, že od svého nápadu upustila. Oplakávali své dcery, jako by byly mrtvé. Jen jim bylo divné, že zbylé děvče pro sestry nepláče. Dívka však nestrácela naději. Šla ke kováři a nechala si vykovat brnění a těžký meč. Sotva jej oběma rukama zvedla. Ale cvičila s mečem den co den, až její paže zesílily. Pak ovinula kolem meče několik svých dlouhých vlasů. Čas byl klidný, tiše plynul a Vánoce už byly za dveřmi. A rodiče se zas vypravovali do města na trh a nabádali dceru.
1: Víš, co máš dělat?
2: Bude-li oheň kouřit?
1: Nech otevřené dveře i okna.
2: Bude-li vítr?
1: Zavři okna.
2: A přijde-li bouře?
1: Zavři dveře i okna.
2: A schovej se pod vyschlý sud na půdu.
5: Nedej Bůh, abychom ztratili i tebe.
0: Nebojte se, tatínku a maminko. Nic zlého se mi nestane. Celý den byl klid. Až k večeru se zvedl vítr. A jak slunce zapadlo, přiblížila se bouře. Dívka zavřela dveře, zavřela okna. Ale na půdu nešla. Oblékla brnění, posadila se k okénku a čeká. Blesky křižují nebe, hrom bije, vlny se valí ke břehu. A náhle mezi vlnami cesta, černým sametem potažená. A po ní kráčí ke břehu, ach bože, vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, meč po boku se blízká a černé oči září jako hvězdy. Je krásný jako svatý Patrik. Jako očarovaná dívka vstala, jde ke dveřím. Touží jen po jednom, aby ji ten muž vzal za ruku a odvedl sebou, kamkoliv. V tom si ale vzpomněla na sestry a očarování z ní spadlo. Stáhla hledí na přilbě, pevně uchopila meč a jde ke dveřím.
2: Slyš mě, muži z moře, vyzývám tě na souboj.
0: Muž z moře se otočil, vidí rytíře v plné zbroji.
6: Stovky jich se mnou bojovali, nikdo mě nepřemohl. Jdi, vrať se domů, nechceš-li, aby ryby obírali tvé kosti.
2: Odvedl si do moře mé sestry. Budu s tebou bojovat. Když prohraješ, propustíš je na svobodu.
6: Odvedl jsem do moře stovky dívek. Takový je můj úkol. Žádnou nepropustím. Ledaže bych prohrál, ale to se nestane. Nemohu být přemožen smrtelným mužem.
2: Pak musíš být přemožen mnou. Braň se!
0: Zvedla dívka meč. Ocel zazvonila o ocel. Statečně se bije muž z moře. Statečně se bije děvče. síly jsou vyrovnané. A bouře žene stále větší vlny, jako by chtěla tomu, co přišel z moře, pomoci. Vítr se opírá statečné dívce do kolen, aby je podlomil. Už jí ruka začíná umlévat. Směje se muž z moře.
7: Tvůj konec se blíží.
0: Tu po něm dívka sekla mečem, dlouhé vlasy se uvolnily z jílce a ovinuli se muži z moře kolem krku.

0: budeš mým bratrem. Jsi-li dívka, budeš mou ženou.
1: Odložila dívka přilbu. Dívá se muži z moře do očí. Ach bože, ty oči září jako hvězdy. Je krásný jako sám svatý Patrik. Budu tvou ženou. Byla velká svatba o Vánocích ve Stříbrném zámku. Manželé vzali k sobě rodiče i obě sestry, pod dobrým jídlem se stoly prohýbaly a darů u ohniště bylo bezpočet. Pak všichni žili šťastně až do smrti.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Zvládneš to? Zeptala se moja starostlivě. Tatu váhavě přikývl. Budu se snažit. Jeho nadšení z toho, že polezou na prostřední šplhací strom, pomalu vyprchávalo. Tak toto, zavelela moja. Šplhala napřed a ukazovala mu, kde se držet a kde si dávat zvlášť pozor. Ale zdálo se, že tatu ani radit nepotřebuje. Teď je to moc dobře, pochválila ho moja. Nebyli však ani v polovině, když na jednu z nejvyšších větví přiletěl kos.
2: Co se tady děje?
1: Zavolal posměšně.
2: To jsou nějaké gorilí jesle?
1: Tatu si pomyslel, jaké pak jesle? A začal se snažit ještě víc. Pekelně se soustředil, aby přesně švihnul pravou nohou, ale přitom pozapomněl, že musí dávat pozor i na to, jak se chytit levou rukou, a hmátnul do prázdna.
2: Smál se kos.
1: To se stane, řekla bráškovi moja. Jen klidně polez dál.
2: A kos na to. Jeden mrňous učí druhého.
1: Od toho okamžiku tatu zvažoval každičký svůj pohled.

0: takže stoupal mnohem pomaleji. A co horšího, jak nad každým svým pohybem přemýšlel, začal se bát. Když byli v polovině výstupu, zafoukal vítr a strom se rozkýval. Tato ztratil poslední zbytek sebejistoty, pevně objal silnou větev a držel se jí jako klíště. Kechtal se kos. Škoda, že mám zrovna dneska tak málo času. Bojácný tatůnek, to je podívaná. Bráška se jmenuje Tatu. Ocekla moja kosovi a začala Tatu a pouzbuzovat. Neboj, to nic není. Chyť se tamhle toho pahýlu a polez. Ale Tatu se na ní jen vyděšeně díval a bál se i mrknout. Kos dostal úplný záchvat smíchu. Jedno mrně se třese strachy a to druhému radí. Mojo, ty víš, o čem mluvíš, co? Ty jsi jako schnilá hruška už jednou spadla, co? Když jsi učila lítat. Rozchechtaný kos se načepířil, roztáhnul křídla a namířil si to k bazénu lachtanů, kde mělo začít krmení. To si nechtěl nechat ujít. Co kdyby některý z nich nechytil hozenou rybu? To by byla legrace. Obě gorilí mláďata zůstala jako opařená. Po chvíli Tatu zakňoural. Ty jsi odtud spadla? To je dávno, odpověděla moja. A nespadla jsem, jen málem. Táta mi pomohl. A taky to nebylo tady. Mluvila čím dál důrazněji. Že jí ten kos pohnul žlučí. Posmívá se a ještě si vymýšlí. Ukřičenec, jeden ukřičená. Pak mnohem mírněji dodala. Poléz, už je pryč. Jenže Tatu o dalším lezení nechtěl ani slyšet. Zavolej tátu, ať mě sundá. Moja zavrtěla hlavou. Kdyby tě táta sundával, ten kosák by se to určitě dozvěděl. Dovedi si představit, jak by se ti vysmíval a jak by všude vykládal, že jsi ten nejbujácnější gorilí kluk. Tatu zaváhal, ale jeho strach rychle přehlušovala představa, jak se mu kosák posmívá a vykládá o něm, že je nešika a navíc babělec. Takovou radost mu přeci neudělá. Slezeme spolu, jo? Navrhl moje. Pomůžeš mi? Společně pak opatrně se stupovali dolů. Trvalo jim to tak dlouho, že málem přišli pozdě k obědu. Ale zvládli to. Mám to fajn, sestřičku, říkal si Tatu, když po obědě odpočíval v pelíšku. S mojou určitě co nevidět zvládnu vyšplhat i na ten nejvyšší strom a tomu hloupému kosákovi ještě vytřeme zrak. Dokázal jsem to! Tatu se celý rozzářený hnal k Richardovi. Dokázal jsem to! Vylezl jsem až úplně na špičku. Já jsem mu pomáhala, přidala se moja. A nebýt toho kosáka, který nám to poprvé úplně pokazil, zvládli bychom to už před obědem. Jeden přes druhého táto vylíčili, jak se jim dopoledne posmíval kos, ale jak se nedali odradit a hned po odpoledním odpočinku vyběhli ke šplhacímu stromu. Po kosákovi naštěstí nebylo ani vidu, ani slechu. A tak se po krátkém přemlouvání tatu znovu pokusil vylézt nahoru a tentokrát se mu to povedlo. A když jsem byl na nejvyšší větvi a takhle se mnou cloumal vítr, předváděl tatu Richardovi, co se s ním tam nahoře dělo, ten kosák zrovna přiletěl. Volal jsem na ně, ale tvářil se, že mě nevidí. Že mu není hamba, zamračil se Richard. Jenže na posměváčky jsou háčky. Pak se na synka usmál. To jsem nevěděl, tatu, že už jsi tak velký a šikovný. Vždyť ty mě co nevidět přepereš. Tohle snad radši ani neměl říkat. Je, tatí, začal ho tatu v turánu přemlouvat. Pojďme, půjdeme zápasit, prosím, prosím. A dřív, než mu Richard stačil odpovědět, skočil na něj a začal s ním zápasit. Počkej, odstrčil ho prstem Richard. Tady se prát nemůžeme, půjdeme do výběhu. Všichni tři, Richard, tatu i moja, se rozeběhli ven tak rychle, že za nimi Kidživu stěží stačila zavolat. A vraťte se brzy, co nevidět bude tma. Venku se Richard zeptal. Kdo si přeje zápasit se mnou jako první? Já! Překřikovali se tatu s mojou. Tatu má velký den, tak začne. Rozhodl Richard a hned s ním začal zápolit. fuňel brzo tatu, protože sedícímu Richardovi se přes nataženou paži nemohl dostat na tělo. A v tom se ozvalo. Co je to tady za ufuněnou opici? To se na ně přiletěl podívat kos. A jak se po něm Richard ohlédl, tatu mu všema čtyřma skočil na hrudník. Richard, který nic takového nečekal, trochu zakolísal. A to bylo něco pro kosáka. Tohle, že je ten nejsilnější gorilák, spustil. Richard si ho nevšímal a dál zápasil. Nakonec padl na znak a vykřikl: vzdávám se, tatu vyhrál. Sláva, sláva, vyhrál jsem, radovala se tatu. Teď já, prosila Moja. Kosák se opřekot chechtal. Toho slavnýho goriláka už přeperej veverka. Moja se stázavým pohledem obrátila na Richarda. Proč si to táta nechá líbit? Richard však jakoby nic řekl. Tak pojď. Netrvalo dlouho a udýchaný Richard se vzdal i Moje. Nechte mě chvíli odpočinout. Oddechoval zhluboka. Kosák k něm přišel blíž a to se rozumí, že se chychtal ještě víc.
1: On snad vypustí duši.
0: Jakoby to přivolal. Richard začal sípavě oddechovat. Znělo to málem jako pískání nějaké veliké myši. Co se to s tátou děje? Lekli se Moja i tatu. Stáli nad ním se zděšenými výrazy a nevěděli, jak mu pomoci. Jenže Richard se po očku podíval po kosákovi, potom na ně spiklenecky mrknul a nenápadně ukázal dozadu ke křovinám a začal pískat ještě silněji. Než si to Moja a tatu stačili přebrat, nad křovinami se objevila silueta velkého ptáka, který natáčel hlavu ze strany na stranu. Byla to sova z hnízda, ve kterém Moja a tatu našli před časem poklad a rozhlížela se po myšce. Jakmile zjistila, odkud se to pískání ozývá, neslyšně se k ním rozletěla. V tom okamžiku Richard zavolal: hej, kose, podívej, kdo sem letí, támhle. Kose přestal smát. Co mu ten gorilák chce a jak to, že zčista jasna není ani trochu udýchaný? Pak zvedl hlavu a podíval se na oblohu nad křovinami. Pomoc! Vyděsil se. Sova! Pomoc! Vystartoval, ale jak byl zmatený, narazil v letu do větví. Jau, se mě sežrat, pomoc! Celý pocuchaný a k smrti vyděšený se prodíral nejhustšími křovisky. Jeho černá pírka létala na všechny strany. Richard se hlasitě rozesmál. Vždyť jsem vám říkal, že na posměváčky jsou háčky. To už se smáli i Moja a tatu. Že jejich táta na kosáka vyzrál. A nejlepší na tom je, dodal Richard, že ta sova by si kosáka vůbec nevšímala. Mnohem radši loví hraboše. Od té doby se kos gorilám neposmíval. Stačilo, aby ukázali na oblohu. Kosák se vždycky přikrčil, vyděšeně se podíval vzhůru a s hlasitým nadáváním odletěl.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipu Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
1: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají, odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.

0: Sedlák, milost pánem. Jeden sedlák byl movitý, měl hezkou ženu, ale všechno mu pán Bůh vzal. Na poli mu potlouklo, dobytek mu pošel, statek mu zhořel, žena mu umřela. Zůstala mu bída a nouze, bílá hlava a černé vousy. Šel tedy k panu správci, aby mu dal vysvědčení a pas, že půjde s prosbou ke králi, aby nějakou náhradu dostal. Správce se na něho podíval a když viděl jeho bílou hlavu a černé vousy, velice se tomu podivil a věřil, že asi měl sedlák velikou starost a bídu, protože mu tak mladému hlava zbělela. Dal mu dobré vysvědčení a sedlák šel s pánem Bohem do Prahy. Když přišel do zámku, nechtěla ho stráž hned pustit. Avšak posléze dala se obměkčit jeho milou, ale podivnou tváří a pustila ho před krále. Král se prý velmi podivil, když viděl bílou hlavu a černé vousy. Laskavě přijal jeho prosbu a poručil sedlákovi, aby přišel do hodovní síně, až bude panstvo u tabule. Sedlák toho nezmeškal. A když vstoupil do síně, vyvalovali na něho oči jako na divné zvíře. Nyní nám pověz, ptal se král, jak se to stalo, že máš bílou hlavu a černé vousy? Uhodněte to, vždyť jste chytráci, odpověděl sedlák. Pánové přemýšleli, ale žádný to uhodnout nemohl. Já ti povím, ozval se zase král. Když nám to povíš a bude-li se nám to líbit, uděláme tě milost pánem. Za toto to už můžu hubou klápnout. Tedy slyšte. Vlasy jsem měl hned, když jsem se narodil, ale vousy mě teprv později narostly. Až budou ty tak staré, jako jsou vlasy, budou také bílé. Králi se odpověď líbila. I udělal sedláka milost pánem. Hned ho dali odít do panských šatů a do ruky dali mu zápis na pěkný statek. Na němž sedlák pán až do smrti rošafně hospodařil.
1: O králi Žabákovi.

0: Za dávných pradávných časů žil jeden král. Měl 3 dcery a všechny byly krásné. Obě starší se brzy provdaly, doma zůstala jenom nejmladší, ale ta byla krásná jako orosené poupátko. Nedaleko králova zámku se prostíral veliký hustý les a v tom lese pod starou lípou byla studánka. V létě, když bylo některý den hodně horko, princezna si ráda vyšla do lesa a usedla na kámen u studánky, aby se ochladila. A když jí byla dlouhá chvíle, házela si zlatou koulí, vyhazovala ji do výšky a zase ji chytala. Byla to její nejmilejší hračka. Jednou si zase tak hrála a tu se stalo, že zlatá koule nepadla princezně do nastavené dlaně, ale buchla o zem a skutálela se rovnou do vody. Princezna se za ní dívala, jenže studánka byla hluboká, tak hluboká, že nikdo nedohlédl na dno. Co teď? Dala se do pláče a plakala a naříkala a nijak se nemohla utěšit. A jak tak běduje, někdo na ní zavolá. Co pak je ti, princezničko? Vždyť mi tu naříkáš, že by se kámen ustrnul. Rozhlížela se, odkud ten hlas přichází, až se podívala do studánky a tam z vody vystrkoval hlavu bachratý žabák. To jsi ty, kvákale? Řekla princezna. Když to chceš vědět, pláču pro svoji zlatou kouli. Spadla mi do studánky.
1: Tak už neplač, odpověděl žabák. Tady je snadná pomoc. Ale co mi dáš, když ti hračku zase vylovím?
0: Co budeš chtít, milý žabáčku, vyber si, řekla princezna. Mám šaty, perly a drahokamy a také ještě zlatou korunku, co nosím na hlavě.
1: Nestojím o tvé šaty a perly a drahokamy, ani o zlatou korunku. Ale jestli mě budeš mít ráda a já budu tvým nejlepším přítelem, jestli mě u stolu posadíš vedle sebe a necháš mě jíst ze tvého zlatého talířku, pít z tvého pohárku a spát v tvé postýlce, jestli mi tohle všechno slíbíš, ponořím se ke dnu a zlatou kouli ti vynesu.
0: Ale to se rozumí, řekla princezna. Všechno ti slibuju, jen už mi tu kouli přines. Přitom si však myslela, co to ten hloupý žabák pleská? Vždyť je to žába jako ostatní. Sedí ve vodě a kváká, nemůže přece jíst u stolu a spát v posteli jako člověk. Ale žabák řekl,
1: slibuješ? Tak dobře.
0: Potopil se, spustil se ke dnu a za chvilku vyplaval se zlatou koulí a hodil ji do trávy. Princezna se zaradovala, že zase má svou krásnou hračku, sebrala ji a utíkala odtud.
1: Počkej, volal za ní žabák, vezmi mě sebou, nedovedu tak rychle běhat jako ty.
0: Ale co mu to bylo platné, že za ní kvákal, co mu hrdlo stačilo. Princezna si toho nevšímala, pospíchala domů a už si na něho ani nevzpomněla. Ubohému žabákovi nezbylo, než skočit zase do studánky. Druhého dne zasedla princezna s králem a se všemi dvořany ke stolu a klidně jedla ze svého zlatého talířku. Najednou na chodbě plísk, plásk, plísk, plásk, něco se škrábalo po mramorových schodech nahoru a když to doskákalo až ke dveřím, zaťukalo to a zavolalo.

Princezna se běžela podívat, kdo to je, a když otevřela, seděl na prahu žabák. Honem přibouchla dveře a usedla zase na své místo, ale bylo jí hrozně úzko. Král to na ní poznal a povídá: co pak, dceruško, že jsi taková polekaná? Stojí snad za dveřmi nějaký netvor a chce tě unést? O ne, odpověděla, není to žádný netvor, jen obyčejný škaredý žabák. A co pak ti chce? Ach, tatičku, včera jsem si hrála v lese u studánky a zlatá koule mi spadla do vody. Moc jsem pro ní plakala, ten žabák mě slyšel a zase mi ji vylovil. Ale nejdřív jsem mu tam musela slíbit, že ke mně smí přijít a že budeme přátelé. Ani ve snu mě nenapadlo, že by mohl z vody ven. A teď je za dveřmi a chce ke mně. V tom už bylo znovu slyšet, jak někdo slabounce ťuká a volá.

0: přes Benešov a Vlašim jsem doskákal až k vašim, už na dveře klepám, jdu kva, kva, kva, kva, k vám. Král pokrčil rameny a řekl, když něco slíbíš, musíš to také splnit. Jen hezky jdi a otevři mu. Princezna poslechla, otevřela dveře a žabák byl skokem přes práh a hopity, hopity pořád za ní až k její židli. Tam zůstal sedět a zvolal, vysaď mě k sobě. Neměla se k tomu, až jí král nakonec poručil. Jen se žabák dostal na židli, už chtěl na stůl a jen seděl na stole, už volal, přistrč mi svůj talířek, ať spolu můžeme jíst. Princezna mu sice vyhověla, ale bylo vidět, jak nerada. Žabák jedl s chutí, za to jí každé soustečko v hrdle vázlo. Konečně žabák řekl, najedl jsem se dosyta a jde na mě spaní. Dones mě do svého pokojíčku a odestel svou hedvábnou postýlku, půjdeme si lehnout. Princezna se rozplakala. Bála se vzít do ruky studeného žabáka. Dřív by na něj ani nesáhla a teď najednou měl spát v její čistonké postýlce. Jenže král se rozhněval a řekl, kdo ti pomohl, když jsi potřebovala? K tomu se potom nesmíš obracet zády. A tak dvěma prsty žabáka sebrala, zanesla ho do svého pokojíčku a posadila do kouta. Ale když už sama ležela, přilezl žabák k posteli a řekl, chce se mi spát a chci ležet na měkkém stejně jako ty. Vezmi mě k sobě, nebo to povím tvému otci. To už princeznu teprve rozhořčilo. Zvedla žabáka a vší silou jim mrštila o zeď. Tak, a teď dáš pokoj, ty žabisko škaredé. Jenže, když dopadl na zem, už to nebyl žabák, ale mladý princ s pěknýma přívětivýma očima. Děkoval jí za vysvobození a vyprávěl jí, že ho jedna zlá čarodějnice zaklela a nikdo ho nemohl ze studánky vysvobodit. Musel čekat, až přijde ona, jeho vyvolená, a udělá mu všechno to, co ona dnes udělala. Chceš být mou ženou? Řekl nakonec. Když tvůj otec svolí, odvezu si tě zítra do svého království. Král nerad ztrácel poslední dceru, bránil se, že je ještě mladá, ale málo platné, přece jen je zasnoubil. Sotva ráno vyšlo slunko a na zámku se probudili, přihrčel na nádvoří kočár tažený 8 bělouši. Ti měli na hlavách bílé chocholy z pštrosích per a postroje ze zlatých řetízků a na zadním stupátku kočáru stál sluha mladého krále, věrný Jindřich. Tehdy, když jeho pán byl proměněn v žabáka, věrný Jindřich se tak rmoutil, že si dal srdce obložit 3 železnými obručemi, aby mu žalostí a smutkem nepuklo. Ale teď už bylo všechno zase dobré. Vždyť tenhle kočár zaveze mladého krále i s nevěstou domů. Když konečně přišli, věrný Jindřich pomohl oběma do kočáru a postavil se zas dozadu na stupátko. Srdce mu radostí bušilo, div nepuklo. Tak vyjeli a najednou třesk. A princ volá, praská to Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to jedna obruč z mého srdce. Trápilo se převelice, když byl žabák z králevice. Trápilo se převelice, když byl žabák z králevice. A jeli dál a zase prásk. A princ volá, Jindřichu, vůz se láme. Ale Jindřich odpověděl. To nepraská vůz, milý pane, to druhá obruč z mého srdce. Bolelo mě převelice, když byl žabák z krále. tabák z krámevice. A jeli dál a do třetice něco prasklo. A princ po třetí volá: Jindřichu, praská to vůz seláme. Ale Jindřich mu po třetí odpověděl: To nepraská vůz, milý pane, to třetí obruč z mého srdce, chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z krámevice, chřadlo ve mně převelice, když byl žabák z krámevice. A tak praskly všechny tři obruče, jak odskakovaly od srdce věrného Jindřicha. Tolik se radoval, že jeho pán je vysvobozen ze zakletí a že je šťastný.
1: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka, ale dnes ani přesně nevím odkud. Já jenom vím, že někde daleko ve světě je jedno malé moře s vodou modrou jako květy poměnek a šeptavými vlnami. To malé moře dlouho nemělo jméno, velice dlouho, až do té doby, než na ně zabloudila loď, co vezla dětem na druhý konec světa náklad kulatých pestrých míčů. Právě když loď plula bezejmenným mořem, vyšli na palubu čtyři veselí námořníci, začali si hrát se čtyřmi pestrými míči a přitom si broukali námořnickou písničku. Míče jsou kulaté, míče jsou pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jo-ho-ho, jo-ho-ho. A země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jo-ho-ho, jo-ho-ho. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. Jenže v tom čtyři míče zčista jasna spadly do vody. Žbluňk. Ale náníky to nerozlobilo. Usoudili. Tohle malé moře nám dává nějaké znamení. Určitě nám chce říct, že touží po hezkém jménu. Tak víš, co moře? Křtíme tě na moře pestrých míčů a míče ti tady necháme. Ahoj! Však se zase všichni potkáme, až poplujeme zpátky, protože na zemi je to tak dobře a vesele zařízené, že každý vždycky kulatě dopluje tam, odkud vyplul. Potom loď zmizela za obzorem. Čtyři pestré míče zůstaly v moři a líbilo se jim tam. Od rána do večera se honili po hladině a jeden přes druhého vyspěvovali. My jsme kulaté, my jsme tak pestré, to, co je kulaté, vždycky je dobré, to, co je dobré, vždycky je veselé, jupí, jupí, jo. Země je kulatá, země je dobrá, země je veselá, země je pestrá, jupí, jupí, jo. A co je na kulaté zemi nejlepší? Přece to, že každý vždycky kulatě dopluje právě tam, odkud vyplul. O pár dnů později se v moři pestrých míčů narodily čtyři sardinky. Míče se na ně smály a hned je začaly vychovávat podle svého. Dali jim všechna poučení o veselosti, pestrosti a kulatosti, která znali. Za chvíli se i sardinky proháněly v moři a prospěvovali si písničku. Je nám veselo, je nám dobře, je nám kulatě, máme své moře a máme i poučení, jak to na světě chodí, jupí, jupí, jo. Potom ta nejstarší řekla.
2: Jsem zvědavá, jestli my čtyři někdy zažijeme to nejveselější a nejlepší, totiž, že kulatě doplujeme tam, odkud jsme vypluli.
1: Sotva dořekla, objevila se v moři pestrých míčů rybářská loď. Rybáři hodili do modré vody sítě a sardinky vylovili.
2: Hihihi, sláva, sláva, hehe. Teď poplujeme do kulatého světa s rybáři.
1: Smáli se, hyhňali a dobrá nálada je nepřešla, ani když je rybáři přinesli na trh. Sardinky mrkali kolem a říkali.
2: Jak je tu pestro a veselo. Všechno na světě je opravdu tak, jak nás to učili míče. Tedy docela všechno ne. Všimla si náhle ta nejstarší a štouchla do ostatních. Koukněte na kedlubny.
1: Čtyři veselé sardinky tedy koukly na hromadu kedluben, které ležely vedle. Byly kulaté, ale vůbec ne pestré a ani trochu veselé. Jedny měly bledě zelenou barvu, jako by jim bylo špatně. Druhé zas byly temně fialové, jako by je užírala zlost nebo závist. Nejspíš to tak bylo, protože se všechny šklebily až hrůza. Ty tedy měly kukuč.
2: Kedlubny, vida, kedlubny, proč se tak divně tváří, přemítala nejmladší sardinka. Vážně, co to s nimi je, řekla druhá. A třetí prohlásila. Mně to taky vrtá hlavou, ale zase ne tak, abych se proto trápila. Jestli se kedlubny chtějí šklebit, je to jejich škoda. My pořád budeme veselé.
1: Čtyři sardinky zůstaly veselé, i když je na trhu kdo si koupil a pak zavřel do plechové škatulky.
2: Jsme tady, jako doma v pokojíčku.
1: Tiše se hyhňali v krabičce.
2: Však on nám zase někdo otevře.
1: A měli pravdu. Víčko se brzy odklopilo, jakýsi pán si koupil krabičku sardinek a odemkl ji klíčem. Zevnitř se na něj zubily čtyři veselé sardinky. Pán nejdřív němně zíral a pak vykřikl. Pro pána Jána, co to je?
2: Přece čtyři veselé sardinky,
1: ozvalo se zevnitř. Pán pustil plechovku, jako by se o ní spálil a pelášil pryč. A plechovka se kutálela, kutálela, až se dokutálela k řece a z břehu hupsla do vody. Žbluňk! A říční vlny ji nesly dál k moři. Z moře do moře je to jen skok. A tak se čtyři veselé sardinky zanedlouho ocitly v moři pestrých míčů a hlásily.
2: Všechno, co jste nás učili, je čistá pravda. Svět je pestrý, veselý a kulatý. Jen s kedlubnami je to jinak. Pestrosti kulatého světa patří, že i pravidla mají své výjimky,
1: poučili je míče.
2: Tak to je veselé,
1: usoudili sardinky a už se zase všichni svižně honí po hladině. Ahoj, zdraví je čtyři námořníci, co tudy kulatě plujou zpátky. Máte pravdu, tak je to na tom našem kulatém světě zařízené. Zrovna tak.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Jednou dávno byly takové divné dny. Buď to bylo moc horko a všechno vyschlo, pak zase pršelo a všechno se zatopilo, potom jací lupiči vykopali pod zemí tunel a odnesli ze všech bank peníze, které tam byly. No, těžko bylo v naší republice. Nemohli jsme si koupit třeba tramvaje, tak se muselo chodit pěšky, někdy i moc daleko. Chybělo na nové domy a lidé neměli kde bydlet. Chybělo na školy, aby se děti měly kde učit a tak. Některé děti sice měly radost, že nemají školu a že mohou lítat po ulicích a lumpačit, ale za chvilku se už začaly nudit a tu novou školu si přáli. Ale nedalo se nic dělat, penízky byly pryč. A než se zase dají dohromady nové, to trvá. A k tomu všemu ještě večer ve zprávách v televizi říkali, že pan prezident onemocněl. Ještě tohle. Zrovna bylo potřeba podepisovat všelijaké důležité listiny a nikdo jiný než on to nemohl udělat. A hlásili, že přijedou nějací slavní doktoři z ciziny a pana prezidenta vyléčí. Skutečně. Přijel profesor ten a doktor tamten, přišli k panu prezidentovi, prohlíželi ho, pokyvovali hlavami, profesor ten do něho zapíchal píchátka a pumpoval z něho krev pumpičkami, doktor tamten zase do pana prezidenta cpal červené, modré, zelené, žluté prášky a nutil ho to zapít všelijakými limonádami, až byl pan prezident celý rozpíchaný a nalitý jako balón. Ale dobře se mu neudělalo. Naopak, bylo to čím dál horší a horší. Ležel jako Lazar a jen bědoval. Ach, jich ouvej, proč mě je tak špatně, co jsem to jenom snědl. Přitom už vlastně nic nejedl, jenom ty léky a injekce. A sem tam s bídou podepsal nějakou listinu. Tak ty doktory vyhnali a pozvali zas jiné. Dokonce přiletěli letadlem a hned z letadla natáhli nějaké hadice až na hrad. Jednu dali panu prezidentovi do pusy, druhou do ucha, třetí do druhého ucha, čtvrtou bůh ví kam a ještě kolem něho tancovali, nakuřovali ho a zpívali různá zaříkávadla, třeba výjdi, výjdi z těla ven, když je člověk nemocen, s nemocí se musí prát, tu přec nikdo nemá rád. No tak výjdi, nemoci zlá, urputná a strašně vlezlá, zaříkám tě kouzlem tajným, vstaň a choď, ty muži bájný. Ale nic to nepomohlo. Tak doktoři odletěli s nepořízenou. A ještě nás pak pomlouvali, ale co? Jen pan prezident pořád ležel, listiny se hromadily, už je skoro ani nepodepisoval a to bylo na pováženou. Všude hrála smuteční hudba, taky už přišel podzim, mrholilo a celé to bylo takové na nic. V televizi ukazovali obrázky z doby, kdy byl pan prezident ještě zdrav a vesel. Tatínek se na to díval a řekl mamince, chudák. A maminka povídala, však my jsme taky chudáci a nás nepolituje nikdo. Měla sice trochu pravdu a tatínek jí to taky řekl. Máš sice pravdu, ale aspoň jsme zdraví a máme se rádi. A to teda pravda byla. A maminka to hned potvrdila. To máš teda pravdu, řekla tatínkovi a začala mu dávat pusy na ucho a na krk. Jenom na tvář se nemohla trefit, protože tatínek ji trošičku odstrkoval. A to tehdy obyčejně nedělával. Přitom mamince říkal, počkej, počkej, a mával rukou. Maminka nevěděla, co se děje. Udiveně hleděla na tatínka a ten zase na televizi, kde ukazovali, jak pan prezident podepisuje listiny. Vždycky si vzal listinu, chvíli ji četl, přitom si dal do pusy plnící péro, cumlal je, pak podepsal, odložil a vzal další listinu. A tak pořád, celé hodiny. Někdy dokonce vzal nějakou barevnou tušku, zamyslel se, pokousal, pocumlal, vyndal z pusy a napsal na okraj listiny nějakou poznámečku. Tatínek jen vyskočil. Už to mám! V tom ukázali v televizi pana prezidenta, jak leží celý bledý, oči zavřené a v takovém malém okýnečku povídá hlasatel. Tady, na hradě, odkud vysíláme přímý přenos, si už nikdo neví rady. a objevil se obrázek sálu, kde moudré hlavy seděly a kroutily hlavami, jakože nic nevymysleli. A hlasatel pokračoval. Obracíme se proto na vás, vážení občané, pokud byste na něco přišli, zatelefonujte na číslo a tak dále. Tatínek vzal telefon a volá tam. Představil se, řekl adresu a povídá. Na něco jsem přišel. A oni hned. Posíláme pro vás helikoptéru, aby to šlo rychle. Maminka měla trochu starost, jen abys mě pak nepřišel domů o hlavu kratší. Tatínek pravil žádný strach, všechno dobře dopadne. Dal mamince pusu a běžel před dům. Tam už čekala rychlá stíhací helikoptéra. Tatínek nasedl a už letěli. Na hradě už čekali tatínka celé zvědavé ty moudré hlavy. A tatínek řekl. Vážení poslanci, senátoři, ministři, profesoři, docenti a vůbec. Viděli jste, jak pan prezident pořád cucá to plnicí péro a ty pastelky, když čte listiny? A oni, viděli, viděli. A tatínek na to. To je právě to, co pan prezident nesmí dělat. To je strašně nezdravé. Pan prezident je teď plný ingoustu a rozkousaných pastelek a proto je nemocný. Dávejte mu týden jen suché rohlíky a čaj bez ničeho a bude zdravý. Jen už nesmí nic cucat a kousat. Dejte k němu někoho, kdo se bude dívat a kdyby zase pan prezident začal, tak ať ho z moci úřední plácne po ruce zlatou plácačkou. A já zase půjdu, tak nashledanou. S panem prezidentem udělali, jak tatínek říkal. A za týden byl jako rybička, veselý a zdravý. V televizi pak ukazovali, jak u něho sedí ten s tou zlatou plácačkou a dává pozor. Ale pan prezident byl už opatrný a do pusy nic nestrkal. A napsal tatínkovi pěkný dopis, že mu moc děkuje, a poslal mu krásný dárek. Byla to jeho vlastní fotografie. Sám ji podepsal neocumlaným perem a pak nechal zarámovat. Jenomže se nějak při stěhování ztratila nebo co, takže teď nikdo neví, kde je. Škoda. Ale teď už jděte spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako váš tatínek.
5: Na pláži bylo hodně lidí a tak musel jít docela daleko, než našel opuštěné místo. Nejprve vykopal kulatý příkop. Jen na jednom místě nechal most, aby mohl snadno chodit pro písek na stavbu samotného hradu. Pak se pustil do práce, nosil kyblíky písku a budoval z něj hradní zdi. Byl to přičinlivý medvěd a i když to byla náročná práce a brzy ho nohy i tlapky bolely, vydržel nosit, dokud nebyla uprostřed kruhu obří hromada. Pak se dal do díla lopatkou, uhlazoval zdi a tvaroval cimbuří. Bylo to moc pěkné cimbuří s dírami na okna a střílnami pro lukostřelce. Když skončil, zabodl lopatku do jedné z rohových věží, položil na ní slamák, lehl si dovnitř hradu vedle své sklenice marmelády a zavřel oči. Byl unavený, ale spokojený. Poklidné šumění moře ho brzy ukolébalo k spánku. Hledali jsme po celé pláži, řekl Jonatán, není k nalezení. Dokonce sebou neměl ani plovací kruh, strachovala se paní Fousková. Nic, jen kyblík a lopatku. Fouskovi stáli v ustaraném kroužku kolem muže ze záchranářské budky. Je pryč několik hodin, dodal pan Fousek, a příliv nastal už před dvěma. Muž se tvářil vážně. A říkáte, že neumí plavat? On se nerad koupe, řekla Juditka, tak jsem si jistá, že plavat neumí. Tady je jeho fotografie, řekla paní Ptáčková, nechal si ji udělat dnes ráno. Podala záchranáři Paddingtonovu fotku a otřela si oči kapesníkem. Určitě se mu něco přihodilo, jinak by si přece nenechal ujít svačinu. Muž se zahleděl na fotografii. Mohli bychom rozhlásit jeho popis, navrhl nejistě. Ale podle tohohle obrázku není nic moc poznat, je vidět jen klobouk a sluneční brýle. Nemohli byste spustit záchranný člun? Dělal si naděje Jonatán. Mohli bychom, odpověděl muž, jenže nevíme, kde hledat, může být kdekoliv. Pro pána, paní Fousková také vylovila kapesník, nemůžu na to ani pomyslet. Dobře to dopadne, utěšovala ji paní Ptáčková, vždyť má všech pět pohromadě. Tak tedy, podal jim muž mokrý slamák, nejspíš byste si měli tohle vzít a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách. No tak, Marie, objal pan Fousek manželku, možná ho jen nechal ležet na pláži nebo něco takového, mohl ho sebrat příliv. Schýbl se pro ostatní Paddingtonův majetek. Taška a kufřík vypadaly na široké pláži maličké a opuštěné. Opravdu je to Paddingtonův klobouk, zkoumala ho Juditka. Podívejte, je tu jeho podpis. Obrátila klobouk na ruby a ukázala jim obrys medvědí tlapky vyvedený černým inkoustem a nápis Můj klobouk, Paddington. Co kdybychom se všichni rozdělili, navrhl Jonatán a pročesali pláž. Budeme tak mít větší šanci. Pan Fousek se zatvářil pochybovačně. Začíná se stmívat. Paní Ptáčková znovu rozložila deku a skřížila ruce na prsou. Já rozhodně nikam nejedu, dokud se nenajde, prohlásila odhodlaně. Nemohla bych se do toho prázdného domu vrátit bez Paddingtona. Nikoho ani nenapadlo jet zpátky bez něj, paní Ptáčková, ujistil ji pan Fousek. Bezradně se podíval na moře. Jen prostě... Možná ho to neodvleklo na moře. Pokusil se je povzbudit záchranář. Možná šel jen na molo. Vypadá to, že tam zrovna míří kdekdo. Nejspíš se tam děje něco zajímavého. Zavolal na muže, co šel zrovna okolo. Poslyš, co se děje na tom molu. Muž se jen otočil přes rameno a zavolal. Nějaký chlápek právě přeplul úplně sám Atlantský oceán. Stovky dní na voru bez jídla a vody, povídal někdo. Muž pospíchal dál. Záchranář vypadal zklamaně. Zas nějaká novinářská senzace, zabručil. Máme to tu každý rok. Pan Fousek se zamyslel. Tak mě napadá. Podíval se směrem k molu. To je mu přesně podobné.

kamarádku a mluvil s novináři. Pár si ho fotografovalo a ti ostatní mu pokládali jednu otázku za druhou. Vy jste sem připlul až z Ameriky? Ptal se jeden. Fouskovi, kteří radostí nevěděli, jestli plakat nebo se smát, napjatě čekali na Paddingtonovu odpověď. No, to zrovna ne, odpověděl popravdě Paddington po menší odmlce. Z Ameriky ne, ale dlouhá cesta to byla. Nejasně mávl směrem k moři. Smetl mě příliv, víte? A celou dobu jste plul v tom kbelíku? Zeptal se jiný muž a zmáčkl spoušť. Přesně tak, odpověděl Paddington. A lopatku jsem používal místo pádla. Ještě štěstí, že jsem ji měl sebou. Živil jste se planktonem? Dotazoval se další hlas. Paddington se zatvářil překvapeně. Ne, odpověděl, pomerančovou marmeládou. Pan Fousek se procpal davem. Paddington vyskočil a zatvářil se provinile. No tak, řekl pan Fousek a popadl ho za tlapku. To už by pro dnešek stačilo. Ten medvěd byl na moři dlouhou dobu a je unavený. Je vlastně... Významně se na Paddingtona podíval. Byl na moři celé odpoledne. Ono je pořád úterý? Nevinně se zeptal Paddington. Myslel jsem, že už je mnohem později. Úterý, řekl pan Fousek pevně, a my se o tebe k smrti báli. Paddington zvedl kyblík, lopatku a sklenici marmelády. Ale stejně, řekl, vsadím se, že není mnoho medvědů, co pluli po moři v kyblíku. Když jeli podél pobřeží domů, byla už tma. Promenádu lemovala barevná světla a dokonce i fontány v zahradách měnily barvy. Všechno to bylo moc krásné. Ale Paddington, který ležel na zadním sedadle zabalený v dece, myslel na svůj hrad z písku. Vsadím se, že můj byl největší ze všech, prohlásil ospale. Vsadím se, že můj byl větší, vytahoval se Jonatán. Myslím, řekl spěšně pan Fousek, že byste pro jistotu měl každý dostat jednu libru. Možná bychom se mohli zajet ještě někdy, navrhla paní Fousková, abychom mohli uspořádat další soutěž. Co ty na to, Paddingtone? Zezadu auta se žádná odpověď neozvala. Hrady z písku, pádlování na kyblíku přes zátoku a mořský vzduch se ukázalo být na Paddingtona příliš. Tvrdě spal.

0: spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
1: Do skoukání, hodem do práce.
0: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s dudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče ti šlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj bude ten největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtkův zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámal hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: To jednou vyšla hospodinka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek. A budeme mu říkat Cipísek. No jo, mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole. Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Žáholce až do města Jičína. A teď se na našeho Cipíska podívám. Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos. Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky. Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok. Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden? Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Žáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Prumcaj se dal do šití střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá. Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky. Rumcaj se rozběhl domů. Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, ale jenže já ho neodnesl. Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána. Rumcaj stiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí. Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by cipíska nezaslechl od někud z lesa žáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Žáholci, aby se poohlídl po cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu od někud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem. Tak to ty s nám ukradla cipíska?
4: Já? Vždyť on přišel sám. Přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
3: Já vím, když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže. Ale když si pro cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
4: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
3: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že cipísek už není ztracený. Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.

0: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe. Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu. Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu jí do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně. Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jez se mnou. A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolati k sobě. I připravili ho k smrti a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho sveřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepísného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichan nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce. Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi. Hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku, princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
1: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
2: Co pak si přeješ, kocoure, proč si přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
1: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
2: To je od něj milé,
0: povídá král.
2: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
2: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
2: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
1: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
1: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
2: Prince Petra?
0: Podivil se král.
2: To To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
2: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
3: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
4: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
3: To je pravda,
0: zabručel obr.
4: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
4: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
4: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
3: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malilinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, a já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
4: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
4: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
0: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic. A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedly se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se... byla to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: I permoníci stárnou, i když mnohem pomaleji než lidé. Ke stáru ztrácejí hbitost, s jakou se dřív dokázali rychle skrýt před všetečnými lidskými zraky. Ale permoníci se dovedou postarat i o ty nejstarší. Vrchní permon pro ně má čarodějný dárek. Pomačkaný, ušmudlaný klobouk. Na pohled nic moc, stačí si ho však nasadit a rázem si neviditelný. A na to se náš permoník, budeme mu říkat klobouček, moc těšil. Nejdřív ale musel vyslechnout dlouhou litanii vrchního permona o tom, že svého daru nesmí zneužít, že nesmí nikomu ublížit, protože by klobouk ztratil svou čarovnou moc. A ta není jen v neviditelnosti. Stará hučka toho dokáže mnohem víc. Klobouček věřil, že permonické zákony dodrží. Navštíví přítele, kterého dlouho neviděl, a bude se moci za ním vydat ve dne, třeba že jsou cesty plné lidí. Všechno mu při slunečním světle připadalo jiné, než si pamatoval ze svého mládí. Lesní stezky se mu zdály tak široké, že by po nich mohl projet vůz. A ten pohled z vyhlídek. Vesnice už nebyly skromně schoulené pod lesy, narostly až do strání. Klobouček zamířil za svým přítelem Vodouchem, který žil ve skalách u léčivých pramenů. Vůbec to tady nepoznával. Kolem pramínků, které kdysi vesele vyvěraly z mechem zarostlých skal a čekali na džbány až toudve horalů, teď ležely mramorové žlaby a kolem nich lavičky ze stejného kamene. Kde by se tady vzal mramor, bručel si klobouček pod vousy. Po dlouhé cestě dostal žízeň, naklonil se tedy přes žlab a co pak špatně vidí? Žádný pramínek tu nespíval. Byl uvězněný v úzké trubce. Kolem níž se táhla mříž a na ní visel zámek. Kdo nemá klíč, ten se nenapije. Ale nejhorší překvapení ho teprve čekalo. Pod vysokým smrkem seděl mramorový permoník. Na mramorovém pařezu s mramorovou lampičkou. Naducané tváře, břicho jako balón a přihlouplý úsměv. Urážka všech permoníků. No tohle, zlobil se klobouček. A samým rozčilením si sundal klobouk. Hned v zápětí si ale svoji neopatrnost uvědomil a rychle si ho nasadil. Vodoucha skoro nepoznal. Co pak by ten hubenoučký, šedivý mužíček, co ustaraně sedí na kořenu stromu, mohl být veselý a statečný strážce pramenu? Vodouchu, zavolal na něj. Permoník se lekl a svalil se ze stráně jen tak, že nezamáčkl zelenou žábu lopušku, která se tu skrývala pod lopuchovým listem. Klobouček se ťukl do čela a honem si sundal klobouk. Ty jsi mě ale vyděsil, sténal Vodouch. Copak, nesmíš být tak legavý. Klobouček pomáhal Vodouchovi vstát, ale tomu se nezračil ve tváři jen úlek, ale i velikánský smutek. Čeká mě trest, řekl tiše, když se usadili na kamenech. Nesplnil jsem svoji permonickou povinnost a dal se do vyprávění. Ten mramorový zamčený pramen, který si viděl, nebyl jediný. Všechny jsou pod zámkem. Pro místní vodu si jezdili lidé ze širokého okolí a tak dali radní města hlavy dohromady. Přece nebudou rozdávat drahocenou vodu zadarmo, rozhodli. Vodouch se zpočátku jenom smál. Žádný permoník neslyšel o tom, že by se někomu podařilo spoutat skalní prameny. Pak se ale jednoho dne objevili ve stráni kopáči, začali kopat podél potůčků a chytat vodu do trubek. Pramínky přestali zpívat, plakali a volali své strážce permoníky na pomoc. Vodouch se rozeběhl na radnici, jenomže radní se mu vysmáli. Vodouch byl pro ně starý, zmatený mužíček, kterému se všechno popletlo v hlavě. ukradli hoře prameny a já jim v tom nedokázal zabránit, povzdychl si Permoník. Co pak ti nikdo nepomohl? Bodouch jen zavrtil hlavou. V městečku zřídili lázně. Už to tady nepoznáš. Permoník měl pravdu. Nad potokem svítily bílé kolonády, břechlemovaly vysoké hotely, uprostřed náměstí se tyčilo pódium. Dámy chodily pomalu, jinak jim to dlouhé krajkové šaty a široké zdobené klobouky nedovolovaly. Doprovázali je pánové v tmavých šatech se směšnými tenkými hůlkami. Dětičky byly jejich zmenšenými obrázky. Všichni upíjeli z kalíšků léčivou vodu, kočáry tu jezdili bez koní a písklavě na sebe troubili. A to ještě nevíš všechno, povzdychl si Vodouch. Když jsme nedokázali pomoci my, permoníci, dali se prameny sami do boje. Vody teče z potrubí čím dál míň. Co to znamená, zeptal se Klobouček. Hora si vodu schovává, stačí pořádný déšť a bude zle. Zaplaví město? Zeptal se vyděšeně kamarád. Podíval se na klobouk ve svých rukách a rázem měl jasno. Musíme pro lidi něco udělat. Hned druhého dne se v městečku začaly dít věci. Dámám z kalíšků vyskakovaly rosničky, z trubek vylézaly hadi, klobouky se sami vznášely v povětří, některé i s parukami, a tenké hůlky pánů začaly tancovat. Hotelíři se nestačili omlouvat, přesto hosté odjížděli. Samozřejmě, že všechno měl na svědomí Kloboučků v klobouk, ale Permoník měl v hloubi duše strach z vrchního Permona. Co tomu řekne? Nezbaví ho čarovné moci? Zatím se však nic nedělo. Jen obloha se zatahovala, černé mraky se kupily. Klobouček vyrazil za obyvateli městečka přímo do jejich domů. Náhle se začal nábytek sám stěhovat, židle lítaly z oken, skříně klouzaly po schodech, lustry padaly na podlahu. Lidé utíkali pryč. A pak se to stalo. Nebe se otevřelo, šňůry deště zamířily k zemi a k nim se přidalo temné dunění. Hora a její prameny se ozvaly. Vyhrnuli se ze strání, v mžiku naplnili potůčky i potoky a vtrhli do městečka. Naštěstí jeho obyvatelé utekli do kopců. Jenom radní zůstali uvězněni na střeše radnice a drkotali zuby. Klobouček mačkal v ruce klobouk. Vrchní Permon je přísný. Tohle mu neodpustí. Vodouch odmítavě zavrtil hlavou. Tohle není tvoje vina. Hora se rozlobila a ty s lidem pomáhal. A kdo ví, jestli si to vůbec zasloužili. Klobouček si pomaloučku nasadil klobouk. Teď se ukáže, zda ho vrchní Permon nezbavil jeho čarovné moci. A? Kloboučku, kde jsi? Halekal Vodouch. Nevidím tě. Bylo to v pořádku. Ten starý permonický klobouk fungoval. Pořád byl Klobouček dobrým permoníkem.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Ráno začali zpívat ptáci, pak zakokrál kohout a potom vstal i úplně největší pes Fík. Protáhl se, zazýval a šel se k pumpě umýt. On je dost čistotný. Potom chytal hezkou chvilku lelky, ale žádného nechytil. Předpolednem přišel listonoš a přinesl psaní od babičky. Fík byl rád, že mají návštěvu a běžel listonoše slušně přivítat. Vyskočil si na něj, opřel se mu tlapami o rameno a vlídně se na něj usmál. Rád by se s ním byl i pomazil, jenže to jaksi nevyšlo. Chudák pošťák se pod tíhou svalil a volal o pomoc. Co pak je? Přiběhl tatínek. Ale no to ne, to je mi moc líto, pane listonoš, řekl omluvně, vyda pošťáka na zemi. No, nemůžete říct, že máte na dvoře tygra? Zlobil se pošťák. Člověk by si dal pozor. To není tygr, pane listonoš, vymlouval se tatínek. To je s odpuštěním pes, ha? Jenom je drobátko větší. Na takového psa byste měl mít zbrojní pas. Zahudroval listonoš, dal tatínkovi dopis a honem upaloval pryč. Fíku, to nesmí skákat na pány, pohrozil tatínek velepsovi. Fík stahl ocas mezi nohy, co si zabručel, a klidil se do své chaloupky. Jenže byl tuze zvědavý a když za chvíli viděl, že tatínek nese ke vrátkům jakousi tabulku, šel se na ní hned podívat. Bylo na ní napsáno: pozor, hodný, ale moc veliký pes. Jak tatínek tu tabulku přitloukal, šla okolo sousedka. Krásného pejska máte, haha, pravila s obdivem. A jak moudře kouká, podívejte, no tak rozumně vypadá, jenom promluvit.
1: A proč?
0: Promluvil Fík, za to sousedka naráz oněměla.
1: No,
0: poznamenal Fík a šel honit slepice. Necháš je? Křikla na něj Ája. Pojď sem! Fík poslušně přiklusal a sedl si před Áju. A jak tak seděl, byl pořád ještě větší než ona. Nesmíš honit slepičky, uličníku, kázla mu. Ony jsou hloupé.
1: No právě, ušklíbil se Fík.
2: A hle, ty ses naučil mluvit, podivila se Ája.
0: Tatínek se ani moc nedivil, jenom řekl, že se to musí nějak využít. Bude chodit nakupovat. Hned to zkusím a pošlu si ho pro pivo, rozhodl.
3: Snad by se mu měl napsat lísteček, řekl Čudla.
0: Jaký lísteček? Na co lísteček, divil se tatínek, umí mluvit, tak nepotřebuje lísteček.
3: Já myslím ceduly na krk pověsit. Pozor, ten pes umí mluvit. Víš, aby zas někdo nepadl do mdlob.
0: Aha, no to by šlo, souhlasil tatínek a napsal lísteček. Pověsil ho Fíkovi na krk, aby byl dobře vidět, a řekl mu: běž do hospody a přines mi jedno pivo a slušně pozdrav.
1: Ale no, dyk já vím,
0: zavrčel Fík a pelášil do vsi. Běžel dost rychle a za chvíli byl pošťákovi v patách.
1: Aha, musím pozdravit,
0: připomněl si Fík a ještě trochu přidal do kroku. A když už byl jenom krok za pošťákem, řekl hodně nahlas.
1: Dobrý,
0: ale dál se nedostal. Vylekaný pošťák se dal na úprk, až mu dopisy z brašny létaly. Fík běžel za ním a snaživě volal:
1: dobrý den, halo, poštovní muži, dobrý den.
0: No ale viděl, že listonoš o slušný pozdrav moc nestojí, tak toho nechal. Ostatně šel zrovna kolem cirkusu a vyparáděný principál kráčel proti němu.
1: Dobrý den,
0: slušně pozdravil Maxipes. Jo, dobrý den, zamyšleně odpověděl principál a teprve po dvou krocích mu došlo a vykřikl nadšeně:
3: oho, ten pes umí mluvit!
0: Vrátil se do stanu a hned zase vyběhl s ohromnou šunkovou kostí. Mával tou voňavou kýtou Fíkovi před nosem a lákal ho:
3: podívej, pejsku, každý den dostaneš takovouhle kýtu, když půjdeš k nám do cirkusu.
1: No, proč to neskusit?
0: Pomyslel si Fík a usedal skoro zlákat. Všechno to zkazil klaun, který řekl principálovi: pane šetiteli, pane šetiteli, já mám nápad, nátřeme ho na pruhováno. Ano, pane šetiteli, pruhováno, mluvící tygr bude lepší než mluvící pes. Pane šetiteli, ano.
1: No, tak to teda ne, rozlobil se Fík. Za tygra se přestrojovat nebudu a vůbec. Já musím pro pivo, vzpomněl si najednou.
0: V hospodě, jak to měl nakázáno, Fík napřed mlčky ukazoval na cedulku, že umí mluvit. Jenže hostinský si myslel, že je to asi nějaká legrace a jenom se smál. No co, ceduli si přečetl a tak Fík, jak to měl nařízeno, řekl nahlas.
1: Dobrý den, prosil bych jedno pivo.
0: Hostinský zamžikal očkama, zaječel a skácel se pod pult. Já! Fík chvíli čekal, co bude. No, ale nebylo nic. Hostinský nehnutě ležel a neměl se k obsluhování.
1: Co na plat, řekl si Fík. Musím se obsloužit sám.
0: Koukal, kde by bylo jedno pivo a uviděl sud. Naložil si ho tedy na záda a klusal k domovu.
1: Tak, tady je to jedno pivo, řekl tatínkovi. Jo, a hostinský omdlel.
0: Já omdlím taky, spráskl ruce tatínek. Povídal jsem jedno pivo a ne jeden sud, ty nekňubo. No počkej, to si vypiješ.
4: Fík to považoval za rozkaz, odzátkoval soudek a vypil si to. Na jeden mocný hlt.
0: Od té doby už potom samo sebou nevyrostl ani o kousek. A tak mu ta chaloupka byla pořád dost velká.

Jak José získal princeznu za hádanku. Byl jeden chlapec, jmenoval se José a měl tuze těžký život. Narodil se jako poslední ze 7 hochů a bratři si z něj náramně utahovali, protože oni uměli už dávno všecko, co se on teprve musel učit. Začali ho proto považovat za hlupáka. A to byl omyl. José měl v malíčku víc chytrosti, než oni všichni v hlavách. Jen musel ještě vyrůst. Jednoho dne, to už José dospěl, si otec zavolal všechny syny a pravil. Já i matka si už chceme odpočinout, proto vám rozdělím půdu a budete se živit sami. K hospodaření ale potřebujete ženy. Jděte do světa a najděte si dobré manželky. Do měsíce, ať jste zase zpátky. Matka vám přichystala jídlo na cestu, tak se pěkně oblečte a můžete rovnou vyjet. Já také, otče? Zeptal se José. Nejsem na ženění ještě příliš mladý? Když jsem řekl, že si nevěstu půjdou hledat všichni, platí to i pro tebe, zamračil se otec. Jen jsem zvědav, která bude chtít hlupáka jako si ty. Tak se bratři vypravili za nevěstami. Někteří šli do sousední vsi, někteří dál. Věděli, kde pěkné dívky hledat, chodili totiž často tancovat a uměli s děvčaty vlídně rozmlouvat. José šel, co noha nohu mine, přemýšlel a tu ho na cestě předhonila četa vojáků. Stát! Vykřikl velitel. Jsi náramně podobný zloději, kterého už dávno hledáme. A než se José nadál, měl spoutané ruce a vedli jej do vězení. Tak skončil hoch v temné kopce. Pro nic a za nic tam trčel a dočista si zoufal. Až k večeru se ve dveřích otevřelo okénko a za ním se zjevila nejhezčí dívčí tvářička, jakou José do té doby viděl. Oči, řasy i vlasy měla černé jako noc, ale pleť bílou jak hedvábí. Byla to královská princezna, která měla moc dobré srdce a tajně, aby její otec nevěděl, nosila vězňům jídlo na přilepšenou. Joseho, jak se na princeznu díval, napadlo, že taková nevěsta by se mu velice líbila. Ale pak si uvědomil, kde je a smutně sklonil hlavu. Přijal košík s večeří a tiše poděkoval. V noci pak pořád musel na princeznu myslet a věřte nebo ne, jí se vedlo zrovna tak. On totiž José byl náramně pěkný hoch. A tak se stalo, že se ti dva do sebe velice zamilovali. Princezna přicházela denně do vězení a José jí vyprávěl o své rodině, jak a proč se vydal do světa a také, jak se octl ve vězení. Princezna zas povídala, že je jí v tom velkém paláci smutno, že by ze všeho nejradši hospodařila někde na vsi. Slovo dalo slovo a José dívku požádal, zda by si ho nevzala za muže. A ona přikývla. To bylo jistě velice pěkné, ale když je od sebe dělili mříže a kamenné zdi, tak si oba museli lámat hlavu, jak by se José z vězení dostal. A zrovna v té době se král rozhodl, že princeznu provdá. Chtěl jí vyhlédnout toho nejmoudřejšího ženicha na světě, protože bohatství měl sám dost. Dal vyhlásit, že princeznu dostane ten, kdo dá králi hádanku, kterou neuhodne.
Král se totiž pokládal za velkého mudrce a nic jej tak nebavilo jako hádanky. Umíte si představit, jak se José cítil, když viděl oknem z vězení ty řady uchazečů o princeznu? Nápadníci byli velcí, malí, tlustí, tencí, mladí i staří. A každý si hned myslel, že právě on je ten chytrák nad chytráky. Ale všem sklaplo. Král jejich hádanky snadno uhodl. Před bránou už není nikdo, ohlásil mu jednoho dne služebník. To snad není možné, žasl král. Bál se, že princezna zůstane na ocet. Všichni svobodní muži se už dostavili a byli tam i Joseho bratři, ale žádný s hádankou neuspěl. Ještě zbývají vězni, napadlo králova sluhu. Tak jsem s nimi, řekl král. Když hádali všichni, ať mají také možnost. První dva vězni dali králi tak lehoučké hádanky, že se jen rozesmál. Ale pak přišel José a pravil. Co je to za tvora? Ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech. Král se zamyslel. Co to jen může být? Přece není na světě zvíře s třema nohama. Ať si lámal hlavu, jak chtěl, hádanku nerozluštil. Dám se podat, řekl nakonec. Ale to si přece ty, pane králi, rozesmál se José a všichni lidé. Ráno, tedy na začátku života, lezou po čtyřech. V poledne, to je v mládí, chodí vzpřímeně po dvou. A večer, tedy ve stáří, se opírají o hůl. Chodí tedy po třech. Zrovna jako ty, pane. Král musel uznat, že chytřejšího muže by pro princeznu těžko hledal a dal tedy rovnou vystrojit slavnou svatbu. Po svatbě se José se ženou vydali ve zlatém kočáře do jeho rodné vsi. Ale José dal zastavit před vesnicí a v prostých šatech šel sám domů. Uplynul právě měsíc a jeho bratři seděli s nevěstami u stolu. Když viděli, že José jde sám, dali se do smíchu. To jsme si mohli myslet, že toho hlupáka žádná chtít nebude. Co na plat, vzdychla matka. Zůstaneš tedy s námi, ale nezbylo mi už pro tebe nic k jídlu. Musíš vzít za vděk suchým chlebem. Nevadí, maminko, řekl José. Moje žena jede za mnou a veze mi oběd. A jak to dořekl, vjel na dvůr zlatý kočár. V něm seděla princezna a na klíně držela košík, právě ten, ve kterém vždy nosila jídlo Josému do vězení. Jenže teď byl plný nejlepších lahůdek. To panečku všechny bratry smích hned přešel. José si pak postavil veliký statek a s princeznou v něm šťastně žili až do smrti. Měli mnoho dětí, všechny byly pěkné po mamince a chytré po tatínkovi.

Ty lenochu jeden, to víš, že tě zaměstnáme, volali včely. Aspoň pořádek bys tu mohl dělat. Zavedli ho ke bráně úlu, do ruky mu dali kartáč a lopatku. Budeš oprašovat všechny včely, které přiletí zvenku. No práce bylo dost. Včela za včelou přilétávali, každá měla na sobě tolik žlutého prachu, že se sotva hýbala. A pytlík z nich za chvíli skartáčoval plný kbelík pilu. Také byste se nemuseli v každém květu motat, jen se darmo zamažete, ručel a spěchal s kbelíkem zevrat, aby skartáčovaný pil vyhodil na smetiště. Jedeš, strhli ho včely ještě včas zpátky, my se s tím sbíráme a ty to chceš vyhazovat, vždyť u nás se z toho peče cukroví. No to ovšem pytlík nevěděl. Tak, aby se o tom přesvědčil, dovolili mu včely příští den také se podívat do kuchyně, jak se to cukroví peče. Ach, to bylo sladkostí. Jedny včely přinášely kádě čistého medu, druhé do toho sypali kbelíčky pilu, třetí z toho míchali těsto a čtvrté z toho těsta dělali rohlíčky, koláčky, bochánky, piškotky a všechno se to peklo pro malá včelí miminka. Chceš s námi? Můžeš se podívat, jak jim budeme dávat papáníčko, zvali ho. No podívaná stála na mou věru za to. Kam ses ohlédl, byla komůrka vedle komůrky, tisíce komůrek natlačených na sebe až růza a ve všech byli červíčci, včelí miminka. Dělnice chodili s plnými

0: koši a cpali červíčky sladkostmi. Některá miminka byla tak malinká, sotva vylíhla, červíčci jako malé puntíčky. Těm dávali včely kašičku a utírali jim tvářičku. Větším dávali preclíčky a kolečka do pusinky a těm dorostlým strčili prostě do ruky kornoutek. Na, už si veliký klacek, obsluž se sám. A dorostlý červíček spapal cukrový i s kornoutkem, protože i ten byl z medového papíru. Některá miminka byla už tak veliká, že musela přestat papat, jinak by přerostla přes komůrku ven. No, pak se to muselo dělat takhle. To si vždy k takovému tlustouškovi sedla nějaká včela, na papance uspala, potom dvířka jeho komůrky zavřela a zalepila voskem. A až se začas miminko probudí, nebude to už červíček, ale hotová včela. A tak přicházejí všechny včely na svět. Náhle však ustaly včely v krmení a tichounce štuchly do pytlíka. Koukej, támhle, královna. Pytlík viděl nejprve jen veliký schon a chvat. To byly královniny strážkyně, služky, kuchařky a komorné. A teprve po chvíli spatřil, že uprostřed toho šumu je jedna včela větší než všechny ostatní. A to byla královna. Byla v nejpilnější práci, v nejvznešenější práci úlu, ve které se královna nikdy nezastaví. Ona totiž nedělá nic jiného, jen chodí od jedné komůrky ke druhé a snáší do každé prázdné komůrky jedno vajíčko. Dnes, zítra, pozítří, každý den. A když jich, prosím vás, má snést takhle třeba 50 tisíc za rok, tak to je, panečku, práce. Vždyť nemá nikdy na jídlo. Zatímco jde od komůrky ke komůrce a do každé klade jedno včelí vajíčko, kuchařky jí podávají jídlo, komorné utírají po každém soustu pusu, služky jí umývají ruce, když si je někde umaže, a kartáčují chloupky, jinak by chudinka neměla na nic čas. A strážkyně dávají kolem pozor, aby jí šli všichni z cesty a aby jí nikdo nevyrušoval. Najednou blesk. Taková rána se ozvala a kornoutek cukrový se rozsypal po zemi. Že se nestydíš, pytlíku, brát miminkům jejich oběd. Co pak si se dost nenajedl, začala hubovat jedna včela, tak až se všechny ohlédli a i královna se dala ptát, co se stalo. Ani byste nevěřili, co se stalo. Pytlík, jak se všichni dívali na královnu, začal uštipovat cukroví pro miminka, začal brát z košů preclíčky a kolečka, několik si jich nacpal do kapes, až si nakonec vzal do ruky celý kornoutek cukroví a začal jíst. Včela ho pleskla po ruce, až mu kornoutek vypadl na zem. Mně se zdá, že bychom tě měli zapřáhnout do práce. S tebou je ještě tak nejlíp, když kropíš.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jak Rumcaj s Cipískem našli zelený klobouček. Jednou šel Cipísek po hrázi lesního rybníka a našel tam zelený klobouček. Kolem bylo nastříkáno vody a úzká mokrá stezička se odtamtud táhla přes luka Kýčínu. On to byl vodnický klobouk. Cipísek klobouček zvedl a posadil si ho na hlavu.
3: Hned dej ten klobouk dolů, povídá Rumcajs, nebo se ti rozum otočí po vodnicku.
2: Potom Rumcajs obcházel kolem a hádal, kde je vodník Volšoveček, co ten klobouk nosíval? A proč je tu kolem tolik nastříkáno a udupaná tráva? Nedohádal se a povídá.
3: Půjdeme po té mokré cestičce a ona už nás dovede.
2: V lukách se cestička skoro tratila, ale po tvrdé císařské silnici vedla dobře až do Jičína. U brány do knížecího zámku jí byl konec. Rumcajs už se ani nerozhlížel. Zahrál si špičkami prstů na čele a povídá Cipískovi.
3: Už do toho vidím jako do skleničky. Někdo Volšovečka popadl a odnesl do zámku. Popadl ho tak zprudka, že Volšovečkovi sletěl klobouk na hráz.
2: Jen Rumcajs dopověděl, otevřelo se nahoře okno. Vykoukl z něho lokaj a vyždímal si mokrý rukáv.
3: Byl to knížecí lokaj, a Volšovečkovi je zle, řekl Rumcajs. Protože když vodník ztratí zelený klobouček, to jako by ztratil rozum a nevyzná se.
2: Rumcajs vzal Cipíska za ruku a rychle s ním po schodech do patra a po červeném koberci tiše k pootevřeným dveřím. Oba k ním přistrčili oko a dívají se. Za dveřmi je komnatka, uprostřed se blízká stříbrná vanička, co se v ní koupou knížátka, než trochu povyrostou. Kníže pán s kněžnou sedí u vaničky na zlatých židlích. Olizují bombóny a házejí štipce čokolády do vody. K tomu po francouzsku
4: manže.
2: Jenže Volšoveček schoulený v trošce vody jim o tu dobrotu nestojí. Mrká žabýma očkama a poposedává v loužičce vody na dně vaničky. A jen mrká a jen poposedává. Rumcaj zpovídá za dveřmi tiše Cipískovi.
3: Dělá jako nerozumný, ale když vodník nemá na hlavě svůj zelený klobouček, má v té hlavě asi tolik rozumu jako škeble.
0: Tak já mu ten klobouček dám,
2: špitl Cipísek a chce hodit zelený klobouček do komnaty. V tom ho někdo popadl za ruku a je to lokaj. A za ním stojí vojáci. Už se na vás dva dívám od chvilky, co jsem si z okna ždímal rukáv, řekl lokaj hlasem jako mejdlíčko. A tuhle jsem na vás přivedl 27 vojáků. V Rumcajsovi si na chvilku utišil dech, ale pak se tajně zasmál do vousů, dal Cipískovi znamení, aby tiše stál a povídá lokajovi.
3: Vždyť je těch vojáků jen 26.
2: Lokaj si začal ukazovat po vojácích prstem.
5: 27.
2: A zas počítal Rumcajs.
3: 26.
2: Tak tam počítali vojáky. Při třetím počítání dal Rumcajs Cipískovi tajné znamení. A počítali dál. Cipísek zatím vběhl do komnaty a posadil zelený klobouček Volšovečkovi na hlavu. Do Volšovečka hned vešel pořádný vodnický rozum. Položil přes sebe prsty třikrát křížem ze tří stran a převrhl stříbrnou vaničku. Z vaničky se vylila vlna jako hora a druhá a třetí. Ta první spláchla kníže pána i s kněžnou do kouta a pobrala jim francouzské bombóny. Druhá odplavila lokaje z vojáky dolů na dvůr a škuckali. Na třetí vlně se nese vodník Volšoveček. Jednu ruku podal Cipískovi a druhou Rumcajsovi. Tak je sebou vzal až k lesnímu rybníku v lese Záholci.

0: Podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat jo, tati, opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo, co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo, co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka. Druhý pád bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No bez ko. Bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já to nemůžu, že jo, někdo kous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka sem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo kous, co je někdo. No, kočka, co je někdo kous, koho, co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin.
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a si ti tamhle ke stolu a napsal 100x šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100x?
1: Takže ho psal 100x, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100x napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200x.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic si nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
0: povídá liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než jsi ty. Máš hezké lesklé černé peří. Překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
0: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
0: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

0: O princi ze sousedního království. Milé děti, tohle je pohádka o princi ze sousedního království. Správně, přesně o tom princi, se kterým si Mourinka nemohla hrát, protože už byl moc veliký a měl mít v neděli svatbu. Bral si tenkrát jednu překrásnou vílu a já náhodou vím, jak se to celé seběhlo. Prozradila mi to paní Macháčková. Ona na tu svatbu pekla koláčky a mně pak přinesla výslušku. Mňam. A když mi slíbíte, že budete dneska hezky spát, povím vám, jak to bylo. Tak tedy. V sousedním království žili byli král a královna a ti měli syna. Byl to syn nade vše milovaný, samozřejmě, protože všichni rodiče milují své děti nade vše. A když nadešel tomuto synovi 22. rok, povolal ho jeho královský otec do své komnaty a tam k němu držel takovouto řeč. Synu můj nejmilovanější, je tomu již 22 roků, kdy nastal nejšťastnější den mého života, totiž den, kdy ses narodil. Dělala si mi radost po celou tu dobu, ba dokonce i v pubertě, a proto je mi zatěžko poslat tě tam, kam tě dnes poslat musím. Do světa. Nejmilejší Evalde, tak se totiž ten princ ze sousedního království jmenoval. Nastal čas, aby ses vydal za svým štěstím a štěstím celého našeho rodu a vyhledal si manželku a ujal se vlády v naší říši. A milý Evald, který byl vždy poslušen svého otce, ba i ve věku problematickém, jak jsme právě slyšeli, se na tu cestu vydal. Rozloučil se s matkou i s otcem, jak se sluší a patří, vsedl na kůň a vykročil pravou nohou svého oře ze zámku. Projel křížem krážem celé království a seznámil se s velkým množstvím slečen, slečinek, holek, dívek a děvčat. Dokonce se mezi nimi našlo i jedno děvče. To bylo, myslím, někde v okolí Vysokého nad Jizerou, ale žádnou si za ženu vzít nechtěl. Ne, že by se princ ženění bál, to ne. Tohle byl velmi statečný princ. Ale tak nějak nemohl najít žádnou spřízněnou duši. Oni všechny ty slečny, slečinky, holky, dívky, děvčata a děvče byly samá kudrlinka a volánek, samé achich a ouvej a je mi poněkud mdlo a samá kabelka a podpatek, ale že by věděli, kde je karburátor, nebo uměli hrát šachy, či dokonce na pozoun, to ani náhodou. A Evaldovi to najednou celé přišlo tak nějak líto, pročež zašel do prvního hostince a tam si poručil malinovou limonádu a pak ještě jednu a pak ještě jednu, aby ten žal řádně spláchnul. Když už mu ty malinové bublinky lezly ušima a princ pomalu nevěděl, čí je, přistoupila k němu nějaká cizí osoba řkouc. Poslouchají, mladej pane, já už jich dlouho pozoruju, oni mají trable, že jo? A já bych vsadila poslední vařečku na to, že jsou v tom ženský. Nemám pravdu? Máte pravdu, nějaká cizí osobo, máte, odvětil na to Evald slabým hlasem. A vyprávěl té ženštině svůj životní příběh. A když skončil, povídá, uznejte sama, mladá paní, že já jako princ přece nemohu jít do seznamovací agentury nebo si dokonce podat inzerát mladý princ 198/89, vysokoškolák, nekuřák, abstinent, svobodný bez závazků, s vlastním zámkem 64+12, 15x koupil na své C zahradou a hospodářskými budovami, hledá milou, pohlednou, nezadanou dívku se zájmem o motorová vozidla, šachy a hru na žesťové nástroje značka Spěcháno. Jak by to vypadalo? A vůbec, já ani nechci, aby mne má nastávající milovala, protože jsem princ a mám bílého koně. Chci, aby ve mně našla zalíbení proto, že umím cvičit na kruzích, vyznám se v nerostech, hraji na niněru a celkově jsem veskrze báječný. Mají pravdu, mladej pane, svatou pravdu, přitakala mu ona osoba, otírajíc si přitom zvlhlý zrak. A jakože se Macháčková jmenuju, já jim pomůžu. Zatím se tady ubytujou, dají si pořádnou večeři a večer poklekání přijdou ke hřbitovu a já jim povím, kudy z kaše ven. Načež si princ poručil takovou lehčí večeři pro jednoho a když tu kachnu z 20 knedlíky spořádal, šel si lehnout. Probudili ho teprve zvony, které ohlašovaly klekání. Evald vyskočil z postele, ani si nestihl vyčistit chrup a utíkal ke hřbitovu, jako kdyby mu byl v patách pracovník finančního úřadu. Zastavil se až u zdi, kde pod cedulí s nápisem Hřbitovní řád čekala paní Macháčková. Ta nedělala žádné okolky a rovnou šla k věci. Tak poslouchají, panáčku, nechají všechno, co mají v hostinci, já už se jim o všechno postarám, a upalují ještě teď přes les za 9 hor a 9 řek. Měli by tam být zítra kolem poledne. A až tam budou, ptají se po sirotčinci. A až ho najdou, nechají se tam zaměstnat jako automechanik. Ostatní už přijde samo. Ale jestli to klapne, musí mi slíbit, že pečení svatebních koláčků zadají mojí firmě, abych si taky přišla na svý. Evald všechno svatosvatě slíbil, hlasitě a zařetelně poděkoval, vřele potřásl paní Macháčkové rukou a rozběhl se k lesu. Ta za ním ještě chvíli zjihle hleděla a potom šla domů počítat, kolik bude potřeba mouky, másla, droždí, tvarohu, rozinek a ořechů na ty svatební koláčky. Druhý den kolem 12. zrovna, když všichni usedali k šunkaflekům s okurkou, kdo si zabušil na dveře sirotčince. Hlavní teta vychovatelka šla otevřít a když se Evald ohlásil jako znamenitý a vyhlášený automechanik, okamžitě ho přijala, odvedla ho do jídelny a osobně mu naložila pořádnou porci a 2 okurky navíc. A po obědě, když měli děti polední klid, vrhnul se princ na obhlídku vozového parku, jehož byl teď správcem. Jestli si děti myslíte, že našel garáž plnou nablízkaných vozidel zahraničních značek, tak se hořce mýlíte. Vozidlo tam stálo jedno jediné, vůbec nebylo zahraniční, nýbrž tuzemské. A jeho stav byl v stavu katastrofálním a nepoužitelném. Ovšem princ, který se nebojí ženění, se nelekne ani zastaralého dopravního prostředku. Plivnul si do dlaní, otevřel kapotu a začal hledat karburátor. Já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Určitě v tom bylo nějaké kouzlo, ale představte si, že ho vůbec nemohl najít. Podíval se všude, dokonce i pod sedadlo spolujezdce, ale karburátor nebyl ani tam. A když už to hledání začal pomalu vzdávat, ozvalo se za ním jemné dívčí zakašlání. Dobrý den. Dovolte, abych se vám představila. Já se jmenuji Kristýnka a jak říkají vám?
1: Já jsem Evald, automechanik.
0: Moc mne těší. Nemohla bych vám, pane Evalde, automechaniku, být nějak nápomocná?
1: Ani ne, zrozpačitěl automechanik.
0: Leda, že byste dokázala najít karburátor. Já už si s tím lámu hlavu drahnou dobu, leč stále se mi jej nepodařilo nalézt. Nevím, jestli toho budu mocna vyhledat ten, jak vy říkáte,
1: Karburátor v údrobách tohoto minibusu rok výroby 1996, to jste snad děti ještě ani nebyli na světě, s výkonem 25 koní a spotřebou 80 litrů na 2 kilometry.
0: Potom Roztomile zamrkala, ponořila se pod kapotu, ukázala na karburátor a povídá:
1: nebude to tohle?
0: A světe div se, bylo. Evald Kristýnku okamžitě pozval na kávu do cukrárny na náměstí, ale ona se musela vzdráhat, neb jí právě začínala hodina po zounu. Leč každá hodina i hodina po zounu má jen 60 minut a tak zanedlouho už Evald s Kristýnkou hráli v cukrárně na náměstí šachy a u toho si povídali samozřejmě hlavně o Kristýnce. A tak se náš princ dozvěděl, jak to vlastně celé bylo a proč Kristýnka již 19. rok svého života tráví v sirotčinci. A já vám to, milé děti, také objasním, ať jste v obraze. Kristýnka nebyla vůbec žádná slečna, slečinka ani dívka, nebo děvče či snad holka, natož děvče. Ona byla víla. No opravdu, mě můžete věřit, na moutě kutě. A když byla ještě vílí miminko, zaklela její maminku jedna zlá čarodějnice do karburátoru. Ale vy se, děti, nebojte, vaší mamince se to nemůže stát. A kdyby přece jen náhodou, tak on by ji tatínek hned vysvobodil. No a to dá rozum, že karburátor se nemůže starat o miminko a proto byla Kristýnka v sirotčinci, kde na ní byli moc hodní, dokonce ji nechali studovat na Akademii muzických umění Pozoun, protože proto měla vlohy. Ale přesto, že studovala s prospěchem výborným, často jí bývalo smutno. Stýskalo se jí po mamince. A když zjistila, že je zakletá právě do karburátoru auta, jehož vlastníkem byl sirotčinec, chodívala si s ním povídat. A to už Evald nevydržel. Vrhnul se na kolena, z kapsy saka vylovil malou krabičku a požádal Kristýnku o ruku, neb se jeho srdce vznělo. A Kristýnka otevřela krabičku a v ní byl roztomilý prstýnek z ryzího zlata s pravým démantem a ona řekla: ano, protože jí bylo jasné, že potkala osudovou lásku. Jen se trochu strachovala, jak to teď bude s hodinami po zounu, ale Evald jí vyjevil pravdu, i když mu to zpočátku nechtěla věřit, že je princem a má bílého koně a zámek 64+12 a ujistil ji, že i u nich mají Akademii muzických umění a že tedy může ve studiu pokračovat u něj doma. A byla svatba. Paní Macháčková napekla svatební koláčky a přijeli hosté zdaleka široká a pozvali i všechny tety a děti ze sirotčince a pozvali i karburátor, čímž pominula kletba a maminka byla zase maminkou a pan král a paní královna se radovali, jakou šikovnou vílu si to ten jejich kluk namluvil a jak jim to sluší. A Evald s Kristýnkou byli šťastní až do smrti a hrávali spolu dueta pro Niněru a Pozoun a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
2: Dobrodružství u moře. Jednoho dne poklepal pan Fousek na barometr. Vypadá to, že dnes bude hezky, poznamenal. Co byste řekli výletu k moři? Všichni členové rodiny jeho návrh s nadšením přijali a v mžiku byl celý dům vzhůru nohama. Paní Ptáčková krájela obrovskou horu sendvičů a pan Fousek chystal auto. Jonathan s Juditkou hledali plavky a Paddington si šel do pokoje zabalit. Výlet, kterého se účastnil Paddington, byl vždycky náročný na přípravu, protože medvěd trval na tom, že si sebou vezme všechny své věci. Postupem času se jeho majetek poměrně značně rozrostl a tak měl kromě kufru i elegantní sportovní tašku s iniciálami MP a papírový sáček na různé drobnosti. Na léto mu paní Fousková pořídila slamák. Byl velmi poddajný, což se Paddingtonovi líbilo, protože když ohnul krempu nahoru nebo dolů, snadno změnil jeho tvar a bylo to jako mít několik klobouků v jednom. Až dorazíme do Bright Sea, řekla paní Fousková, koupíme ti kyblíček a lopatku, abys mohl stavět hrady z písku. A taky půjdeme na molo, těšil se Jonatán. Na molu bývá spousta zábavných automatů. Měl bys si vzít sebou dostatek mincí. A taky si můžeme jít zaplavat, dodala Juditka. Umíš plavat, ne?
3: Obávám se, že moc dobře ne, odpověděl Paddington. Víte, já jsem ještě nikdy u moře nebyl.
2: Nikdy si nebyl u moře. Všichni nechali všeho, co zrovna dělali, a překvapeně se na Paddingtona zadívali.
3: Nikdy, potvrdil Paddington.
2: Všichni se shodli na tom, že musí být skvělé jet poprvé v životě k moři. Dokonce i paní Ptáčková se přidala a vyprávěla o tom, jak byla před mnoha lety poprvé v Bright Sea. Vyprávěli mu o všech těch báječných věcech, které tam uvidí, a Paddington se začal moc těšit. Když vyráželi, bylo v autě plno. Paní Ptáčková, Juditka a Jonatán seděli vzadu, pan Fousek řídil a paní Fousková s Paddingtonem seděli vedle něj. Paddington rád jezdil vpředu, obzvlášť, když bylo otevřené okénko a on mohl vystrkovat hlavu ven a chladit se větříkem. Po menším zdržení, kdy Paddingtonovi na okraji Londýna odletěl klobouk, byli konečně na cestě. Už cítíš moře, Paddingtone? Zeptala se po chvíli paní Fousková. Paddington vystrčil hlavu z auta a začichal. Něco rozhodně cítím. V tom případě čichej dál, řekl pan Fousek, protože už tam skoro jsme. A měl pravdu. Jen co vyjeli na kopec, zahnuli za roh a znovu se pustili dolů. Už ho v dálce zahlédli. Celé se třpitilo v raním slunci. Paddington vytřeštil oči. Podívejte se na všechny ty lodě na tom blátě, vykřikl a packou ukázal směrem k pláži. Všichni se rozesmáli. To není bláto, řekla Juditka, to je písek. Než mu vysvětlili, jak se to má s pískem, byli už v samotném městečku a jeli podél pobřeží. Paddington se na moře pochybovačně zadíval. Vlny byly mnohem větší, než si je představoval. Sice ne tak, jako na jeho cestě do Anglie, ale na malého medvěda pořád dost veliké. Pan Fousek zastavil u obchodu na promenádě a vytáhl peníze. Rád bych tady medvěda vybavil pro den na pláži, řekl paní za pokladnou. Takže budeme potřebovat kyblíček a lopatku, sluneční brýle a jeden nafukovací kruh. Jak si odškrtával věci ze seznamu, podávala paní předměty Paddingtonovi, kterého v tu chvíli mrzelo, že má jen dvě tlapky. Kruh měl kolem pasu a pořád mu sklouzával až ke kolenům. Na nose mu nejistě seděly brýle, na hlavě měl slamák, v jedné tlapce držel kyblík s lopatkou a ve druhé kufřík. Fotografii, pane? Paddington se otočil a spatřil rozcuchaného muže s fotoaparátem. Jen za jednu libru, výsledek zaručen. Když nebudete spokojen, vrátím vám peníze. Paddington to chvíli zvažoval. Muž se mu nezamlouval, ale už několik týdnů poctivě šetřil a teď měl něco přes 3 libry. Usoudil, že by bylo pěkné mít fotku. Bude to jen chvilička, ujistil ho muž a zmizel pod černou plachtou na zadní straně fotoaparátu. Pozor, vyletí ptáček! Paddington se rozhlédl. Nikde v dohledu žádného ptáčka neviděl. Obešel fotoaparát a zaklepal pánovi na rameno. Fotograf, který vypadal, jako by něco hledal, nadskočil a vylezl spod plachty. Jak vás mám asi vyfotit, když nestojíte přede mnou? Zeptal se zarmouceně. Teď jsem vyplýtval desku a to vychytrale se na Paddingtona podíval. Vás bude stát libru. Paddington se na něj ostře zahleděl. Řekl jste, že vyletí ptáček, prohlásil. A nevyletěl.
3: Nejspíš se radši schoval, když viděl tvůj odporný rypák. Utrhl se na něj muž. A co bude s tou librou? Paddington se na něj zadíval ještě ostřeji. Nejspíš si ji někam odnesl ten váš ptáček. Ha, ha, ha. Zasmál se jiný fotograf, který celou situaci sledoval se vzrůstajícím zájmem. Ten tě dobře napálil, Vašku. To ti patří za to, že tu fotíš bez licence. A teď koukej zmizet, než zavolám policii. Chvíli sledoval, jak si první fotograf balí vybavení a šine se směrem k molu a pak se otočil na Paddingtona. Neuvěřitelní drzouni, řekl. Připravují počestné lidi o práci. To jsi udělal jedině dobře, že jsi mu nic nezaplatil. A jestli mi dovolíš, rád bych tě za odměnu sám vyfotografoval. Fouskovi se po sobě podívali. Když já nevím, řekla paní Fousková, mně se zdá, že Paddington jde do všeho moc po hlavě. To proto, že je to medvěd, podotkla paní Ptáčková ponuře. Medvědi mají hlavy veliké. Vedla ostatní na pláž a na písku za vlnolanem rozložila deku. Vyjde to asi na stejno, jestli zůstaneme tady nebo jinde, prohlásila. Navíc budeme přesně vědět, kam se vrátit a nikdo se nestratí. Je odliv, řekl pan Fousek, takže je to bezpečné na koupání. Otočil se na Paddingtona. Půjdeš do vody, Paddingtone? Paddington se zahleděl na moře. Možná bych se mohl trochu vycachtat. Tak si pospěš, volala Juditka. A vezmi si kyblík a lopatku, ať můžeš stavět hrady. No tohle, Jonatán ukázal na plakát, připíchnutý na zdi za nimi. Podívejte. Koná se tu soutěž ve stavění hradu z písku. Pane jo, první cena za největší hrad je 10 liber. Mohli bychom jeden postavit všichni dohromady, navrhla Juditka. Vsadím se, že my 3 postavíme větší, než kdo kdy viděl. Myslím, že se to nesmí, řekla paní Fousková s pohledem upřeným na plakát. Píše se tu, že každý musí postavit vlastní. Juditka zklamaně protáhla obličej. No, já to zkusím tak jako tak. Pospěšte si vy dva, pojďte se vykoupat a po obědě se můžeme pustit do stavění. Rozběhla se po písku a těsně za ní sehnali Jonatán s Paddingtonem. Lépe řečeno, Jonatán běžel za ní, ale Paddingtonovi se po několika metrech svezl na fukovací kruh kolem nohou a on se zabořil hlavou napřed do písku. Paddingtone, nech si tu ten kufr, volala paní Fousková. Nemůžeš ho brát do moře, byl by celý mokrý a zničil by se. Paddington schlíple zanechal svůj majetek u paní Fouskové a pak se vydal po pláži za ostatními. Když tam dorazil, byli už Jonatán s Juditkou daleko od břehu a tak zůstal sedět na kraji moře a nechával se omývat vlnkami. Byl to příjemný pocit. Ze začátku mu sice byla trochu zima, ale brzy se zahřál a usoudil, že u moře je krásně. Doplaval o kus dál, lehl si na kruh a nechal se vlnkami unášet zpátky ke břehu. 10 liber. Kdybych tak vyhrál celých 10 liber, zavřel oči. Představoval si krásný písečný hrad. Takový, jako viděl v knihách, s cimbuřím, věžemi a příkopem. Zvětšoval se a zvětšoval a všichni na pláži se přišli podívat a podpořit ho. Několik lidí říkalo, že v životě takhle veliký hrad neviděli a najednou ho někdo pocákal vodou a on se vytrhl ze snění. Pojď, Paddingtone, řekla mu Juditka, válíš se tu na slunci a spíš jako dudek. Je čas k obědu a potom budeme mít spoustu práce. Paddington byl zklamaný. Hrad, o kterém se mu zdálo, byl překrásný. Určitě by vyhrál první cenu. Promnul si oči a vydal se za Juditkou a Jonatánem na pláž, kde už paní Ptáčková rozbalila sendviče. Šunkové, vaječné a sírové pro všechny ostatní a speciální marmeládové pro Paddingtona. Jako dezert měli zmrzlinu a ovocný salát. Navrhuji, řekl pan Fousek, který si představoval, jak si on sám po obědě zdřímne, že až se najíme, vydáte se každý jiným směrem a postavíte vlastní hrad. Kromě té oficiální si uděláme ještě svou vlastní soutěž. Dám libru tomu, kdo postaví největší hrad. Všem třem se nápad zamlouval. Ale nechoďte moc daleko, volala paní Fousková, když Jonatán, Juditka a Paddington vyrazili.
2: Nezapomeňte, že se blíží příliv. Její rady nikdo neposlouchal. Všichni byli příliš zaujati písečnými hrady. Obzvlášť Paddington svíral kyblíček a lopatku velice odhodlaně.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Tomu nerozumím.
6: Ale vždyť to je přece jasný.
5: Jo?
6: Ty babky tak drbaly a mleli při tom jazykem o zuby, až si je vymlátili.
5: Aha!
6: Že to zrovna tobě není jasný, to nechápu.
5: Jak to myslíš?
6: A jen tak. Jestli se ti nevyklají zuby.
5: Je, a víš, že jo. Tuhle mi dokonce jeden vypadl, tady je ten přední dole, ha.
6: No, tak vidíš. Zavři si to.
5: Uh-huh.
6: Už je to tady, takhle to totiž začíná. Nemáš tak mlít pantem.
5: Jo, babinko.
6: Ko.
5: Teda.
6: Kokodák, kokodák, sedla maňka na bodlák.
5: A hrvínek do trní, bylo mu to peprný.
6: Ano, dobře, dostala jsi mě, dobrá. Je to 1-0.
5: No.
6: Ale teď hned vyzkouším tvůj ostrovtip. Hádej, proč kohout zavírá oči, když kokrhá?
5: Nevím.
6: Aby všichni viděli, že to umí z paměti.
5: Aha.
6: Ale to bys přece ty měla vědět. Máničko, ko.
5: Jo. Hurvínko, mě tvrdí, že jsem slepice.
7: No tak hurvínku.
6: Táťulíčku.
7: Co je?
6: Nečti si ty noviny a hrej. Tatíčku, hrej.
7: Synu jakou?
6: My máme slepičku za kamny v košíčku chocholatou.
7: A děti?
6: Tatíčku, hrej.
7: Synu jakou?
6: My máme máničku za kamny v košíčku kudrnatou.
5: No, slyšel jste to, pane Spejble?
7: Co?
5: No, zasušo mě říkal.
7: Co?
5: Že jsem slepice.
7: Hurvinku.
6: To není pravda.
7: No proto.
6: Mánička by byla špatná slepice.
5: A proč?
6: Protože jsi nesnášenlivá.
5: Nejsem.
6: A seš.
5: A nejsem.
6: A seš.
5: A nejsem.
8: No tak, děti, co to tady zase je?
6: No.
8: Jenom jsem si na chvilinku vyšla na zápraží podívat se, jak tam je, a hned je tu takový vyrval. Co se to tu děje?
7: Ale nic moc, paní Kateřino. Děti si hrají na kohoutka a slepičku.
8: Ale to je hezké. No.
5: Ale děti, přestaňte se přitom hádat. Platí, bábinko, moudřejší ustoupí.
6: Ha, to bych chtěl teda vědět, proč si myslíš, že jsi chytřejší než já. Ani tu hádanku o kohoutovi si neuhodla.
5: No, neuhodla. Ale jsem zvědavá, jestli ty uhodneš tuhletu.
6: Tak schválně.
5: Proč kohout ráno tak radostně zpívá?
6: No,
5: to by si zrovna ty měl vědět.
6: No, tak mi to prozrát.
5: Přece proto, že se nemusí umývat. To by si ty měl rozumět, ne?
6: Počkej, co? To není fér. Já jsem čistej.
5: Jo.
6: Dneska ráno jsem se postavil na váhu před i po mytí. No, a pokaždé jsem vážil stejně. Já mám vodu rád. Jsem v ní jako rybka.
5: Jo, tak ti dám ještě jednu možnost, jak si vylepšit pověst. Rybko? Řekni, jakých ryb je v rybníce nejvíce?
6: No,
5: mokrých přece. Rybko?
6: Ale neříkej mi rybko.
5: Tak pacholku.
6: Neříkej mi pacholku.
5: Tak pacholíčku.
7: Je, také já jsem pacholíček býval. Také jsem já nové šaty mýval. Kabát nový, papírový. Kalhoty slaměný, boty nový, cibulový, podešve makový a čepici rákosovou, na ní ptačí pírko. Takhle já jsem chodívával v noci na špacírko.
5: A co to je to špacírko?
8: No přece špacír.
7: No.
5: Co?
8: No špacír, procházka. Ti mladí, nic už nevědí.
7: Jo, paní Katko, to bývaly časy, co? Když jsme my taky byli mladí.

0: Kde pak, paní Kateřino, už není nic tak, jak bývalo.
1: Moje řeč, pane Svejble.
2: A je,
1: tak, tak, správně.
2: Už to zase začíná. To jak ta Julia s bábinkou začnou vykládat o starých časech, je jediná záchrana. Zdrhnout.
3: Platí, jdem ven. Bábinko.
1: Ano, co je, co je?
3: Ty jsi chtěla, abychom šli ven na sníčko.
1: No, to ano.
3: No tak my bychom šli...
2: Na sluníčko.
1: Jo, to vám ráda věřím. Ale při tom našem povídání to tak uteklo, že venku už je tma. Takže?
3: Takže?
1: Jde se do Hajan a ne na výlet.
3: Ale bábinko, prosím tě,
1: ale ne,
3: bábinko.
1: Konec řeči. Rozluč se hezky s panem Spejblem a s Hurvinkem a šupky na kutě.
3: Dobrou noc, pane Spejble.
0: Dobrou, dobrou.
3: Hurvinku, dobrou noc. Pytel blech na pomoc, aby tě štípali celou noc.
2: Maničko, dobrou noc. Pytel vší za uši, pytel švábů do rukávu.
3: Háji, popo, jde spát, kluku.
2: Nepůjdeš-li pryč, vezmu na tě bič.
3: Tak ahoj, ahoj.
2: Ráno, jo?
3: No,
2: ráno.
3: No.
2: Dobrou noc, paní Kateřino.
1: Dobrou, dobrou noc, Hurvinku.
0: Tak hurvajs. A teď umít a spát.
2: Taťu, Lulínku, ještě ukolébavku.
0: Ale prosím tebe, teď už seš na to veliký.
2: Ale taťu, Lulínku, nejsem.
0: Ale nedublej si ten palec u nohy.
2: Taťulinku, prosím, prosím, jenom jednu ukolébavku, prosím.
0: Ano, tak dobře, no, ale jenom jednu. Spí, synáčku, spí.

0: Ještě jednu.
1: Ano, tak dobře, ještě jednu. Spí, andílku, spí. Zamhuř očka svý, až se

0: Ještě, Hurinku, ještě, Hurmajs. Ještě jednou řekneš ještě a místo bubnu ti zabumbuju, taťulíčku. Ještě, Hurmajs.
1: A ještě ti chci dát dobrou noc.
0: Jo, to vidíš, no. Ty bys mohl být nejhodnější chlapec na světě, kdybys chtěl.
1: Já bych chtěl.
0: No to vidíš.
1: Ale když mě do toho vždycky něco vleze, no.
0: No to je právě to, no.
1: Ale aby ti to nebylo líto, tak já ti za to, že jsi na mne tak hodný, povím pohádku.
0: Ale to nemusí být.
1: Ale ano.
0: No, tak jak myslíš.
1: Tak si tady raději hezky sedni.
0: Jo, no.
1: A poslouchej.
0: Ano, prosím.
1: Tak, byla jednou jedna krásná váza. A ta váza stála vždycky tamhle na stolku. A ta váza je rozbitá.
0: Cože?
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.

Čenda už dávno umí řídit auto. Když si ho jeho tatínek posadí na klín, klidně vyjede zevrat dílny na dvůr. Mařenka je zase dobrá malířka. Má dovoleno být s tatínkem v jeho ateliéru. Mařenka tam má svoje pastelky a barvy a může se tam malovat, jak potřebuje. Čenda má zase v dílně na dvoře svoje nářadí a učí se od tatínka řemeslo. Mařenku moc nebaví být s Čendou v autodílně, je tam hluk a Mařenka autům vůbec nerozumí. Čenda za to je strašně rád v Mařenčině a Strejdově ateliéru. Strejda Petr vždycky dětem uřízne velký kus papíru z takové role a Mařenka s Čendou malují na veliko. Mařenka namaluje princeznu u jezera a prince, jak jede na koni. Čenda namaluje závodní auto, Mařenka namaluje pejska a kočičku, jak jedí z misky. Čenda namaluje nákladák, Mařenka namaluje divadlo, ve kterém se hraje pohádka o popelce, Čenda namaluje bagr. Mařenka namaluje les a v něm hříbky, borůvky a veverku, Čenda namaluje autobus. Do pokoje vstoupí Mařenčin tatínek. Strejdo, podívej, mám to hezké, chce honem vědět Čenda. Máš, ale proč pořád maluješ jenom auta? Diví se Strejda.

0: Vrčí Čenda, který zkrátka nechce nic zkoušet, protože ho zlobí, že Mařenka něco umí líp než on. Tak namaluj město, radí mu Mařenka. Ten autobus může být městský a můžou tam být i jiná auta, když je to ve městě. Mařenka cítí, že Čendu zlobí, že není první v malování. Taky by v tom městě mohla být stavba. A na té stavbě by mohl pracovat bagr, řekne Mařenčin tatínek, uřízne z obrovské role nový papír a odejde z pokoje. A taky jeřáb, zamyslí se Čenda. Vezme křídu a začne malovat město s rušnou silnicí, po které jezdí autobusy, tramvaje, spousta aut, kde jsou vysoké domy a jeden z nich rozestavěný a na té stavbě pracuje bagr a jeřáb. Namaluje křižovatku a semafor. Mařence se Čendův obrázek moc líbí. To vypadá jako u nás, řekne uznale.
1: Vždyť to taky je u nás, odpoví Čenda. Tady na té křižovatce bych potřeboval nakreslit divadlo, ale neumím to.
0: Já ti to nakreslím, jestli chceš, nabídne Mařenka a nakreslí krásnou ozdobnou budovu divadla.
1: A vzadu za divadlem je vidět kostel s věží, řekne Čenda a nakreslí vysokou kostelní střechu a špičatou věž, která převyšuje kopce.
0: No jo, ale mezi divadlem a kostelem a poštou jsou všude domy. Tam to přece není takhle prázdné, zamyslí se děti. Vezmou křídu a namalují všude okolo silnic domy. Tím promění silnice v ulice.
1: Ještě musím nakreslit přechod, vzpomene si Čenda a nakreslí na křižovatce pruhovaný přechod pro chodce.
0: Mařenka a Čenda jsou spokojeni s obrázkem města a zavolají strejdu Petra, aby jim to přišel pochválit. Ale to zklamání. Něco vám tu chybí, řekne Mařenčin tatínek, když se podívá na obrázek.
2: A co? Diví se Mařenka s Čendou.
0: Přemýšlejte, já si zatím dopiju kafe, řekne strejda Petr a odejde. Mařenka s Čendou přemýšlejí. Silnici máme, semafor máme, domy máme, dokonce i elektrické dráty máme, máme domy, obchody, poštu i kostel. Nic nám nechybí, rozhodne Čenda a začne uklízet barevné křídy.
2: Já už to mám, vykřikne Mařenka. Chybí tam lidi. Přece ve městě je spousta lidí.
0: A tak nakreslí lidi, jak jdou po přechodu a mají zelenou na semaforu. Mařenka nakreslí krásně oblečené dámy, jak stojí před divadlem a Čenda nakreslí Terezu, jak jde s notami do hudebky. Pak ještě nakreslí zedníky na stavbě a Mařenka nakreslí na chodníku Filipa. To je chlupatý pes paní trafikantky Sušánkové. Postaví se každý z jedné strany k obrazu a zavolají strejdu Petra. Teď je to ovšem dílo, řekne strejda Petr obdivně. Teď už tomu nechybí vůbec nic. Jen podpisy umělců. A tak se Mařenka a Čenda podepíšou tiskacími písmeny každý do jednoho rohu. Společné malování se jim zalíbilo. Namalovali ještě Afriku. Mařenka namalovala lva a domorodé lovce. Čenda namaloval džíp, aby to bylo safari. Mařenka namalovala řeku Nil a krokodýly a Čenda namaloval lodě, jak plují po Nilu. Mařenka namalovala poušť a na ní velblouda a Čenda namaloval letadlo, které letí nad pouští. To letadlo řídím já a ty sedíš vedle mě, vysvětlil Čenda Mařence. A teď letíme nad pralesem. Mařenka začala malovat prales. Jenomže prales dá hodně práce. Je tam spousta stromů a kytek a musí tam být hadi. Mařence to dlouho trvalo. Čenda se mezi tím procházel po ateliéru a prohlížel si obrazy.
1: Dělej, už to má.

pobízel netrpělivě Mařenku. To nejde tak rychle. Teď maluju papouška a ten dá hroznou práci, bránila se Mařenka. Taky bys mi mohl pomoci. A co mám teda dělat? Ptá se Čenda. Namaluj gorilu. Já nevím, jak se maluje. Začíná zase Čenda. Tak, jak vypadá, odpoví Mařenka rázně a už malují oba. Čenda gorilu, Mařenka papouška, Čenda hada, Mařenka antilopu. Čenda namaluje ještě jednu opici na vrcholek pralesního stromu. Je, ta opice je ti podobná, směje se Mařenka a namaluje na druhý strom ještě jednu opici a udělá jí žluté vlasy, protože to je opice Mařenka. Pak ještě pro opice nakreslí na stromech banány a kokosové ořechy a udělají modré nebe. No jo, řekne Mařenka, ale sem se ti už žádné auto, ani letadlo, ani loď nevejde. To je fuk, řekne Čenda, všude nemusí být auta. To slyší Mařenka ráda, protože její tatínek to taky říká. A její tatínek je největší mistr všeho malování, tak to musí vědět.

0: Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak. Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
3: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
2: Jaký zvyk?
3: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
2: Jo. To je u nás normální. Tak, Například pan Drnec. Má paní Drncovou. A dost. A pan Lustik. Než ovdověl. Měl paní Lustikovou. A dost.
3: A ty?
2: Já? Já nemám nikoho.
3: A dost?
2: A dost.
3: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
2: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
3: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
2: Prý se budeš vdávat.
3: Budu sedmá žena.
2: Sedmá žena? A koho?
3: Nějakýho sultána.
4: Převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
5: Jo, ale kde vězí ten kluk?
6: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran dostuje.
7: O oslím vejci.

0: Žil jednou jeden Durakos a ten měl hrozně dlouhý nos. A ten Durakos měl ženu a ta se jmenovala Durakosová a vypadala jako sova. Ten Durakos, co měl tak hrozně dlouhý nos, a ta paní Durakosová, co vypadala jako sova, byli moc hloupí. Jednou ten Durakos, co měl hrozně dlouhý nos, šel do města na trh. Tam stál jeden Tatar a prodával melouny.
1: Co to je?
0: Divil se ten Durakos. Tatar, když viděl, že před ním stojí nějaké tululum, řekl:
2: oslí vejce! V každém jeden mladý oslíček.
0: A ten Durakos, co měl tak dlouhý nos, dal Tatarovi za meloun všechny peníze, co měl, a šel domů. Cestou si liboval, jak dobře pořídil. Ale cesta byla dlouhá a Durakos, co měl tuze dlouhý nos, si chtěl chvíli odpočinout. Natáhl se do chládku. Meloun položil vedle sebe, ale ten se rozkutálel z kopce. Než Durakos vstal a rozběhl se za ním, měl už dost velký náskok. A Durakos volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl meloun? Durakos běžel, co mohl, ale meloun běžel rychleji. Najednou se mu do cesty postavil strom a meloun se nevyhnul. Rozprskl se na všechny strany. Za stromem spal zajíc a když meloun křachl do stromu, vylekal se a začal kličkovat z kopce. A Durakos zase volal:
2: osle, oslíčku, počkej na svého pána chviličku.
0: Ale kde už byl zajíc? Durakos, co měl ten tuze dlouhý nos, přišel smutný domů. Vyslechla ho paní Durakosová, co vypadala jako sova, a rozplakala se. A když se vyplakala, hrozně se rozhněvala.
3: Chtěla jsem jít v neděli k sestře. Mohla jít na našem oslíkovi a ty si ho nechal utéct. Co se dá dělat? Osedlám si tebe.
0: A Durakos, co měl tak dlouhý nos, se musel nechat zapřáhnout do vozíku a na něm jela paní Durakosová, co vypadala jako sova.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O dobrmanech. Pravda, někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufíknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak? Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix, tak nějak. A ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku. Počkej chvilku, brčel na ní. Já si do tebe jen tak drobátko kousnu. Nepočkám, řekl ocásek. Počkej, nebo se budu zlobit, zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek. Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru. A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej. A byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidé a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo. To nám to dnes rychle šlo, co?
2: Jak Trautenberg otrávil strakatou kozu. Přišli z kostela, kde si před oltářem slíbili lásku a věrnost až do hrobu tmavého, jakož i dobré i zlé spolu snášeti. Usadili se v tom vyštafírovaném výměnku, Anče jako růžička, Kuba jako kocour u smetany, a začali si zařizovat hospodářství. Ze všeho nejdřív koupili na jarmarce kozu. Rohatou, strakatou, Lízinka ji pojmenovali. A že ji Anče od podzimu do jara podstrojovala a Kuba od jara do podzimu vodil na pastvu, měli od ní mléka, že by je mohli prodávat.
3: Kde pak prodávat? Co nevypijem, zůstane na tvaroch. Co zbyde z tvarohu, bude na homolky a smetanu z raního dojení uskládám na sýr. Však ponikelská bába dobře říká, že kozí mlíko a všechno, co z něj pochází, dává člověku zdraví a sílu.
2: Za to Trautenbergovi byla koza trnem v patě, solí v oku. A vůbec měl na ní spadeno od samého začátku. Ono bylo taky proč. Příkladně ráno se probudí, tedy spíš k polednímu. A Kuba nikde.
4: Kubo, oblíkat. Himmellaudon, mám pro tebe poslat kočár?
3: Uctivé dobré jitro, milost pane. Kubíček šel s Lízinkou na pastvu. Já vám pošlu hajnýho.
4: Jo, tak on Kubíček je tady pro Lízinku. Himmelherrgott.
3: Hajnej má ruce breptavý a všechno mu trvá dvakrát. Ale alespoň bude od Trautenberga chvíli pokoj.
2: A nebo večer. Klekání odzvonili a večeře nikde.
3: Hned, milost pane, už to bude. Jen co podojím Lízinku.
4: Krucajs element, kdo je tu přednější? Já nebo koza? Teď lítají kolem kozy, za chvilku se zmůžou na krávu a nakonec jim budu sloužit já. Hajnej!
5: Už letím, milost pane, to je novina. Lízinka bude mít kůzlátka, pěkně prosím.
4: Himmelherrgott, Donnerwetter, ještě jednou uslyším o ty krucajc koze a bude secakra malér. Přines mi knížku o bylinách.
2: Teprve teď si Heiny všiml, že Trautenberg je v obličeji chvílemi žlutý, to od závisti, chvílemi rudne až fialový, to od vzteku. Ale že je duše soucitná a člověk udělající, povídá, jestli milost pánovi není akorát, skočím pro ponikelskou bábu kořenářku poníženě radím. Ta má v hlavě učenosti nad všecky doktory, i krakonoš k ní chodí pro hojivý masti.
4: Řekl jsem knížku, tak půjdeš pro knížku. Až budu chtít bábu, půjdeš pro bábu. Už ať seš tady, ať mi nikdo neruší.
2: Hajný s tlustým herbářem byl zpátky jako na obrtlíku. Trautenberg obrací stránku za stránkou, prohlíží bylinky, čte a nestačí se divit.
4: To by jeden nevěřil, jak málo je těch kytek jedovatých. Blín, bole hlav. Krabatice mámiva. To jsou jména. Vraní oko. Jedovaté pouze bobule. Bobule. Ty budou až na podzim. Tak musí stačit ty tři. Blín, bole hlav, krabatice mámiva. Já vám dám kůzlátka.
3: Všichni ještě spali, když se Trautenberg vyplížil jako duch ze stavení. Ne, že by byl ranní ptáče, ale tolik věděl, že bylinky se musí trhat za rosy, jinak ztratí účinnost.
2: Ale musí se také vědět, kde je hledat. Trautenberg přešel jednu louku, druhou a nic. Škrábe se do kopce, funí, záda ho bolí od samého ohýbání a tak si nevšiml, že nad ním už hodnou chvíli krouží krakonošova sojka. Ta si krk může ukroutit nad tou záhadou a tak frrr ke krakonošovi.
6: Trautenberg, že se dal na bylinkaření, tu zas obmyšlí nějaké neřádstvo, jinak by ho takhle časně nedostal z postele párem koní. Tak se na to podíváme.
3: Přiloží hůl tenkým koncem k oku a má Trautenberga jako na dlani. Ten zrovna utrhl jednu bylinku. Koukne do herbáře a už jí rve plnými hrstmi.
6: Aha, žádné bylinky. Jedovaté bejlí.
2: Trautenberg už má nůžik prasknutí. Blín, bole hlav, i tu krabatici mámivou našel. A jak je uondaný z toho vstávání, hledání a ohýbání, ještě k tomu nalačno, svalí se pod šípkový keř a v tu ránu spí, kanón by ho neprobudil. Krakonoš mávne holí, nůže se zvedne, letí, cestou z ní padá blín, bole hlav i krabatice mámivá.
3: A krakonoš do ní ukládá ty nejvoňavější bylinky, co mu na zahrádce rostou a které dávají sílu a zdraví každému živému tvoru.
2: Lízinka se prochází po dvorku.
3: Pomalu, důstojně, jak se na budoucí matku sluší.
2: A Trautenberg už strká ruku do nůše, že tu krucaj z kozu pěkně nakrmí, když v tom Trautenberg tak uskočil za roh, vyjde z chlívka Hajný. Vykydáno, podestláno, Lízinka si může schrupnout.
3: Nejdřív se musí najíst. Udělala se mi teplý pití s ovesným šrotem. Kdo pak ví, kolik těch maličkých v bříšku krmí?
2: Trautenberga může čert vzít. Lízinka se musí najíst. Ale aby se někdo postaral o jeho snídani, to ne. Ke všemu se všichni kolem té potvory motají. Jak se k ní má s tím svým krmením dostat? Ale už mu to v hlavě šrotuje. strčil pytel s bylinkami do křoví a jako by se vracel z procházky. Milost, pane, s úctivým dovolením poníženě se ptám, byl vám ten herbář co platný?
7: Ale s tím si můžeš akorát zatopit, takové bylinky tady vůbec nerostou.
3: Ono se taky, milost, pane, musí umět hledat. Bylinkařit to není jako trhat housatům kopřivy.
4: Nech si svý rozum a koukej, ať je snídaně na stole. A ty, hajnej, marš do revíru. Máme tam škodnou. Kubo, ty taky.
8: Co by ve vašem revíru dělala škodná? Vždyť by se tam neuživila, člověk tam nevidí živáčka.
4: Neodmlouvat, hledat.
2: Bodejť, že si Trautenberg škodnou vymyslel, aby dostal hajného a Kubu z domu. Jestli se k té koze nedostane co nejdřív, bylinky ztratí všechnu účinnost. Ještě je tu ale Anže. No. Však už ví, jak si poradí.
4: Pomoc! Pomoc, Anče!
3: Milost, pane, co se vám stalo?
4: Ale zakop jsem o ty tvoje necky a zlomil jsem si nohu. A to je bolest, to je bolest.
3: Doběhnu pro kováře. Ten je na zlomeniny mistr.
4: Třeba je to jen odražené maso nebo natažená šlacha. Skoč k bábě pro mazání.
3: Milost, pane, já mám mazání na všechny pády a potřebnosti a taky oběd na plotně.
2: Jenže Trautenberg chce mazání od báby, i kdyby se měl oběd spálit na trout. Stejně prý při té bolesti nemá na jídlo pomyšlení.
3: Anče si řekla, že je lepší milost pánovi neodmlouvat. Je to jeho oběd. Tak odstavila hrnce z plotny a spěchala pro mazání.
2: Ale jen zmizela za kopcem, Trautenberg vyskočil jako jelen, vytáhl nůži ze křoví a šup do chlívka.
7: Na, kozar, na, no, no, tak, no, no, no, no, tak, tak, tak, spolkni to, no tak. A ještě tuhle bylinku, no, vidíš, no, tak, a tuhle, no, no, že to spapám sám, no, tak, no, no, no, no, no, a poslední, tak, dobré zažití, ty, lízinko.
2: Kuba s hajným chodí po Trautenbergově revíru, štourají do děr, kde by se mohla skrývat kuna, nakukují dohromad klestí a dříví.
6: Snad nehledáte poklad.
2: Kde pak poklad? Uctivé pozdravení, jemnost, pane Krakonoši. To náš milost pán si vzal do hlavy, že máme v revíru škodnou.
8: A nikdo mu nevymluví, že by se tady ani neuživila.
6: Jen jestli tu škodnou nemáte ve stavení, ale abyste se netrmáceli zbytečně, tady máte pošňupečku a ty, hajnej, něco do fajfky.
2: Aha, uctivě děkuju.
8: Děkujeme.
7: Ach, to je síla.
2: Jen mi nejde na rozum. Jak to jemnost pán Krakonoš myslel s tou škodnou, že by tchoř?
8: To by Anče už dávno poznala, že jí někdo chodí na vajíčka. Má je spočítaný jako milost pán Krejcary. A pojďte, my se už hladem dělají mžitky.
2: Je to pravda.
8: Je to pravda.
2: A jak si to metou od lesa ke stavení, srazí se s Ančí u branky. Udýchaná, v ruce košík plný masí, mazání, lahviček, koření. Ale než se stačili vyptat, k čemu to všechno?
3: Mankote, lízinka.
2: Anče vrazila košík Kubovi a rozběhla se ke chlívku.
3: Lízinko, ty jsi pospíšila. Kubo, hajnej, podívejte, máme 3 kůzlátka. 3 kůzlátka nám dala naše lízinka.
2: I požehnej pánu. Ať se mají k světu.
8: Pámu požehnej, to jim budeme muset udělat větší chlívek.
3: Radovali se, smáli, halasili kolem chlívka, až to vzbudilo Trautenberga, který se potom trmácení svalil do křesla a usnul jako špalek.
4: Himmel, Herrgott, Co je to za kravál?
5: Milost, pane, poníženě, prosím, ráčeji se obtěžovat do chlívka. Lízinka má 3 kuzátka a všechny 3 strakáčci. Celá Lízinka.
9: Trautenberkovi se z toho kozího nadělení zatočila hlava. Dech se zadrhl. A už by padl do křesla, kdyby v něm... Kdyby v něm neseděl krakonoš.
6: Tak jak pak se ti líbí strakáčci, Trautenbergu? To víš, po těch tvých bylinkách musí být jako obrázky a porostou jako z vody.
7: Co je mě po nějakých kůzlatech a jaký bylinky?
6: Jen se nevykrucuj, já vím moc dobře, co jsi kde trhal a proč. A to ti povídám, jestli se na ty maličký jenom křivě podíváš, povím Aničce o tvých bylinkách a o tvým bylinkaření a moc bych se divil, kdyby ti nevyškrábala oči.
4: Šivka mi všechno překazí, Himmelauton Kruzeis!
5: Ze samého vsteku kopl do křesla, kde předtím seděl krakonoš
9: a narazil si palec. Tentokrát doopravdy a pořádně.
4: Hajnej! Kubo, pomoc! To je bolest! To je bolest! Anče, mazání!
3: Hned, milost, pane, jen co se strakáčci napijou.
4: Strakáčci si pijou? A já tady umírám. Kruci, Himmel! Co je to za móresy?
9: Ale podle jakých móresů chtěl nakrmit Lízinku jedovatým bílým, aby se ti strakáčci vůbec nenarodili? Tomu na mysl nepřišlo. A ta jeho bolest, to je za všechno tuze malá oplátka. Za jedno ouvej nestojí.
3: Svět sice není tak úplně spravedlivě zařízený, ale pořád ještě platí, že zlí úmysly mívají špatné konce. Alespoň u nás na Krkonoších.

0: Dám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky a bude zdaleka až ze dna moře. Právě na mořském dně bydlí velryba. Má tam svůj dům a celé své hospodářství. Na dvorku chová kraby a hvězdice, v ohradě mořské koníky a na kamenech pod skálou škeble. Je to pěkně nezvedená cházka, se kterou mám jen starosti, říká o nich velryba. Kraby pořád lezou, kam nemají, a ještě pospátku. Hvězdice by se jenom toulaly a vůbec jsou lehkomyslné, navíc jim to moc mluví. Mořští koníci jsou zas příliš hluční a bujní. Jenom, abych je všechny neustále hlídala, tedy až na škeble. Ty jsou má radost, moje zlatíčka. Jak jeden dlouhý, sedí si na kamenech pod skálou jako přilepené a přitom ani nepípnou. Čas od času musí velryba odejít z domu, vyplout nahoru na mořskou hladinu, trochu se nadechnout, jak říká, a kouknout na lidi. Jednou se tedy zase chystala na výlet a přikazovala své havěti. Buďte tu hodní, hlavně sem nepouštějte sepí, protože ona vždycky všude maluje svým černým inkoustem, až nám zakalí vodu, doplnili za velrybu kraby. Správně, a vy, hvězdice, vymějte rozum a nešplhejte na oblohu. Hvězdy z vás stejně nebudou, doplnili hvězdice, které ty rady také znali nazpaměť. Správně. A vy, mořští koníci, se pěkně paste a nedělejte žádné vylomeniny. Ať nezvíříte bahno, dořekli koníci. Tak hlavně, že všichni moc dobře víte, co máte dělat. Odsekla velryba a otočila se ke škeblím. Škeble, vy jediné máte rozum, dejte mi na ně na všechny pozor, ano? A jako obyčejně, škeble ani nepíply. Ano, všechny škeble svorně mlčely. Mlčení znamená souhlas, to se mi právě na škeblích líbí, že si nepotrpí na zbytečné řeči, jako někteří, řekla velryba, vrhla významný pohled po ostatních, zavřela vodní vrátka a docela spokojeně si odplula. Sotva byla pryč, zelený mořský koník vypískl. Mně se chce uspořádat závody mořských koníků. Voda je hladká, přímo láká, la, la, la, láká, láká. Křičeli ostatní mořští koníci a začali poskakovat z nohy na nohu. Chutí v nich hrála každá žilka. Jen jedna vážná mořská paní koníková připomněla. Pánové, víte, co řekla velryba? Žádné vylomeniny, nemá se vířit bahno. Madám, vždyť velryba je pryč, vyprskl na to její soused. Nic se nedozví. Dozví, nedozví, o to přece nejde. Chcete podvádět? Nepřehánějte, řekl koník a vzdorně pohodil hlavou, ale tak nějak šikovně, že se mu v ní v tu chvíli urodil nápad. Moc dobrý nápad, až mu radostí z toho blísklo v očích a vesele prohlásil. Tak se dovolíme, madam škeblí, ty nás přece hlídají a když nebudou nic namítat... Pak by to snad bylo něco jiného, kývla paní koníková. Koník hned utíká ke škeblím a povídá. Škeble, škeble, voda je hladká, přímo láká. Hej, slyšíte? Smíme si trochu zazávodit? Ano, ano. Všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, říkala to i velryba. Zvolal koník a 10 nejdychtivějších závodníků se už staví do řady. Tak pozor, velí koník. Běží se od sasanek ke korálům, ke startu připravit. Pozor, teď. Ale ouvej, v cíli je pěkná mela. Zdá se, že tam doběhli všichni závodníci najednou. Tak kdo zvítězil? Všichni tvrdí, že právě on, červený, zelený i žlutý mořský koník. Ať to rozsoudí škeble, ty nás přece hlídají. Napadlo kohosi a všichni koníci pokřikují. Škeble, škeble, kdo zvítězil? Já, vidíte, že já, ano. A škeble mlčí. Když s nimi není řeč, musíme běžet znova, rozhodl žlutý koník a už se všichni řadí u sasanek. Hyb, hyb, hurá, hyb, hyb, hurá, je slyšet ze všech stran. Ale v tom do dráhy vplula velryba, zablízkla očima a zvolala. Co to tu vyvádíte? My nic, my se přece hezky paseme, odpověděli koníci, i když někteří sotva popadali dech, oči jim svítily a hřívy měly rozcuchané. To se mi vůbec nezdá, bahno je zvířené, voda zakalená, rozhlížela se velryba. No, paseme se a možná přitom tak trochu tancujeme, lžou dál koníci. To se mi ale vůbec nezdá, dvorek je plný kalu. Protože jsem připlula chobotnice a malovala do vody svým černým inkoustem, tvrdili koníci. Velryba se otočila ke škeblím. Opravdu tady byla chobotnice, ano? A všechny škeble svorně mlčí. Mlčení znamená souhlas, že? Zachichotal se žlutý koník. Ale velryba se zamračila, jako by se jí to tentokrát nezdálo. A znovu se ptá škeblí naléhavě a důrazně. Opravdu to byla chobotnice? Ano. A všechny škeble svorně mlčí. Ale teď už to velrybu rozčílilo. Ach, vy škeble, snad by vás neubilo, kdybyste sem tam utrousili slovíčko. Co z toho máte, že sedíte pořád jako přilepené a jak živ ani nepípnete? Ale všechny škeble svorně mlčely. A tak se velryba pravdu nikdy nedozvěděla, protože tentokrát zmlkli i mořští koníci.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
0: Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovic kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
2: Vy ale máte děti, paní, žasla Káťa. Nepůjčila byste mi jedno na hraní?
3: Kde pak?
0: Vrtěla hlavou slepice.
3: Víš, co mi to dalo, než jsem je vyseděla?
2: Aspoň mi dejte jedno vajíčko a zkusím je vysedět sama.
3: Pche, taková neposeda a chtěla by sedět na vejcích.
2: Už klíbla se Kvočna.
4: Se slepicemi není žádná řeč,
2: pomyslela si Káťa a vydala se k potoku.
1: Z cesty, no tak, no tak,
2: ozvalo se za ní. Po pěšině pochodovala Kachna s Káčaty.
4: To jsou krásné kačenky,
2: jásala Káťa.
1: Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak.
4: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
2: Osmělila se Káťa.
4: Chodili bychom se spolu koupat.
1: No tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
4: Jen se tolik nevytahuj,
2: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
4: Ach jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
2: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
4: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
2: Vešla dovnitř a už měla na jazyku:
4: jednu vanilkovou, prosím.
2: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
4: Je to vajíčko na prodej?
2: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
4: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
2: A Káťa utíkala domů.
4: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
2: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
4: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
2: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská, jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
4: No ne, to jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
2: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
4: Ty budeš určitě čistokrevný voříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
1: Ještě nijak,
2: přiznalo se štěně.
1: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
4: Co třeba Hektor?
1: Vypadám snad jako doga.
4: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
2: zkoušela Káťa.
1: To už tu bylo.
4: Pajda,
3: No dovol.
4: Už vím, Alík.
3: To je strašně obyčejné.
0: Ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
4: Jméno vymyslíme potom. Teď musíme udělat něco důležitějšího.
0: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydlinek. A jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
4: To je jenom fén, hlupáčku.
0: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
3: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť. Škaredil
0: se psík. Ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
3: Tak to je konec,
0: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
3: S tou holkou bude pěkná otrava. Musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
0: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
3: Rychle pryč,
0: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
3: Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí.
0: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
3: To taky není ono. Tu to máme.
0: A vytáhl věnec špekáčků.
3: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Ty píšou, to je přímo báseň.
0: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
4: Už se to nese,
0: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
4: No počkej,
0: soptila.
4: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
0: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. Koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
4: Že on mi utekl. Už je to tak. Vyskočil oknem a je pryč.
0: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
4: Takový krásný pejsek. Nejspíš se mu u mě nelíbilo. A já ho měla tak ráda.
0: Tohle už psík nemohl vydržet.
3: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
0: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
4: Takhle mě vylekat,
0: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
4: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
3: Ale to vůbec není fuj. Škubánek, to je senzační jméno.
0: Vrtěl pejsek ocáskem.
3: Můžeš mi tak říkat.
0: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac
2: a od té chvíle byli se Škubánkem kamarádi.
5: To už z vody nebylo tak hezky vidět na duby, které se sem kdysi přišli poklonit vodníku Vavřincovi, aby dali rybníku Pardoubek jméno a už tady zůstali, i když se Vavřinec odstěhoval k bratru Jarmilovi do ciziny. Kapřík Pepa neměl na práci dočista nic a neměl ani hlad. Ale to věděl, že přijde vždycky s podzimkem, protože už byl na světě třetí rok. Taky už ho byl pěkný kousek. A tak pomalu, aby začal myslet na ženění, jak mu tuhle připomenula maminka Hermína. Jak tak myslí na všechno a vlastně vůbec na nic, otřelo se mu bříško o tu trošku písku, co byla v levém koutě rybníka na dně místo bána.
6: Co to? Tady přece vždycky proplavu. A Sumec Horymír také. Někdo nám pije vodu.
7: Vypouští vodu. Jo, jo, už je to tak. Zase budou lovit.
6: To už je zase čas, Horymíre. Ten rok ale utíkal. No co? Zase mě pustí jako v loni, že prý nemám ještě správnou míru.
7: Tak si myslím, hochu, že tě letos už nepustí.
6: Schovám se, Horymíre.
7: Tak si myslím, hochu, že se neschováš. Mají metodu.
6: A co Štika Aneška?
7: Tak si myslím, hochu, že Štika Aneška půjde letos taky. Už její pěkný kousek pro slavnostní tabuli panskou.
6: A Okoun Félix, Luizík a Línek Silvestr?
7: Tak si myslím, že tady letos na zimu zbudu sám. Ještě tak s těmi nedorostlými. Lojzíka by snad nemuseli, ale třeba ho budou zase stěhovat jinam.
6: A Bartoloměj?
8: O mě se neboj. Použiji zase metodu leklá ryba. Nebo se zavrtám do dna, do bahna.
5: A zatím voda stále klesala a klesala, až jí byla jenom troška zhruba uprostřed. A tam se museli vejít všichni. Štíka Aneška, Okoun Félix, Lín Silvestr a dokonce i obrovitý bohatýr z Ruska Amur Boris se svojí partou. Druhý den, hned brzo z rána, začali vodou chodit černí lesklí páni a měli dlouhé tyče a provazy a sítě. Šli za sebou hned na jednu a potom na druhou stranu a volali na sebe a zase couvali a tak pořád dokola. Jenomže potom začali ti pánové nadzvedávat sítě a dávat všechno, co nabrali, do velikých sudů. A museli tam všichni, všicičci z rybníku Pardoubek, jenom ti malí ne, protože proklouzli oky v rybářské síti a schovali se v blátě.
9: Tak to máme za sebou. Jedeme do města na vánoční svátky. Už je to tady. No co? Pobyl jsem dlouho.
5: A jeli daleko, předaleko. A kapr Bartoloměj měl pravdu. Dali je do velikých kádí na ulici. U kádě, kde se tlačil kapřík Pepa s ostatními, které neznal, se zastavila malá holčička, které tatínek říkal Klárko. Chvíli se dívala na malé kapry a potom si vybrala právě Pepíka. Tak dal pán s červeným nosem i rukama milého Pepíka na váhu a tatínek potom zase zabalil Pepu do mokré útěrky a s tou ho dal Klárce do síťované tašky. A tak si ho ti dva, tatínek a holčička Klárka, odnesli domů.

A tak se zase otočil na hladinu, vystrčil hlavičku a párkrát otevřel kapří tlamičku. Bylo to kapří děkuji. A Klárka to poznala. Zamávala Pepovi a ten se konečně potopil a šel si schánět nový domov. Hledal hlubokou vodu, až ji našel pod vysokou skálou, na které býval hrad. A tak kapr Pepa připlul pod Vyšehradskou skálu. Už je to hnedle 20 let, co kapříka Pepu odvezli z Pardoubku. A protože se ještě nikdo nechlubil a protože pořád někdo sundává rybářům z háčků žížaly rousnice, jak se to Pepík naučil od okouna Félixe, je to určitě on. Ten kapitální, přes metr dlouhý kapr pod Vyšehradskou skálu. Kapr Pepa z rybníka Pardoubek, kterému už nikdo neříká Jejda, ani on sám. Tak to byly příběhy z rybníka Pardoubek, co se leskne mezi kopci Homolkou a Hůrkou, kousek za Rákosím se krčí vesnička Brtev, před Hrází městečko Bělohrad a dole pod Hrází se zase Bělá mlýn pana Kotika. Ptáte se, jak to všechno vím? Byl jsem přece skoro 50 let po rybným. Tak to se člověk něco dozví. A potom jmenuju se Šťovíček.

0: A na pořadu máme radu 11. Pozornost je vždycky milá a nikdy neurazila.
1: Dát to ale práci. Vymysli takové moudro, taťulínku.
0: Co se ti na tom nelíbí?
1: Kdo by nebyl rád, když něco dostane?
2: Například já, Hurvínku, když dostanu pohlavek.
1: Řeklo se pozornost a pozorností se myslí dárek, dívtko.
3: Ale nejenom dárek, Hurvínku.
2: Jej, Dananky, a co ještě?
3: No každý projev pozornosti. Drobná úsluha, slůvko poděkování.
0: Zdvořilý pozdrav, správné oslovení.
1: Jaké je nesprávné oslovení, tatí?
0: No například, když si to popleteš a panu Sládičkovi budeš říkat...
2: Paní, že ano.
0: Máš oči, ne? Ale ze Sládička uděláš slanečka.
1: A řeknou, pane Herine.
0: No, to by to bylo podobné.
2: Jej, Dananky, ale když dočista zapomenu jeho jméno.
3: No tak se slušně omluvíš a zeptáš se ho.
2: Aha, řeknu, promiňte, nevíte náhodou, jak se jmenujete.
0: Šmanko, to je Máničko, on své jméno zná, ale ty ne.
2: Jak to? Já své jméno znám taky.
0: Na to se ho nebudeš ptát.
2: No a proč bych se ho taky ptala, jak se jmenuju?
0: Tak dost. Projevem pozornosti je i blahopřát k významným dnům. K narozeninám, k meninám a podobně. A k přání můžeš jako další pozornost připojit dáre.
1: Darebáctví.
2: Je darebáctví.
0: Dáreček, šmankote, no, který udělá radost. A to mi darebáctvím neuděláš.
1: Že ne? Jak jsem tuhle rozbil okno, řekl si, že jsem ti udělala radost.
0: No já to řekl trochu jinak. To jsi mi zase udělal radost, jsem řekl. Jako, že jsi mi neudělal.
2: Seví. Jak by se stvářil, Hurvínku, kdybych ti dala k narozeninám rozbité okno, že?
1: To bych se asi moc netvářil.
3: No vidíš, proto si dobře rozmyslíš, jaký dárek vybereš, Máničko. Nenakoupíš halabala.
2: Jasně, kde pak koupit halabalu, bábinko?
0: Ale Máničko, halabala znamená ledabile, jen tak něco, rozumíš? Že nekoupíš, co uvidíš.
2: Ale co neuvidím?
3: Ne, cokoliv. A nepočítáš už předem, že já si to vyměním, když se mi to nebude líbit.
1: Chápe, dívko, prostě nekoupíš cokoliv, ale něco docela jiného.
0: Šmanko, ty vybereš dárek, který udělá paní Kateřině radost.
3: Ano.
0: A nikdy nedáváš místo dárku peníze.
2: Proč?
1: Peníze neudělají radost?
0: Ale... Dal by s tím najevo, že jsi nechtěl lámat hlavu s vybíráním. Vybrat vhodný dárek je umění.
1: No. To mi nepovídej, taťulínku. Budeš zírat, co jsem ti vybral k svátku.
2: Jú, já bych chtěla vidět pana z Pejbla zírat. Co mu dáš, Hurvínku?
1: Kopací merunu.
2: Jo.
0: Cože?
1: Kopací míč.
0: No, to tedy zírám.
2: Zírám.
0: Co budu dělat s kopacím míčem?
1: Hrát kopanou, co asi?
2: No.
0: Já? V mém věku? Za tím pumlíčem si lítej sám.
1: Když myslíš, tatí, tak já se obětuju.
0: Jo, takhle, že se nestydíš.
3: No vidíš, Hurvínku, a to je právě chytračení. Věnovat něco, abys to získal sám, to se nedělá.
2: No, žírám taky. Dárkem máš přece udělat radost.
3: Ale ne sobě. Pamatuj si to. Taky nemůžeš darovat to, co si sama dostala a chceš se toho zbavit, Máničko.
2: Proč bych se dárku chtěla zbavit?
3: Nech mě domluvit, protože je to třeba hrozně nemoderní věc.
2: Ten takový dárek bych si prostě nevzala.
3: Jenže dárek odmítnout je nespůsobné. Když něco dostaneš, poděkuješ. Před dárcem dárek vybalíš a projevíš radost. A nikdy dárci neříkáš, že si neměl dělat škodu.
2: Jakou škodu, když mi dá nějakou ohavnost?
0: Na tom nezáleží, Máničko, darovanému koni na zuby nekoukej.
2: No jasně, mohl by mě kousnout, že ano?
0: Kdo by tě mohl kousnout?
2: No ten kůň, co jsem ho dostala a koukala jsem mu na zuby.
0: Ale to je hloupost.
1: To se ví, co bys mu na zuby viděla, dívko.
2: To je pravda.
0: Mám kote, přísloví darovanému koni na zuby nekoukej, nabádá.
1: Aby s ním šla k zubaři, vítatí.
0: Ale ne. aby na daru nehledala vady.
3: Ano, a kdo by taky dával koně, že ano? Za malou pozornost se považuje...
1: Třeba hříbátko.
3: Ale jdi, bomboniera, kniha nebo drobný umělecký předmět.
0: I ten sebemenší dárek hezky zabalíš a přivážíš ozdobným provázkem nebo stužkou. Za tu zastrčíš kvítek nebo no, zele...
1: Zeleninu.
0: No a půl kila mrkve. Zelenou větvičku.
3: Tak, ale pozor. Dárek vždycky přebalíme, aby u něho nezůstala cenovka.
1: To by vadilo?
2: No jistě. Podle ceny by každý poznal, jak vysoko si ho ceníš.
0: A proto nemá ničko. Cena není rozhodující.
3: Protože dárek není cený jen svou hodnotou, ale úmyslem udělat co?
1: Radost.
3: Správně.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčucháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic! Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Jihlíkovi rodiče s dvěma pytli ponožek.
6: Uf, to je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
5: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
7: Malý princ šel dlouhopískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Kdo jste?
9: Jsme růže.
8: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, tři sopky, které mi sahají po klena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
7: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila liška.
11: Dobrý den.
8: Dobrý den. Kdo jsi?
11: Jsem liška.
8: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
11: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
8: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
11: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
8: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
11: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
8: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
11: To znamená vytvořit pouta.
8: Vytvořit pouta?
11: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
8: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že jsi mě ochočila.
11: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
8: To není na zemi.
11: Na jiné planetě.
8: Ano.
11: Jsou na tvé planetě lovci.
8: Nejsou.
11: To je zajímavé. A slepice?
8: Také ne.
11: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
8: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
11: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
7: A tak si malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
11: Budu plakat.
8: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
11: Ovšem.
8: Ale budeš plakat.
11: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem. Dám ti jako dárek jedno tajemství.
7: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
8: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná 100 000 jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
7: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
8: S Bohem.
11: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
8: Co je důležité, je očima neviditelné.
11: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
8: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
7: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.

0: Hadi kouzelníka dobroděje. Za dávných a dávných dob byla jedna říše navštívena zlou metlou. Přiletěly tam totiž od západu obrovské zástupy všelikého hmyzu škodného, jenž požíral listy i květy stromů, ničil osení, bodal lidi i zvířata. Obyvatelé neodvážili se téměř ani ze svých příbytků vyjít, jen aby ušli bolestné trýzni, kterou jim působilo píchnutí hmyzu. A když přece šťastnou náhodou podařilo se jim uniknout nebezpečným rojům, když mohli volněji se procházet, tu jejich oči zalévaly se slzami. Jejich země byla nazývána všeobecně rájem. Jindy všude jevila se svěží zeleň, všude voněly nádherné květy a mezi listy stromů vábně vykukovaly lahodné plody v takové hojnosti, že se pod jejich tíhou větve až lámaly. A nyní hrozila tomu ráji pohroma. Hmyz ničil vše. Koruny stromů řídly. Zárodky plodů jevily se jen spoře. Květiny, osení i zeleň usychaly. Nepřijde-li vydatná pomoc, zhyne všechno rostlinstvo. A co by potom následovalo, nebozí obyvatelé nechtěli ani domyslit. Nedostatek píce, obilí, ovoce, zeleniny, zeleně, hlad a mor mezi dobytkem i lidem. Dobrý král denně svolával své rádce, aby mu pověděli, kterak odstranit zlo. Ač byli mužové velice moudří, ač jejich rady byly rozumné, přece nedovedli pohromě zabránit. Navrhovali, aby král v sousedních zemích nakoupil hojně hmyzožravého ptactva. Král uposlechl a brzy všude se hemžili ptáci, horlivě lapající hmyz. Avšak do rána leželi všichni opeřenci nožkama vzhůru, stuhlí, s otevřenými zobáčky. Týž smutný osud stihl každého ptáčka, jenž zabloudil do této neblahé země. Vydán byl tedy rozkaz, aby lidé sbírali a ničili hmyz. Obyvatelé říše ochotně poslechli. Od rána do večera lapali hmyz, střásali jej ze stromů, vybírali pod kameny, v noci pak lákali jej ke světlu a k planoucím ohňům. Miliony škůdců pohubili. Útlá mládež, muži, ženy i staří lidé účastnili se těch lovů. Avšak hmyzu stále přibývalo. Král potom rozhodl se koupit v sousedních zemích čtvernožce, kteří se živí hmyzem. Opatřil také nesmírné množství žab, skokanů, rosniček i ropuch. Avšak vždy do rána tato užitečná zvířata zhynula a zhoubný hmyz dále ohryzával rostlinstvo, bodal lidi i zvířata. Nešťastná země spěla vstříc zkáze, jež zdála se neodvratnou. Aby míra utrpení byla dovršena, zjevily se v zemi nesčetné zástupy myší, jež pomáhaly hmyzu v díle zkázy. Ani jediný z prostředků, jež byly navrhovány, se neosvědčil. Škůdců den za dnem přibývalo. Tu přišel jednoho dne do zámku starý muž, jenž nesl na zádech veliký koš. Přál si mluvit s králem. Když jej služebníci nechtěli připustit, prohlásil, že přináší zemi spásu a že ji zbaví pohromy. Po těch slovech byl ihned doveden ke králi, jenž mu vlídně podal ruku a slíbil mu velkou odměnu. Dokáželi, co až dosud nikomu se nepodařilo. Cizinec se usmál. Nežádám odměny. Jsem bohatší a mocnější než ty, králi. Kdo jsi, pane? Otázal se král s úžasem. Vidíš před sebou kouzelníka dobroděje, zněla odpověď. Král s posvátnou hrůzou uklonil se hluboko před mocným čarodějem, o kterém po všem světě se vyprávělo. Budiš mi vítán, pane můj, zvolal a radost ozářila jeho obličej. Nabízíš-li nám ty pomoc, jako bychom byli již zbaveni zla. O pane všemocný, ty jsi také dobrotivý. Kouzelník se usmál. Těší mě, že důvěřuješ mojí moc. Důvěra tvoje nebude zklamána. Moji služební duchové oznámili mi, že zlý čaroděj Hněvoň vhodil do tvé říše své dvě skázonosné metly. Proč tak učinil, není mi známo. Snad jen z pouhé své vole, neboť ty ani tvůj lid nezasluhujete, abyste byli jím trestáni. I zželalo se mi tebe, králi, i lidu tvého a přináším ti pomoc. O pane můj, kterak se ti odvděčím, zvolal král pohnutým hlasem. Nežádám si vděčnost, alespoň ne pro sebe, odpověděl dobroděj a sejmul ze zad veliký koš. V tomto koši jsou bílí hadi s modrou hlavou, lidem zcela neškodní. Ti zbaví tvou říši veškerého hmyzu i myší. Připomínám ti však, králi, ty i tvůj lid musíte projevit mým hadům svou vděčnost tím, že ani jediného úmyslně nezahubíte, až zbaví tvoji říši pohromy. Neboť pravím tobě, bude-li jen jeden jediný had svévolně usmrcen, přivalí se na tvou říši pohroma ještě horší. Slib mi tedy, králi, že bílí hadi budou v této zemi vždy šetřeni a že jim nikdo neublíží. O, rád slibuji, mocný kouzelníku, zvolal král horlivě. Dovol však, abych dříve svolal své rádce, abych jim oznámil, jaké dobrodění přinášíš naší zemi, abych jim poručil, aby moji vůli oznámili všemu lidu a poučili jej, že bílých hadů nutno vždy a všude šetřit. Kouzelník dobroděj s úsměvem přikývl. Zanedlouho dostavili se do síně bílí stařečkové, rádcové královi. Hlubokou poklonou pozdravili kouzelníka dobroděje, když jim král pověděl jeho jméno. A když uslyšeli, jaký dar přináší dobroděj říši, uklonili se ještě hlouběji a s velkou ochotou ujistili krále, že poučí lid, jak si on přeje. Král jim pokynul, aby odešli. V tom vstoupil nejstarší rádce. Promiň, královský můj pane, ale musím se tě na něco zeptat. Ptej se, vyzval jej král. Uznáš zajisté, pane náš, že ve tvé říši kromě dobrých lidí jsou také zlí, jako všude jinde. A že nemožno nad každým tvým podaným bdít, aby byli všichni poslušni tvého rozkazu. Což kdyby se stalo, že by přec jen někdo zahubil bílého hada? Měli by potom všichni trpět za jednoho? Starče, ozval se kouzelník dobroděj. Moudrá je tvá hlava, na všechno pamatuje. Ovšem, že by bylo nespravedlivé, aby za jednoho trpěli všichni. Měním tedy svou žádost. Jenom v tom případě přivalí se na tuto zemi zlo ještě horší. Kdyby někdo úmyslně zabil bílého hada, kdyby jeho čin vyšel najevo a viník, kdyby nebyl pro výstrahu potrestán smrtí na hranici. Uznávám, že by to byl příliš krutý trest. Mírnějšího však nelze stanovit. Král i jeho rádcové byli s tím srozuměni. Nechám tedy koš s hady zde, pravil zase kouzelník. Král jej pohostil a když kouzelník odcházel, vyprovodil jej s čestným průvodem až na hranice své říše, kde mu ještě jednou vroucně poděkovali a s ním se rozloučili. Na zpáteční cestě všude rozhlášeno, že bílých hadů s modrou hlavou dlužno šetřit, poněvadž stanou se dobrodinci království. Kdo by hada svévolně zabil a jeho čin se prozradil, bude upálen na hranici. Pak byli vypuštěni hadi kouzelníka dobroděje do královské zahrady, kde za jediný den vyhubili škodlivý hmyz i myši. Hadi se úžasně rozmnožili, ze zahrady rozlézali se po okolí, odtud dál a dále, až jich bylo plné království. Neúnavně lapali hmyz i myši. A neuplynul ani měsíc, království bylo zbaveno škůdců. Brzy poté všechno se zazelenalo, všechno zase rozkvetlo, hojná byla úroda. Stodoly byly přeplněny obilím, v komorách vonilo zčesané ovoce, všeho bylo hojnost. Kde kdo velebil kouzelníka dobroděje? Jeho jméno dal král vrít do zlaté desky v trůní síni paláce, aby na věčné časy hlásalo, kdo získal si největších zásluh o říši. Bílí hadi s modrou hlavou byli všude ctěni, nikdo jich nerušil, nikdo jim neublížil. Čím více ztrácel se škodný hmyz a myši, tím více ubývalo hadů. Kam se poděli, nikdo nevěděl. Posléze byl bílý had s modrou hlavou velikou vzácností. Pokud jej někdo zahlédl, vyprávěl o něm, jako by byl objevil nejzácnější poklad. Nejvíce hadů kouzelníka dobroděje zůstávalo v královské zahradě. Vděčný panovník denně dával nosit do zahrady na stříbrných mísách sladké mléčko, na němž si hadi pochutnávali. Byli tak ochočeni, že se ihned plazili ke králi, když je jen zahlédli. On sklánil se k ním, hladil je, na ruku brával. Tu vrátila se do paláce princezna Zorka, jediná dcera králova a příští dědička trůnu. Poněvadž král už dlouho byl vdovec, dal svou dceru vychovat své sestře, manželce krále ve vzdálené zemi. Princezna Zorka byla ale špatně vychována. Postrádala dívčí jemnost a ušlechtilost. Opovrhovala pracemi, kterými se tehdá i nejznešenější paní a dívky zaměstnávaly. Její nejmilejší zábavou byla divoká jízda, lov a zacházení se zbraní. Lhostejně vyslechla z úst otcových, jakým zlem byla stižena její rodná země, jaký dar přinesl kouzelník dobroděj, co všechno jeho hadi vykonali a jaký slib král učinil, aby hadi v jeho říši byli chráněni. A byl někdo potrestán upálením? Zeptala se posléze. Nikdo, dcero má, nikdo, odpověděl král. To nasvědčuje poslušnosti a dobrotě mých podaných. Ani jednou se nestalo, že by byl usmrcen bílý had s modrou hlavou. A kdyby byl hada přece jen někdo usmrtil a čin jeho se prozradil? Pak by se byl dostal provinilec na hranici, odpověděl král. Za jediného hada lidský život? To by byla ukrutnost, nespravedlnost, k oblakům volající, horlila princezna Zorka. Slíbil jsem kouzelníku dobroději a slibu svému byl bych dostál, řekl král důrazně. Přece bych nedopustil, aby na moji říši přišla pohroma ještě horší. Princezna Zorka začala mluvit o jiném. Nazítří vedl jí král do zahrady, aby jí ukázal bílé hady s modrou hlavou.
1: Ach, šerední plazové!
0: Otřásla se princezna, jež nenáviděla hadů.
1: Měl bys je, otče, alespoň vyhostit ze zahrady.
0: Ne, ne, toho nikdy neučiním. Jsem vděčný hadům, že moji zemi zbavili zla. Hadi se ihned plazili ke králi, jenž si s nimi hrál. Jeden had se připlazil k princezně, ona jej však s hnusem odkopla. Král jí za to pokáral. Toho nečiň, dcero, jsou to naši dobrodinci. Zvedl odkopnutého hada a něžně jej hladil. Poté zavolal služebníky. Přišli a přinesli stříbrné misky s chutným mlékem a hadi hned okoušeli svého oblíbeného pokrmu. Princezna se škaredila. Avšak ani slovem už neprojevila, kterak jsou jí hadi odporní. Nechtěla pohněvat otce. Téhož dne však sestoupila sama do zahrady. Opatřena pouze zlatým lukem a stříbrnými šípy. Bezcitná princezna sestřelovala z větví stromů ubohé ptáčky zpěváčky. Tu zahlédla v křoví bílého hada s modrou hlavou. Zamířila na něj.
1: Zadrž, princezno!
0: Zvolal starý služebník králův, jež náhodou stál za nedalekým keřem. Bylo však již pozdě. Šíp vyletěl a zaryl se do modré hlavy bílého hada. Hned bylo po něm.
1: Princezno, princezno, co jsi to učinila?
0: Naříkal stařec lomně rukama.
1: Za tvůj čin bude nyní trpět celá země. Nic se mi nestane.
0: Zasmála se princezna Zorka.
1: Kouzelník dobroděj nás jenom postrašil svou hrozbou. Uvidí, že se nikomu nic nestane.
0: Princezno, princezno, povinnost mi velí, abych pověděl králi, co si učinila.
1: A přece nemohu, nemohu.
0: Ale já ti velím, abys mlčel. Nařídila mu princezna. Hada zakopáš do země, nikdo se nedozví, co jsem učinila, neboť ty budeš mlčet.
1: Ach, princezno, princezno, proč jsi neuposlechla králova rozkazu?
0: Bědoval služebník.
1: Děsím se trestu, který stihne naší ubohou zem. Vyjde-li přece jenom najevo, že byl bílý had svévolně usmrcen a viník, že nebyl vydán. A přece zase nedostává se mi odvahy, abych tvůj čin prozradil, neboť je mi líto tvého mladého života, jemuž hrozí skončení na hranici.
0: Ale jdi, neboj se, nic se mi nestane. Hada zakopej a mlč. Štědře se ti odměním. Služebník tedy zakopal usmrceného hada hluboko do země. Když ale nazítří přišel král do zahrady, nesmírně užasl. Nezahlédl zde ani jediného hada. Nepřivábilo je ani mléko na stříbrných miskách. V tom rozevřela se země před králem. V jámě bylo vidět mrtvého hada, jenž měl hlavu proraženou. Král se zachvěl. Hned vytušil, že hada někdo zabil a potom jej zakopal. Nebude-li viník upálen na hranici, běda říši králově. Hned nařídil přísné vyšetřování, jež však nemělo výsledku. Viník zůstal neznámý. Ještě téhož dne přijel na zámek posel ze vzdáleného kraje, jenž ustrašen oznámil, že včera zachvátil hrozný požár současně několik měst a množství vesnic. Rozpoutaný živel ničí všechno,
1: lidé jen stěží uprchli, nezachránili téměř ničeho ze svého majetku. Ach, kouzelník dobroděj nás trestá, zabědoval král. Hned svolal své rádce. Ti prohlásili, že viníka nutno vypátrat a potrestat. Požárem dává kouzelník dobroděj zajisté výstrahu. V paláci byly nyní výslechy od rána do noci. Nikdo nebyl ušetřen. Viník však stále nebyl nalezen. Uplynulo několik dní a mysli všech se poněkud uklidnily, neboť v království nedošlo již ke většímu neštěstí. Tu zase přijel posel z jiného kraje. Prý se tam protrhla hráz obrovského jezera. Kraj zaplaven, všechno zničeno, mnoho lidí se utopilo. Kouzelník dobroděj se hněvá, naříkal král. Neměl by se však mstít na mých ubohých podaných. Vždyť nemůžeme potrestat viníka, dokud jej neznáme. A zase byl v zámku i v dalekém okolí kdekdo podroben přísnému výslechu. A zase marně. Starý služebník Radoš, jenž velice miloval královu dceru, nechtěl jí prozradit. A Zorka? Ta mlčela. Od strašlivé povodně uplynul měsíc. V království se nestalo nic. Všichni se těšili, že kouzelník dobroděj odpustil. Zorka se častěji vysmívala starému Radoši, jež se stále strachoval trestu kouzelníka dobroděje. Dokládá je, že rozhněvaný čaroděj nestrpí, aby se nedostálo slibu jemu danému. A zase přibyl do hradu posel. Tentokrát ale nepřinášel Jobovu zvěst. Vyřídil vzkaz sestry královi, aby k ní Zorka neprodleně přijela. Uchystala se tedy princezna a s četným průvodem vydala se na cestu. Když ale blížila se k hranicím říše, přepadl jí nevýslovný strach a tajemný hlas jí ponoukal. Vrať se, vrať se. Poslechla tedy a jela zpátky. Cestou zaslechla vzrušující zvěst. Ke králi přiletěl prý obrovský orel, jenž mu přinesl pergamen s písmem kouzelníka dobroděje. Mocný čaroděj oznamoval králi. Nebude-li ten, kdo zabil bílého hada, potrestán upálením, než slunce třikrát zapadne, dotkne se ruka anděla smrti všech dětí v království. V celé zemi zaznívá pláč a nářek rodičů, kterým hrozí tak náhlá ztráta jejich miláčků. Král přidal rozhlásit svou úpěnlivou prosbu, aby se viník sám přihlásil, aby nedopustil, by tolik nevinných trpělo za jeho zlý čin. Zorka nyní poznala, že starý Radoš právem se obával trestu dobrodějova. V jejím zatvrzelém srdci probudily se náhle lepší city. S větrem o závod jela k rodnému hradu. Konečně ocitla se v paláci a zastihla otce v slzách. Královský můj otče, neplač, neplač, zvolala rozechvělým hlasem. Rozhněvaný kouzelník bude usmířen. Král pokyvoval hlavou. Bude, bude. Avšak líto je mi nešťastného Radoše, nejvěrnějšího z mých služebníků. A když Zorka všechna udivena vyžádala si vysvětlení, vyprávěl jí otec toto. Když došlo prostřednictvím orla poselství dobrodějovo, když ani na prosbu královu viník se nepřihlásil, vrhl se starý Radoš k nohám královým a s pláčem se mu přiznal, že v záchvatu zlosti zabil bílého hada s modrou hlavou. Chtěje zachránit tisíce nevinných dětí, byl jsem nucen, ač s těžkým srdcem, odevzdat Radoše katovi. V tuto chvíli ubírá se za město k hranici, kde skončí svůj život.
0: Ale otče, vzkřikla princezna, dej i hned osedlati nejrychlejší koně. Na ně ať vsednou tvoji poslové, ať letí k popravišti. Radoš nesmí být upálen, neboť on nezabil bílého hada, ale já.
1: Král tomu nechtěl uvěřit. Žádal podrobnější vyprávění, ale Zorka vrtěla hlavou a řekla, teď ne, až později. Běží o život šlechetného Radoše.
0: Otče můj, nemaš ani chvilky, ať tvoji poslové nepřijdou pozdě.
1: Zanedlouho vyrazilo z paláce několik jezdců, kteří jako vichřice hnali se za město, přinášeje Radošovi osvobození. Byl již svrchovaný čas, neboť právě chystali se Katovi pomocníci zapálit hranici, na které byl Radoš uvázán. Rozkaz králův přinesl mu osvobození. Když o hodinu později uviděla Zorka Radoše v paláci, zajásala a objala věrného a oddaného služebníka. Radost starcova však změnila se v leknutí, když uslyšel, že se Zorka přiznala svému otci.
0: Ach, princezno, co si to jen učinila? Zabědoval. Jak já krále znám, obětuje tě, aby zachránil děti svých podaných. Jemu je spravedlnost nade vše. Proč jen si zabránila, abych já vytrpěl trest? Dobroděj byl by se tím usmířil a v zemi by bylo zase dobře. Jsem už starý muž, hrobu blízký.
1: Ne, ne, Radoši, ne, zvolala Zorka. Nevinný nesmí trpět za moji vinu. Ať můj otec rozhodne o mém osudu jakkoliv, všemu se podrobím. Přišel k ním král, maje slzy v očích. Radoš vrhl se před ním na kolena a prosil jej, aby směl se obětovat za princeznu. Král však vrtěl hlavou. Spravedlnost nade vše. Kdo se provinil, ať je potrestán. Hned dal svolat své rádce a oznámil jim, že jeho dcera svévolně zabila bílého hada a proto bude upálena na hranici. Rádcové velebili královu nestrannost. Přece však jej prosili, aby mladistvou dceru ušetřil, aby vyhověl prosbám Radoše, jež stále prohlašoval, že půjde ochotně za princeznu na popraviště. Král byl však neoblomný. Zorka, třeba spobledlá, prohlásila, že trestu zasluhuje a že jej také vytrpí. Nesmírné vzrušení zavládlo v královském městě, když Kat vedl princeznu jako odsouzenou k popravišti. Král rozloučil se s dcerou, oba statečně přemáhali svou bolest. Zorka byla uvázána ke sloupu, kolem ní nakupeno dříví a již vyšlehly plameny.
0: S Bohem, otče, s Bohem, vykřikla Zorka.
1: Král omdlel. V zástupu rozlehl se pláč a nářek. V tom přihnal se nad popraviště černý mrak. Spustil se takový lijavec, že vzplanuvší hranice byla mžikem uhasena. Mrak se ztratil, slunce zazářilo. U hranice stál kouzelník dobroděj. Stáhl pravici, král probral se z mrákot. K jeho sluchu doletěl zvučný hlas. Sláva tobě, spravedlivý králi! Blaze říši, která má takového vladaře. Nežádám, aby byl viník potrestán, že zabil bílého hada. Žijte blaze. Tak řekl a rozplynul se jako obláček. Šťastný král a neméně blažený Radoš
0: odváděli zachráněnou princeznu do zámku, provázeni jásajícím lidem. Král ještě dlouho moudře panoval, sdíleje vládu se Zorkou, již se již dávno zhostila všech svých nectností.
2: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni. Nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje vskočí čert. A hned piští a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skromné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá, já zase přijdu, proskočí zdí a zmizí. Jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. A všude pouštěl hrůzu, hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší a když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím víc se ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat, povídal mamince. A maminka si vzpomněla na tu pohádku o čertovi a káče a pomyslela si, že by třeba zkusila toho čerta utancovat. Ale když to řekla tatínkovi, on s tím nesouhlasil. Co kdyby se ti něco stalo? A je vůbec tenhle náš čert v mysliveckém jako v té pohádce? Není. Tak vidíš, to je docela jiný čert, na toho to neplatí. Maminka si povzdechla, jiného už mě nic nenapadá, ale zatančit bych si někdy šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek. Budeme sami tancovat jako čerti. A jak tak uvažovali, najednou se otevřela zeď a šup, čert stál v pokoji. Maminka chytila židli a napřáhla ji proti té potvoře čertovské a postavila se před dětskou postýlku, kde jste zrovna spali, rozhodnuta, že k vám toho čerta nepustí leda, jak prohlásila, jen přes mou mrtvolu. Čert se ďábelsky, jak jinak, zachechtal a pravil, he, no když to nejde jinak, a pomalu se blížil k mamince. ale tatínek ho zastavil. Stop, povídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná? Odplivl si čert. Promiňte, tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co?
3: To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak?
2: To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel. S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach.
3: Co pak umíte ještě? Přidala se maminka.
2: Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy.
3: To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala.
2: No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už

vyslovovala spisovně a krátce. Nejnovější vynález. Pojď si to poslechnout. A nabídla Vítkovi jedno sluchátko. Vítek si je nevěřícně přiložil k uchu a na mou duši. Ve sluchátku zněla hudba. Pak mu paní Seberádová řekla, aby zatím šel do zahrady a počkal tam, což Vítek přivítal. Věděl, kde mají Seberádovi třešeň chrupku. Když zkontroloval zralost třešní, lehl si do trávy, housličky položil vedle a bylo mu blaze. Kéž by pan Seberád nebyl doma každou středu. Jak tak klimbal ve stínu třešně, představoval si, jak by bylo krásné, kdyby nemusel chodit do houslí. Mohl by se třeba jít koupat do rybníka Pincláku, nebo do tůně pod skálou. A nebo by mohli s klukama hrát na návsi fotbal, nebo na zaháněnou. Všecko, všecičko je lepší, než chození do houslí, když z nich nevydám poctivý tón, jak říká pan Seberád. Jak tak přemýšlel a uvažoval, nevšiml si, co se mezi tím s jeho housličkami stalo. Když pak pan Seberád zavolal, že už je doma, popadl Vítek housle a kráčel na popravu. Koncert ve sluchátkách už zřejmě skončil, protože paní Seberádová připravila notové pultíky a oba muští se dali do hraní. Vítek nasadil housličky pod bradu, stiskl hmatník, nasadil smyčec a táhl. Ozval se tón, ale pro pána Jana on nebyl sám, byli dva. Pan Seberád zbystřil pozornost. Co to hraješ? Já nevím, prosím, hraju tu první notu. Tak hraj čistě, ještě jednou, poručil učitel. Jen co Vítek popotáhl smyčcem, opět zazněly dva různé tóny. No tohle, že by ty housle byly začarované, zahraju tón, ozvou se dva? To mi neříkej, divil se pan Seberád, že už umíš dvojhmaty a že hraješ dvojhlasně. Poslechni, nemáš ty v těch houslích čmeláka? Prosím, to je možné, já jsem je prvé odložil do trávy, jak jsem na vás čekal, připustil Vítek. Tak sip ven a ty čmeláky z nich vytřepej, v kuchyni je nepotřebujem. Pan Seberád se ani moc nezlobil. A vracet se nemusíš, dneska toho necháme. Jsem po té cestě nějaký utáhaný. Tohle byla řeč, jakou Vítek slyšel ze všeho nejraději. Honem zbalil noty, sebral housličky, způsobně pozdravil a hajdy ven. Celé odpoledne je před ním, ještě možná stihne vykoupání v Pincláku. Před Seberádovi s chalupou si u cesty sedl na bobek, obrátil housličky otvory dolů a začal vytřepávat ty miloučké čmiláky, co mu dnes tak pomohly. A jak tak třepe housličkami, opravdu z nich něco vylézá. Ale pro pána Jána, oni to nejsou čmeláci, oni to jsou hrozitánští sršáni, co mají žihadla jako šavly a píchají, že se na to může i umřít, jak říká babička. Se sršány není žádná legrace, to Vítek dobře ví. Lekl se, až to v něm cuklo a bez rozmýšlení odhodil housličky i se sršni daleko, co nejdál, rovnou doprostřed cesty. Stalo se, že v té chvíli přijížděl od České Skalice automobil. Tenkrát, to nebylo jako dnes, tenkrát projel vesnicí automobil tak jednou za dva měsíce. To, když skalický pan doktor Kordina spěchal za pacientem. A těch pacientů, co si zavolali doktora, tenkrát taky moc nebylo. Ale dnes, zrovinka dnes, tu ten automobil jel a právě ve chvíli, když před jeho kola dopadly Vítkovy housle. Kdyby tu byl nejel, snad by se jim nic nestalo, snad by se jim trochu odřeli. Ale takhle, křuplo to, a naráz byla z nich jenom nalakovaná prkenka a pokroucené struny. Když to Vítek uviděl, obešla ho hrůza. Co tomu řeknou doma? Co táta, co maminka, bude mazec? Má brečet už teď, anebo až potom? Když to doma všechno poctivě vysvětlil, usoudili, že je lepší být bez houslí, než poštípaný od

pršňů. Ale nové housle už tatínek nekoupil a Vítek se proto ani nezlobil. Byl rád, že nebude muset chodit do houslí, ale aby to tak nevypadalo, začal kamarádům vyprávět a brzy se rozneslo po celé studnici, že je vlastně škoda, že už nemůže pokračovat, protože mu to náramně šlo. Že se i sám pan Seberád divil, jaký je Vítek kabrňák, že už umí dvojhmaty a že hraje dvojhlasně.

0: Energy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena si ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
2: Ech co, bylo bez toho mé.
1: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
3: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
1: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
3: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
1: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná, a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. Ale z těch nedostal její muž ani na zub.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopík tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smilo černý flíček jako voda.
2: Děkuji, já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní o to, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líní povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín. Tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka. A namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je to moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Vochomůrka.

0: Duch v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi: Donáte, si mé jediné dítě. Ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili, a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec.
0: Už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáži vydělat víc než na náš denní chléb.
1: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl.
0: Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal přikácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil: Chci jít s vámi a pomoci vám.
1: Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu.
0: Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru. Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec: Odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe.
1: Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl: Odpočiňte si, otče. Já nejsem unavený. Trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
2: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně.
0: Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama.
1: Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslel si: Na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem: Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal: Kde pak jsi? A hlas odpověděl:
3: Trčím tu mezi kořeny toho dubu. Pust mě ven, pust mě ven.
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
3: Pust mě ven, pust mě ven,
0: volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve.
1: A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
2: A víš ty co?
1: Řvalo obřisko přímo strašlivě. Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
0: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět.
2: To ti hned řeknu, řval duch, zlámu ti vás.
1: To tak to si měl říct dřív, odvětil Donát.
0: Nechal bych tě tam trčet dál?
2: Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
4: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
2: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít.
1: A duch pravil pyšně.
4: To je to nejmenší.
2: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
3: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
2: Kde pak, odvětil Donát. Podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
3: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
2: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
3: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
2: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží a nic mi neudělá. Tak zátku z láhve vytáhnul a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív.
4: Tady máš svoji odměnu,
2: řekl a podal Donátovi malý klůcek a dodal.
4: Když jedním koncem toho klůcku potřeš zranění, tak se uzdraví. Když tím druhým koncem otřeš železo nebo ocel, změní se rázem ve stříbro.
2: Tak to musím vyzkoušet, řekl Donát a šel rovnou ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez a pak ho otřel tím klůckem. A vida, za malou chvíli se zásek ve stromě vyhojil.
4: Nu, pravost kouzla je ověřena, řekl Donát duchovi.
2: Můžeme se rozejít. Duch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a Donát se vrátil k otci.
4: Kde pak jsi pobíhal?
2: Zeptal se otec. Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu. Budete spokojený, otče, vždyť já to dohoním.
4: Jo, dohoníš, řekl otec hněvivě. To těžko.
2: Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo.
4: Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená.
2: Tu se otec polekal a křiknul.
4: Ouvej, co pak si to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce.
2: Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím.
4: Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí.
2: Za malou chvíli Donát řekl, otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer.
4: Hej, toto, odvětil otec. Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů.
2: Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů. Pojďte přeci se mnou. A protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl. Jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit.
1: Syn vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl: stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám. A Donát pravil: dejte mi tolik, kolik máte, a zbytek budu mít u vás.
2: Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a 100 mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil: otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru.
1: To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů.
2: Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost, koukejte, mám peněz nespočet.
1: A dal otci 100 zlatých a pokračoval: nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí.
0: Můj bože, povzdechl otec, jak jsi k tomu bohatství přišel?
1: A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

0: Kapesník pro nosála. Nosál byl už hodně starý, když ho jednou rozbolelo koleno. Kvůli tomu nemohl vylézt na vršek stromu, vlastně se neodvážil vyšplhat ani na nejnižší větev. Tolik ho to bolavé koleno trápilo. Zkrátka a dobře, nemohl dělat nic z toho, co všichni nosálové celé dny tak rádi dělají, totiž lezou po stromech a houpají se tam na větvích. Místo toho musel sedět doma a houpat se v houpacím křesle. Krčil mrzutě nos a stěžoval si, že nemá co dělat. Jenom vždycky dopoledne mu na chvíli přivedli několik malých nosálů, aby je pohlídal, protože tou dobou jejich maminky chodily po nákupech. S malými nosálky si každý rád hraje. Jsou moc hezcí, nikdy nebrečí a mají pořád spoustu legračních nápadů. Uhlídat je ale, to už žádná legrace není. Při hlídání malých nosálů musíte dávat pozor hlavně na dvě věci. Za prvé, aby nestrkali nosy, kam nemají, a za druhé, aby nedostali rýmu. Každý nosál má trošku delší nos, a to už od narození. Proto se také nosál jmenuje nosál. Jenže takový nosálek, když se narodí, tak si ještě s tím svým nosem neví rady. Neví, co s ním a hlavně kam s ním. S nosem, který ani u nosálího miminka nevypadá jako roztomilý čumáček, ale je to rovnou pořádně dlouhý čumák. Že takovéhle nosy je třeba vycvičit, to už napadlo velké nosály dávno. Jenže na to zatím nikdo z dospělých neměl čas. Nosálí maminky, jako všechny maminky, pořád běhali a něco scháněli. Tatínkové zas, jako všichni tatínkové, od rána do večera byli v práci a tam pracovali. Až konečně teď, když starého nosála rozbolelo koleno, tady byl někdo, kdo měl času spoustu. Všichni nosálové se zaradovali, ale nejšťastnější byl starý nosál. Hned se ujal všech nosálků, kteří nevěděli, co s nosem, seřadil je podle velikosti a začal s výcvikem.
1: Všechny nosy na můj povel vzhůru, velel.
0: Nosálkové poslušně zvedali čumáčky, jak mohli nejvýš, a ti nejsilnější si dokonce stoupali na špičky. Potom je učil nosy ohrnovat. To bylo moc důležité.
1: Ohrnout nahoru a doprava. Ohrnout nahoru a doleva. Přitom stále čicháme. Teď. Raz, dva, tři. Všichni čicháme a čichat nepřestáváme.
0: Všichni nosálkové pilně cvičili a rádi se učili. Jen jeden, co si myslel, že má nos delší a krásnější než ostatní, o výcvik u starého nosála nestál. Na svůj nos byl pyšný. Jmenoval se Frk a při vyučování nedával pozor. Neposlouchal, ani když probírali, kam nosál může strkat nos a kam nikdy nesmí. Koukal, kde co letí, když nacvičovali, k čemu nečichat, abychom nedostali rýmu, a naopak zase k čemu čichat, abychom se rýmy zbavili.
1: Pamatujte si,
0: řekl starý nosál závěrem,
1: že čím delší nos, tím delší rýma.
0: Nesmysl, pomyslel si Frk. Určitě mi závidí můj dlouhý nos. Tohle já už dál poslouchat nebudu. A odešel bez dovolení z vyučování do lesa, ani nepočkal na svačinu. Stejně bude zase nějaká zelenina, bručel otráveně. A já mám chuť namíchaná vajíčka. Šel tedy do lesa a začal šplhat na ten nejvyšší strom, kam měli odjakživa malí nosálové zakázáno lézt. To proto, aby nespadli. Na tom stromě bydleli papoušci. Ti mi nějaké vajíčko jistě rádi dají, anebo v nejhorším prodají, uvažoval Frk. Zatím se nezdálo, že by papoušci na Frka čekali. Vypadalo to, že u papoušků není nikdo doma. Ale podle toho, jak čím dál víc foukal vítr a houpal větvemi, napadlo Frka, že už asi vylezl moc vysoko. A Také mu začínala být zima. Mohl bych dostat rýmu. A co kdybych spadnul? Nemám se radši vrátit? Uvažoval nosálek, když najednou uviděl malé okýnko. Že by vedlo do komůrky, kam papoušci schovávají vajíčka? Frk zaklepal a nic. Zaklepal znovu a když se zase nikdo neozval, strčil dovnitř svůj dlouhý, zvědavý nos. Nikdy nestrkat nos papouškům do kuchyně. To byla jedna z dobrých rad starého nosála, kterou Frk asi neslyšel, protože zrovna nedával pozor. A to, že se teď nikdo na zaklepání neozval, neznamenalo, že u papoušků nejsou doma. Doma seděla na vejcích rozlobená paní Papoušková, které už hezkou chvíli vadilo, že jí někdo funí pod oknem. A teď jí dokonce strká až do kuchyně takový ošklivý čumák. Bez dlouhých caviků klofla, stiskla a nepustila. Papoušci mají zobák velký a silný jako kleště. Jauvajs, vřískal Frk. Au, au, au. Ale paní Papoušková se hněvala a proto stiskla ještě trochu víc, aby jí ten drzý čumák nevyklouzl. No kdo ví, co tu chtěl?
1: Pust mě, moc prosí, uhuhněl malý nosál. Musíp dobu, babipce, prosíp, prosíp.
2: Když ten drzí čumák tolik prosí, tak ho asi pustím, uvažovala paní Papoušková. Ostatně, co s ním tady v kuchyni? Jenom mi překáží.
0: Zrovna končilo cvičení, když se Frk s nosem jako brambora postavil do řady vedle ostatních malých nosálků.
3: Že jste mě tak pozorně naslouchali, dostanete odměnu,
0: řekl starý nosál a dal každému kapesník.
1: Co s kapesníkem, ti malí nosálové opravdu nevěděli, protože se to zatím ještě neučili.
0: Rýmu neměli a kapsu také ne. Aspoň tedy svému cvičiteli těmi kapesníčky zamávali. Na rozloučenou. Jenom Frkovi se tenkrát kapesník doopravdy hodil. Zavázal si s ním svůj oteklý nos, aby se mu dřív zahojil.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jednou jak tak Žovka úřaduje ve své ředitelské kanceláři, přijde slečna pokladní a povídá. Vyšel nový zoologický zpravodaj. Tentokrát je to moc zajímavý číslo, měla by se na to podívat. Doporučuje se tu výměna zvířat z jedné zoologické zahrady do druhé, aby se ty chudinky v klecích tak nenudily. A Žovka řekne. No, to je výborný nápad, nejen kvůli nudě, ale taky ze zdravotního hlediska, protože koukněte slečno pokladní. Když bude tadyhle někomu chybět sluníčko, pojede dolů na jih, třeba až semhle, kde je tepla hapatěj. Skvělý, že jo? Dobře, že jdete, pane doktore. To bude vynikající způsob, jak upevnit v budoucnu zvířatům zdraví. Jenže pan doktor řekne, mě budoucnost nezajímá, na budoucnost kašlu, ano, kašlu, protože je tady jedna malá chudinka, která potřebuje upevnit zdraví nikoli v budoucnu, ale hned. Je Tomášenka Outlňová, jdi se na ní podívat. A Žovka spěchá do pavilonu, kde má Mášenka klec. Je to pavilon jen pro gorily, ale Mášenka Outlňová tam bydlí s nimi. A pan gorila Žovku vítá.
1: Ale ne, to je návštěva, paní ředitelko. Jak se máte? Pod vaším vedením ta naše zoologická zahrada přímo kvete.
0: Ale Žovka řekne. Zahrada možná kvete, za to tohle ubožátko ubohý spíš chřadne. Co pak je tím, Mášenko? Proč jsi tak hubená, nechutná ti jíst nebo co? Ale Mášenka slabounce pípne. Prosím, mě chutná všecko, já bych jedla i suchý kůrky. Načež paní gorilová řekne.
1: Nechci vám do toho mluvit, paní ředitelko, ale být vámi. Poručila bych panu Veverchovi, aby Mášence nosil toho jídla víc. Hlavně co se týče moučníku, to by té malé určitě pomohlo.
0: A Žovka se vrací, přemýšlí o Mášence, nejde jí to z hlavy, nějak se jí to nezdá. A tak se večer sejde s partou v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni zvědavě poslouchají, co bude, a Žovka povídá. Heleďte se, panstvo, měla bych pro vás menší detektivní úkol, čistě důvěrně. Co kdybyste se občas nenápadně koukli na Mášenku Outlňovou? Jde to s ní z kopce a nevíme proč. Ale Karolína řekne, prosím tě, Žovko, už jsi viděla nenápadního slona nebo klokana. To můžu udělat jedině já, to dá rozum. A taky Žovka ten detektivní úkol opravdu svěří. A pak je ráno a paní gorilová, která se dobře vyspala, volá.
2: Mášo, ustel a pospěš si, nebo ti něčím přetáhnu. A dělej, budeš vařit snídani, nenochulínej, to vím, to by se ti spalo.
0: A Karolina nevěří svým uším. A to prosím není všechno. Pan gorila křičí.
2: Pořádně, ty děky musí být podle pravítka. Tady ti to dělá falte mehlo.
0: A to už paní gorilová žve.
2: A kdo bude zametat a udělat prach, co?
0: A tak to jde jedno za druhým, dokud pan Veverka nepřijde s obědem. Gorilovi ho zdraví.
1: A pan Veverka, co pak dělá zdravíčko?
0: A pan Veverka říká Mášence. Tak ty jsi už zase vlezla ke gorilovu, no, jen abys moc neobtěžovala. Ale paní gorilová se usmívá.
1: Co vás to napadá? Mášenka nás neobtěžuje, čteme jí pohádky, je taková roztomilá.
0: A pan Veverka řekne, to rád slyším. A rozdá všem telecím medailonky s rýží a žloukové věnečky. Mášenka dostane dva, je to příkaz Žovky. Ale sotva pan Veverka zmizí, pan gorila zazve.
2: Mášo, naval moučníky a maso taky, rýže ti stačí.
0: A Mášenka poslechne ani nepípne. A paní gorilová řekne.
2: To máš štěstí, protože kdyby zpípla, čekal by tě mazec.
0: A Mášenka kývne hlavou. Ano, prosím. A zobe rýži jako kanárek. A Karolína, která plní svědomitě svůj detektivní úkol, říká Žovce. Člověče, já jsem z toho na mrtvici. Takový dva hulváty jsem v životě snad neviděla. Pak se div, že ta malá hubne bodeď by nehubla a všechno Žovce vylíčí, úklidem počínají a moučníkem konče, nači Žovka řekne, jdeme. to se ví, že manželé Gorilovi vůbec nic netuší, oč jde, pan Gorila Žovku vítá.
1: No ne, to jsou k nám hosti, taková vzácná návštěva, jak se vede paní ředitelka.
0: Jenže Žovka řekne, jak se vede mně, to je vedlejší, ale jak se povede vám, to budete koukat, budete mrkat na drát, vážení. Já vám ukážu, zač je to loket. Pročiš odsune spojovací mříž a řekne, tak a teď pojďte sem, paní Gorilová, okamžitě tohle ustelete a pořádně, žádné faldy, budu se dívat. A vy, pane Gorila, tady máte smeták a už ať to lítá. A kdo cekne, ten se zlou potáže, vy surovci, suroví. To vím, troufnout si na slabšího to vydovet. Každý, stejďte se. Ode dneška budete kolem mášenky tancovat, až se z vás bude kouřit. Karolina tady zůstane a bude mi pravidelně dávat hlášení. Jo, a mimochodem, ode dneška máte oba reduční dietu, žádný maso, žádný moučníky, akorát rýži. A ty, mášenko, budeš dostávat nášup, dokud se nespravíš. A od toho dne Gorilovi uklízejí. Vaří snídaní mášence, drží dietu a Karolina hlídá, ale to všechno trvá akorát týden, protože Gorilovi zbalí svých pět švestek, pan Veverka je vyprovodí na letiště a přiveze odtamtud v rámci výměny akce dva milé hosty. Jsou to veselé gorily ze Švýcarska, manželský pár z Curychu. Paní je nadšená a říká, božínku, vy to tu máte hezké. U nás jsou jen samé hory, eventuálně velehory. A když ten nový pan gorila uvidí mášenku, je s ní úplně vedl a volá, Lidie, podívej se, jakou máme roztomilou sousedku. No řekni, není k zulíbání, nějaká úplňoučka. Kachníko Malan, jak se jmenuješ? A opička slavonce pípne, prosím, mášenka. A nová paní Gorilová řekne, koukni, mášenko, co pro tebe mám? A pan Gorila se směje, na ty ztračeny si spolu budeme hrát. A začne bučet jako kráva rohatá. A mášenka neví, co dřív, jestli má jíst tu švýcarskou čokoládu nebo se smát. A Karolina řekne, tak si myslím, holka zlatá, že mi to hlídání skončilo.

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, haha, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí. No, tak řekněme třeba doleva. Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku, no protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk.
2: Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
0: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo. Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet. Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá,
2: člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Zavil Fík, to je ocas.
2: No, tím už.
0: řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz. No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky. Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám,
0: přiznal se Fík.
2: Ale, no tak zaplatíte nám pokutu. Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
0: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
0: Ale víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
0: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.

si v něm spí, kdo v něm bydlí.

Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombonek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá!

0: krásné má svaly a Kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali Moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba, a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidí, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila Moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapením. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zarozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec

0: vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.
2: Profesor Kadeřábek a tajemný hlas. Profesor Kadeřábek měl báječnou náladu. Dokonce ho napadlo, jestli ještě svede kotrmelec. Podařilo se. Točila se mu hlava, ale tak nějak příjemně. Vzpomínal, kdy naposledy mu takhle bylo. Jak? Chvíli hledal pro svůj duševní stav správné slovo a našel ho.
3: Je mi závratně,
2: zvolal nahlas. Jednou už něco takového pocítil. Proto měl na zdi pověšenou tenisovou raketu, třeba že se do jeho pracovny hodila jako kožich do sauny. Co by samotářský student a premiant začal navštěvovat tenisový oddíl. Žádného spoluhráče nepotřeboval, vystačil si s betonovou tenisovou zdí. Pinkal do ní s tak náruživou silou, až se drolila. Ani si nevšiml, že ho už několik dní sleduje štíhlonohá plavovláska, která na vedlejším kurtu hrávala s přítelkyní. Jednou však přišla sama a odvážně navrhla, že by si mohli zapínkat spolu. Renému se zatočila hlava. A když se ta dívka na lavičce u kurtu přezouvala do tenisek, pocítil náhlou závrať. Spatřil, jak se jí z bílých ponožek klubou růžové prstíky. A už tehdy se o ponožky velice zajímal a tohle spojení ho ochvátilo. S úsměvem mu nabídla první podání. René si míček nadhodil a uchváceně do něho praštil, jak byl zvyklý, tedy jako do betonové zdi. Drobná plavovláska se po přímém zásahu sice poměrně brzy vzkřísila, ale víckrát se už na tenisových dvorcích neobjevila. A tak René pověsil raketu na hřebík. Všechen svůj čas začal věnovat studiu ponožek. Poznal jejich historii i současnost, zkoumal ponožky z celého světa, ale především se snažil odhalit věčnou záhadu. Proč a kam se lidem ponožky ztrácejí? a to ho dovedlo k jeho pravé a skutečné lásce, k lichožroutům.
3: Je mi závratně,
2: zvolal profesor Kadeřábek a vrátil se ke stolu, kam si rozprostřel portréty lichožroutích tuláků. Celý den zdokonaloval ty rychle nahozené skici, které pořídil na nábřeží, a teď s nimi byl na výsost spokojený.
3: Tohle omráčí celou akademii věd.
2: A jak se budou výjímat v jeho díle život lichožroutu, a což teprve kapitola, v níž popíše příběh svého seznámení a přátelství s mladým lichožroutem Ramíkem a jeho bratrancem Hihlíkem.
3: To bude na Nobelovu cenu.
2: Ze slastných myšlenek ho vyrušilo drnčení telefonu. Drnčel tak silně, že sluchátko ve vidlici nadskakovalo. Hlas mu zadrhával, když sluchátko zvedl a řekl:
3: prosím. Správně. Prosit budeš, abych ti synáčka vrátil. A já ti ho možná vrátím za malý výkupný. Pár pytlů licháčů. Různý velikosti, různý série a žádnej podraz. Zase se ozvu.
2: Prásk a ticho. Sladká závrať rázem zmizela. Profesorovi dosad zatělo drápky zvířátko jménem strach.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu, vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je dosádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vydrýsek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Kouzelná možná.

0: Tak abyste věděli, moji drazí, ten panáček jako tříska, ten hromotluk, že by ho polední vánek odfoukl, tak tedy ten panáček, který tu poskakuje na cestě mezi poli za vesnicí, to je krejčí Tintíšek. Ve vsi ušil starostovi kabát, že mu padl jako ulitý. Dostal za to pochvalu a uznání. Po dlouhé době se řádně najedl a napil. A za vydělaný peníz si koupil bochník chleba na další putování. Musí na cesty, protože málo kdo si dává šít nový kabát každý den. Kdo ví, kdy za Tintíšek zavadí v kraji o dobrou práci a dobrý plat. Jak povídám, je takový silák, že na jinou práci nemá, než právě na tu krejčovinu, ale za to prsty má hbité a stejš je stejné a rovné radost pohledět. Celou svou dílnu si nesl sebou, mošnu přes rameno, tam má jehly a nůžky, nítě a míru, kus houně a starou železnou žehličku. A teď má ještě mošnu plnou velkým bochníkem chleba. Mošna ho notně táhla k zemi, ale na tíhu nedbal, protože ho netížila žádná starost. Šlapal si to poskokem a zpíval si zvesel.
1: Přede mnou cesta široká, ubíhá polem lesem, vrátím se zpátky do roka, odevšad ať jsem, kde jsem.
0: Když se mu slunko zastavilo rovnou nad hlavou, žaludek mu zabručel poledne a to je pravá chvíle pro jídlo. Krejčík dorazil na kraj lesa. Tam byla pěkná tráva na mezi a příjemný stín stromů. Usadil se královsky, na kolena prostřel ubrousek a z mošny vytáhl vonavý bochník. Už otevřel kudlu, že do chleba řádně zakrojí, když v tom, kde se vzal, tu se vzal. Stojí před ním stařeček, jako věchýtek, slabonký, sehnutý, celý se třese, sotva na nohou stojí. Řeknu vám, Tintíšek se až lekl z toho nenadálého objevení. Přeji ti dobré poledne, chlapče. Snad jsem tě nevyděsil. Ze starého žebráka, který se hladem stěží hýbe, strach mít nemusíš.
2: Překvapilo mě, jak jste se tu tak zčista jasna vyskytla. Ale strach nemám. O život se nebojím, protože pro nikoho vzácný není. A co by si kdo něco jiného na mě vzal? Hledá starou mošnu. No, ta je dnes moje pravé bohatství.
0: Tahle odřená mošna je tak cená.
2: Je v ní celá krejčovská dílna a ode dneška spižírna a kuchyň.
0: To si věru boháč.
2: Aby ne, dnes mám krásný bochník chleba, ale často celé dny ani sousto. Tenhle bochník je pro jednoho hodně a pro dva ještě pořád dost. Vezměte si pořádný kus. Vypadáte, jako byste týden nejedl. Ale musíte si ho pomazat poslední rosou. Na máslo zase tak bohatý nejsem.
0: Stařeček usedl do trávy, jako když lupínek svět veslétne. Dostal velký dlabanec chleba a oba se dali do jídla. Tintíšek byl po hodech u starosty rozjeděný a stařeček po půstu hladový, takže kousali a polikali a každý udolal půl bochníku. Nasytil si dva hladovce a přestal zbýt boháčem.
2: To je vidět, stařečku, jak je bohatství pomíjivé. Aspoň se mi líp poběží s lehčí mošnou, abych si do večera stihl najít nějaký nocleh pod střechou. V lese mě okukují sovy a šimrají mravenci.
0: Jsi dobrosrdečný, že ses rozdělil o chleba s chudákem větším než si sám. To se dneska často nestává. Tvá odrbaná mošna nepřestane být vzácná. Ode dneška bude kouzelná. Řekneš-li šup do mošny, všechno se do ní vejde, ať toho bylo, kolik bylo. Ať by to bylo malé, nebo jakkoliv velké, a všechno tam zůstane, dokud neřekneš ven z mošny. Tak ti děkuji za oběd a vlídné zacházení. A dobře a spravedlivě se spořádej s kouzlem i s lidmi. A než stačil Tintíšek hlásku vyslovit, než stačil vydechnout, stařeček zmizel, jen se po něm vzduch zachvěl a zavířil. Krejčík zavrtěl hlavou a prohlídl si mošnu. Nic se na ní nezměnilo. Stará, odrbaná mošna. Přehodili přes rameno a vydal se na další cestu. Tentokrát neskákal, nespíval a povídám, to měl mošnu obochník lehčí. Hlavou mu vrtalo setkání s podivným stařečkem a jeho zvláštní slova. Ale ať to v hlavě přebíral, jak přebíral, nakonec dospěl k mínění, že to byly jen řeči do větru. Prošel lesem a před sebou uviděl vesnici. Na vršku kostel, okolo selské statky, na okraji chudé chalupy a za nimi sady a pole. Na jednom nejmenším poli, úzkém tak na rozpaž a dlouhém na pár kroků, škube jakési bradaté chlapisko hlávky zelí a cpeje do pytle a všechno ve spěchu a zbrku, jako by nezbíral ze svého. To vám Krejčíka popíchlo.
2: I ty pober to nenechává. Já bych ti tu zlodějnu zatrhl. Jenomže na takového vazouna já nemám. Zbalit ho tak i s pytlem zelí do mošny, to by bylo povyražení.
0: Tintíšek si honem v paměti vybavoval zaříkadlo, které mu prozradil stařeček.
2: Zloději, šup do mošny.
0: Jen to doslovil, už ho mošna strhla k zemi a škubala sebou velkou tíhou. Oba byli překvapeni, jeden s mošnou, druhý v mošně. Ono vám to na mou duši kouzlí.
3: Co se to děje? Kde to jsem? Vždyť se tady zadusím.
2: Ty kradaři, chmatáku, kradeš zelí a na tom nejchudším poli.
3: No, protože patří chalupníkovi a to hlídá jen strašák na zajíce. Kdybych bral ze sedlákova pole, mohl by mě chytit pacholek a ten by mi natřískal pořádným klackem.
2: A hleďme, ty nejsi jenom zloděj, ale pěkný darebák a mizera.
3: Jou, do hlavy mě drcá nějaká žehlička a břicho mě mačkají hlávky zelí. A do zadku mě píchá tucet jel. To je utrpení. Pane kouzelníku, nebo co jste zač, puste mě z měchu. Dám vám půlku toho zelí.
2: Čím dál hůř s tebou. Tobě bude odpuštěno, jen když si to řádně odpicháš ty, arcilupiči.
3: Odpichám rád, všechno odpichám. Jenom mě odsud vyhoboďte. Vždyť tady je to k zadušení.
0: A zlodějíček prosil a škemral a hned zasliboval horny doly a svoje polepšení na dosmrti. Tintíšek ho hned chytil za slovo. Zloděj se musel zadušovat, že u chudého chalupníka odpracuje zadarmo celý týden a co živ, už nic cizího nevezme. Kdyby slib nesplnil, zase mu hrozí posezení v mošně, i kdyby byl na kraji světa a třeba po 10 letech. Krejčík si vyvzpomněl zaříkadlo, pustil halamu z mošny a oba šli do chalupy. Když Tintíšek chalupníkovi všechno pověděl, ten se nestačil vynadivit, ale pak byl rád, že má jednou v životě čeledína. Pozval je do světnice a dostali k večeři polévku zelňačku. Tintíšek si pak vybral nocleh v seně na půdě. Takové vonavé spaní měl nejraději. Jenže tu noc nemohl samým vzrušením usnout. Teď teprve pochopil, jak vzácný dar dostal a jak obezřetně a spravedlivě s ním musí zacházet. Až k ránu konečně chvíli zdříml a hned zas brzy vstával a vyrazil na cestu. Neputoval dlouho a došel do města. Tam se zrovna konal trh. V koutku náměstí seděla babka s nůší hrušek. V tom z boční ulice vyrazil povoz se dvěma divokými koňmi a ještě divočejším voskou.
4: Z cesty! Si fixer švec z cesty! Všichni uhněte z cesty! Babo, táhni odtud!
0: Babka stačila jen tak uskočit a kola vozu už přejela její nůši. Z hrušek zbyla jen rozbleptaná omáčka. Stará zaplakala, ale voska se do ní ještě pustil s prostým spíláním.
2: I ty, lotře, ty bys zasloužil vytrestání. Kdyby v tom mohla i tentokrát mošna posloužit. Žádná škoda, když to zkusím.
0: A tak Krejčík nahlas vzkřikl.
2: S celým vozem šup do mošny.
0: A nastojte. Vůz i s voskou zmizel a naditá mošna sebou zmítala jak zdivočela. Na mou duši, ono se vám tam všechno namačkalo a směstnalo.
4: Si fix, hršvec, námol, hned mě puste ven. Já jsem kočí pana správce ze statku, já spěchám.
0: Rámusil v mošně zle namyšlený voska, ale brzo mu sklaplo a obrátil na skroušenou notu.
4: Prosím, pusťte mě z téhle mučírny. Pan správce by mi vycinkal za zdržení.
2: To bys musel, holenku, změnit svoje způsoby.
0: Zašeptal domošný Tintíšek a dal se s hrubiánem do jednání. Raz, dva bylo dohodnuto. Krejčík řekl zaříkadlo a mošna vosku propustila. Voska pak uhradil babce škodu na hruškách a na nůši a věřte nebo nevěřte, od té doby, co živ, jezdil s vozem slušně, se všemi ohledy a bez klení. A Tintíšek dostal hrušku, kterou babka zachránila v zástěře. Ale to bylo sporé jídlo na celý den. Tak, abych nezapomněl říct, v městečku dostal malou práci. Jednomu kramáři zašil roztrženou nohavici, takže si koupil skroje chleba a syreček a zas vandroval dál. A přitom nestačil obdivovat, co stará mošna a jeho slova všechno dokážou. Krejčík si to šlapal po kamenné vozové cestě a přidával do kroku, aby zas do večera našel na přespání nějaký příbytek. Tu proti němu jede kočár, bílé koně vpředu a copatí lokajové vzadu. Tintíšek si pomyslí, zas nějaký hrubián. A tak stojí v prostředku cesty a neuhne. Kočár se zastavil, z okénka vyhlédl naparáděný pan kníže a z protějšího okénka paní kněžna a jejich naruličkovaná dcera.
5: Hej, ty, chasníku, proč nám stojíš v cestě, když spěcháme?
0: Durdil se pan kníže.
2: Já zrovna tak spěchám. A vy mi taky neuhýbáte. Na veřejné cestě máme všichni právo. I když vás vezou kola a mě nesou jen moje šlapadla.
0: Hrdě se ozval Tintíšek. Ta řeč se asi zalíbila holčině v kočáře, protože se roztomile zachichotala, až se jí ruličky roztřásly.
6: Jenže nám jde o život. Čas trávíme ve strachu a ve stěhování. Každý večer prcháme z našeho zámku a až po ránu se vracíme domů. Ach, ach.
0: Hořekovela kněžná.
2: To jsou mi tedy divné zvyky. To se vám nelíbí spát v noci doma ve vlastní posteli?
0: Diví se Krejčík, protože sám dobře ví, co to je hledat každý den nocleh jinde.
5: V zámku mají své rejdy šmejdy čerti. Od půlnoci až do božího rána. Do kohoutího kokrhání je tam Rámus a Rumrajch. A kdo tam přes noc zůstane, bílého dne se nedožije.
0: Stěžuje si kníže.
7: Proto otoč nos a dej se jinou cestou.
0: Dává starostlivou radu mladá kněžnička.
7: Jinak umřeš za mlada a bez legrácek.
2: Nějací čerti mi nemůžou pokazit náladu, ale možná, že bych já jim mohl zatrhnout jejich řádění.
0: Kasá se Tintíšek, protože před kněžničkou chce vypadat udatně.
6: To se už pokoušelo mnoho odvážlivců přebít noc v zámku, ale buď utekli, nebo zaplatili životem. Ach, ach, a ty zrovna nevypadáš na siláka.
2: Jen nechte být, já se umím nějak ohánět šavličkama jehličkama. S čerty bych se zrovna rád spořádal.
5: No, kdybys mě zbavil čertů, bohatá odměna tě nemine.
0: Slibuje kníže.
2: Peníze, zlato ani truhly diamantů nepotřebuji. Já si jen myslím, že čerti nemají dostat člověka do drápů. A už vůbec ne. Takové pěkné holky, jako je tuhle kněžnička.
0: A mrkne na dívčinu a hned na ní pozná, že se jí také líbí.
2: Zkusím čertiska ze zámku vyhnat. A když se mi to podaří, chtěl bych vaši dceru za ženu. Bude-li taky chtít.
0: A kněžnička se začervená až po ty ruličky a oči jí zazáří jak perly. A jen kývne.
6: To je opovážlivost. To nejde urozenou dceru dát nuznému vandrovnímu.
5: Proč pak ne? Slíbit můžeme všechno.
0: Horlivě souhlasí kníže.
5: Jen jestli to opravdu dokáže.
2: Tak dobrá, platí. Ráno po kohoutím zakokrhání se přijeďte podívat. Buď bude pohřeb, nebo svatba.
0: Rozloučí se Tintíšek. Vesele zamává kněžničce, jako by to nemuselo být naposled. A už si to metelí k zámku. Za kočárem se jen zapráší. Ani není vidět, že kněžnička tiskne slzy do krajkového kapesníčku.
1: Přede mnou cesta široká, cestička zaprášená, padla mi holka do oka, ta bude moje žena.
0: Hopsasa juch! Zvesela dorazil Krejčík ještě před večerem k zámku. Brána a dveře nebyly pozamykané. Stejně by tu ze strachu nikdo neukradl ani svíčku. A tak Tintíšek snadno vešel dovnitř. Do půlnoci, než se čerti slítnou, má pokdy všechny komnaty celý zámek promouzovat a propátrat. To je nějakých komnat a kamrlíků a všelijakých věciček a haraburdiček, které coživ neviděl a nikdy nepotřeboval. Nakonec ho chození zámkem uondalo víc, nežli štrapacírování po lesích a po kopcích. Přišel na něj hlad a spaní. V knížecí spíži našel něco k snědku. Lehce povečeřel, aby ho ve spánku netlačili můry. Pak si ustlal na huňatém koberci v největší síni. Rychle se setmělo. A tak tintíšek ulehne s mošnou pod hlavou a únavou brzo usne. Ale dlouho si nepospí. Když na věži bije půlnoc, vzbudí se s prvními údery. Najednou se spustí strašný šrumot a rámus.
8: No halala, balala, koho to tu máme? Takový prťavý střízlík přišel na naše hody. Chceš si oskusit čertovské tanečky a rejdovánky? Tenhle uzlíček kostí naše pekelné trsání dlouho nevydrží.
0: Chechtá se velikán čertisko ze všech nejdůležitější, asi přednosta téhle čelátky a náměstek samého Lucipera. A všichni čerti a raraši se chlámou jako diví po něm.
2: Já na nějaké tanečky, sandrbálečky nemám chuť. Můžu vám ale poradit, abyste tady toho rumrajchu nechali a pakovali se odtud, jinak s vámi zle zatočím.
0: Rozkřikne se tintíšek, co mu hlas stačí.
8: Halala balala, s tebou bude po vyražení, ty jsi samé legrácky.
4: Nám se tady ty skrčku zalíbilo a nikdo nás odtud nikdy nedostane.
0: Čerti strčí do krejčíka zleva, zprava, táhnou sem a tam, pohazují si s ním nejprve u země, pak i vzduchem. Křičí, řízkají, až to uši trhá. Řeknu vám, je to ostrach.
8: Jak se nám rozporádil. Halala balala, ty si nějak vyskakuješ. A
9: hopsa, hejsa, hopsa, hejsa.
2: Tedy nebaví.
8: Halala balala nebaví.
4: Však už tě brzy rozkubeme naš divíčky a samfourky. Ráno z tebe nenajdou ani nic.
0: A hážou tintíškem až k vysokému stropu, div, že lustry neroztřísknou.
9: A hopsa, hejsa, hopsa, hejsa, halala.
2: Já mám rád všelijaké skopičinky, ale tohle už jsou věru moc peprné legrácky. A nerad bych si přitom srazil vás. Je. No, už jsme si pošpásovali, teď už bych vás rád viděl na odletu.
0: Hlasí tintíšek, jak tak lítá o zlomkrn z hůru dolů.
4: V nejlepší přestada utrum, halala balala, co pak ti přeskočilo? A hopsa, hejsa, hopsa,
2: i vy čerchmanti, umouraní, darebáci chundelatí, už s vámi udělám konec.
0: Tintíšek stiskne mošnu, kterou při všech přemetrch a kotrmelcí držel při sobě a zakřičí z celého hrdla.
2: Všichni čerti, šup do mošny!
0: A to byste měli vidět. Čerti střemhlav jeden přes druhého padají horem dolem do mošny, až je jich tam natěsnáno všechno množství. To je na podiv. Čerti, jak se tam tak v mošně do sebe mačkají a lisují, začnou úpěnlivě kňourat a škemrat. A ten důležitý, ten čertovský přednosta a Luciperův náměstek švitoří najednou hláskem, jak andělské kůry.
10: Tady je těsno. Jestli si nás sem začaroval, tak nás zase o tuto čaruj. Alala balala. Tak jsme se spolu pěkně pobavili, tak nás zase pěkně pust ven.
2: No, pěkná zábava. Ale pustím vás na svobodu, když odtud odtáhnete do všech pekel a už se nikdy nevrátíte.
10: Tak jo.
4: Ale, halala balala, nemohli bychom si tu zařádit aspoň jedenkrát za týden. Třeba v sobotu.
2: Žádnou sobotu, jinak zůstanete uvnitř.
10: Tak jo, ani v sobotu. Platí. Odletíme do pekla.
2: Dobrá. Čerti, ven z mošny!
0: Se žbrbláním a blemcáním se čerti vyrojili z mošny jako vosy a okny dveřmi komínem zamířili v jednom letu k peklu. I ten přednosta vyletěl, zakroužil a zkusil tintíška umlouvat.
8: halala balala brachu. Co takhle jednou za rok?
2: Nikdy. Konec řečí a hýbaj do pekla.
8: Tak jo.
0: Čerti se propadli po zemi. Krejčík pokojně ulehnul a s mošnou pod hlavou dospal až do rána. Kohout zakokrhal a je tu kočár. Kníže a kněžnička vyběhnou po schodišti, najdou živého krejčíka a po čertech ani čmout. Děvče padne tintíškovi s radostí kolem krku, ale panu knížeti se to nelíbí a slib se mu najednou nechce plnit. Do schodů dofuní taky paní kněžna a zaprotestuje.
6: Takovýhle nějaký obejda se nehodí pro šlechtičnu, i kdyby celé peklo obrátil na ruby. Ach.
7: Sliby se mají plnit a já ho mám ráda.
6: Já svou dceru Vandrákovi nedám.
5: Nedáme?
2: Tak to bych měl zavolat čerty naspět. Ale to by nebylo podle správného způsobu. Tohle bude spravedlivější. Kníže s kněžnou, šup do mošny.
0: A už kníže s kněžnou dřepěli v mošně, ani se divit nestačili. No, moc líbezně se jim tam nedařilo.
4: To jsou kouzla, čáry a pohroma na nás. To ti raději dceru Jolanku dáme. Jenom nás pusť na svobodu.
0: Tintíšek zašeptal zaříkadlo a propustil je z mošny. A pak už panu knížeti nezbývalo, než vypravit náramnou svatbu. Tintíšek se tak přiženil do panského zámku. Ale nespichl, ani svého řemesla nenechal. Pro svou nevěstu ušil překrásné svatební šaty jako pro vílu.

0: Když se jim pak narodilo tucet dětí, našil všem kalhotky, sukničky, košile, kabáty, radost pohledět. A kdybyste, moji drazí, chtěli vědět, jak to dopadlo s kouzelnou mošnou, tak vám mohu povědět jen tolik, že jednoho dne její kouzlo zmizelo. Jako tehdy ten stařeček u lesa. Škoda, přeškoda. Dnes by se taková mošna, co lapá darebáky, moc hodila. Jenže žádný dědeček nám ji nedá. Jen to víte, byla to jen pohádka. Ale pěkná, co říkáte?
1: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla. A měli se rádi. V domečku s nimi spali ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce od stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už. A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté. Co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku, přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl: jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka, ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z Čokolandu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ ji objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanýžovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy. Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku, zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z Čokolandu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z Čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček. Spí, řekl princ. V tom panenka otevřela oči a vzdychla. Mně je strašně špatně. Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček. Ale kde pak, řekl princ, předspala se cukrovým. Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy